začíná pravidelná ostavská hodinka Oldies, protože je to poslední zářijová, nabídne vám pohled do historických hudebních žebříčků. A protože je na řadě rok 1971, tak se dnes dozvíte, které hity byly v zahraničních top 10 přesně před půl stoletím. U mixážního pultu je mistr zvuku Vojtěch Dluhý, u mikrofonu autor Jirka Tieftrunk. Přejeme vám příjemný poslech.

Začal jsem jako vždy první desítkou horké stovky Billboardu, všímám si sudých míst, Joan Baez zaspívala ze čtvrtého svoji verzi songu The Night They Drove Old Dixie Down. A mám pro vás ještě pozici šestou a desátou. Paul a Linda McCartneyovi Uncle Albert Admiral Halsey skupina Rare Earth přidá I Just Want to Celebrate.

Pátral jsem po smyslu textu písně McCartneyových. Jeden z Američanů má názor, že Paul to prostě tehdy jen trochu přehnal s baliánkou. A Rare Earth ti oslavovali, že je na světě hezky, i když vás zrovna lidi štvou nebo máte hluboko do kapsy. Rhythm and bluesové songy začínaly být tehdy trošku funky, vybral jsem dva takové mírnější. Posloucháte pravidelnou hudební hodinku Oldies aneb historie z černých drážek, hity ze sudých míst zahraničních top 10 z konce září 1971 vám nabízí a mírně komentuje Jirka Tieftrunk.

Ten první to byl Rufus Thomas, tehdy už mu bylo 54. Johnnymu Taylorovi bylo v roce 1971 37 let a právě vstoupil do top ten písní Hijacking Love. Zpíval, když tvůj muž zůstane celou noc venku, určitě s tebou není něco v pořádku. Jiná žena dělá tvoji práci. Více to rozpitvávat nebudu. Víte, o co jde? Teď country žebříček.

Aniž bych to chtěl, písně na sebe textově navazují. Napřed je to třeba Easy Lovin', jako v písni Freddieho Harta, a potom nastávají starosti s dítětem, což jako Pity Pity Patter zaspívala Susan Ray. Teď Británie jako první LPčka. Právě bodovali The Moody Blues a Joni Mitchell, vybírám tedy The Story in Your Eyes a This Flight Tonight.

This Flight Tonight z alba Joni Mitchell s názvem Blue, které bylo právě na 8. místě, jsem vybral proto, že ten song znáte spíše jako hit skupiny Nazareth z roku 1973. Tak alespoň víte, jak zní originál. A teď britské singly. Nancy a Lee zaspívají tehdy právě dvojku Did You Ever? The Supremes přidají právě šestku Nathan Jones. Posloucháte pravidelnou hudební hodinku Oldies anem historie z černých drážek, hity ze sudých míst zahraničních top 10 z konce září 1971 vám nabízí a mírně komentuje Jirka Týftrunk.

Píseň plnou náznaků s českým názvem Už jsi někdy zaspívala samozřejmě dcera Franka Sinatry Nancy a Lee Hazelwood. U nás dvojice Simonová chladil. The Supremes přidali svůj druhý největší britský hit po odchodu Diany Ross. Teď singlové Německo, šestka Peret, Bolikito, desítka Creedence.

Velice dobře si pamatuji, když tento hit hrály rozhlasové stanice v Evropě. Rozšířil jsem si tehdy svoji nepatrnou anglickou slovní zásobu právě o hitchhiking, což znamená jízdu autostopem. Čas se krátí, z Itálie stihnu čtyřku a stejné místo přidám z Francie. Middle of the Road, Tweedledee, Tweedledum, Tom Jones, Resurrection Shuffle.

To byl tanec, který by snad vzbudil i mrtvého jako remake Toma Jonese. Zavírák bude v podání francouzsky Nicoletti. Psát si o neohrané oldies můžete e-mailem na adresu oldies.ostrava@rozhlas.cz, SMS-kou na číslo 723 102 513. Poštovní adresa je Český rozhlas Ostrava, doktora Šmerala 2, 702 00 Ostrava. Jsem rád, že jste poslouchali Oldies s vámi se všemi.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Jídlo končí.
2: Končí. Já mám nalíkají.
1: Slyšte toho strudana.
3: Kdybychom to chtěli vysílat, víte?
0: Humoriáda.
4: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné středeční odpoledne. Přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Kateřina Macháčková. Dobrý den, ahoj, vítej.
5: Krásné odpoledne, vítej Pavle a vítám všechny.
4: I dnes je tu s námi lady, se kterou se chcete smát co nejdýl.
0: Humoriáda.

0: Kateřina Macháčková je naším dnešním hostem. Ještě jednou připomínám, usrkla lahodnou kávu, věřím, že je lahodná.
1: Ano,
0: jinou neděláme, nemáme.
1: Ne, to už je tady takový rituál a já, i kdybych už za den vypila 10 káv, tady musím s tebou nebo s Patrikem popít kávu.
0: A připravuje posluchači. Kateřina, naše baristka, děkujeme. Tak ano. A teď se tě zeptám, dozvěděl jsem se, že trénuješ baletky.
1: Ano, zkoušíme hru baletky, kde jsme trénovány jako nějaký drobný mikrovýstupy, trénujeme Labotí jezero a tak. No a je tam pestrá sestava, zkoušíme v divadle u hasičů, já hraju takovou jako postarší baletku, která už to moc nemusí umět, za to by to mohlo být vtipné. Mně to ku podivu docela jde.
0: Odhalila si v sobě svou skrytou stránku?
1: Ne, já jsem
0: nebo zapomenutou?
1: Já jako dítě jsem vyrůstala v Budějovicích a tam jsme bydleli v hereckých domech u divadla, tam byl baletní soubor a já jsem tam jednou v popelnici našla jednu špičku. A jako já jsem si ji vylovila a bohužel druhou jsem neměla a měla jsem takovou bačkůrku s gumovou špičkou a já jsem tam na besíce tančila a já jsem to milovala, pak jsem bohužel strašně sklouzla ve třetí třídě, tak jsem se tomu nemohla už věnovat. No a já jsem tehdy byla, já nevím, takový sovětský balet, takový, že to teď teda říkám, Kalina Ulanovová, takový úžasný a filmy byly, já jsem to milovala, takže já jsem jako tančila.
0: Ty jsi vlastně původně skoro baletka.
1: Já jsem
0: když
1: skoro
0: jednou
1: baletka.
0: Špičkou a teď se z tomu vrátila a jde ti to zas.
1: Ano, ne, na damu jsem neudělala kotou dozadu, vždycky jsem dostala stát před kozou. Já nevím, jestli to znáš. Jednou v životě jsem vyšplala do 3/4 tyče, na provaz jsem se vůbec netroufla, takhle. No
0: prostě pohybově nadaná.
1: No já jsem velmi nadaná, no. Ale já to dovedu maskovat.
0: Ještě napověsme, kdy ty baletky uvidíme?
1: Baletky budou jezdit po vlastech českých. Je to jako takový tým, který se jmenuje Nejlepší komedie a premiéru budeme mít 20. října v divadle u hasičů.
0: A kdo dělá teda choreografa?
1: Choreografa máme takového slavného.
0: Hugo se jmenuje, já ho viděl v Básnicích, ne?
1: Ne, to je úplně jiný. Režíruje to Pavel Šimák a hraje tam Vanda Hübnerová, její dcera tam hraje Antonie, Jana Holcová, se mnou to hraje Zuzana Slavíková, kdybych jako dokonala, abych jako to mohli hrát dál. No a tak jako Míša Tomešová, Míša Dittrichová, takový zajímavý perfektní jako složení.
0: Ano, no. Těšíme se na baletky a teď se těšíme na to, co nám vybereš z našeho archivu.
1: No já bych vybrala Miroslava Horníčka. On měl různé stupně v různých etapách hovorů, tak tady jsou hovory přes rampu, o víně a Voskovcovi.
2: Ptejte se na cokoliv, co by vás zajímalo na herecké práci. Na divadle, ve filmu, v televizi, v rozhlase, v kinoautomatu, ve všem, co mohu, nechci říct, umím dělat. Ptejte se opravdu na cokoliv, já vím všecko. No ne, co nevím, tak si vymyslím. A protože první otázka dává na sebe čekat, tak já si dovolím tedy před ní sednu, protože křeslo je krásný, stoleček mi sem dali krásný, ale takovej zbytečně prázdnej, bych řekl. Jo, tam se klidně vešla ještě láhev i ze skleničkou. No, ale jsme chudé divadlo na zájezdu, musíme to dělat při svíčce. Tak prosím vás, první dotaz, opravdu zeptejte se na cokoliv, ať se to rozjede. Já vím, že vždycky první dotaz dá na sebe čekat. Takže... děkuji. Jaké víno mám nejraději? Châteauneuf du Pape. To je z Avignonu, papežské a není nejlepší francouzský. Ono prý nepatří mezi takzvaná velká vína. Ale člověk nemůže mít rád jenom nejlepší věci. Tak jsem se smířil s tím šatonevským, tohle to není. Takže já jezdím s lacinějším vínem. A taky neříkám ty nejlepší věci, víte, to já... Tak prosím, ať to nemusí prostřihávat. Ano, sešel jsem se s Voskovcem. Já jsem dokonce k kvůli němu podnikl takovou zajížďku do New Yorku, protože New York neležel ani v mém plánu, ani v mém příkazu. Takže jsem odbočil a přistáli jsme v New Yorku hlavně proto, abychom viděli Voskovce. A byl to skutečně vrcholný zážitek z toho New Yorku, protože samo město za ty 3 dny, co jsem tam byl, na mě leželo jak horečka, jako mrak, jak podivný těžký sen. Je to deprimující město, ale patrně je-li tam člověk díl, tak si zvykne nebo dokonce ho shledá krásným. Ale musí tam být díl. A Voskovce jsem volal hned z hotelu, těšil jsem se moc na to setkání, pochopitelně, protože tím, že jsem hrál jeho role a tím, že jsme si potom psali a tak, tak je mezi námi takové nějaké, bych řekl, jako spojenectví, nechci říct si kamarádství nebo přátelství. A těšil jsem se na ně. Já byl jsem v Londýně upozorněn českou herečkou Silvou Langovou, která tam žije léta. Je to ještě ke všemu moje kamarádka z doby našich 6, no, mých 6 2 let, asi tak. Nebo jsme byli starší. Tak tam mi říkala, že když v New Yorku zavolám Voskovce a zvedne to paní Voskovcová, že už má domluvenou takovou hru s Voskovcem, když zaslechne československé volání Here is ten a ten, takže volá do bytu George, Here is ten a ten, pa, pa, pa, to je taková speciální fanfára, přijel někdo z Československa. A tak tuto zbraň se mi vyrazil z ruky tím, že jsem do telefonu řekl Here is Horníček, pa, pa, pa, už jsem to za ní odtroubil. Tak potom přišel Voskovec osobně a přiznávám se, že se mi rozbušilo srdce, protože jsem po letech slyšel ten kouzelný, nenapodobitelný hlas, který se mi ozval s tou pregnantní voskovcovskou výslovností, jak on všecko tak přehnaně artikuluje, i na jevišti, i v civilu, on tak hovoří přehnaně, že vyslovuje přepečlivě. To mě Berich vždycky říkal, on tak musí vyslovovat, protože taky nemá hlas jako ty. Tak aby ho slyšeli, aby mu rozuměli, tak musí aspoň artikulovat.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak my budeme se snažit také artikulovat.
4: Ano, nebudeme se
0: přirozeně
4: smát.
0: Budeme Vesele. Se smát, ale ještě nevíme, čemu Smutně. Se budeme smát. Miroslav Horníček, Ačko, Bčko, Karel Gott a spol.
4: Ano.
0: Pozor, scénka Bezdomovci, korektně řečeno Lidé bez domova. Ze Silvestra, televize Nova 2003. Vyberte si SMS-kou Humor mezera a...
1: Bezdomovci, Gott a...
0: No počkej, Novotný. Tebe to tak zaujalo, že nedopovím
1: no, ne,
0: ty SMSky?
1: To by mě taky zajímalo.
0: No, jak vypadají bezdomovci Karel Gott a Petr Novotný a po případě i Helena Vondráčková? Bude to určitě Tutový. Hezké, ale ještě nevíme, ne, koho ne, ne. zvolí Horníček. Posluchači. Humor mezera A, pan Horníček, Humor mezera B, pan Gott a spol. 90 011 04, to je číslo pro SMS. Telefon ano. máme 731 800 900. A teď je tu písnička o Kateřině Macháčkové. Děvče z krásných začátků.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát chirurg Tomáš Šebek.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Během léta jste s námi poznali více než 50 zámků a zjistili jste, jak se žije na šlechtických sídlech dnes. Příběhy zámků a jejich majitelů si můžete nadále poslechnout na webu zámeckéléto.cz a už teď pro vás připravujeme nový zámecký speciál. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: A speciálně pro vás je tu Kateřina Macháčková v dnešní humor.
3: Ráda bych.
2: Možná tě posluchači zahlédli v seriálu Ve znamení Merkura, jede repríza jako novou mladou pilnou
3: začínající celnici.
2: A slušela ti ta uniforma?
3: Jo, no měla jsem takový čerstvý nakrátko jako účes.
2: Navíc si byla úspěšná v odhalování pašeráků.
3: Ano,
2: pán pašoval,
3: ve švestkách,
2: ano,
3: sušených,
2: v datých a ve fících prsteny. No. A ty jsi to potěžkala a odhalila si.
3: Ano, ano. A Jan Skopeček tam zase v pneumatikách odhalil kalkulačky.
2: No tak, co se tehdy všechno nepašovalo,
3: no teď je, teď je na to jenom aplikace a tam jsme měli 10-kilový jako přístroje.
2: No, ale hezké vzpomínky máš na ten seriál.
3: Mám.
2: Začátek 80. let, tuším, to byl.
3: No, já si myslím, že to byl tak rok 78,
2: ještě možná.
3: A s Vencou Postráneckým a s Rudolfem Rušnickým, jako ten byl báječný, jako na jakýkoliv jako roli opravdu nesmyslný, on zářil. Nebo on si vymyslel, on tak najednou tam začal vytáčet jako na starých telefonech takhle tuškou, a takový jako
2: není
3: kravinky.
2: Není malých rolí.
3: Není to by byla docela velká role, no, ale není blbých rolí.
2: Jo, tak. Tak, kdo bude v naší roli teď v roli hlasujících posluchačů? Dobré odpoledne, dobrý den.
4: Dobrý den, zdravím vás oba dva, hlavně paní Kateřinu.
3: Ano, dobrý den.
4: A přeji hodně úspěchů a hodně zdraví a ať ještě dlouho vydáme na obrazovkách.
2: Výborně.
3: Děkuji moc, děkujeme.
2: A vybrala jste si A nebo B?
4: Ano, Kaju Gota.
2: Kaju Gota, děkujeme.
3: Karla Gota, že jo, bezdomovce.
2: Děkuji.
3: Ano, děkujeme.
2: Dobré odpoledne.
5: Dobrý den, tady Pepa z Ostravy.
2: Ano.
5: Zdravím srdečně vašeho dnešního hosta, paní Macháčkovou.
3: Děkuji moc.
5: Taky vás, pane Kučera.
2: Zdravíme.
5: A chtěl bych pokračování.
2: Máme
3: ano,
2: zasáno.
3: Děkujeme.
2: A díky. Dobrý den.
6: Dobrý den.
2: Dobrý den.
3: Dobrý den.
6: Zemník vás, Pavle, zdraví.
2: Já vás.
6: Zdravím, vynikající baletku, paní Macháčkovou.
3: Ano, no to teprve se musíte
2: to
3: přijít podívat.
2: Hinca ukáže.
3: Hinca ukáže.
6: Jo.
2: Ano.
6: A chtěl bych taky pokračování.
2: Pokračování
6: s Ačkem, s panem Horníčkem.
3: Ano,
2: dobře,
3: děkujeme.
2: Máme zapsáno. Zdravím
6: vás oba dva ještě jednou.
2: Díky moc.
3: Děkujeme moc.
2: Dobré odpoledne.
7: Dobré odpoledne, tady je Líba, já bych chtěla pana Gota.
2: Máme zapsáno.
3: Ano, děkujeme,
2: děkujeme.
3: Paní Líba.
2: Naschledanou. Za váš hlas a ptáme se dalšího, kdo pak to bude. Dobrý den. Haló. Haló.
8: Podne, dámy pane.
2: Dobrý den.
3: Dobrý den.
8: A je vás Petr Zoroty. A já bych si přál též božskýho Káju.
2: Ano, zapsáno. Mějte
3: jako
2: si.
3: Bezdomovce.
2: No, tak se jmenuje ta Stenka, ano.
3: Ano.
2: Dobré odpoledne.
3: Dobré odpoledne.
9: Krásné odpoledne, přátelé, moc vás zdraví, Jirka Strukovská. No, tak já bych si taky poprosil Zlatýho Káju. Tuhle tu Stenku, jak se právě teďka říkala, bezdomovec, to už jsem hrozně dlouho neslyšel a člověk se aspoň zase dobře zasměje a pobaví.
2: Tak jste tomu udělal pěknou reklamu.
3: Ano, děkujeme, já jsem to neslyšel nikdy.
2: Jirko, mějte se.
9: Mějte se krásně, děkuji za vaše pořady. A co vám daří, naschledanou.
2: Vládo se stalo, bezdomovci nastupují. Silvestr 2003 na televizi Nova.
10: Díky. No víte, mám spoustu dětí, mají hlad a... Já sám jsem týden už nejet.
11: Tak se musíš nutit, hele, no. Hele, vypadni odsud, hele. Tohle je můj rajon, tyhle kavky jsou moje. To je god, je to god? Hele, ty musíš mít vždycky něco extra, vole.
10: A nejseš ty Novotný? Bezdomovecká mafie.
11: No co kecáš? Jaká mafie?
10: Nedělej se, nedělej se. Ten tvůj nejstarší včera na mě naběh a ukradl mi boty.
11: Jestli jsi mu vlez do rajonu jako mě, tak se nedivím.
10: A to bylo na Vilzoňáku. Jsem se tam šel jen projít.
11: Projít se šel, jo? Jsi tam byl somrovat, já tě znám.
10: Podlej, zvohřát. No, pravda, trošku pokecat s Bobkem.
11: Máš chodit do Brlohu. Tam je taky teplo a nekrade se tam.
10: Kde to je, to neznám.
11: A znáš, to je ten vybydlený barák. Jak se tam teď nastěhovali nedvědi do něj.
10: Prosím tě, tam to nejde. Tam už se jim naspali Maxim Turbulence a není tam k hnutí.
11: Taky tam nezavadíš o volný jídlo, kamaráde.
10: Jo, takový to byly bagančata, až z Vídně.
11: Ty jsi blbej a chodíš v nových botech po nádraží. Co, Iva, ještě žije?
10: Šla do supermarketu se povohlídnout po nějakých nových krabicích. Těch starých už se nedá spát, že večer člověk se tam trošičku jen tak víc zavrtí a rozpadnou se, no znáš to, ne?
11: Já jsem v pořádný krabici nespal ani nepamatuju. Já mám lavičku v rigráku, víš? Vystuženou, víš?
10: Na tebe vyrobit papírovou krabici, to by přišel Schwarzenberg vo všechny lesy. Stejně ti řeknu, jsou to věci, co? Hmm. Jeden den seš slavnej a druhý den tě vyhazuju z baráku. Víš, co na mě křičeli, když mě vyrazili?
11: No co asi? Hledej si ptáčku nový hnízdo.
10: Ne. Táhni včelko májo.
11: Víš, co zvala ta lůza na mě, když mě vynášeli z baráku?
10: Uf, uf, to je tíha.
11: Prej, dneska letíš bez gumy, srandisto.
10: Stejně jsou to mizerný časy, člověče.
11: Ti řeknu, nikdo nás už nechce. Si vem takového Michala Davida, hele. Se dal na drogy.
10: Ale kde na to bere?
11: Nikde. Čuchá výfukový plyny. A... On do toho zatáhl málem i tuhle. Jak se jmenovala? Lucku Bílou. Nebo, že ona trubka si léla pod autobus, který byl předělaný na plyn.
10: Ona potom lítala po Václaváku polonaha a každému zpívala plyn usyčí z trouby ven.
11: Čověče, tobě to ještě zpívá pěkně, viď?
10: No, tobě to taky kecá dobře.
11: Já kecám furt, ale se tomu nikdo nesměje.
10: Ani ty sám ne?
11: Já jo, já furt ještě.
10: Ty tvoje historky o té tvojí ledničce plný žrádla. No na to ti řeknu, musíš mít taky dneska dobrou paměť na dobu, kdy ty si měl lednici plnou jídla. Hele, a ještě tě baví ty tvoje veselý příhody?
11: Nebaví.
10: Mě zas nebaví ty moje mozkový příhody. Jinak jsem zdravý.
11: Jo.
10: Až na tu kyčel, klouby, ty kolena, bolesti hlavy, krční páteř, chronická bronchitída. Hele, jak 20 leté. A co ty, svoje zuby pořád?
11: Teď mám šípovi. On si u mě skoval, pač se bojí, aby o ně nepřišel u rozvodového soudu. Taky jsem měl 2 dny zuby na Álovskýho, ale nevešli se mi do huby.
10: A co dělají?
11: Co by dělali, tak jsou zpátky u Náhlovskýho a koušou, ne?
10: Ne, já myslím, co dělají Šíp a Náhlovský.
11: Ty já jsem neviděl od Náhlovskýho pohřbu.
10: Ale to já vůbec nevím, že Pepa už to má za sebou.
11: Ale nemá, prosím tě, teď simuloval jako vždycky. Ten nás všecky přežije, ale to ti říkám.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Zajímavou nabídku v tuto chvíli máme pro naše posluchače za A bezdomovci, za B slepičí salon krásy. Tak si vyberte.
3: Ano, Josef Skupa.
2: Ano, s Hurvínkem samozřejmě, že?
3: Ano.
2: No, tak Ačko nebo Bčko, zvolte si SMS-kou Humor mezera A nebo Humor mezera B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900. A teď tu máme jednu hudební vzpomínku na vaša patejdla. Spolu s Heidi Jankou naspívali Ztracený ráj.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Humoriáda pokračuje, aktuální souboj Karel Gott a spol., tedy Petr Novotný, možná i Helena Vondráčková přijde do jejich společnosti bezdomovců, anebo Josef Skupa se slepčím salonem krásy. Kateřina Macháčková je zvědavá, jak
2: ano,
1: to dopadne.
2: Já totiž Josefa Skupu a jeho Hurvínka a Špejbla jsem milovala, mám první desky, opravdu to bylo jako, to bylo něco.
1: No. Jo, takže tě nezajímají ti
2: jako
1: masáci?
2: Bezdomovci. No, tak jako jak Helena Vondráčková by mě zajímala jako bezdomovky.
1: Abychom to chtěli vidět, ale v rozhlase to bohužel nejde.
2: To poznáme.
1: Tak si to aspoň možná poslechneme. Dobré odpoledne, kdo je s námi?
3: Miroslav Karviné, dobrý den, paní Macháčková.
2: Dobrý den.
3: Dobrý den i vám, Pavle.
1: Dobrý
3: já
1: den.
3: Pro bezdomovce.
1: Máme zapsáno. Děkujeme pěkně, naslyšenou.
2: Děkujeme.
1: Zdravíme do Karviné. Kdo pak je s námi teď? Dobrý den.
4: Dobrý den, tady moc vám zdravím, tady Zdena ze Sadské. Kačenko, já jsem vás obdivovala mohutně při čtení vaší knížky. Mě by hodně zajímalo, jestli jste někdy ještě udělala takovou odvážnou, dobrodružnou věc a vydala se takhle sama někam takhle nebezpečně daleko. Děkuju a bezdomovce, prosím.
1: Dobře.
2: Ano, děkujeme.
1: Odpovíme?
2: Ano, byla jsem na Bora Bora. Sama neumím žádnou řeč, bojím se létat. Letěla jsem ve Vichřici, prošli věci jsme letadlo a byla bouře Kyril.
1: No dokonce, tak ano, a celá je tady
2: úžasný.
1: S námi po tom všem, Kateřina Macháčková.
2: Bylo to úžasný, protože jsem si uvědomila, no. Že nechodíme po parketách a po linu, ale že chodíme po živý zemi.
1: No paráda. No. A já jsem si teď uvědomil, že ti bezdomovci jsou scénka ze Silvestra a
2: ano.
1: Ty jsi v Silvestrech účinkovala jako divačka, jak tam seděli všechny významné naše hvězdy slavné, tleskali a bavili se. Jaké to bylo?
2: No nejlepší byl první Menšíkův Silvestr, ten byl tuším v roce 77, možná se o rok tak mýlím. A to jsme byli všichni nadšení, protože tam jsme byli pozvaní jako všichni herci, jako publikum a nevěděli jsme, co nás čeká a to bylo jako úchvatný. A byli jsme tam další rok a to už všichni byli natěšení, jako že to bude slavný, ale tam se potom všichni předháněli, kdo bude vtipnější. Nemělo to ten takovej ten pel toho.
1: No,
2: toho
1: ale prvního. Ty jsi seděla i s panem Gottem.
2: Ano, seděla jsem v roce 88 Silvestru. Mezi Bartoškou a Gottem.
1: No, kdo no. To měl? Jak jsi to vydobila, tohle místo?
2: Já nevím, tak nevím.
1: Tě tam chtěli oni dva.
2: No,
1: sebou.
2: Oni dva mě vůbec ignorovali, jo.
1: A teď Bartoška byl tvůj manžel ve filmu Katapult,
2: no,
1: pana Pánova.
2: No, ten měl manželek a milenek v různých, jako, no a partnerek v různých seriálech, ale Jirka Bartoška byl báječný.
1: Ano.
2: Jo, prýma.
1: V tom Katapultu ti měl přivést ten bílý plyš, ale vždycky ano. Díky jiným, že nám zapomněl.
2: Ne, ne, ano, právě nedostala jsem a pak jsem ve výsledku vystupovala v takovým béžovým. Bo smetanovým, no, nebyl bílej.
1: Jo, já myslím, že to bylo jako potah na pohovku a to, z toho měl být obleček, z toho klišé.
2: Já jsem z toho měla vestičku takovou.
1: Výborně,
2: při té večeři, hám mňam.
1: A už víme všechno. Dobré odpoledne.
5: Dobré odpoledne, Honzo Krkavín. Vás, Pavle, i paní Kateřinu.
2: Ano, děkuju moc.
5: A já bych tež pokračoval s panem Gottem Novotným a paní Vondráčkovou.
1: Děkujeme
2: ano,
1: krásně.
2: Ano, to bude napínavý.
1: No, ještě budeme napínat chvilku. Dobré
2: ano.
1: Odpoledne.
6: Dobrý den, tady Eva Schodová. Zdravím vás oba a chtěla bych bezdomovce.
1: Děkujeme.
2: Bezdomovce, to by jednomyslný.
1: Naslyšenou. Tak jo, krásně jsme odhlasovali, sečítáme. Doslova jednoznačně nám vyhrál Karel Gott, Petr Novotný. A možná, že přijde i Helena Vondráčková.
7: Počkej, co tě to tam cinká?
8: No co mi to tam asi cinká, no. Karle? Prázdný láve, ne? Vracím. Jsem našel dobrý zdroj, člověče, popelnice před sněmovnou. Co tam máš ty, že ti to tam necínká?
7: Ale prosím tě, já tady mám nějaký ptákoviny, tadyhle to se snažím prodat. No.
8: Zlatý slavík? To je fakt zlatý, jo? Ty vole, a máš toho víc?
7: Mám toho plnou tašku.
8: Já jsem ty svoje zrcátka už taky prodal. Víš, že ty nejsou zlatý? Jsem si myslel, že si za to koupím nový život a koupil jsem si za ně akorát housku a páru.
7: Kámo, ty jsi nějaký roztrpčený.
8: Ty bys nebyl, hele. Víš, já jsem je naposled před týdnem. sunar, co vypadne jednomu kojenci na můstku z kočárku. Mimochodem, ten tvůj pes nevypadá špatně, Karle. No ale, kdybys měl rohlík, bychom měli dobrý hot dog.
7: Podívej se, já si myslím, že my bychom to měli zlomit.
8: Co jako zlomit? Myslíš zámek u spořitelny, nebo co?
7: Zlomit osud, změnit život a hned...
8: Opustit to tady, jo? Přesunout se do Vršovic?
7: My máme navíc.
8: Hele, na Bertramku s tebou nejdu, ale... Tam nám nic nedaj, tam už máš provařený ksicht, kamaráde.
7: To jsem nemyslel. Bude konec roku, lidi by si měli dávat na nový rok předsevzetí.
8: Víš co? Lidi by si měli na nový rok dávat všecko. Hele, dej mi korunu. Ukážu ti kota na mizině.
7: Neťo, pojď sem. Já si myslím, že my dva bychom měli začít úplně od začátku.
8: Jo? To jako půjdeš zpátky do ČKD, jo?
7: To ČKD už tam není. Tam teďko staví stadion a má být větší než Strahov. Tam uděláme super show a ta nás znovu vynese na výsluní.
8: Že bychom vystupovali spolu, Karle? Jak se budeme jmenovat?
7: Slavík a Tajterlík.
8: Hele, to by chtělo nějakou mladou babu, ne?
7: Korunu, na housku. Heleno, Heleno, pojď sem.
9: Co chcete? Vokenu nedám. To mám na novoroční přípitek.
8: Pojď sem, on má výborný nápad, Karel.
9: Já vás znám.
8: Ne, Karel vymyslel, člověče, co bychom mohli dělat spolu. Ve třech.
9: Vy zprostuci dva. Já vám dám ve třech, že jste to v životě neviděli.
7: Tak dobře, jak můžeme ve čtyřech, no.
9: Ty šupáku! Kdyby včera neprodala Leošovi Marešovi svoje lodičky, tak tě tou špičkou ostrou kopnu do...
8: Hele, pobočkej!
7: Počkej, zadrž, já už takhle zpívám dost vysoko.
8: Show ve třech, Heleno. Znova začít. První by byla Praha. A potom Heleno Berlin.
7: A možná i zas staré, dobré Las Vegas.
9: No to je úžasný. Pojďte si o tom pokecat ke mně domů.
7: No počkej, nevykládej nám, že máš střechu nad hlavou.
8: Karle, kam nás to vezou? Já už to vím! Do Las Vegas, Karle!
7: Hurá! Ukážu ti cestu ráje!
9: Teď to tady bude patřit jenom mě.
0: Humoriáda.

0: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Ivančice. Hosty byli moderátor Jan Rosák, zpěvačka Ilona Čáková a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Ivančicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: A Humoriáda, pořad, který vzniká ve spolupráci s Kateřinou Macháčkovou, ano, pokračuje jejím výběrem. Co to
2: ano,
1: bude?
2: Já mám moc ráda Bolka Polívku, měla jsem moc ráda jeho kolegu Pechu a on nám tady v té scénce bude vyprávět o Pechových problémech s textem.
3: Já mám kamaráda celoživotního, že vy ho znáte všichni, Jirku Pechu, a on má někdy problém s textem. Já říkám, že má někdy v sobě až 1,8 kodeta.

0: vlastně Bogu, fakt to mě, ty vždycky mě tak pleteš, ty jsi kámoš na hovno. Teď v tom posledním filmu hraje nádherně souseda Šimáčka, jako. Po něm po válce a on mluví o té pojemné postavě, tam se kapitán nějaký jako osvoboditel se ptá, nebo revolucionář se ptá, znáte toho muže? A on má říct, samozřejmě, pane kapitáne, spolupracoval s kolaboranty, rekvíroval židovský majetek a teď to s něho lezlo. Znáte toho muže? Samozřejmě, soudruhu kapitán. Ne, soudruhu, pane, já jsem řekl pane, ne, ty jsi řekl soudruhu, já jsem řekl soudruhu, tak soudruhu. Ne, musí říct pane, jo, tak... Akce, ano, pane, nebo soudruhu? Pane, můžeme, jo, ne, můžeme. Akce, ano, pane kapitáne, přáteli se s těma sviněma. Jirko, s kolaborantama. Vy to byli svině, ne? No jo, vy jste s kolaborantama, no tak jo, ježi, mají úplně nadělá. Ano, pane kapitáne, přátel se s kolaboranty, ale byli to fakt svině. Potom ještě rekvíroval židovský majetek, já vím, já jsem to, tak Bolku, nedívej se tak na mě, akce, ne? Ano, pane kapitáne, přátel se s kolaboranty, rekvíroval židovský nábytek, Jirko, už to skoro bylo, ty jsi řekl nábytek, no co jsem měl říct, no majetek. Ježišmarja, suhňup, no nic dobrý, majetek, to je jasné. Ano, pane kapitáne, přátel s kolaboranty, režíroval židovský majetek, teda nábytek, ne, majetek. Říká, zrežíroval, jestli říká režíroval, ne, to nežíroval. Teď mu dají ty slova, jasně. A potom to skočilo tak, že on říká, ano, pane kapitáne, přátel se s kolaboranty, režíroval žižkovský dobytek.
1: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: No jo, problémy s textem a přebrpci, to je věčné téma. Máš
3: ne,
2: něco?
3: Ne, ano, ne, já jich mám moc. A mám dva takový, jako od mého kolegy Rostu Čtvrtlíka, který s námi už mnoho let není. A jedna byla v Králi Oidipovi, přijde za králem Oidipem a řekl mu, Rostě mu řekl, a přepadla nás lupa tlumičů. Místo, jo, takže to bylo strašný. Ano. Langoš úplně zmrtvil. Ale hlavně na premiéře Gazdiny Roby, on měl jako opravdu zásadní odchod a on řekl s pádem Bobem. A zůstali jsme tam, Jitka Čvančarová a tak, a dusili jsme se jako takovým jako pláčosmíchem. Jo. Ale představ si na premiéře s pádem Bobem.
2: Režisér asi skaměněl.
3: No ne,
2: někde
3: to
2: vzadu.
3: Všichni. Aha.
2: Dobře, tak takže hlavně, že jste tady, že jste to dohráli. Hrajte, stvárňujte dál. Tak co my budeme dělat dál tady, přátelé? Bolek Polívka nebo Jitka Molavcová? Otázka na vás. Hlasujte Humor Mezera A nebo B na čísle 90 011 04 731 800 900 náš telefon.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Jiří Korn to má málem hotový, my taky v dnešní Humoriádě, ale ještě nevíme, jaká bude závěrečná scénka. Ptáme se vás, Bolek Polívka nebo Jitka Molavcová. Hlasujte i teď na telefonu 731 800 900. Dobré odpoledne.
2: Dobré humoriádnické odpoledne. Zdravím do Humoriády vás, Pavle, a vašeho milého hosta, paní Kateřinku Macháčkovou.
3: Moc
2: dobrý
3: děkuji.
2: Den, Katko.
3: Ano, vám také dobrý den.
2: Přeju vám pěkný podzim, ať se vám daří. Hlasuji, Pavle, pro Ačko a všem přeju první krásný podzimní večer či příjemné čtvrteční ráno a pohodový celý den. Posluchačka Růža z Rychnovska, nashledanou.
3: No to jste nám to krásně řekla, nashledanou.
1: Dobré odpoledne. Haló, my vás slyšíme. Jste tam?
3: Slyšíte nás?
1: Tak měl by tam být posluchač nebo posluchačka, ale nehlásí se. Pojďte vy dál, dobrý den.
4: Dobrý den, Míla z Prahy, pardon, ze Přerovozdí, volám kousek od Nymburka, to paní Macháčková bude
3: je,
4: znát.
3: Ano, to znám, to znám.
4: Teď jsem tam dělal také opravdu, že jo, dávno. A tím pádem bych byl asi pro pokračování.
1: Mm-hmm.
4: Ano. Člověk má doposlouchat to, co načal, že?
1: Mhm.
4: A pod palmovkou, taky jsme se viděli, to už ještě díl s kamerou. Já. Mějte se nádherně oba.
1: I vy,
3: děkujeme moc, vy se mějte taky nádherně.
1: Dobrý den, kdo je s námi?
5: Vladislav Kurtej Šumperk.
1: Vladislave, koho jste si vybral?
5: No, já si vybírám vždycky toho, který vyhrává.
1: Takže Ačko.
5: Ačko.
1: Dobře, děkujeme za váš hlas. Mějte se hezky.
5: Mohl by přidat přáníčko?
1: No, ano. Když to bude rychlé.
5: Ano, nejkrásnější kadeřnici z Kyjova.
1: Aha.
5: Jmenuje se Simonka.
1: Aha, já myslím, ano. Že nám dáte nějaký přáníčko nebo posluchačům, tak Simonka
3: tak
1: má
3: ano.
1: Vaše slova i určitě
3: ano, v závěru Humoriády
1: dnešní. Ano.
3: Ano.
1: Náš dům je jedna rodina.
3: Ano.
1: To je téma, které si dáme s Jitkou Molavcovou, protože SMS-káři a další přehlasovali.
3: Opravdu? Ačko,
1: no jistě.
3: No to jistě. Tleskám,
6: Jitka. Náš dům je jedna rodina. Zrovna tady soused pan Lébr hrává na čelo. Hraje krásně. Dovede prý na čelo plakat. Jásat, vyprávět i zpívat. No on dovede dokonce i líbat na čelo. Jenže to si dovolil jenom jednou. Ale docela ráda ho poslouchám. Hraje vždycky, když manželka odejde večer trhat lístky do biografu. Ona totiž nesnáší hudbu. Pan Lébr hraje jenom tajně od té doby, co ho manželka udeřila čelem vzad. A stejně si myslím, že čelo je nakonec příjemnější než ten vysavač paní Laubové. Je to přístroj z roku Fimf. Její babička už ho kdysi chtěla dát zmodernizovat, ale už tenkrát jí to Křišík rozmluvil, že to nestojí za to. A tak paní Laubová obden víří prach svých peršanů s pocitem, že luxuje. A každý rok 12. září ve 4 hodiny ráno zapíná ten aparát, protože toho dne má pan Laube schůzku s kamarádama z vojny a domů se vrací právě po zvuku. Takže Laubovi, takže Laubovi mají nejen lux, ale i maják. No a další zvuky, na které jsme si v našem domě museli zvyknout, vyluzuje Helenka na piano. Když něco provede, musí za trest cvičit. A proto my nájemníci stále apelujeme na Helenku, aby byla hodná. Helenka se mi nedávno svěřila. Když bude zlobit, bude z ní klavírní virtuos. Ale když bude hodná, bude z ní ficka. No její tetička je právě ficka a nosí domů moučníky. Ptala jsem se Helenky, co má radši, jestli hudbu a nebo moučníky. Řekla mi, že má nejradši, když jí moučník a někdo k tomu hraje. No a to, že má právě ta tetička ficka, jí moučník a slyší z dálky dámskou kapelu. Jednou za čas volává paní Millerová o pomoc. Manželí totiž škrtívá skrz nevěru. A paní Millerová potom chodí a ukazuje na krku 9 modřin, protože panu Millerovi chybí prst. Teda, kdybych měla víc času, sepsala bych paměti holky z paneláku. A to by měla být povinná četba budoucích architektů.
1: času bohužel nemáme, je tu čas loučení. Kateřina Macháčková byla s námi.
3: Ano.
1: Stylově se loučíme.
3: Ano. S pádem bobem.
1: Ano, už jsme to tu vysvětlovali, takže se mějte krásně. Pavel Kučera přeje dobrý poslech našich dalších pořadů.
3: Mějte se moc krásně.
1: Pa, pa, pa, pa, pa.

0: Nutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Poradíme, jak se pěstují klívie. Vypravíme se mezi krásné ženy, myslivkyně a zaměříme se na pálení ovocných destilátů a na jejich kvalitu.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje.
2: Pět hodin.
0: Český rozhlas Vysočina. Zprávy.
2: Řidiči projedou na hlavní tah přes Žirovnici bez výtluků. Poslanci se začnou zabývat zmrazením svých platů. Hokejisté Dukly Jihlava těsně vyhráli první horácké derby v této sezóně. Dnešní nebe bude zatažené a zaprší. Teploty nepřesáhnou 15 stupňů. U poslechu zpráva zvítá Tomáš Kolátor. Opravy průtahu Žirovnice na Pelhřimovsku dokončují krajští silničáři. Vyfrézovali vozovku a plní výtluky teplou asfaltovou směsí. Na takový typ oprav je podle pelhřimovského cestmistra Pavla Smětáka na podzim ideální počasí. Nevadí ani občasný déšť.
3: To nám nevadí, když je trošku vlhčej, tak se aspoň tolik nepráší, protože tato fréza nemá skrápění, takže se aspoň tolik nepráší.
2: Sněmovna se dnes začne zabývat zmrazením platů politiků. Koalice navrhuje, aby se výdělky poslanců, senátorů nebo prezidenta nezvyšovaly 5 let. Zdůvodňuje to mimo jiné úsporami. Opozice nesouhlasí, návrh považuje za populistický. Podle předsedkyně klubu Hnutí STAN Michaely Šebelové není důvod zasahovat do automatického systému, který platy politiků určuje. Po rozmrazení totiž vzrostou skokově.
4: My tady máme schválený automat, který říká, že platy poslanců, ústavních činitelů mají dýchat společně s lidmi, společně s ekonomikou. V momentě, kdy dojde k tomu zmrazení, tak se jenom odloží ten problém do budoucna.
2: Koalice původně plánovala prosadit zmrazení platů politiků už minulý rok. První čtení se ale nakonec dostává na program až dnes. Vládní poslanci k tomu nechali svolat mimořádnou schůzi. 2milionový stát Nebraska je dalším a posledním cílem amerického turné českého prezidenta Petra Pavla. V hlavním městě Lincoln ho přivítá tamní guvernér, vystoupí na místní univerzitě a setká se i s českými krajany. Právě jejich počtem je Nebraska co by stát mezi všemi ostatními výjimečná.
5: Nebraska je pro nás trochu speciálním případem mezi všemi americkými státy. Na počet obyvatel má největší zastoupení potomků českých emigrantů, ale taky částečně i slovenských.
6: Ještě před odletem z New Yorku přednesl Petr Pavel laudáciu k ocenění finského prezidenta Alexandra Stuba organizací The Atlantic Council. Cenu společnost uděluje každoročně osobnostem za jejich přínos k transatlantickým vztahům. Z New Yorku Jana Ciglerová, Český rozhlas.
0: Sport.
2: Výhru v prvním horáckém derby nové sezóny bere Dukla Jihlava. Na opraveném stadionu v Třebíči vyhrála 2-1 po prodloužení. Jihlavu poslal do vedení Albert Michnáč. Třebíčský Ladislav Bittner ale necelé 2 minuty před koncem třetí třetiny při hře bez brankáře srovnal. Výhru zařídil Dukle v prodloužení lotyšský obránce Ralfs Bergmanis. Dukla bodovala po 2 prohrách v řadě. Potěšilo střelce první branky Alberta Michnáče.
7: Bylo to takový nahoru dolů rozlítaný a škoda, že jsme si nepohlídali to vedení, tam chybělo málo a mohli jsme mít za 3 body, ale strašně důležitá výhra, bere nás výborně podržela při tom oslabení na konci a my se o tohle musíme odrazit.
2: Dukla se výhrou v tabulce posunula na 10. příčku právě za Třebíč, která má o bod víc.
0: Počasí.
2: V Jihlavě mají 6 stupňů, ve Velkém Meziříčí a Bystřici nad Pernštejnem 5. Dnes očekáváme velkou oblačnost, od západu přijdou přehánky a občasný déšť. Může se vyskytnout i bouřka, k večeru srážek a mraků ubyde. Nejvyšší teploty se ustálí mezi 12 až 15 stupni.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
2: V tuto chvíli nemáme hlášené žádné nehody na Vysočině. Regionální úsek dálnice D1 je taktéž plynulý.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
8: Je čtvrtek 24. září, svátek dneska slaví Jaromír a Jaromíra, tak přejeme jen to nejlepší. A kulatiny má písničkář Jan Nedvěd i zpěvák Vašek Bláha z Divokýho Byla. Kolikáte? Uslyšíte už za pár minut v kalendáriu.
0: Dobré ráno s Lidií Jakuby.

0: Na Českém rozhlasu Vysočina to byli Olympici. 5:10 máme právě teď a na řadu teď přichází také kalendárium s Petrem Jungmannem.
1: Aby zvítězila pravda a láska. Yes, we
2: can. Čtvrtek 24. září, svátek má dneska Jaromír.
3: To neděláš dobře, Jaromíre, s tou sirkou. Jednou se ti to vymstí.
2: Tady je Petr Jungmann. Svůj první lázeňský pobyt v Karlových Varech zahájil ruský car Petr Veliký v roce 1711, to je přesně 315 let. Za rok se vrátil. Oba vládcovi pobyty měly pro město velký reklamní význam a záhy po nich začaly do města jezdit početní příslušníci ruské a polské šlechty. Toskánský velkovévoda Cosimo III. Medičejský poprvé v roce 1716, to je 310 let, definoval, ve kterých oblastech se bude pěstovat to nejlepší Chianti.
4: Gaiole, Castellina e Radda.
2: Jedno z prvních chráněných zeměpisných označení původu tak položilo základy pozdější slavné Provincia del Chianti.
4: Tutti bene.
5: Nejdříve nám dovolte otázku. Slyšeli jste už trávu růst?
6: Ne, tak si ji poslechněte.
2: Pořad kuriozit a zajímavostí na přání posluchačů Piš a Slyš byl v Československém rozhlase poprvé vysílán před 65 lety, v roce 1961.
7: Milý v rozhlase, chtěl bych vědět, co dělá žirafa.
2: První znojemské historické vinobraní se konalo před 60 lety. V roce 1966 město poprvé uvítalo českého krále Jana Lucemburského a jeho družinu. Dodnes trvá tento krásný zvyk. A to letošní vinobraní od 10. do 12. září navštívili opět 10 000 návštěvníků z celé země. Kulatou 80 má dneska písničkář Jan Nedvěd. A 50 svíček spoutne zpěvák skupiny Divokej byl Vašek Bláha. Já přeju hezký den.
8: Dobré ráno s Českým rozhlasem Vysočina.

0: Na Českém rozhlasu Vysočina doznívají Pet Shop Boys 5 hodin 17 minut právě teď. A na letišti v Chotěboři se v sobotu uskuteční Mlýn Fest plný hudby, také divadla, dílniček a lokálních tvůrců. Podrobnosti uslyšíte už za 5 minut.
1: Počasí.
0: A teď ještě teploty na Vysočině, ty se pohybují mezi 5 a 10 stupni Celsia. Ve Vatině je právě těch 5 stupňů, v Košeticích 10 a v Přibyslavi 8. A jak to vypadá přes den? Dnes očekáváme velkou oblačnost. Od západu budou postupovat přehánky nebo občasný déšť. Odpoledne se vyskytne ojediněle i bouřka. Večer pak začnou srážky ustávat a oblačnost místy ubývat. Co se týče denních teplot, tak ty nebudou zrovna velké, 12 až 15 stupňů maximálně, a foukat má mírný přes den, místy přechodně čerstvý severozápadní až západní vítr.
1: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Vysočina.
2: Jak udržet komunikaci v klidu, jak reagovat v náročných situacích a hlavně jak mluvit, aby nám druzí skutečně naslouchali a rozuměli. To všechno probereme ve čtvrtečním Dobrém dopoledni. Mým hostem bude Veronika Smejkalová, ředitelka studií Center Basic v Jihlavě a Pelhřimově.
1: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Vysočina a Helou Dvořákovou. Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
3: Poradíme, jak se pěstují klívie. Vypravíme se mezi krásné ženy, myslivkyně, a zaměříme se na pálení ovocných destilátů a na jejich kvalitu.
1: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.

Blíží se půl šestá a vy vstáváte s Českým rozhlasem Vysočina, rádiem vašeho kraje. A pokud už vyhlížíte víkend a přemýšlíte, co v něm podniknout, zváni jste třeba na Mlýnfest, benediční festival, který proběhne 26. září na letišti u Chotěboře. Vznikl na podporu lesní mateřské školy a základní školy na Horním Mlýně u Chotěboře, která nutně potřebuje vybudovat nové třídy pro starší žáky. Celý výtěžek z akce bude věnován právě na dostavbu školních prostor, aby děti mohly pokračovat ve vzdělání v bezpečném a kvalitním zázemí. A pokud jde o program, tak samozřejmě festival je plný hudby, divadla, dílniček a také lokálních tvůrců. Vystoupí na něm Zelenáči, Pavlína Jíšová, Rangers, Taxmeni, Piknik a Michal Tučný Revival, Devítka a Pavel Kohn. Tak si to v sobotu 26. září na letišti v Chotěboři určitě nenechte ujít, navíc přispějete na dobrou věc.

0: Amatéři Českého rozhlasu Vysočina jsou s vámi všude, kde se děje něco zajímavého.
1: 3, 2, 1.
2: Na okruhu novoměstského koupaliště vybíhají na závod, který tady odstartovala Martina Sáblíková, stovky účastníků z Nového Města na Moravě. Tereza Pešoutová, Český rozhlas.
0: Hlásíme se vám z celé Vysočiny, z míst, kde žijete.
3: Hned vedle vlakového nádraží v Třešti stojí telefonní budka.
4: Slyším tam zvuk, vložím 2 koruny a začneme vytáčet.
3: Třeště, Irena Šarounová, Český rozhlas.
0: Jsme jediné rádio s týmem reportérů na Vysočině. Český rozhlas Vysočina, žijeme tu s vámi.
5: A přinášíme aktuální zprávy, s nimi je ve studiu Tomáš Kolátor.
6: Je 17:30.
0: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
6: Víc než 1 000 000 korun na opravu skleněného rizalitu získali od města Jihlavští Sokolové. Je to o 300 tisíc víc, než původně město plánovalo. Sokolové tak mohou příští týden zahájit opravu, protože zbývajících víc než 100 tisíc korun se jim podařilo vybrat ve veřejné sbírce. Stav konstrukce se podle vedení jednoty zhoršuje, do objektu totiž zatéká. Nejpozději dnes musí obce zveřejnit seznam volebních místností pro podzimní volby. Ty budou 9. a 10. října, kde mají volit zjistí lidé buď na úředních deskách, nebo na obálkách s hlasovacími lístky. Obálky by měly dostat nejpozději 3 dny před volbami. IT zakázky ministerstev a úřadů nově posuzuje Rada vlády pro informační společnost. U projektů nad 30 milionů korun je navíc nutný souhlas vlády. Cílem má být vyšší efektivita financování a zajištění toho, aby státní zakázky odpovídaly vládním prioritám. Jinak na ně úřady nedostanou peníze. Před 35 lety vydala americká grangeová kapela Nirvana album Nevermind. Dodnes patří k nejvíc ceněným rockovým nahrávkám 90. let minulého století. Objevil se na něm i nejslavnější hit kapely Smells Like Teen Spirit. Na přebalu desky je miminko, které plave v průzračně modrém bazénu za 1 dolarovou bankovkou. Na celém světě se alba prodalo přes 30 milionů kusů. Česká republika má poprvé v historii vítěze hodnoceného šipkařského turnaje mezi profesionály. Karel Sedláček uspěl na 30. podniku Players Championship a získal svůj premiérový titul v organizaci PDC. V Humpolci a Vatíně je 5 stupňů, v Moravských Budějovicích 8. Dnes očekáváme velkou oblačnost, od západu přijdou přehánky a občasný déšť. Může se vyskytnout i bouřka, k večeru srážek a mraků ubyde. Nejvyšší teploty se ustálí mezi 12 až 15 stupni.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
6: Na dálnici D1 nesjedete v pražském směru u Velké Býteše, opravují tam povrch. Další sjezd je až u Lhotky nebo dříve u 9 křížů.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Včera jsme vás pozvali na další ročník literárního festivalu Knihlava. Co od něj očekávat, tak to uslyšíte už za chvíli. A do té doby zaspívá Karel Gott, nebo právě teď Helena Vondráčková.

0: Českého rozhlasu Vysočina vám přejeme dobré ráno a také dobrou chuť k vaší ranní kávě, pokud si ji dáváte. Je 5:40. V pátek startuje v Jihlavském DKO už třetí ročník literárního festivalu Knihlava. Více nám o letošním programu v Kulturním domě pověděl ředitel festivalu Nikolas Kourek. Nechají se na Knihlavě najít i tituly, které se v běžných knihkupectvích často nedají sehnat?
1: Některý určitě v knihkupectví potkáte. Ona otázka je, když se řekne knihkupectví, co si pod tím představíme, protože ten knižní trh je zaplavený těma velkýma knižníma domama a tam vlastně knížky z těch malých nakladatelství málo kdy vidíte, protože nemají ten prodejní potenciál.

0: náměstí, že jo.
1: Celý rozhovor najdete na našem webu vysočina.rozhlas.cz a jak mluvit tak, aby nám druzí opravdu naslouchali, co dělat ve chvíli, kdy emoce a stres začnou ovládat naši komunikaci, nebo jak si zachovat klid, říct to podstatné a přitom druhého skutečně zaujmout, tak o tom všem si budeme povídat s Veronikou Smejkalovou z Centra Basic dnes v dobrém dopolední po 11. hodině, tak ani to si nenechte ujít.

0: Český rozhlas Vysočina vám ve čtvrtek 24. září přeje také šťastnou cestu za volantem, ať dorazíte v pořádku tam, kam potřebujete. A co se týče počasí, dnes nás čeká spíše deštivý den s kupou oblačnosti. Podrobnosti jsou tady.
1: Počasí.
0: Koukám se právě na teploty. Ty se nám nehnuly, 5 až 10 stupňů aktuálně, Černovice 6, Bystřice nad Pernštejnem také 6 stupňů a Náměšť nad Oslavou Sedlec teď po ránu 8. Dnes očekáváme velkou oblačnost, od západu budou postupovat přehánky nebo občasný déšť, odpoledne se ale vyskytne ojediněle i bouřka. Večer začnou srážky ustávat a oblačnost místy ubývat. Nejvyšší teploty naměříme mezi 12 až 15 stupňů. Co se týče větru, ten by měl foukat mírný, přes den místy přechodně čerstvý, severozápadní až západní.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým hostem bude tentokrát chirurg Tomáš Šebek.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: O podzimním listí si s dětmi povídala kolegyně Irena Šarounová.
1: Proč ze stromu padá listí?
2: Protože už začíná zima.
3: Už ty listy jako takový jsou pak oranžový a už spadnou.
4: A musíme už nosit mikiny a bundy.
5: To listí se uvolní.
6: On ten mráz nějak praská ty větve to listí, tak to pak spadne.
7: Ten strom už se tím mrazem jako slabčí a postí je, aby už nebyl tak slabý.
1: Co dělá strom v zimě?
8: Vlastně je holej a ty smoky nejsou holí, protože oni mají ty jehličí.
9: Jehličí se drží sami silně a ty listy jsou slabí. Na jaře zase vyrostou nový.
1: Proč sbíráte barevné listy na podzim?
10: Aby jsme mohli si je mít na památku.
11: Nebo třeba si z nich můžeme něco vyrobit.
12: Makovičky. Dobré ráno s Českým rozhlasem Vysočina.

0: 6 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Jihlava kvůli bezpečnosti chodců buduje ostrůvky na přechodech. Australský premiér tvrdí, že systém umělé inteligence v červnu pronikl na webové stránky vlády. Hokejisté Třebíče brali z domácího derby v nové hale jen bod. Dnešní nebe bude zatažené a zaprší. Teploty nepřesáhnou 15 stupňů. Ranní zprávy a Tomáš Kolátor. Nejrizikovějšími místy pro dopravu v Jihlavě jsou výpadovky z města na hlavních tazích na Havlíčkův Brod, Pelhřimov a Brno. Vyplývá to z dat portálu Nehod. Město kvůli tomu aktuálně zvažuje snížení rychlosti u Malého Beranova. V samotném centru se pak zaměřuje i na bezpečnost chodců, pokračuje mluvčí radnice Radovan Daněk.
2: Realizují se také ochranné ostrůvky u přechodů pro chodce, nasvětlujeme přechody pro chodce, no a stavíme i nové přechody, nové cyklostezky a přibývají také cykloopatření na silnicích a ulicích ve městě.
0: Každý čtvrtý student vysoké školy má sklony k depresím. Vychází to z loňského rozsáhlého monitoringu Národního ústavu duševního zdraví. Třetina z 19 000 studentů, kteří v něm odpovídali, taky přiznala, že už myslela na sebevraždu. Další výsledky popisuje výzkumný pracovník Národního ústavu duševního zdraví Ondřej Pešout.
3: Mnohem častěji tyhle ty indikátory vykazují dívky a pak jedinci, kteří se identifikují buď to jakoby nebinární nebo jako trans, vykazují mnohem větší rizikovost na tyhle ty duševní symptomy než ostatní populace.
0: Studentům s psychickými obtížemi pomáhají na všech veřejných vysokých školách poradenská pracoviště. Nabízejí psychologické konzultace a v případě potřeby je nasměrují k další odborné péči. Systém umělé inteligence společnosti OpenAI v červnu proniknul na webové stránky australské vlády. Na okraji jednání valného shromáždění OSN v New Yorku to řekl australský premiér Anthony Albanese. Agent umělé inteligence podle něj získal přístup k portálu se statistickými údaji týkajících se veřejného systému zdravotního pojištění. Nezískal ale přístup k citlivým osobním údajům. Je to tak vůbec první potvrzený případ, kdy umělá inteligence vnikla do vládního systému. Firma OpenAI uvedla, že se o červencovém incidentu dozvěděla v srpnu a pak o něm informovala australské úřady. Sport. Jen bod za prohru 1-2 v prodloužení získali v prvním horáckém derby nové sezóny hokejisté horácké Slavie Třebíč. Necelé 2 minuty před koncem sice ještě po trefě Ladislava Bittnera dokázali dorovnat těsný náskok Dukly. Duel ale v prodloužení rozhodl lotyšský obránce Jihlavy Ralfs Bergmanis. Pro Třebíč to byla už třetí prohra v řadě, smutnil Ladislav Bittner.
4: Nikdo nechtěl udělat chybu, že jo? Každý si chtěl dostat první do toho vedení, bohužel se to dostala Jihlava. Prostě vyrovnaný zápas, no. My se trápíme v té produktivitě a plno šancí si prostě vytvoříme, ale na jeden gól, že jo, je to těžký.
0: Horácká Slavie je v tabulce 9. a Dukla o příčku níž. A basketbalistky Žabin Brno prohrály v semifinále kvalifikace o Evropskou ligu s Červenou zvezdou Bělehrad 69-75 a čeká je pouze účast v Evropském poháru. Ten si po prohře v kvalifikaci zahraje i druhý brněnský tým. Hráčky Králova pole totiž podlehly na hřišti Flam Karolo 81-101. Počasí. V Havlíčkově Brodě a Černovicích je 6 stupňů, ve Velkém Meziříčí 5. Dnes očekáváme velkou oblačnost, od západu přijdou přehánky a občasný déšť. Může se vyskytnout i bouřka, k večeru srážek a mraků ubyde. Nejvyšší teploty se ustálí mezi 12 až 15 stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Vysočina je aktuálně bez nehod, krajský úsek dálnice D1 je plynulý.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Dobré ráno Českého rozhlasu Vysočina. Pokračuje a za chvíli pro vás budeme mít řidičskou abecedu. Až do konce září, jak víte, vám každý den radíme, jak se na silnici chovat v situacích, ve kterých řidiči často chybují. A dnes se zaměříme na pravidlo pravé ruky na parkovištích.
6: Dobré ráno s Lidií Jakubičkovou.

0: Dobré čtvrteční ráno vám přejeme z Českého rozhlasu Vysočina v 6 hodin 12 minut a pojďme si teď osvěžit pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Až do konce září vám každý den nabízíme jednu situaci z provozu na silnicích, ve které se často chybuje. Dnes si povíme o tom, jestli platí na parkovištích pravidlo pravé ruky. Slovo má Václav Drážek z redakce Zelené vlny.
1: Řidičská abeceda.
2: Parkoviště jsou místa, kde se řidiči potkávají v těsném prostoru a kde často panuje větší zmatek než na běžné silnici. A právě tam vzniká spousta situací, u kterých si lidé nejsou jistí, jaká pravidla vlastně platí. Jedna z nejčastějších otázek zní: platí na všech parkovištích pravidlo pravé ruky? Jak to tedy je, vysvětlí plukovník Jan Straka.
3: Pravidlo pravé ruky, nebo dávání přednosti vozidlům přijíždějícím zprava, platí všude, kde ta přednost není vyznačena dopravními značkami. To znamená i na parkovišti. V okamžiku, kdy já se pohybuju v prostoru toho parkoviště, tak všechno, kde není ta značka, pro mě znamená, že dávám přednost zprava.
2: A platí i na parkovištích, kde jsou takzvané hlavní cesty a boční uličky, i když to mají místní zažité po svém?
3: Platí a zároveň provozovatelé některých parkovišť tam, kde docházelo k problémům, tak v podstatě upravili to dopravní značení, které tam je, ne konkrétně na přednost, ale informativní, to znamená na celém parkovišti je dávána přednost zprava.
2: Je tradičním případem nehoda na parkovišti?
3: Tak když si vezmete veškeré parkoviště u obchodních center, tam je těch nehod nepočítaně. Sice většinou jsou třeba při parkování, ale i ty přednosti tam jsou.
2: A může s tím souviset i období roku, jako vánoční svátek, víkendy nebo další faktory?
3: Rozhodně to s tím souvisí. To znamená, jakmile je na těch parkovištích větší provoz, tak tam častěji dochází k nějakým kolizím.
1: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.
0: A zítra si povíme o tom, jestli má auto vyjíždějící z obytné zóny přednost zprava.

0: 6 hodin 18 minut, to je aktuální čas a vy posloucháte Český rozhlas Vysočina. Dobré ráno. Ještě na podzim se cestáři vrací na úseky, které rozbily loňské mrazy. Za opravy výtluků dají letos 90 milionů korun. A na jednu ze silnic v kraji se za nimi vydáme v naší reportáži už za malou chvíli.
1: Počasí.
0: Já ještě přidám také informace o počasí. Aktuální teploty 5 až 9 stupňů, v Telči je 8, v Moravských Budějovicích také 8 stupňů a v Havlíčkově Brodě 6, teď ráno. Dnes očekáváme velkou oblačnost. Od západu budou postupovat přehánky nebo občasný déšť, odpoledne se vyskytne ojediněle i bouřka. Večer začnou srážky ale ustávat a oblačnost místy ubývat. Nejvyšší teploty naměříme mezi 12 až 15 stupňů a foukat bude mírný přes den, místy přechodně čerstvý. Severozápadní až západní vítr.
1: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Vysočina.
2: Jak udržet komunikaci v klidu, jak reagovat v náročných situacích a hlavně jak mluvit, aby nám druzí skutečně naslouchali a rozuměli. To všechno probereme ve čtvrtečním Dobrém dopoledni. Mým hostem bude Veronika Smejkalová, ředitelka studií Center Basic v Jihlavě a Pelhřimově.
1: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Vysočina a Helou Dvořákovou. Příběhy z Vysočiny. Každý den pro vás naši reportéři sbírají příběhy z kraje, kde žijeme.
3: Zkuste odhadnout, jak velkou dýni je možné u nás na Vysočině vypěstovat. Prozradím jen, že Zdeněk Bulíček má v Jakubově na zahradě kousek, který jeden člověk neobejme. Poslouchejte naše reportáže. Na náměstí v Jihlavě si také popovídáme s pouličním harmonikářem Davidem Kopáčkem z Měřína.
1: Příběhy, které byste měli slyšet. Příběhy z Vysočiny vysíláme každý den po 10. a 14. nebo v neděli po 9. hodině. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Na Českém rozhlasu Vysočina jste slyšeli skupinu Slza s Celeste Buckingham. Blíží se nám 6:30 a my se teď vydáme v naší reportáži na silnice, kde teď často potkáte cestáře, hlavně na hodně rozbitých úsecích. Spravují totiž místa, na která zatím neměli čas a do kterých je dobré se pustit předtím, než začne mráz, aby pukliny neměly dál šanci se rozšiřovat. Natáčeli jsme třeba v Žirovnici na Pelhřimovsku.
1: Fréza to vyfrézuje, nechá to na zemi, pak to tady s bagrem naložíme, odvezeme tu frézovanou drť pryč a tam máme dole ještě koště a tím to potom smete.
2: Dohlíží nad šestičlenou partou z pelhřimovské pobočky krajské správy a údržby silnic cestmistr Pavel Směták.
1: Jsou tady hodně výtluky a proto tady děláme velkoplošné výspravy, vyfrézujeme čtverce nebo obdélníky a pak to předvalíme, aby to vydrželo přes zimu, protože příští rok se tady snad má dělat rekonstrukce, takže jenom to udržujeme tak, aby tady nebyly hluboké díry přes zimu.
2: Ještě na podzim cestáři na Vysočině opravují výtluky, které vznikly hlavně loni v zimě, aby jich co nejvíc stihli před další zimou, popisuje výrobní náměstek Martin Jakubec.
3: Auta do toho výjíždějí, úlamují další kusy toho v uvozovkách asfaltu okolo a ten výtluk roste.
2: Jeden postup už museli opustit.
3: Taková ta trysková metoda, kdy tryskáme vlastně tu emulzi asfaltovou z drtí na vozovku, tak tam už od toho opouštíme, protože už nejsou vhodné klimatické podmínky. Takže stále, dokud pojedu obalovny, tak pořád pojedeme vysprávky výtluku zahorka asfaltovou směsí. A jakmile přestanou fungovat obalovny, to bývá na sklonku října, začátkem listopadu, tak rozjedeme vlastní obalovnu, kde vyrábíme studenou asfaltovou směs.
2: Jen opravování výtluku různými metodami krajské cestáře letos vyjde na 90 milionů korun. Z Žirovnice Daniel Zach, Český rozhlas.
4: Jsme s vámi i na Pelhřimovsku. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: S vámi je Český rozhlas Vysočina a přinášíme zprávy. Ve studiu je Tomáš Kolátor.
1: Půl sedmé.
2: Český rozhlas Vysočina. Zprávy.
1: Hasiči zasahují u požáru haly v Plané nad Lužnicí. Informovali o tom na síti X. Uvnitř budovy se nachází nákladní auta a ropné látky. Oheň zasáhl celý objekt v plném rozsahu a propadla se střecha. Na místě je vyhlášen druhý stupeň požárního poplachu ze 4. Češi můžou ode dneška získat volební průkaz pro říjnové senátní volby. Díky němu můžou hlasovat v jiné volební místnosti. Na rozdíl od senátních nebo prezidentských voleb, ale musí zůstat ve svém senátním obvodu. Volební průkazy můžou žádat i Češi v zahraničí. Místnost pro volby do obecního zastupitelstva změnit nejde. Mláďata největšího druhu čejky se vylíhla v jihlavské zoo. Čejky australské, které zahrada chová od letošního roku, mají celkem 3 mláďata. Návštěvníci je teď můžou pozorovat v průchozí voliéře Delta Paraná. Odrostlá mláďata pak často zůstávají s rodiči i během celého následujícího roku. Čínský prezident Xi Jinping dnes bude ve Spojených státech jednat se svým americkým protějškem Donaldem Trumpem. Hlavními tématy jejich setkání by mělo být prodloužení dohody o vzájemných clech a obchodu a taky rychle se rozvíjející technologii umělé inteligence a její hrozby. Italští volejbalisté překvapivě vypadli ve čtvrtfinále mistrovství Evropy. Úřadující dvojnásobní světoví šampioni podlehli v Turíně Finsku 2-3. To se v pátek v Miláně střetne s Francií. V druhém semifinálovém zápase se utká Polsko se Slovinskem. Právě slovinští volejbalisté vyřadili z turnaje přemožitele české reprezentace Belgii. A počasí dnes očekáváme velkou oblačnost, od západu přijdou přehánky a občasný déšť. Může se vyskytnout i bouřka, k večeru srážek a mraků ubyde. Nejvyšší teploty se ustálí mezi 12 až 15 stupni, ty aktuální se pohybují kolem 7.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: Neprojedete obcí Křeč mezi Černovicemi a Kozmicemi. Probíhá tam čerstvě oprava vozovky až do konce listopadu. Objízdná trasa vede přes Vlčeves.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: První horácké derby v této sezóně přineslo vyrovnaný boj. Na novém stadionu v Třebíči nakonec vyhrála Jihlava 2-1 po prodloužení. Na utkání se vydáme už za chvíli v reportáži, tak zůstávejte s námi a hezké ráno.

0: Je 6 hodin 39 minut a vyladíte dobré čtvrteční ráno Českého rozhlasu Vysočina. A my se teď podíváme za hokejem. 2 body za výhru 2-1 po prodloužení bere v prvním horáckém hokejovém derby nové sezóny Maxa Ligy Dukla Jihlava. Díky brankám Alberta Michnáče a Ralfse Bergmanise udolala na kompletně opraveném stadionu v Třebíči domácí horáckou Slávii. Hráči obou týmů se museli srovnat s nečekanou pauzou už po půl minutě hry, kdy v hale na 10 minut zhasla světla a vypadla časomíra.
1: Když už po půl minutě v Třebíčské hale vypadla světla a zhasla kostka, 10minutové přerušení využili fanoušci na trénování hlasivek. Nepříjemné to ale bylo i pro hráče, potvrdil jihlavský útočník Albert Michnáč.
2: Ty světla hnedka ještě vlastně, než začal ten zápas, tak je to trošku nepříjemný. Musíme zase čekat, už jsme v tom varu a chceme jí hrát a museli jsme trošku počkat, ale není to nic, co by nás mělo ovlivnit.
1: A jeho slova potvrdili útočník Třebíče Ladislav Bitner.
3: Tak je to nepříjemný, no, ale pro oba týmy to je vlastně stejný, takže jako nic se neděje.
1: Spíš než neplánovaná pauza v úvodu se na hráčích v dalším zápase projevila nepohoda z předchozích zápasů. Jihlava i Třebíč poslední 2 duely prohráli.
2: Abych si trochu můžu říct asi jo, že to nebylo úplně nějaký extra poledný hokej, ale to takhle nevím hnedka po zápase, to je můj názor a i ten náš výkon ještě prostě musí být lepší.
1: I Ladislav Bitner nakonec přiznal, že hráče psychika trochu sráží.
3: My prostě se trápíme v té produktivitě a plno šancí si prostě vytvoříme, ale na jeden gól, že jo, je to těžký. No.
1: A nepovedený úvod sezóny se na hráčích podepsal i podle trenéra Třebíče Davida Havíře.
4: Bohužel jsme udělali v prodloužení tu chybu navíc. Dostali jsme šanci, vypracovali jsme

0: 6 hodin 45 minut jste slyšeli Forn and Blondes na Českém rozhlasu Vysočina, rádiu vašeho kraje. A zváni jste na Mlýnfest, benefiční festival, který proběhne 26. září na letišti u Chotěboře. Celý výtěžek z akce bude věnován na dostavbu školních prostor na Horním Mlýně, aby děti mohly pokračovat ve vzdělávání v bezpečném a kvalitním zázemí. Festival bude plný hudby, divadla, dílniček a také lokálních tvůrců. Vystoupí na něm Zelenáči, Pavlína Jíšová, Rangers, Taxmeni, Piknik a Michal Tučný, Revival nebo Devítka a Pavel Kohn. Tak si to v sobotu 26. září na letišti v Chotěboři určitě nenechte ujít a pojďme se teď ještě také podívat, jak to bude vypadat s počasím.
1: Počasí.
0: S podrobnostmi je tu meteoroložka Jitka Kučerová, kterou zdravím při čtvrtku. Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
0: Tak, pojďme se podívat na oblohu nad Vysočinou, jak to vypadá a teploty.
2: Teploty, ty jsou teď většinou mezi 9 až 5 stupni Celsia. Na obloze je hodně oblačnosti, spíše převažující zataženo nebo jenom nějaké drobné mezery, řekněme, v oblačnosti, takže skoro zataženo. Pokud jde o vítr, ten fouká zatím zhruba jihozápadních, západních směrů a většinou slabý. Sem tam někde, hlavně už ve vyšších polohách, může pofukovat i vítr mírný. No a k západní hranici Vysočiny už se blíží první přehled.

0: háňky, ty jsou zatím většinou slabé, ale už jsem tam někde ta vodní kapka na Havlíčko-Brodsku Pelhřimovsku spadnout až na zem může.
1: A jak to bude vypadat tedy postupně dál s tím deštěm? A říkala jste zatím mírný vítr.
0: Takže očekáváme velkou oblačnost i přes den. Od západu budou postupovat přeháňky nebo občasný déšť, v podstatě se budou týkat celého území, ale samozřejmě mezi nimi můžou být nějaké pauzy. Odpoledne se může objevit i nějaká ojedinělá bouřka. Zhruba k večeru se začne oblačnost víc protrhávat a srážky většinou ustanou. Teploty nejvyšší odpolední 12 až 15 stupňů, vítr slabý, postupně mírný, západní. Odpoledne se bude měnit na severozápadní a může být přechodně až čerstvý s nárazy do nebo kolem 50 km v hodině.
1: Mm-hmm. Jaká je biopředpověď na dnešek?
0: Jednička, nejnižší mírná zátěž.
1: A jak to vypadá na pátek s počasím? Bude podobně?
0: Bude oblačnosti v průměru méně, i když převládat bude spíše taková větší oblačnost, ale dnes spíše to třeba až zataženo, zítra v průměru oblačno, dokonce se občas může objevit i polojasno a zítra už jenom potom malinká pravděpodobnost, že se objeví přeháňka, spíš by se to týkalo severu kraje a to polojasno zítřejší hlavně ráno a dopoledne a potom znovu večer bude oblačnost celkově a obecně ubývat. Nejvyšší teploty 13 až 16 stupňů, zítra ráno trošku tepleji než dnes 8 až 5.
1: Tolik tedy informace o počasí a Jitka Kučerová z Českého hydrometeorologického ústavu. Děkuji vám za ně, mějte se krásně a naslyšenou.
0: Naslyšenou, hezký den.
2: Stopy, fakta, tajemství. Objevujte s námi dramatické osudy a tajemné příběhy každý víkendový podvečer.
3: V sobotním díle se vydáme po stopách Henryho Morgana, krále karibských pirátů ze 17. století. Inspiroval i tvůrce Pirátů z Karibiku s Johnnym Deppem. Stále je plný záhad, kde se skrývá jeho údajný poklad a co se skutečně stalo s jeho tělem po smrti.
2: Stopy, fakta, tajemství.
3: Věděl, že dopadení znamená šibenici. Přesto opakovaně překračoval frontu z carského Ruska až do Prahy. Byl zatčen, čekal na popravu, přesto unikl. Geniální zpravodajec, který ohromil Masaryka, Beneše i Štefánika. Jeho srdce bylo pro Československo, přesto na něho vlast zapomněla. Nedělní příběh nás zavede za jeho osudem.
2: Poslouchejte v sobotu a neděli po 17. hodině. Víkend s Českým rozhlasem Vysočina.

Je skoro půlnoc, já bych tě chtěl moc.

0: Vlado, řekni fór.
1: No hele, tak tohle není vůbec vtip, jo. Teď tady čtu z policejního protokolu, co se tady píše. Házel labutím chleba. Tím narušil představení Labutí jezero.
0: Český rozhlas Vysočina pro dobrou náladu.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Sedm hodin.
3: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
2: Řidiči projedou hlavní tah přes Žirovnici bez výtluků. Sněmovna začne projednávat zmrazení platů politiků. Jihlavská hokejová Dukla zvítězila nad Třebíčí v prodloužení. Dnešní nebe bude zatažené a zaprší. Teploty nepřesáhnou 15 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Tomáš Kolátor. Opravy průtahu Žirovnice na Pelřimovsku dokončují krajští silničáři. Vyfrézovali vozovku a plní výtluky teplou asfaltovou směsí. Na takový typ oprav je podle pelřimovského cestmistra Pavla Smětáka na podzim ideální počasí. Nevadí ani občasný déšť.
4: To nám nevadí, když je trošku vlhčej, tak se aspoň tolik nepráší, protože tato fréza nemá skrápění, takže se aspoň tolik nepráší.
2: Poslanci se dnes začnou zabývat zmrazením svých platů. Koalice ANO, SPD a motoristů sobě navrhuje, aby se ústavním činitelům příjmy nezvyšovaly 5 let. Původně to plánovala prosadit už minulý rok. První čtení ale nakonec otevře až dnes na mimořádné schůzi. Opozice návrh považuje za populistický. Upozorňuje, že pokud se teď platy zmrazí, za 5 let se zvýší skokově. Předseda poslanecké sněmovny Tomio Okamura z SPD s kritikou nesouhlasí.
5: To ukazuje na pokrytectví opozice, že oni jsou proti zamrazení platů politiků od příštího roku a zároveň říkají, že máme šetřit v rozpočtu. My chceme šetřit a myslím, že politici by měli šetřit od sebe začít.
2: Opozice chce vetovat možnost zrychleného projednávání, plánuje totiž předkládat pozměňovací návrhy. Třeba starostové chtějí snížit poslanecké náhrady, které podle předsedkyně jejich klubu Michaely Šebelové koaliční návrh neřeší. 2milionový stát Nebraska je dalším a posledním cílem amerického turné českého prezidenta Petra Pavla. V hlavním městě Lincoln ho přivítá tamnější guvernér, vystoupí na místní univerzitě a setká se i s českými krajany. Právě jejich počtem je Nebraska coby stát mezi všemi ostatními výjimečná.
6: Nebraska je pro nás trochu speciálním případem mezi všemi americkými státy. Na počet obyvatel má největší zastoupení potomků českých emigrantů, ale taky částečně i slovenských.
7: Ještě před odletem z New Yorku přednesl Petr Pavel laudáciu k ocenění finského prezidenta Alexandra Stuba organizací The Atlantic Council. Cenu společnost uděluje každoročně osobnostem za jejich přínos k transatlantickým vztahům. Z New Yorku Jana Ciglerová, Český rozhlas. Sport.
2: Hokejové horácké derby mezi Jihlavou a Třebíčí skončilo lépe pro Duklu. Ta v prodloužení trefou obránce Ralfse Bergmany se brala o bod víc než Třebíč. Horácká Slavia se aktuálně nachází na 9. pozici tabulky Maxaligy, Dukla o patro níž. A nový kouč české fotbalové reprezentace Santi Denia musel udělat už 7. změnu v nominaci na Ligu národů. Zraněného Matěje Rineše nahradil Ondřej Zmrzlý z polského Górniku Zabrze. Češi do turné vstoupí sobotním utkáním s Chorvatskem. Čekají je pak taky Angličani a mistři světa Španělé. Asistent trenéra Radek Bejbl mluví o přípravě mužstva pod novým realizačním týmem.
8: Teď máme tyto dva srazy na to, abychom poznali dobře hráče, abychom se poznali navzájem mezi sebou, abychom se dobře navnímali, aby to směřovalo k tomu, že budeme hledat ty správné typy hráčů a ideální herní model.
2: 5. ročník fotbalové ligy národů dnes odstartuje 8 zápasy. Vítězství v soutěži obhajují Portugalci. V jejichž drezu nastoupí i 41-letý Cristiano Ronaldo. V prvním utkání se obhájci triumfu střetnou s Walesem.
3: Počasí.
2: V Třebíči a Novém Rychnově je právě teď 7 stupňů, Košetice hlásí 11. Dnes očekáváme velkou oblačnost, od západu přijdou přehánky a občasný déšť. Může se vyskytnout i bouřka, k večeru srážek a mraků ubyde. Nejvyšší teploty se ustálí mezi 12 až 15 stupni.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Z Zelená vlna Vysočina.
2: Na 161. kilometru dálnice D1 ve směru na Brno leží v pravém jízdním pruhu pneumatika. Opatrně pak i mezi Vladislaví a Náměští nad Oslavou. Ve směru na Náměšť tam leží sražená zvěř, která se musí objíždět levým pruhem. Situaci přibližuje jeden z řidičů.
9: Mezi křižovatkami na Studenec a Koněšín je uprostřed silnice sražená srna a prostě se tam brzdí a vybočuje. Je to vidět na poslední chvíli, je to tam dost nebezpečné.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
10: Kulatiny dnes slaví písničkář Jan Nedvěd i zpěvák Vašek Bláha z Divokýho Byla. Kolikáté, tak to uslyšíte v dobrém ránu Českého rozhlasu Vysočina. Už za pár minut v kalendáriu.
3: Dobré ráno s Lidií Jakubičkovou.

0: Českém rozhlasu Vysočina, to byl Tomáš Linka, je 7 hodin 12 minut a kdo pak dnes slaví svůj svátek, narozeniny nebo výročí, to povíme v dnešním kalendáriu.
1: Aby zvítězila pravda a láska. Yes, we
2: can. Čtvrtek 24. září, svátek má dneska Jaromír.
3: To neděláš dobře, Jaromíre, s tou sirkou. Jednou se ti to vymstí.
2: Tady je Petr Jungmann. Svůj první lázeňský pobyt v Karlových Varech zahájil ruský car Petr Veliký v roce 1711, to je přesně 315 let. Za rok se vrátil. Oba vládcovi pobyty měly pro město velký reklamní význam a záhy po nich začaly do města jezdit početní příslušníci ruské a polské šlechty. Toskánský velkovévoda Cosimo III. Medičejský poprvé v roce 1716, to je 310 let, definoval, ve kterých oblastech se bude pěstovat to nejlepší Chianti.
4: Gaiole, Castellina e Radda.
2: Jedno z prvních chráněných zeměpisných označení původu tak položilo základy pozdější slavné Provincia del Chianti.
4: Tutti bene.
5: Nejdříve nám dovolte otázku. Slyšeli jste už trávu růst?
6: Ne, tak si ji poslechněte.
2: Pořad kuriozit a zajímavostí na přání posluchačů Piš a Slyš byl v Československém rozhlase poprvé vysílán před 65 lety, v roce 1961.
7: Milý v rozhlase, chtěl bych vědět, co dělá žirafa.
2: První znojemské historické vinobraní se konalo před 60 lety. V roce 1966 město poprvé uvítalo českého krále Jana Lucemburského a jeho družinu. Dodnes trvá tento krásný zvyk a to letošní vinobraní od 10. do 12. září navštívili opět 10 000 návštěvníků z celé země. Kulatou osmdesátku má dneska písničkář Jan Nedvěd. A 50 svíček sfoukne zpěvák skupiny Divokej Bill Vašek Bláha. Já přeju hezký den.
8: Dobré ráno s Českým rozhlasem Vysočina.

0: Dobré čtvrteční ráno a šťastnou cestu za volantem přejeme všem z Českého rozhlasu Vysočina. Aktuální čas je 7 hodin 18 minut. Jihlavách je podle největší tuzemské pojišťovny jedním z nejnebezpečnějších krajských měst v zemi, co se silničního provozu týká. A kde se ve městě často bourá, tak to řekneme v našem vysílání v reportáži za 5 minut.
1: Počasí.
0: A co se týče teplot na Vysočině, ty se teď pohybují v rozmezí mezi 5 až 10 stupni. Dukovany 9 stupňů, Humpolec 10, Žďár nad Sázavou 8. Dnes očekáváme tedy velkou oblačnost, od západu budou postupovat přehánky nebo občasný déšť, odpoledne se pak vyskytne ojediněle i bouřka. Večer začnou srážky ustávat a oblačnost místy ubývat. Nejvyšší teploty naměříme mezi 12 až 15 stupni a foukat má mírný, přes den místy přechodně čerstvý, severozápadní až západní vítr.
1: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Vysočina.
2: Jak udržet komunikaci v klidu, jak reagovat v náročných situacích a hlavně jak mluvit, aby nám druzí skutečně naslouchali a rozuměli. To všechno probereme ve čtvrtečním dobrém dopoledni. Mým hostem bude Veronika Smejkalová, ředitelka studií Center Basic v Jihlavě a Pelhřimově.
1: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Vysočina a Helou Dvořákovou. Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.
3: Když se snáší déšť, s tmou se křížím.

0: Blíží se půl osmá a doznívá Bára Basiková s Kamilem Střihavkou, když se snáší déšť. Nejrizikovější dopravní místa v Jihlavě jsou na hlavních tazích, ukazují to údaje z portálu Nehod. Řidiči ale kvůli nepozornosti chybují i přímo v centru. Například na křižovatce ulic Seifertova a Keskalce se troubení kvůli nedání přednosti v jízdě rozléhá téměř pravidelně.
1: Vlastně dostal jakou pořádnou pecku tady z boku, takže je to úplně vyhodilo tamhle na ten rozvaděč, který je teďka jako pohnutý, bude se to muset opravit.
2: Pan Radek popisuje poslední nehodu, která se stala před pár dny u jeho domu na křižovatce ulic Keskalce a Seifertova. Nejčastěji podle něj chybují řidiči jedoucí ze směru od sídla kraje nebo naopak. Tato silnice totiž není hlavní.
1: Už to jako známe, že to je místo častých nehod a že to je fakt nebezpečná křižovatka. Ty lidi, kteří to neznají, třeba Písovské mokřady byly teďka o víkendu, že jo? To je typická situace, kdy ten člověk, který to tady nezná, to snadno přehledne a vletí tady do té křižovatky bez dání přednosti v jízdě a celku běžná záležitost. Vždycky slyšíte ostrý troubení, že někdo nedal přednost, ale to je prostě častý.
2: Takže troubení slycháte často?
1: Troubení, to je tady každou chvíli.
2: No. Máte vlastně okna do obýváku?
1: Kousek od křižovatky, no přesně tak. To je každou chvíli na sebe, ty auta tady troubí, jo, že někdo nedal přednost. A z toho nejsou nehody, to v těch statistikách není.
2: To potvrzuje i mluvčí krajských policistů Michaela Lébrová. Menší nehody podle ní řidiči často řeší bez volání policie.
3: Velkou část dopravních nehod, ke kterým dojde ve městě, si řidiči vyřeší sami, neboť dopravní nehody nepodléhají oznamovací povinnosti. Jde o nehody, kdy nedojde ke zranění osob ani usmrcení, ke škodě na majetku třetích osob nebo škoda na zúčastněném vozidle nepřesáhne částku 200 000 korun.
2: Podle portálu Nehod, který sdružuje policejní data o nehodách, patří mezi hlavní riziková místa v Jihlavě kruhový objezd u sjezdu z dálnice směr Havlíčkův-Brod a výjezd z jihlavského tunelu na Pelhřimov. Jihlava proto na některých místech zavádí omezení rychlosti, pokračuje mluvčí radnice Radovan Daněk.
4: Město se účastní jednání kraje Vysočina i ředitelství silnic a dálnic, kde se tyhle lokality řeší a projednávají. Upravovat se má podle našich informací například lokalita u Malého Beranova.
2: Jihlava se podle něj zaměřuje i na bezpečí chodců. Kromě výstavby chodníků, kde dlouhodobě chyběly, buduje i ostrůvky na přechodech uprostřed silnic. Veronika Bartes-Vohradlíková, Český rozhlas.
5: Jsme s vámi i na Jihlavsku. Český rozhlas Vysočina, rádio

0: Amatéři Českého rozhlasu Vysočina jsou s vámi všude, kde se děje něco zajímavého.
1: K tomu, že některá lékařská péče je tu opravdu hůře dostupná, se připojuje i pan Václav.
2: Ty doby čekací jsou prostě, já nevím, třeba teď z neurologie, kde jsem čekal 2 měsíce, než mě vzali, jako no, než jsem přišel na řadu.
1: Milan Soldán, Český rozhlas.
0: Hlásíme se vám z celé Vysočiny, z míst, kde žijete.
3: To s tětkou nějak pročistíte?
4: Jo, to vezmu až nahoru, vyčistím průchodnost.
3: I z 2mm vrstvy sazí může v komíně vzniknout požár nebo může i prasknout. Z Jihlavy Veronika Bartes-Ohradíková, Český rozhlas.
0: Jsme jediné rádio s týmem reportérů na Vysočině. Český rozhlas Vysočina, žijeme tu s vámi.
5: Jsou to aktuální zprávy a s nimi Tomáš Kolátor.
6: 7:30.
0: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
6: Víc než 1 000 000 korun na opravu skleněného rizalitu získali od města jihlavští Sokolové. Je to 300 tisíc víc, než původně město plánovalo. Sokolové tak mohou příští týden zahájit opravu, protože zbývajících víc než 100 tisíc korun se jim podařilo vybrat ve veřejné sbírce. Stav konstrukce se podle vedení jednoty zhoršuje, do objektu totiž zatéká. Nejpozději dnes musí obce zveřejnit seznam volebních místností pro podzimní volby. Ty budou 9. a 10. října. Kde mají volit, zjistí lidé buď na úředních deskách, nebo na obálkách s hlasovacími lístky. Obálky by měly dostat nejpozději 3 dny před volbami. IT zakázky ministerstev a úřadů nově posuzuje Rada vlády pro informační společnost. U projektů nad 30 milionů korun je navíc nutný souhlas vlády. Cílem má být vyšší efektivita financování a zajištění toho, aby státní zakázky odpovídaly vládním prioritám, jinak na ně úřady nedostanou peníze. Před 35 lety vydala americká grungeová kapela Nirvana album Nevermind. Dodnes patří k nejvíc ceněným rockovým nahrávkám 90. let minulého století. Objevil se na něm i nejslavnější hit kapely Smells Like Teen Spirit. Na přebalu desky je miminko, které plave v průzračně modrém bazénu za 1 dolarovou bankovkou. Na celém světě se alba prodalo přes 30 milionů kusů. Česká republika má poprvé v historii vítěze hodnoceného šipkařského turnaje mezi profesionály. Karel Sedláček uspěl na 30. podniku Players Championship a získal svůj premiérový titul v organizaci PDC. V Humpolci a Jihlavě je aktuálně 6 stupňů, v Moravských Budějovicích 8. Dnes očekáváme velkou oblačnost, od západu přijdou přehánky a občasný déšť. Může se vyskytnout i bouřka, k večeru srážek a mraku ubyde. Nejvyšší teploty se ustálí mezi 12 až 15 stupni.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
6: Na hlavním tahu mezi Třebíči a Náměští nad Oslavou se mezi křižovatkami na Studenec a Koněšín povoluje sražená zvěř. Ve směru na Náměšť proto dávejte pozor, situaci přibližuje náš zpravodaj.
7: A prostě se tam brzdí a vybočuje. Je to vidět na poslední chvíli, je to tam dost nebezpečné. Právě mi s tím pruhu přesně uprostřed, takže buď doleva nebo přes krajnici je to tam fakt na myšičku, no.
6: A čerstvá nehoda se pak stala i u okříšek na křižovatce s Petrovicemi. Na místě jsou záchranné složky.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Víte, jaké místo označil Napoleon jako střed Evropy? Do historie se už za chvíli podíváme s Martinem Písaříkem v dnešním vydání rubriky Co v učebnicích nebylo, tak si na to také počkejte. Do té doby je tu Marta Kubišová, anebo právě teď už František Nedvěd.

0: Je právě 7 hodin a 40 minut, ladíte Český rozhlas Vysočina. Dobré ráno. A my teď zavítáme k česko-bavorské hranici.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že podle Napoleona se střed Evropy nachází na hoře Dileň? Hora Dileň, vysoká téměř 1000 metrů, je jedním z výrazných bodů západního pohraničí. Legenda z českého lesa na česko-bavorské hranici praví, že Napoleon Bonaparte při svém vojenském pohybu krajinou v roce 1805 stanul na kameni v okolí dnešní Napoleonovy stezky. Odtud měl pozorovat krajinu i pohyb vojsk a údajně právě v této souvislosti jeho kartografové označili toto místo jako střed Evropy. Napoleonův kámen, který je s příběhem spojován, leží jen několik metrů za dnešní státní hranicí na německé straně. Místo tak stojí přímo na linii česko-bavorské hranice a je přístupné z obou stran. Samotná hora Dileň je po Čerchově druhým nejvyšším vrcholem českého lesa. Dnes je na jejím vrcholu umístěn televizní a rozhlasový vysílač s technickým zázemím, který je viditelnou dominantou širokého okolí. V jeho blízkosti lze stále najít zbytky bývalého hraničního pásma, včetně pozůstatků oplocení, které kdysi tvořilo dvojitou železnou oponu od

0: 7 hodin 46 minut, ladíte Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Včera začal podzim, všude padá listí. A o listí bude řeč už za chvíli také s našimi makovičkami, tak si na to počkejte.
1: Počasí.
0: A já už se tady dívám také, jak to vypadá s počasím. Aktuálně se teploty pohybují na Vysočině mezi 5 a 10 stupni. Dívám se do Pelhřimova, tam je 10 stupňů. Lipnice nad Sázavou hlásí 8 a Velké Meziříčí 9. Dnes bude převažovat velká oblačnost, od západu budou postupovat přehánky nebo také občasný déšť. Odpoledne se vyskytne ojediněle i bouřka. Večer začnou srážky ustávat a oblačnost místy ubývat. Nejvyšší teploty naměříme mezi 12 a 15 stupni a foukat má mírný přes den, místy přechodně čerstvý severozápadní až západní vítr. A když se dívám na pátek, tak ten přinese už jen ojedinělou přehánku, bude oblačno až polojasno s teplotou

0: tam je kolem 16 stupňů.
1: Každé dopoledne zpovídáme zajímavé hosty.
2: Neděle budou písně na cestu. Rozloučíme
3: písně
2: se.
3: Na cestu.
2: Rozloučíme se, zamáváme kytarou a jak píšeme i posledním refrénem. A právě jsme otevřený tím, že poskytneme pódium návštěvníkům, kteří, že jsme poznali i loni, že prostě mezi nimi je spoustu skvělých muzikantů a zpěváků.
1: Pokud vám něco uteklo, nevadí. To nejlepší z hostů Dobrého dopoledne si poslechněte v sobotu po 11. hodině.
4: Spolíháme se na mobil. Kolikrát za den vezmete mobil do ruky, jen tak proskrolujete, zkouknete. Vlastně bezmyšlenkovitě si sjíždíme novinky, zprávy. Potom taky se málo hýbeme, málo pijeme. Tohle všechno nám pak mozek pěkně jako nasčítá a řekne a dost. A já už nebudu spolupracovat. Co si myslíš?
1: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: O podzimním listí si s dětmi povídala kolegyně Irena Šarounová.
1: Proč ze stromu padá listí?
2: Protože už začíná zima.
3: Už ty listy jako takový jsou pak oranžový a už spadnou.
4: A musíme už nosit mikiny a bundy.
5: To listí se uvolní.
6: On ten mráz nějak praská ty větve to listí, tak to pak spadne.
7: Ten strom už se tím mrazem jako slabčí a postí je, aby už nebyl tak slabý.
1: Co dělá strom v zimě?
8: Prostě je holej a ty smoky nejsou holí.

0: jaře zase vyrostou nový.
1: Proč sbíráte barevné listy na podzim?
2: Aby jsme mohli si je mít na památku.
3: Nebo třeba si z nich můžeme něco vyrobit.
4: Makovičky. Dobré ráno s Českým rozhlasem Vysočina.

0: zamilovaná. Dnes večer v České televizi. ČT1. Ve své ordinaci je nalezena zavražděná psycholožka. Zabila jí labilní pacientka? Případ vyšetřuje komisařka Florence v premiérové řadě seriálu. ČT2. Jedinečné orchidejové louky, jejich vzácné květy a důmyslné vztahy s opilovači představí premiérový díl cyklu Přírodní divy Bílých Karpat. A ČT Art uvede slavnostní předávání cen 63. Mezinárodního televizního festivalu Zlatá Praha. Čtvrteční večer s Českou televizí.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
2: Jihlava kvůli bezpečnosti chodců buduje ostrůvky na přechodech. Studentům, kteří se potýkají s psychickými obtížemi, pomáhají univerzitní poradenská pracoviště. Hokejisté Dukly Jihlava těsně vyhráli první horácké derby v této sezóně. Dnešní nebe bude zatažené a zaprší. Teploty nepřesáhnou 15 stupňů. Na řadě jsou zprávy, přináší vám je Tomáš Kolátor. Nejrizikovějšími místy pro dopravu v Jihlavě jsou výpadovky z města na hlavních tazích na Havlíčkův Brod, Pelhřimov a Brno. Vyplývá to z dat portálu Nehod. Město kvůli tomu aktuálně zvažuje snížení rychlosti u Malého Beranova. V samotném centru se pak zaměřuje i na bezpečnost chodců. Pokračuje mluvčí radnice Radovan Daněk.
3: Realizují se také ochranné ostrůvky u přechodů pro chodce, nasvětlujeme přechody pro chodce, no a stavíme i nové přechody, nové cyklostezky a přibývají také cykloopatření na silnicích a ulicích ve městě.
2: Každý třetí student vysoké školy někdy myslel na sebevraždu. Ukázal to monitoring Národního ústavu duševního zdraví. Studentům pomáhají univerzitní poradenská pracoviště.
4: S příznaky depresivity se potýká 44% zapojených vysokoškoláků. Zhruba třetina řeší úzkosti, popisuje výzkumný pracovník z Národního ústavu duševního zdraví Ondřej Pešout.
5: Mnohem častěji tyhle ty indikátory vykazují dívky a pak jedinci, kteří se identifikují buď to jakoby nebinární nebo jako trans.
4: Poradenská centra jsou na všech veřejných vysokých školách. Nabízejí psychologickou pomoc nebo nasměrují k další odborné péči. Barbora Čalkovská z Asociace vysokoškolských poradců zmiňuje, co studenty trápí nejvíc.
6: Vztahové problémy, ať je to mezi spolužáky nebo obecně vrstevníky, ale partnerské nebo rodinné vztahy.
4: Monitoringu se loni zúčastnilo přes 19 000 studentů. Není sice reprezentativní, ale podle Ondřeje Pešouta ukazuje na závažnost psychických obtíží mezi studujícími. Tereza Hipšerová, Český rozhlas.
2: Systém umělé inteligence společnosti OpenAI v červnu proniknul na webové stránky australské vlády. Na okraji jednání valného shromáždění OSN v New Yorku to řekl australský premiér Anthony Albanese. Agent umělé inteligence podle něj získal přístup k portálu se statistickými údaji týkajících se veřejného systému zdravotního pojištění. Nezískal ale přístup k citlivým osobním údajům. Je to tak vůbec první potvrzený případ, kdy umělá inteligence vnikla do vládního systému. Firma OpenAI uvedla, že se o červnovém incidentu dozvěděla v srpnu a pak o něm informovala australské úřady. Sport. Výhru v prvním horáckém derby nové sezóny bere Dukla Jihlava. Na opraveném stadionu v Třebíči vyhrála 2-1 po prodloužení. Jihlavu poslal do vedení Albert Michnáč. Třebíčský Ladislav Bittner ale necelé 2 minuty před koncem třetí třetiny při hře bez brankáře srovnal. Výhru zařídil Dukle v prodloužení lotyšský obránce Ralfs Bergmanis. Dukla bodovala po 2 prohrách v řadě. Potěšilo střelce první branky Alberta Michnáče.
7: Bylo to takový nahoru dolů rozlítaný a škoda, jsme si nepohlídali to vedení, tam chybělo málo a mohli jsme mít za 3 body, ale strašně důležitá výhra. Bere nás výborně podržel při tom oslabení na konci a my se o tohle musíme odrazit.
2: Dukla se výhrou v tabulce posunula na 10. příčku právě za Třebíč, která má o bod víc. A basketbalistky Žabin Brno prohrály v semifinále kvalifikace o Evropskou ligu s Crvenou zvezdou Bělehrad 69-75 a čeká je pouze účast v Evropském poháru. Ten si po prohře v kvalifikaci zahraje i druhý brněnský tým. Hráčky Králova pole totiž podlehly na hřišti Flam Karolo 81-101.
1: Počasí.
2: Ve Žďáru nad Sázavou mají 5 stupňů, Černovice hlásí 8. Dnes očekáváme velkou oblačnost, od západu přijdou přehánky a občasný déšť. Může se vyskytnout i bouřka, k večeru srážek a mraků ubyde. Nejvyšší teploty se ustálí mezi 12 až 15 stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
2: Nehodu máme nahlášenou nedaleko okříšek u odbočky na Petrovice. Osobní auto tam silo mimo silnici a jsou tam záchranné složky.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
8: V Jihlavské městské knihovně dnes bude besedovat naše kolegyně Irena Šarounová. Na to se můžete těšit. Za chvilku přijde do studia a sama vám to poví.
1: Dobré ráno s Lidií Jakubičkovou.

0: Posloucháte Český rozhlas Vysočina. Dobré čtvrteční ráno vám přejeme. 8 hodin 12 minut. Jak vzniká reportáž? Co může redaktora potkat při natáčení v terénu? I to se dnes můžete dozvědět, pokud přijdete na besedu s Irenou Šarounovou do Jihlavské městské knihovny. Irena je teď se mnou ve studiu. Já ti přeji dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: A jak se tedy na besedu připravuješ?
1: Musím říct, že se moc připravovat nedá, protože jak se lidé začnou ptát, tak se povídání může stočit k mnoha různým tématům, ale určitě vždycky vyberu pár nejzajímavějších reportáží z poslední doby. Pouštíme si je ve zvukové podobě, tak jak jsou slyšet v rádiu. Přidám pár fotografií, které pořizuji na internetové stránky a sociální sítě, a atraktivní jsou i videa. No a pak už mi to samo naskakuje, když se vzpomenu, jak to všechno vznikalo, protože potkávám spoustu lidí a dostanu se na spoustu míst.
0: A na co se tak lidé na besedách asi nejčastěji ptají?
1: To je různé, třeba právě na zážitky z terénu, a často se ptají, kolik nás na tu reportáž jede. To je vždycky překvapí, že jsem sama. V poslední době si hodně povídáme i o situaci ve veřejnoprávních médiích. Já se pak zase dozvídám, co posluchače nejvíc zajímá, čeho si na našem vysílání všímají, a to třeba i po technické stránce. A co je pro mě vůbec nejlepší, nabírám zajímavé tipy. Točím totiž příběhy z Vysočiny, ale také reportáže do hobby magazínu a pozvánky na výlety. A když mě ti lidé chvíli poslouchají, hned je napadá, kam bych ještě mohla zajet, nebo že znají šikovného řemeslníka, sběratele, chovatele, myslivce, no tak to si užívám, to jsou žně.
0: No, samozřejmě i potom se to lépe všechno sbírá, ty příběhy. A nakonec ještě důležitá otázka, kdy a kde beseda proběhne?
1: Dnes od 17 hodin v přednáškovém sále Jihlavské městské knihovny v Hluboké ulici. Jsou to hned první dveře vlevo za vstupem.
0: Ano, a tam, přátelé, se na vás těší naše kolegyně Irena Šarounová. Tak určitě dorazte a tobě přeji samozřejmě klidné a pohodové besedování.
1: Těším se na vás. Naslyšenou.
2: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: To byly Bee Gees na Českém rozhlasu Vysočina v 8 hodin 17 minut. Ještě na podzim se cestáři vrací na úseky, které rozbily loňské mrazy. Za opravy výtluků dají letos 90 milionů korun a na jednu ze silnic v kraji se za nimi vydáme už za 5 minut v našem vysílání, tak si na to určitě počkejte a teď se ještě pojďme podívat, jak bude.
1: Počasí.
0: A já už sleduji teploty na Vysočině, ty se teď pohybují mezi 6 a 10 stupni. Třebíč 10 stupňů, Nové Město na Moravě 9 a Polná 10 stupňů. Dnes očekáváme velkou oblačnost od západu, pak přibudou přeháníky nebo také občasný déšť. Odpoledne se vyskytne ojediněle i bouřka. Večer pak začnou srážky zase ustávat a oblačnost ubývat. Nejvyšší teploty naměříme mezi 12 až 15 stupni a foukat má mírný přes den místy přechodně čerstvý severozápadní až západní vítr.
1: Český rozhlas Vysočina, písničky, které nestárnou.

0: Blíží se půl devátá, s vámi je Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje a my teď míříme na silnice. Cestáře na Vysočině často potkáte na hodně rozbitých úsecích. Spravují cesty, na které zatím neměli čas a na které je dobré se pustit předtím, než začne mráz dál pukliny rozšiřovat, třeba v Žirovnici na Pelhřimovsku.
1: Fréza to vyfrézuje, nechá to na zemi, pak to tady s bagrem naložíme, odvezeme tu frézovanou drť pryč a tam máme dole ještě koště a tím to potom smete.
2: Dohlíží nad šestičlenou partou z Pelhřimovské pobočky krajské správy a údržby silnic cestmistr Pavel Směták.
1: Jsou tady hodně výtluky a proto tady děláme velkoplošné výpravy, vyfrézujeme čtverce nebo obdélníky a pak to přebalíme, aby to vydrželo přes zimu, protože příští rok se tady snad má dělat rekonstrukce, takže jenom to udržujeme tak, aby tady nebyly hluboké díry přes zimu.
2: Ještě na podzim cestáři na Vysočině opravují výtluky, které vznikly hlavně loni v zimě, aby jich co nejvíc stihli před další zimou, popisuje výrobní náměstek Martin Jakubec.
3: Auta do toho výjíždějí, úlamují další kusy toho v uvozovkách asfaltu okolo a ten výtluk roste.
2: Jeden postup už museli opustit.
3: Taková ta trysková metoda, kdy tryskáme vlastně tu emulzi asfaltovou z drtí na vozovku, tak tam už od toho opouštíme, protože už nejsou vhodné klimatické podmínky. Takže stále, dokud pojedu obalovny, tak pořád pojedeme vysprávky výtluku zahorka asfaltovou směsí. A jakmile přestanou fungovat obalovny, to bývá na sklonku října, začátkem listopadu, tak rozjedeme vlastní obalovnu, kde vyrábíme studenou asfaltovou směs.
2: Jen opravování výtluku různými metodami krajské cestáře letos vyjde na 90 milionů korun. Z Žirovnice Daniel Zach, Český rozhlas.
4: Jsme s vámi i na Pelhřimovsku. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

že nad zlato a bohatství je moudrost a uvážlivý čin. Že Eldorado není kdesi v dálce, ale docela blízko, v našich srdcích a v našem myšlení. A že jeho pravé jméno je svoboda, pravda a porozumění. Nosíme je v sobě a ptát se na ně je naše přirozená povinnost.

0: vámi je Český rozhlas Vysočina, přidáváme aktuální zprávy, je tu Tomáš Kolátor.
1: Půl deváté.
2: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
1: Hasiči zasahují u požáru haly v Plané nad Lužnicí. Informovali o tom na síti X. Uvnitř budovy se nachází nákladní auta a ropné látky. Oheň zasáhl celý objekt v plném rozsahu a propadla se střecha. Na místě je vyhlášen druhý stupeň požárního poplachu ze 4. Jeden z hasičů se na místě zranil. Češi můžou ode dneška získat volební průkaz pro říjnové senátní volby. Díky němu můžou hlasovat v jiné volební místnosti. Na rozdíl od senátních nebo prezidentských voleb, ale musí zůstat ve svém senátním obvodu. O volební průkazy můžou žádat i Češi v zahraničí. Místnost pro volby do obecního zastupitelstva změnit nejde. Mláďata největšího druhu čejky se vylíhla v jihlavské zoo. Čejky australské, které zahrada chová od letošního roku, mají celkem 3 mláďata. Návštěvníci je teď můžou pozorovat v průchozí voliéře Delta Paraná. Odrostlá mláďata pak často zůstávají s rodiči i během celého následujícího roku. Čínský prezident Xi Jinping dnes bude ve Spojených státech jednat se svým americkým protějškem Donaldem Trumpem. Hlavními tématy jejich setkání by mělo být prodloužení dohody o vzájemných clech a obchodu a taky rychle se rozvíjející technologii umělé inteligence a její hrozby. Italští volejbalisté překvapivě vypadli ve čtvrtfinále mistrovství Evropy. Úřadující dvojnásobní světoví šampioni podlehli v turíně Finsku 2-3. To se v pátek v Miláně střetne s Francií. V druhém semifinálovém zápase se utká Polsko se Slovinskem. Právě slovinští volejbalisté vyřadili z turnaje přemožitele české reprezentace Belgii. A počasí dnes očekáváme velkou oblačnost, od západu přijdou přehánky a občasný déšť. Může se vyskytnout i bouřka, k večeru srážek a mraků ubyde. Nejvyšší teploty se ustálí mezi 12 až 15 stupni, ty aktuální se pohybují kolem 8.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: Pokud vyjíždíte z Velké Býteše Jihlavskou ulicí na Nové Sady, tak opatrně. Máme tam hlášenou nehodu bez bližších informací. Na místě zasahují záchranáři.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: První horácké derby v této sezóně přineslo vyrovnaný boj. Na novém stadionu v Třebíči nakonec vyhrála Jihlava 2-1 po prodloužení. Na utkání se vydáme už za chvíli v reportáži, do té doby Petra Janu a Petr Janda, nebo právě teď skupina Mirai.

0: Je 8 hodin 40 minut, posloucháte dobré čtvrteční ráno Českého rozhlasu Vysočina. My se ještě pohlédneme také za sportem. 2 body za výhru 2-1 po prodloužení bere v prvním horáckém hokejovém derby nové sezony Maxaligy Dukla Jihlava. Díky brankám Alberta Michnáče a Ralfse Bergmanise udolala na kompletně opraveném stadionu v Třebíči domácí horáckou Slavii. Hráči obou týmů se museli srovnat také s nečekanou pauzou. Už po půl minutě hry, kdy v hale na 10 minut zhasla světla a vypadla časomíra.
1: Když už po půl minutě v Třebíčské hale vypadla světla a zhasla kostka, 10-minutové přerušení využili fanoušci na trénování hlasivek. Nepříjemné to ale bylo i pro hráče, potvrdil jihlavský útočník Albert Michnáč.
2: Ty světla hnedka ještě vlastně, než začal ten zápas, tak je to trošku nepříjemný. Musíme zase čekat, už jsme v tom varu a chceme jí hrát a museli jsme trošku počkat, ale není to nic, co by nás mělo ovlivnit.
1: A jeho slova potvrdili útočník Třebíče Ladislav Bitner.
3: Tak je to nepříjemný, no, ale pro oba týmy to je vlastně stejný, takže jako nic se neděje.
1: Spíš než neplánovaná pauza v úvodu se na hráčích v dalším zápase projevila nepohoda z předchozích zápasů. Jihlava i Třebíč poslední 2 duely prohráli.
2: Abych si trochu říct asi jo, že to nebylo úplně nějaký extra povedný hokej, ale to takhle nevím, hnedka po zápase to je můj názor a i ten náš výkon ještě prostě musí být lepší.
1: I Ladislav Bitner nakonec přiznal, že hráče psychika trochu sráží.
4: My prostě se trápíme v té produktivitě a plno šancí si prostě vytvoříme, ale na jeden gól, že jo, je to těžký. No.
1: A nepovedený úvod sezóny se na hráčích podepsal i podle trenéra Třebíče Davida Havíře.
5: Bohužel jsme udělali v prodloužení tu chybu navíc. Dostali jsme šanci, vypracovali jsme si dvouminutový trest na konci, že jo, když jsme měli tu přesilovku, tam byla naše momentum toho zápasu, neproměnili jsme ho a šťastnější soupeř dneska bere bod.
1: To koučí hlavy Viktoru Ujčíkovi se po vítězném gólu ulevilo.
6: Si hrozně toho vítězství ceníme, protože samozřejmě vyhrát derby je vždycky

0: Je 8 hodin 47 minut, ladíte Český rozhlas Vysočina, ať jste doma v práci nebo třeba na silnicích, tak vám přejeme pohodový poslech i nadále v našem vysílání a přidáváme teď také informace o počasí.
1: Počasí.
0: S podrobnostmi je tu v tuto chvíli meteoroložka Bára Kučerová. Dobré ráno.
2: Pěkné ráno.
0: Jaké jsou v tuto chvíli teploty na Vysočině a jaká je obloha?
2: A nejčastěji se teploty pohybují mezi 7 a 10 stupni Celsia a na obloze je většinou nebo je zatažená a k tomu se někde už objevují dešťové kapky, často v přeháňkách, takže takové už podzimní docela bych řekla ráno.
0: Vypadá to tak, a i ten den bude takový deštivý, je to tak?
2: Ano, mělo by to tak být. Ta velká oblačnost potrvá a ty přeháňky postupně může nahradit občasný déšť nebo i trochu trvalejší déšť. Odpoledne se mohou objevit i ojedinělé bouřky a k večeru se oblačnost začne protrhávat a srážky většinou ustanou. Teploty dnes vyšplhají mezi 12 až 15 stupňů Celsia a k tomu bude vát většinou mírný západní vítr a ten se bude odpoledne

0: přeměnit na severozápadní a může být přechodně i čerstvý s nárazy kolem 55 km v hodině.
1: Co biopředpověď bude příznivá?
0: Ta je na stupni číslo 1, tedy mírná zátěž.
1: A páteční den bude ve stejném duchu jako dnešek, nebo se nám něco změní?
0: Trošku se změní počasí z hlediska srážek. Zítřek zůstane ještě s větší oblačností, zítra už srážky jenom s malou pravděpodobností, a to z přeháňka nějaká. A zítra nemusí zůstat všude a vždy tady ta velká oblačnost, ale může se udělat i polojasno, to hlavně ráno a dopoledne. A večer bude oblačnost obecně ubývat, zítřejší teploty mezi 13 a 16 stupni Celsia, a to po ránu, kdy teploty klesnou mezi 8 až 5 stupňů Celsia, a po noci, kde převáží polojasno až oblačno a může se ještě objevit z počátku noci hlavně ta ojedinělá přeháňka, a navíc zítra ráno se můžeme někde výjimečně potkat i s mlhou.
1: Říká Bára Kučerová z Českého hydrometeorologického ústavu. Děkuji vám za informace o počasí, mějte se pěkně a naslyšenou.
0: Naslyšenou.
1: S vámi se také loučí v tuto chvíli Lidie Jakubičková. Přeji vám tedy ještě jednou i nadále dobrý poslech s naším vysíláním. Pohodový čtvrtek a naslyšenou příště.
2: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Ivančice. Hosty byli moderátor Jan Rosák, zpěvačka Ilona Čáková a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Ivančicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz.

0: Vládo, řekni fór.
1: No hele, tak tohle není vůbec vtip, jo. Teď tady čtu z policejního protokolu, co se tady píše. Házel labutím chleba. Tím narušil představení Labutí jezero.
0: Český rozhlas Vysočina pro dobrou náladu. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Reportéři Českého rozhlasu Vysočina jsou s vámi všude, kde se děje něco zajímavého.
1: Tady právě některé ty lokality budeme tady mít i strumolesce, protože to sami v tomhle prostě se nedá líst.
2: To se týká například několika stromů na ústředním hřbitově, kde padají suché větve na cesty, po kterých chodí lidé. František Jirků, Český rozhlas.
0: Hlásíme se vám z celé Vysočiny, z míst, kde žijete.
3: Tamhle vařím sivní omáčku k hřbetu z divočáka.
4: To máte zrovna na plotně.
3: Ano.
4: Můžu se podívat? Něco si nahlédnou. Krásně to bublá.
3: Bude s celerovým pírem.
5: Z Humpolce Veronika Bartes-Vohradíková, Český rozhlas.
0: Jsme jediné rádio s týmem reportérů na Vysočině. Český rozhlas Vysočina.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Silničáři na Vysočině utratí letos za opravy výtluků 90 milionů korun. Soud dnes projedná žalobu společnosti Seznam.cz na premiéra Babiše. Ruská armáda znovu útočila na Kyjev balistickými raketami. Úřady hlásí nejméně 2 oběti. Dnešní nebe bude zatažené a zaprší. Teploty nepřesáhnou 15 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Tomáš Kolátor. Na 90 milionů korun letos vyjdou krajské cestáře opravy výtluků. Použijí tisíce tun připravených asfaltových směsí a emulzí. Pokračovat v opravách budou, dokud to dovolí počasí. Podle výrobního náměstka krajské správy a údržby silnic Martina Jakubce je potřeba práce rozprostřít rovnoměrně po celém kraji.
2: Záleží samozřejmě, jak ty silnice, kde jsou, jaké technologie byly dřív používány při tom, když se ty silnice budovaly. Nejhorší situace je samozřejmě na těch silnicích starších, kde se používala technologie penetračního makadamu. To je těžko opravitelná vozovka potom.
0: Krajský soud v Praze dnes začne řešit spor mezi společností Seznam.cz a premiérem Andrejem Babišem z ANO. Firma, která provozuje třeba zpravodajské servery novinky.cz nebo Seznam zprávy, tvrdí, že na ní Babiš dlouhodobě útočí a šíří o ní nepravdivé informace. Premiér vinu popírá a na svých výrocích trvá. Podle něj média vlastněná Ivem Lukačovičem o něm dlouhodobě lžou a manipulují s fakty. Babiš taky tvrdí, že se Seznam vyhýbá placení daní v Česku. To firma odmítá. Její mluvčí Aneta Kapuciánová už v minulosti řekla, že Seznam chce od Babiše omluvu. Očekává taky, že premiérovi soud nařídí smazat některé příspěvky ze sociálních sítí. Po ruském nočním útoku na ukrajinské hlavní město Kyjev zemřeli 2 lidé. Dalších nejméně 6 je zraněných. Informoval o tom starosta města Vitalij Kličko. Podle něj ukrajinská metropole čelila balistickým raketám. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelensky na sociální síť Telegram napsal, že tlak na agresora není dostatečný a vyzval spojence k dodávce dalších protiraketových systémů. Ruská armáda vzdušné údery v uplynulých týdnech zesiluje.
1: Sport.
0: Nový kouč české fotbalové reprezentace Santi Denia musel udělat už 7. změnu v nominaci na Ligu národů. Zraněného Matěje Rineše nahradil Ondřej Zmrzlý z polského Górniku Zabrze. Češi do turné vstoupí sobotním utkáním s Chorvatskem. Čekají je pak taky Angličani a mistři světa Španělé. Asistent trenéra Radek Bejbl mluví o přípravě mužstva pod novým realizačním týmem.
3: Teď máme tyto dva srazy na to, abychom poznali dobře hráče, abychom se poznali navzájem mezi sebou, abychom se dobře navnímali, aby to směřovalo k tomu, že budeme hledat ty správné typy hráčů a ideální herní model.
0: 5. ročník fotbalové ligy národů dnes odstartuje 8 zápasy. Vítězství v soutěži obhajují Portugalci. V jejichž drezu nastoupí i 41-letý Cristiano Ronaldo. V prvním utkání se obhájci triumfu střetnou s Walesem. A ještě výsledky hokejové Maxaligy. Jihlava ovládla horácké derby Střebíčí v prodloužení 2-1. Béčko Pardubic taktéž v prodloužení vyhrálo s pražskou Slaví 6-5. V prodlouženém čase pak zvítězil i Vsetín na ledě Kolína 2-1. Další výsledky: Zlín Tábor 0-1, Litoměřice Chomutov 5-1, Frýdek Místek Havířov 3-2 po nájezdech a Sokolov Přerov 1-3.
1: Počasí.
0: Pelhřimově mají 8 stupňů, v Libici nad Doubravou 7. Dnes očekáváme velkou oblačnost, od západu přijdou přehánky a občasný déšť. Může se vyskytnout i bouřka, k večeru srážek a mraků ubyde. Nejvyšší teploty se ustálí mezi 12 až 15 stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: V tuto chvíli nemáme hlášené žádné nehody na Vysočině, plynulý je i regionální úsek dálnice D1.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: V
4: kalendáři máme čtvrtek 24. září, to znamená, že svátek slaví Jaromír, tak přejeme Jaromírům jen to nejlepší i jednomu Jaromírovi do Činkova, kterého zdravíme. No a pokračujeme dál v dnešním dopoledním vysílání velkou lahůdkou, tou je samozřejmě smažák. No ruku na srdce, když jste v restauraci a nevíte, co si objednat a ten smažák je prostě v jídelním lístku, tak smažák, hranolky, tatarka, ty to vždycky jistí. Dáša Kubíková na nás, milovníky smažáku, dneska myslela a proto si v dobrotách uděláme takovou, řekněme, obměnu smaženého sýra. Co s ním Dáša provede, to si poslechněte za pár minut, ještě předtím Petr Dezek nebo Balet.
1: Dobré dopoledne s Helou Dvořákovou.

0: dobroty Dáši Kubíkové.
1: Když zavzpomínáme na nějaké ty devadesátky, tak jít si na smažák, to bylo doslova v řadě rodin za odměnu zajít si do restaurace. Jinde by si zase nenechali, nebo spíš by se nenechali obsloužit, pěkně si smažák rádi udělají doma, přesně podle svého. Ať už patříte do jakékoliv skupiny, do těch, kteří si užívají rádi restaurační zařízení, nebo k těm, kteří si rádi to jídlo připraví hezky doma, tak pro vás Dáša Kubíková dneska připravila jednu zajímavost, a to smažený sýr trošičku jinak.
2: Vzpomínáte si ještě, jak maminky dělávaly smažený sýr se šunkou? U nás se vždycky mezi dva plátky sýru, býval to ajdám z 30% tuku, tedy takzvaná cihla, vložil jeden plátek šunky. Všechno se to propíchlo na protilehlých stranách párátkem a teprve potom šel takto upravený sýr do trojobalu a následně na pánev. A jaká to byla dobrota! Dnes už víme, že smažit se dají různé druhy sýrů. Plísňové, tvarušky, dělávají se sýrové špízy v trojobalu a vždycky je to dobrota. Pokud si ke smažení doma vyberete sýr s vyšším obsahem tuku, třeba 48%, pak se takový sýr často při smažení z trojobalu vyvalí na pánev. Ne, že by se to nedalo sníst. I tak je to velmi chutné, ale dozvěděla jsem se pár tipů, jak tomu zabránit. Prozradil mi je Matěj Papáček ze žďárského bystra Papis, kde nabízejí lepený smažák. A co to je?
3: Lepený smažák znamená, že je spojený plátky goudy a čedaru. My to děláme tak, že bereme větší část goudy a mezi to se prostě hodí plátek čedaru. Všechno se to obalí v trojobalu na dvakrát a potom, aby se to líp smažilo a ta velká porce se hezky prosmažila, tak se to musí teda mrazit, aby se ten sýr neroztekl a nevytekl dřív, než se to pořádně usmaží.
2: Je to tedy podobné. Mezi dva plátky goudy se vloží plátek čedaru a takto slepený sýr jde do trojobalu hned dvakrát. Potom na chvíli do mrazáku a teprve pak do rozpáleného oleje. Je to tedy nakonec pořádná kalorická bomba, ale rozhodně stojí za vyzkoušení. Tak si nechte chutnat.
1: Tak pro někoho možná inspirace k dnešnímu obědu. A proč ne?
0: Dobroty Dáši Kubíkové najdete i na našem webu vysočina.rozhlas.cz.
1: Včera jsme si o knihovně, tedy té jihlavské, povídali v dopoledním rozhovoru. No a do knihovny vás vezmeme i za pár minut. Protože v knihovně si obyčejně chodíme většinou půjčovat knížky. Dneska ale právě tyhle instituce nabízí i řadu dalších doprovodných programů. Například Městská knihovna ve Velké Bíteši na Žďársku si připravila tvořivé dílny pro seniory, kam se za pár minut vydáme za naším regionálním stopařem Adélou Zachovou. Teď posílám skupinu Beatles a jejich Yesterday. Tak hezký čtvrtek s námi, jsme Český rozhlas Vysočina.

Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání.

0: Regionální stopař. Živě, přímo z terénu.
1: Knihovny každý měsíc nabízí ve svém programu nejrůznější přednášky, kurzy nebo třeba i tvořivé dílny. Na jednu takovou se jel podívat i náš regionální stopař Adéla Zachová. Zamířila do Velké Býteše na Žďársku, protože tato dílna bude určená právě seniorům. A co je čeká, nám Adéla právě teď poví. Přejeme krásné dopoledne.
2: Dobré dopoledne, ano, já už jsem teď na tvořivé dílně pro seniory, která začala před necelou půl hodinkou v městské knihovně ve Velké Býteži. Seniori dneska mají na programu brože z plsti, korálků a organzy, no a tahle dílna zároveň nabízí seniorům možnost trávit čas při nějaké kreativní činnosti nebo něco nového si vyzkoušet a hlavně se setkat s ostatními vrstevníky. Takže nejde tady jenom o tvoření, ale také o popovídání si a hlavně o aktivní trávení volného času. No a já jsem zatím o dílně příliš mnoho informací neřekla, ale od toho tady teď mám jednu z organizátorek, paní Zuzanu Matějů, která nám přidá další informace. Dobré dopoledne.
3: Dobré dopoledne, vítám vás v městské knihovně ve Velké Býteši a jsem moc ráda, že jste přijeli právě dnes, kdy u nás probíhá tvořivá dílna pro seniory. Je to naše pravidelné setkání, při kterém vždycky něco pěkného vytvoříme, ale vlastně ani tak nejde o to, co si kdo odnese domů. Důležité je hlavně příjemné strávení dopoledne. Společné tvoření, povídání a setkávání. Příště se sejdeme ve čtvrtek 22. října a tentokrát to pojmeme trochu jinak. Vytáhneme ze skříní a šuplíku knihovny a dílen všechno možné, co v knihovně máme. Budeme malovat na hrnečky, tvořit s 3D perem, vytiskneme si něco na 3D tiskárně nebo vyřežeme na plotru. Bude to spoustu možností vyzkoušet si něco nového a opět to bude hlavně možnost společně si užít příjemné dopoledne.
2: Já vám moc děkuju, myslím, že je to krásná pozvánka, tedy na čtvrtek 22. října.
1: I my moc děkujeme, zdravíme do městské knihovny ve Velké Býteši na Žďársku. Odtud se nám přihlásil regionální stopař Adéla Zachová a také paní Zuzana Matějů. Děkujeme dámy a naslyšenou, hezký den.
2: Děkujeme, hezké dopoledne.
0: Regionální stopař.
1: V dobrém dopoledni Českého rozhlasu Vysočina by to chtělo trošičku sluníčka. Už to slyšíte, no jo, bude příjemně. Bude příjemně v dobrém dopoledni. Za pár minut k tomu přidáme i další díl pořadu Bejvávalo s Mírou Markem. Tak užívejte pohodovou sluneční náladu, i když venku počasí nic moc. Long time ago, when I was a young boy, I saw that movie Mutiny on the Bounty. Staring my idol and I felt a yearning for that great adventure. So many nights I woke up out of a dream of blue seas, white sand.

0: Měl jsi mě vůbec rád, tak to zpívala Eva Farná v 9 hodin 29 minut. Vzpomenu možná pondělní den, kdy jste i vy po 13. hodině si mohli poslechnout další rozhovor Oskara Hesse, a to osobnosti Česka. Tam měl zpěvačku Jitku Zelenkovou, která se velice hezky vyjadřovala právě o zpěvačce Evě Farné, o tom nejenom jak krásnou češtinou zpívá, ale také jak má hezké texty týkající se současné doby a situace, a že těch je pomálu. Tak pokud jste to neslyšeli, v archivu to najdete. Teď se ale vrátíme zpátky do dětství, ruku na srdce. Kdo z vás kdy pásl třeba kozy? Já jako dítě to pamatuju, že jsme vždycky za odměnu mohli jít pěkně s kozama na provázku a pásli jsme je na řetízku na poli na louce. Tak možná i vy teď zavzpomínáte nostalgicky, protože na pastvu se vydáme i s Mírou Markem v dalším dílu pořadu Bejvávalo.
1: Bejvávalo.
2: Jak bejvávalo na pastvě? Pás dobytek, kozy, ovce či krávy, to za času našich pradědů neznamenalo jenom ráno vyhnat z chlívů zvířata a hlídat, než se do večera na louce napasou. Mnohde to bylo tak, že na jaře se dobytek vyhnal nahoru nad vesnici a pasáčci tam s ním byli až do podzimu. A aby nebyla dlouhá chvíle, vznikalo tam lecos, nové písně a halekačky, píšťalky a flétny, ale i nové receptury na tradiční druhy obživy pastevců. Jednu z nich jsem vyčet v zažloutlé knize z konce 19. století. Pečení ryb na pastvě. V okolí Kolince pastevci, jimž se zde říká pohůnci, pekou si ryby na pastvě zvláštním způsobem. Nachytají si ryb v říčce pstružné, vykuchají, vyvrhnou vnitřnosti, řádně ve břiše rybu vysolí, jež se neškrabe, nedrhne se. Takto připravená obalí se jílem a vhodí do žhoucího popelu. Ohníček s chroští se ovšem dříve připravit musí, aby bylo dosti popelu. Jíl se po upečení lehce sloupne i se šupinami a rybí kůží. Tento jednoduchý a zajisté prastarý způsob pečení ryb se mně velice líbil a ryby takto pečené chutnaly mi znamenitě. Též pekli jsme pak zde druhdy pstruhy podobným způsobem, píše kronikář. No, nestálo by to za vyzkoušení? Zítra o demonstracích proti drahotě.
1: Bejvávalo.
0: Před chvílí jsem hovořila o Jitce Zelenkové, tak si pojďme Jitku Zelenkovou také pustit v našem vysílání. A hned potom zásadní otázka, jak poznám žaludeční vřet? Zeptáme se paní doktorky Irny Zemanové. Máme si co říct, o tom bude Jitka Zelenková zpívat ve čtvrtečním dobrém dopoledni, 2 minuty po 9:30. Hezké dopoledne.

Zámecké léto. Během léta jste s námi poznali více než 50 zámků a zjistili jste, jak se žije na šlechtických sídlech dnes. Příběhy zámků a jejich majitelů si můžete nadále poslechnout na webu zámeckéléto.cz a už teď pro vás připravujeme nový zámecký speciál.

0: čase jsme si dali s Ilonou Čákovou. Vy posloucháte čtvrteční Dobré dopoledne Českého rozhlasu Vysočina. Máme 9 hodin 45 minut a teď si dáme pořad Minuta pro zdraví.
1: Minuta pro zdraví.
2: Jak může člověk poznat, že má žaludeční vředy?
3: To člověk pozná. Bolí ho to často hodně. Popisuje se to jako palčivá bolest v oblasti žaludku v nadbříšku. Většinou je ta bolest po jídle, u dvanáctníkového vředu naopak na lačno. U někoho mohou být křeče v žaludku, pocit na zvracení, nechutenství. Samozřejmě jsou případy, kdy je to těžší. Například člověk nikdy potíže se žaludkem neměl a najednou to tlačí jakoby ve spod hrudníku. Jestli se skutečně jedná o vřed, jak je to vážné a jestli je tam přítomný helikobakter pylori, musí zjistit lékař. Vyšetření, kdy je možné podívat se optikou do žaludku, se nazývá gastroskopie.
1: Minutu pro zdraví pro vás připravila doktorka Irena Zimenová. Věnujte denně minutu svému zdraví. Může vám prodloužit život o celé roky. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
0: Jihlava je podle největší tuzemské pojišťovny jedním z nejnebezpečnějších krajských měst zemi, co se silničního provozu týká. Kde se ve městě často bourá, to vám řekneme v reportáži Veroniky Barté z Vohralíkové. Ještě předtím nabízím Pavla Bobka nebo Radka Tomáška a skladbu Žádná jiná.

oheň barev přejde v pastel. Já byl dřív jako ty, živý změnou. Pak tě čas

0: Otec a syn Pavel Bobek, skladba, která dozněla krátce před 10. hodinou v dobrém dopolední Českého rozhlasu Vysočina. Nejrizikovější dopravní místa v Jihlavě jsou na hlavních tazích. Ukazují to údaje z portálu Nehod. Řidiči ale kvůli nepozornosti chybují i přímo v centru města. Například na křižovatce ulic Seifertova a ke Skalce. Se troubení kvůli nedání předností v jízdě rozléhá téměř pravidelně.
1: Vlastně dostali jakou pořádnou pecku tady z boku, takže je to úplně vyhodilo tamhle na ten rozvaděč, který je teďka jako pohnutý, bude se to muset opravit.
2: Pan Radek popisuje poslední nehodu, která se stala před pár dny u jeho domu na křižovatce ulic ke Skalce a Seifertova. Nejčastěji podle něj chybují řidiči, jedoucí ze směru od sídla kraje, nebo naopak. Tato silnice totiž není hlavní.
1: Už to jako známe, že to je místo častých nehod a že to je fakt nebezpečná křižovatka. Ty lidi, kteří to neznají, třeba Písovské Mokřady byli teďka o víkendu, že jo? To je typická situace, kdy ten člověk, který to tady nezná, to snadno přehledne a vletí tady do té křižovatky bez dání přednosti v jízdě a celku běžná záležitost. Vždycky slyšíte ostrý troubení, že někdo nedal přednost, ale to je prostě častý.
2: Takže troubení slycháte často?
1: Troubení, to je tady každou chvíli.
2: No. Máte vlastně okna do obýváku?
1: Kousek od křižovatky, no přesně tak. To je každou chvíli na sebe ty auta tady troubí, jo, že někdo nedal přednost. A z toho nejsou nehody, to v těch statistikách není.
2: To potvrzuje i mluvčí krajských policistů Michaela Lébrová. Menší nehody podle ní řidiči často řeší bez volání policie.
3: Velkou část dopravních nehod, ke kterým dojde ve městě, si řidiči vyřeší sami, neboť dopravní nehody nepodléhají oznamovací povinnosti. Jde o nehody, kdy nedojde ke zranění osob ani usmrcení, ke škodě na majetku třetích osob nebo škoda na zúčastněném vozidle nepřesáhne částku 200 000 korun.
2: Podle portálu Nehod, který sdružuje policejní data o nehodách, patří mezi hlavní riziková místa v Jihlavě kruhový objezd u sjezdu z dálnice směr Havlíčkův Brod a výjezd z jihlavského tunelu na Pelhřimov. Jihlava proto na některých místech zavádí omezení rychlosti, pokračuje mluvčí radnice Radovan Daněk.
4: Město se účastní jednání kraje Vysočina i ředitelství silnic a dálnic, kde se tyhle lokality řeší a projednávají. Upravovat se má podle našich informací například lokalita u Malého Beranova.
2: Jihlava se podle něj zaměřuje i na bezpečí chodců. Kromě výstavby chodníků, kde dlouhodobě chyběly, buduje i ostrůvky na přechodech uprostřed silnic. Veronika Bartes-Vohradíková, Český rozhlas.
0: Nebezpečným místům na silnicích věnujeme i dnešní pořad O čem se mluví. Hostem kolegyně Ivany Víznerové bude policejní mluvčí Michaela Lébrová. Tak si nás poslechněte už po 17:30 v podvečer. Teď je Michal Sembelou a jeho Maniac. Hezké dopoledne s námi.

0: Václav Havel. Dramatik, který měnil divadlo. Disident, který měnil dějiny. A prezident, který vrátil naší zemi svobodu.
1: Jsem trošku rebel.
0: K 90. výročí jeho narození uvádí Český rozhlas projekt Slyšet Havla. Poslechněte si vzácné, nikdy nezveřejněné nahrávky.
1: Milý pane Hvíždělo, sedím, jak jsem si přece vzal, v jednom pražském bytě, který mi byl na 3 dny půjčen jako taková skrýž.
0: Havlovy světoznámé hry, rozhovory a legendární pořady.
1: Najednou se mi zdálo, že všechno dobře dopadne.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, zprávy.
2: V Jihlavě budou 2 nové kurty na plážový volejbal. Písničkář Jan Nedvěd dnes slaví 80. Volby v Maroku vyhrála strana, ke které se přidal šéf marockého fotbalového svazu. Dnešní nebe bude zatažené a zaprší. Teploty nepřesáhnou 15 stupňů. Čas na zprávy přináší je Tomáš Kolátor. 2 nové kurty na plážový volejbal budou mít k dispozici lidé v Jihlavě. Vzniknou v areálu tenis centra. Jejich stavba začne ještě letos a poprvé by se na nich mělo hrát příští rok na jaře.
3: Beach volejbalové kurty v tenis centru mají nahradit 2 dřívější hrací plochy, které bývaly v areálu Vodního ráje. Společně s nimi stavebníci vybudují i zázemí pro sportovce, které počítá se šatnami nebo sprchami. Zastupitelé odsouhlasili na stavbu 7 milionů korun z městského rozpočtu. František Jirků, Český rozhlas.
2: Písničkář Jan Nedvěd dnes slaví 80. S bratrem Františkem hrál nejdřív v kapele Toronto, ze které se později stali Brontosauři.
4: Tulácký ráno, na kem se snáší.
5: Společně působili také ve Spirituál kvintetu. Jan pak uspěl i na solové dráze. Jeho skladby měly jednoduché melodie, srozumitelné texty a refrény, ke kterým se mohl přidat skoro každý. Právě v tom byla jejich síla a pro některé kritiky i důvod, proč je odmítali jako kýč.
4: Na dlaní jedno svý řez, dok mi se kouká.
5: Vrchol popularity bratrů Nedvědů přišel v červnu 1996. Na jejich koncert na pražském Strahově dorazilo přibližně 60 tisíc lidí. František před 5 lety zemřel. Jejich skladby dnes na pódiích hrají i jejich synové Vojta a Jan Nedvěd mladší. Alžběta Havlová, Český rozhlas.
2: Marocké volby vyhrála liberálně centristická strana Autenticity a Modernity. Získala zhruba 1/4 křesel v dolní komoře parlamentu. Hlasovat přišlo jen 38% voličů. Král Mohamed VI., který v monarchii drží rozsáhlé pravomoci, bude mezi politiky vítězné strany vybírat premiéra.
6: Předběžné výsledky vyhlášené ministrem vnitra přišly straně Autenticita a Modernita 97 poslanců. Porazila tak oba své partnery v odcházející vládě. Nový kabinet bude mimo jiné dohlížet na několika miliardové projekty spojené s hostováním fotbalového mistrovství světa za 4 roky. Mezi možné kandidáty na post marockého předsedy vlády tak patří i šéf Národního fotbalového svazu Fawzi Lekdja. Voliči na mítincích strany Autenticity a Modernity ale volali i potom, aby země dostala svou první premiérku. Jana Karasová, Český rozhlas.
0: Sport.
2: Jen bod za prohru 1-2 v prodloužení získali v prvním horáckém derby nové sezóny hokejisté horácké Slavie Třebíč. Necelé 2 minuty před koncem sice ještě po trefě Ladislava Bittnera dokázali dorovnat těsný náskok Dukly. Duel ale v prodloužení rozhodl lotyšský obránce Jihlavy Ralfs Bergmanis. Pro Třebíč to byla už 3. prohra v řadě. Smutnil Ladislav Bittner.
7: Nikdo nechtěl udělat chybu, že jo? Každý si chtěl dostat první do toho vedení, bohužel se to dostala Jihlava. Prostě vyrovnaný zápas, no. My se trápíme v té produktivitě a plno šancí si prostě vytvoříme, ale na jeden gól, že jo, je to těžký.
2: Horácká Slavie je v tabulce 9., Dukla je o bod zpět 10.
0: Počasí.
2: V Havlíčkově Brodě nebo Černovicích je teď 9 stupňů, Bystřice nad Pernštejnem hlásí 8. Dnes očekáváme velkou oblačnost, od západu přijdou přehánky a občasný déšť. Může se vyskytnout i bouřka, k večeru srážek a mraků ubyde. Nejvyšší teploty se ustálí mezi 12 až 15 stupni.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
2: U Jihlavského Hosova na Pelřimovské ulici je provoz řízen semaforem. Můžou se tam tak tvořit kolony.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
8: Když někdo v rodině miluje fotbal, většinou nebývá sám. Ostatní začnou hrát taky, nebo aspoň chodí fandit. I ve Velkém Meziříčí drží fotbal takové rodiny, jak uslyšíme už za pár minut v dnešním příběhu z Vysočiny. Teď ale zavzpomínáme na minulý týden, tedy přesněji na sobotu, kdy v Havlíčkově Brodě vystoupila slovenská skupina No Name. Právě skupinu No Name pro vás mám připravenou. A pokud se vám jejich vystoupení líbilo, jakože 100% líbilo, tak už v prosinci můžete vyrazit na jejich koncert přímo do O2 Areny.

0: Příběhy z Vysočiny. O místech, lidech a událostech z kraje, kde žijeme.
1: Na fotbalovém hřišti u tržiště ve Velkém Meziříčí se hraje kopaná už 120 let. První zmínky se objevily právě v září roku 1906. A klub chystá velké oslavy na tuto neděli od 9 dopoledne. Zahrají si fotbalisté A týmu, přípravek a odpoledne i B týmu. Čestní členové obdrží plakety a doprovodným programem provede Petr Švancara. To je přítomnost klubu, ale za jeho minulostí se teď ohlédneme v dnešním příběhu z Vysočiny, a to ze sekretářem Janem Simáčkem.
2: Byli to zvláště studenti přijíždějící z pražských škol na prázdniny do rodného města, kteří se příležitostně scházeli, aby se věnovali míči kopanému, a mezi sebe do počtu přibírali i místní chlapce. Ti byli učenliví a hra je zaujala. Tak to tedy začalo. My jsme teď s Janem Šimáčkem v klubovně fotbalového klubu Velké Meziříčí. Jak jste tady dlouho?
3: Já jsem tady zhruba nějakých 13-14 let, takže já jsem tady dost aktivní v těch letech, a to, co tady bylo dřív, tak to znám z vyprávění.
2: A hrál jste?
3: Ano, hrál jsem tady dlouhá léta, dá se říct, že ještě hraju furt za místní C tým.
2: Jsou tady ještě dnes někteří z těch zakladatelů nebo jejich potomci?
3: Jsou tady de facto rodiny, které na sebe navazují. Klan Rosických, kdy pan Josef Rosický tady byl taky předseda klubu, pak to po něm převzal jeho syn Josef. Ten má dva syny, který se pohybovali tady v tom fotbalovém prostředí, teďka dělají rozhodčí. Jeden z nich už se dostal teďka na listinu ligových rozhodčí, takže zaplať pambu, je někdo místní i v profesionální soutěži, mává druhé lize. Jeho taťka je takový rozhodčí nadšenec, že píská i házenou a hokej v místní městskou ligu, a ten působí v krajských soutěží, ale je teda pravda, že občas píská i naše mládežnické družstva, má to blízko. No. Manželka dělá tady ještě pokladní, paní Jana Rosická, pak klan Minaříků, pan Luboš Minařík, který tady byl předseda, potom tady hrál jeho syn i vnuk, pan Voda, to je velký pamětník, je tady kronikář Oto Doležal, který tady de facto chodí každý den oblížet areál těch lidí a chtěl bych na někoho zapomenout, je určitě víc.
2: Kolik má teď klub hráčů?
3: Co se týče dospělého fotbalu, má Ačko, Bčko, Cčko. To si myslím, že na velikost klubu je až nevídaný. Obzvlášť ten C tým, my jsme taková trochu rarita, že máme i C tým.
2: A co děti?
3: Děti zaplať pánbu máme teďka momentálně dost. Ty přípravky můžou mít tak 100 asi hráčů. Potom to pokračuje žákovskými kategoriemi, kde máme mladší, starší žáky kolem 40, potom mladší dorost, starší dorost, a tam teďka jsou silnější ročníky, těch hráčů je taky zhruba kolem 40. Jo. Může mít kolem 180 dětí, 50-60 dospělých, plus nějaký organizátory, trenéry.
2: A jsme u těch stovek.
3: Může se to motat kolem 270-80 lidí, co jsou tady takový jako aktivní.
2: Jak se sem všichni vejdou? To musí být docela složité zorganizovat, kdy jsou jaké tréninky a potom ještě ty zápasy.
3: Vždycky před sezónou jsou trenérské rady, kde si jednotliví trenéři řeknou, jak jim to vyhovuje, a musí se to napasovat na jejich práce. Máme tady trenéry mladší, kteří chodí ještě třeba na vysoké školy, takže nějak se to vymyslet musí. Všechno se nevejde sem tady dolů na tržiště, to by hlavně ta tráva tady nevydržela, takže využíváme i umělou trávu u základních škol tady ve Velkém Meziříčí, a musím poděkovat i oslavici.
2: Co vám tady přijde nejlepší?
3: Já to tady prostě mám strašně rád. Manželka říká, že ať se sem někdy odstěhu, že jsem tady častěji jak doma. Prostě vždycky jsem měl rád to prostředí fotbalových stadionů, mě to tady přijde strašně příjemný. Vnímáme, že ten klub tady je jeden z nejstarších v rámci republiky, a rádi bychom pokračovali, aby šel ten klub neustále dopředu.
2: Z Velkého Meziříčí Dáša Kubíková, Český rozhlas.
1: 30. výročí letos slaví Mezinárodní festival dokumentárních filmů v Jihlavě. Kromě nových českých i zahraničních snímků připomene také dokumenty, které změnily lidské osudy i svět kolem nás. Co konkrétně festival nabídne, to si poslechněte už za pár minut ve vysílání Českého rozhlasu Vysočina. Petr Spálený, toho k vám posílám právě teď se skladbou Dlouho, dlouho spím.

0: Příběhy z Vysočiny. Každý den pro vás naši reportéři sbírají příběhy z kraje, kde žijeme.
1: Zkuste odhadnout, jak velkou dýni je možné u nás na Vysočině vypěstovat. Prozradím jen, že Zdeněk Bulíček má v Jakubově na zahradě kousek, který jeden člověk neobejme. Poslouchejte naše reportáže. Na náměstí v Jihlavě si také popovídáme s pouličním harmonikářem Davidem Kopáčkem z Měřína.
0: Příběhy, které byste měli slyšet. Příběhy z Vysočiny vysíláme každý den po 10. a 14. nebo v neděli po 9. hodině. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Vysočina a Helou Dvořákovou.

0: minut před půl jedenáctou v pořadu Dobré dopoledne taky Petr Muk a Stín katedrál. Mezinárodní festival dokumentárních filmů v Jihlavě letos slaví 30 let. Do města se od 23. října do 1. listopadu sjedou filmaři z Česka i ze zahraničí a na návštěvníky čekají desítky dokumentů, debaty i další program. Více nám už řekne ve studiu redaktorka Teresa Pešoutová. Hezké dopoledne.
1: Dobré dopoledne.
0: Najdeme letos na festivalu nějaký motiv, který se bude prolínat celým programem?
1: Tím největším tématem, který letošní ročník provází, je právě už zmíněné jubileum. Od vůbec prvního ročníku festivalu v roce 1997 uplynulo 30 let. Výročí si Jihlava připomene filmovou esejí režisérky Andrej Slovákové a střihačky Janky Vlčkové s pracovním názvem Jihlava 30 myslet filmem. Autorky vzaly skoro 100 hodin archivních záznamů, různých záběrů, rozhovorů a debat s filmařkami a filmaři, kteří festival v průběhu let navštívili. Z nich pak poskládali obraz toho, jak se za 30 let proměňovalo přemýšlení o dokumentech. Film vznikl v 6 přibližně 10-minutových kapitolách, které budou uvedeny také samostatně jako takové malé předfilmy před vybranými projekcemi.
0: Jedna z částí programu se zaměřuje na filmy, které změnily svět. Co si pod tím můžeme představit?
1: Organizátoři tam připomenou 13 snímků, které dokázaly ovlivnit veřejnou debatu. A to třeba tím, že pomohli dostat nespravedlivě odsouzené z vězení, vedli ke změně pravidel nebo zákonů. Československou stopou v této sekci je třeba snímek Děti bez lásky česko-německého režiséra Kurta Goldbergera. Ten vyvolal veřejnou diskuzi a přispěl k prodloužení mateřské dovolené a regulaci noční práce žen. A tím výběr samozřejmě nekončí. Diváci se můžou těšit na celou řadu dalších českých i zahraničních snímků. Mezi nimi třeba na přehlídku filmů vietnamské autorky Trinh Thi Minh-a, jedné z nejvýraznějších osobností experimentálního dokumentárního filmu, která festival osobně navštíví, nebo na snímek filmaře Pavla Štingla o životě Jaroslava Seiferta.
0: Festival ale není jenom o filmech, co letos nabídne doprovodný program.
1: Navštěvníci se můžou těšit i na divadelní představení nebo spoustu koncertů, na kterých vystoupí jak zahraniční, tak jihlavští interpreti. Už tradičně je součástí festivalu také inspirační fórum, což je diskuzní platforma zaměřená na debaty nejen o filmech, ale i o současném dění ve světě. Letos se na něm objeví třeba britský archeolog David Wengrow, spoluautor světového knižního bestselleru Úsvit všeho.
0: Tolik informace o tom, co všechno nás čeká v rámci 30. ročníku Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů. Ve studiu se mnou byla kolegyně Tereza Pešoutová. Moc děkujeme a přejeme hezký den.
2: Naslyšenou. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Zavíráme krabičku Sirek s Daliborem Jandou. V 10 hodin 35 minut otevíráme další téma, a to téma domácího jídelníčku. Proč je dobré do něj zařadit černou čočku, ale nevíte vlastně, jak s ní naložit? Jarka Vykoupilová to všechno zvládne a vysvětlí.
1: Babské rady.
2: Černá čočka beluga, pojmenovaná podle své podoby s drahocenným kaviárem, je právem považována za super potravinu. Navíc je přirozeně bezlepková. Černá barva je dána vysokým obsahem antioxidantů, konkrétně antokyanů, což jsou stejné látky, které najdeme například v borůvkách nebo červeném víně. Díky těmto antioxidantům přispívá černá čočka k boji proti volným radikálům v těle. Tím pomáhá chránit buňky před poškozením a stárnutím. Je bohatým zdrojem klíčových vitaminů a minerálů. V kuchyni černá čočka nevyžaduje namáčení. Na vaření použijte poměr vody k čočce 2:1, přiveďte ji k varu, poté snižte teplotu na mírnou, přikryjte pokličkou a vařte přibližně 15 minut. Osolte ji až na samotném konci vaření. Chcete-li zvýraznit její chuť, přidejte k ní do vody bobkový list, stroužek česneku nebo kolečka cibule.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.
0: Už za chvíli budeme v dobrém dopoledni slavit a oslava to bude veliká. Písničkář Jan Nedvěd totiž dnes slaví 80. narozeniny. Připomeneme si jeho nejznámější písně i koncert, na kterém s bratrem Františkem zaplnili pražský Strahov. Počkejte si na tuhle reportáž, bude stát za to.

0: Chyby, fakta, tajemství. Objevujte s námi dramatické osudy a tajemné příběhy každý víkendový podvečer.
1: V sobotním díle se vydáme po stopách Henryho Morgana, krále karibských pirátů ze 17. století. Inspiroval i tvůrce Pirátů z Karibiku s Johnnym Deppem. Stále je plný záhad. Kde se skrývá jeho údajný poklad? A co se skutečně stalo s jeho tělem po smrti?
0: Stopy, fakta, tajemství.
1: Věděl, že dopadení znamená šibenici. Přesto opakovaně překračoval frontu z carského Ruska až do Prahy. Byl zatčen, čekal na popravu, přesto unikl. Geniální zpravodajec, který ohromil Masaryka, Beneše i Štefánika. Jeho srdce bylo pro Československo, přesto na něho vlast zapomněla. Nedělní příběh nás zavede za jeho osudem.
0: Poslouchejte v sobotu a neděli po 17. hodině. Víkend s Českým rozhlasem Vysočina. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým hostem bude tentokrát chirurg Tomáš Šebek.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: stížnost, kterou jsme sepsali v 10 hodin 48 minut, teď ale budeme slavit. Od Táboráku až na Strahov. Tak by se dala ve zkratce popsat cesta písní Jana Nedvěda. Autor Stánku nebo Igelitu dnes slaví 80. S bratrem Františkem hrál nejdřív v kapele Toronto, které se později stali také Brontosauři.
1: Tulácký ráno, na kem se snáší, za chvíli půjdem toulat se dál.
2: Společně působili také ve spirituál

0: kvintetu. Jan pak uspěl i na sólové dráze. Jeho skladby měly jednoduché melodie, srozumitelné texty a refrény, ke kterým se mohl přidat skoro každý. Právě v tom byla jejich síla a pro některé kritiky i důvod, proč je odmítali jako kýč.
1: Na dlaní jedno zvíře s dotmy se kouká. Hraju si písničky svý, co jsem ti psal.
0: Vrchol popularity bratrů Nedvědů přišel v červnu 1996. Na jejich koncert na pražském Strahově dorazilo přibližně 60 tisíc lidí.
2: Skleniček pár a pár davů strávy.
0: Následující roky byly složitější. Bratři se na čas rozešli a Jan Nedvěd prodělal mrtvici. Později spolu znovu vystupovali. František před 5 lety zemřel. Jejich skladby dnes na pódiích hrají i jejich synové Vojta a Jan Nedvěd mladší. Alžběta Havlová, Český rozhlas.

Tohle byl Jan Nedvěd a skladba Igelit v dobrém dopolední Českého rozhlasu Vysočina. Přejeme samozřejmě jen a jen to nejlepší ke krásným 80. narozeninám. No a v tuhle chvíli vás zvu na další akci, která nás na Vysočině čeká, a to netradiční koncert, který nás zavede na neobyčejné místo, a to kostel svatého Petra a Pavla v Petrovicích u Puklic. Je to malebné místo, ukryté téměř na konci světa, které ožije už 27. září od 17 hodin, abych byla přesnější, hudbou Jaroslava Tůmy, který se vrací po více než 20 letech. Právě zde totiž nahrál Bachovi, Goldbergovi variace na čembalo a klaviochord, doufám, že to říkám dobře, a koncert bude věnován k jeho 70. narozeninám. Vlastně návrat na místo činu. Tak buďte u toho. Varhaní Vysočina pokračuje právě s dalším z koncertu, a to 27. září od 17 hodin.

ožený jako já, jo jako já. Kde hoconský slapy nezná sírou pekla sířený, ať se na hoconský šípy najmout dá, jo ho ho.

Ahoj, pár tam hoď, ať do pekla se dříve do hrabem. Jo, jo, ten, kdo nezná noční zpěvy, zarostane jim k lodníkům, jako já, jo, jako já. Ten, kdo cítí se bejt chlapem, umí dělat erotiku, ať se na hocou spíší ty najmou ptám. Jo, ten, kdo má na bradě mlíko, kde se rumem nevopil, málo zná, málo zná. Kdo necítil hrůzu z vody, kde se málem utopil, ať se na hucou spíší ty najmou ptám. Jo, ahoj, páro tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem.

0: jo jako já, kde chce celý noci čukat pekelný.
1: 11 hodin.
2: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
1: Silničáři na Vysočině utratí letos za opravy výtluků 90 milionů korun. Soud dnes projedná žalobu společnosti Seznam.cz na premiéra Babiše. České stíhačky v noci vzlétly střežit vzdušný prostor nad Polskem. Zasahovat nemuseli. Dnešní nebe bude zatažené a zaprší. Teploty nepřesáhnou 15 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Tomáš Kolátor. Na 90 milionů korun letos vyjdou krajské cestáře opravy výtluků. Použijí tisíce tun připravených asfaltových směsí a emulzí. Pokračovat v opravách budou, dokud to dovolí počasí. Podle výrobního náměstka krajské správy a údržby silnic Martina Jakubce je potřeba práce rozprostřít rovnoměrně po celém kraji.
3: Záleží samozřejmě, jak ty silnice, kde jsou, jaké technologie byly dřív používány při tom, když se ty silnice budovaly. Nejhorší situace je samozřejmě na těch silnicích starších, kde se používala technologie penetračního makadamu. To je těžko opravitelná vozovka potom.
1: Krajský soud v Praze dnes začne řešit spor mezi společností Seznam.cz a premiérem Andrejem Babišem z ANO. Firma, která provozuje třeba zpravodajské servery Novinky.cz nebo Seznam zprávy, tvrdí, že na ní Babiš dlouhodobě útočí a šíří o ní nepravdivé informace. Premiér vinu popírá a na svých výrocích trvá. Podle něj média vlastněná Ivem Lukačovičem o něm dlouhodobě lžou a manipulují s fakty. Babiš taky tvrdí, že se Seznam vyhýbá placení daní v Česku. To firma odmítá. Její mluvčí Aneta Kapuciánová už v minulosti řekla, že Seznam chce od Babiše omluvu. Očekává taky, že premiérovi soud nařídí smazat některé příspěvky ze sociálních sítí. Stíhačky Gripen české armády v noci vzlétly nad Polsko, aby střežili tamní vzdušný prostor. Vojáci to uvedli na sociální síti X s tím, že stroje vyrazily na rozkaz NATO. Zasahovat podle armády nemuseli. Na místě hlídkovali ve vzdušném prostoru a byli připraveni reagovat na případné ohrožení. Letouny se pak vrátily zpět na letiště v Pardubicích. Stejně tak vzlétly Gripeny minulý pátek. Důvodem byly drony na západě Ukrajiny. V posledních dnech Rusko podniklo několik útoků nedaleko polské hranice. Česká armáda je součástí integrované protivzdušné a protiraketové obrany NATO. Podílí se na posilování východního křídla Severoatlantické aliance.
2: Sport.
1: České tenistky se připravují na semifinále poháru Billie Jean Kingové. V pátek budou v čínském Shenzhenu bojovat o postup se Španělkami, které porazily reprezentaci Kazachstánu 2-1 na zápasy. Česká kapitánka Barbora Strýcová věří, že fanoušci, kteří byli v hale při postupu přes Velkou Británii, zůstanou v Číně i na duel proti Španělkám.
4: Hodně jich přiletělo, což jako je neuvěřitelný. Jsou prostě neuvěřitelný, jako jak jezdí po celém světě za náma, jako a holky si toho váží, já si toho strašně vážím, oni jsou fakt jako a je to fakt pomoc.
1: A fotbalistky Sparty zvládly úvodní utkání druhého předkola evropského poháru. Nad rumunským týmem Farul Konstanta zvítězili 4-1. Uspěli i hráčky Liberce. Nad favorizovaným norským Rosenbergem vyhráli před domácím publikem 3-1. Odvety čekají oba české týmy za týden.
2: Počasí.
1: V Pelhřimově nebo Vatíně teď teploměr ukazuje 10 stupňů, v Telči 11. Dnes očekáváme velkou oblačnost, od západu přijdou přehánky a občasný déšť. Může se vyskytnout i bouřka, k večeru srážek a mraků ubyde. Nejvyšší teploty se ustálí mezi 12 až 15 stupni.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: Mezi Leskovicemi a Číškovem se srazila dvě nákladní auta. Pozor pak i mezi Vilémovicemi a Ostrovem. Tam se srazilo auto se zvěří. A do třetice pak máme hlášenou nehodu bez větších specifikací i u Číškova na Pelhřimovsku. I tam opatrně.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Jste ve společnosti Dobrého dopoledne, máme 4 minuty po 11. hodině. Někdy stačí jedna věta, jeden špatně zvolený tón nebo pocit, že nás ten druhý neposlouchá a z obyčejného rozhovoru je třeba během chvíle hádka. Přitom často nechceme vyhrát, nechceme se hádat, jen potřebujeme, aby nás ten druhý poslouchal, aby nám porozuměl. Proč se tedy často míjíme? Jak poznat, kdy opravdu posloucháme a kdy už jen čekáme, až budeme moci odpovědět? A co dělat ve chvíli, kdy emoce začnou přebírat kontrolu? O tom všem si dnes v dopoledním rozhovoru budu povídat s paní Zdeňkou Masopustovou ze vzdělávacího centra Basic, která se věnuje nejenom vzdělávání, ale také komunikaci. Krásné dopoledne.
6: Krásné dopoledne.
5: Já věřím tomu, že dneska to společně vezmeme hlavně prakticky, tak aby si z toho každý posluchač něco odnesl a mohl si to vyzkoušet i doma. Těším se na to.
6: Budu se snažit.
2: Host Heli Dvořákové.

0: host Heli Dvořákové.
1: Dnes si společně v dopoledním rozhovoru s paní Zdeňkou Masopustovou budeme povídat o správné komunikaci. Když se řekne správná nebo dobrá komunikace, co si pod tím vlastně máme představit? Je to především o tom, jak mluvíme, nebo spíš o tom, jak umíme naslouchat?
2: No, já bych řekla, že to má blíž k tomu naslouchání, ale dobrá komunikace, když jsme si řekli takovýho něco, co je dobrého, je to něco, z čeho máme dobrý pocit. Mm-hmm. Že si doopravdy s tím člověkem rozumíme a někdy si doopravdy popovídáme hodně a pronese tam hodně slov a ten druhý nám naslouchá, odpovídá. Někdy třeba ani s tím člověkem nemusíme tolik mluvit, ale cítíme se s ním dobře a taky bychom mohli říct, že to je dobrá komunikace, když si řekneme 3-4 slova.
1: Mm-hmm. Proč se podle vás třeba stává i to, že z obyčejného rozhovoru to sklouzne do konfliktu, co často bývá tím problémem, že ten konflikt nastane? Mm-hmm.
2: Určitě. Ono vlastně ta komunikace jako taková je. Vemte si, že my jsme jako, máme člověk, máme nějakou mysl a teď ta mysl dělá neustále nějaký záznamy. A já když dělám hodně přednášky ve školkách, ve školách nebo i u nás vlastně v tom centru ohledně komunikace, tak si vemte, že my s čímkoliv se v životě setkáme, cokoliv nám někdo řekne, tak my si o tom uděláme do té svojí mysli záznam. Mm-hmm. A máme tam to strašně moc záznamu. A teď to záleží ten člověk, v čem vyrůstá, co ho obklopuje, jaké má zkušenosti, tak to tam máme. A teď pak už jenom stačí, že třeba někdo se na mě podívá nějakým způsobem a já už to mám v minulosti spojený. Aha, když se na mě někdo takhle dívá, tak bude křičet. Já už mám třeba strach a zahájím protiútok nebo uteču. Že to nemá nic úplně společného třeba ani s tím člověkem, ale má to společného něco se mnou. Uh-huh. Že člověk nedokáže porovnávat třeba doopravdy teď je tady ta situace, takže přítomnost a má ji promíchanou z minulosti. Že se člověk nedokáže některý odpojit od té minulosti a bere si to jenom prostě akce, reakce. Tam je to hodně třeba vidět, že mezi rodičem a dítětem, protože ten rodič kolikrát řekne tomu dítěti, ty jsi to udělal špatně, tohle to máš blbý, jdi se převlíknout, jak to jdeš. A máme to tam spojený s takovou bolestí a že ten rodič nás tady peskuje a jde takhle po nás. Mm-hmm. A teď ten rodič se jenom podívá a ani nic neříká. A to dítě už tam má jenom reakci a už řekne, co zase na mě máš. Uhum. A ten rodič ani nic nemusí říct.
1: Takže ono je to vlastně o nás. My
2: to
1: musíme
2: nás,
1: začít
2: ano.
1: U sebe.
2: Ano, je to o nás.
1: Jak vůbec poznáme, a to je možná další zajímavá věc, že nám člověk jako naslouchá, že nás poslouchá, protože mnohdy máme pocit, uhum. Když mluvíme na ty lidi a oni si dělají něco jiného, že jim je to úplně jedno. Je nějaký takový dobrý poznávací prvek?
2: Já trošičku odbočím, myslím.
1: Klidně odbočte
2: říct. Já vám řeknu takový příběh, co já říkám. Já, když moji dceři bylo 18 let, tak jsem jí připravovala salát. A já jsem si tady amputoval kousek toho prstu. Mm-hmm. Oni mi ho přišili, ale ten prst úplně necítím. A já jsem si to na struhadle, to struhadlo bylo nové, já jsem ho měla doma v zásuvce. A pak, když jsem vždycky šla do té zásuvky, tak já jsem ho tam viděla, tak já jsem tu zásuvku zavřela a ani jsem tam nechtěla šahat. A pak jsem přemýšlela, co s tím struhadlem udělám, protože opravdu byla tam nějaká bolest. Já jsem pak nakonec vyhodila.
1: Ale za trest.
2: Za trest. Ale ano. Proč to říkám, jo? Že člověk, když má nějakou oblast bolestí, tak se ji snaží vyhýbat. To víte, že někdo se třeba vybourá v autě a už nikdy do toho auta nechce sednout. Uh-huh. Nebo vždycky zavírá oči, je tam prostě něco. Ale my si musíme uvědomit, že i ta komunikace je kolikrát pro nás bolestivá. Jo, že nám někdo něco řekne, že nás znehodnotí, nebo nám řekne něco nepříjemného, nebo něco prožijeme. A to jsou vlastně oblasti bolesti v té komunikaci. A my, když už očekáváme nějakou bolestivou komunikaci, tak my se ji třeba doopravdy vyhneme. My nedokážeme nebejt tady a vnímat jí. A to je jak vlastně u dospělých, tak to mají i vlastně ty děti. Takže vy vlastně chcete s někým komunikovat a ten člověk vlastně ani není k tomu, aby komunikoval, aby vám naslouchal. On vlastně se tady hrabe, jak se říká, v těch svých bolístkách a myslí si, že bude něco bolestivého a on vůbec není schopen. Takže je to zase o nás všechno.
1: Jak tohle můžeme napravit, tak to vám řekneme po písničce. Jak s tím vlastně začít?

0: Blitzu.
1: Host Heli Dvořákové.
0: O správné komunikaci si dnes povídám se Zdeňkou Masopustovou ze vzdělávacího centra Basic. A my jsme došli k tomu, že řada z nás je tak trošku pokažených v té předešlé komunikaci, která v nás vyvolávala různé emoce, které si neseme v sobě. Jak tohle ale napravit? Je na to nějaký lék, nějaká rada, cesta?
2: Tak určitě, nechci, aby to znělo jako reklama, my na to děláme komunikační kurzy jak pro děti, tak pro dospělé, kdy opravdu ty lidi se učí naslouchat. Mm-hmm. A nebo i čeli takovým různým tím zraněním, kterým vlastně přišli v životě, ale je to dobrý i tak, když se člověk jako odstraní ze sociálních sítí, jde se jenom projít a dívá se kolem sebe. Pozoruje lidi, vidí, že ty lidi nejsou nebezpeční, začne naslouchat a když by chtěl nějakým způsobem reagovat, tak zkuste jenom mlčet a zkuste poslouchat. To je takový lék, ale ono je hodně důležité, jak jsme si říkali, že člověk může mít to, čemu rozumí, tak se třeba i vzdělávat ohledně vlastně těch vztahů, jak ty vztahy fungují, proč to ty lidi třeba říkají a i rozumět třeba i emocím, že někdy na nás někdo něco vypálí, ale ono to nemá s námi nic společného. Takže nemusíme na plno věcí ani reagovat.
0: No je fakt, že když to nás člověk vypálí, tak mnohdy nejsme schopni z toho šoku udělat ten rozbor, že to vlastně o nás vlastně není, že ten problém má třeba často i ta protistrana. Ale co třeba dělat v okamžiku, kdy u nás ty emoce začnou jako stoupat? My si uvědomujeme, že to je ten nepříjemný okamžik, kdy možná za chvíli vybuchneme. Má smysl třeba ten rozhovor nějakým způsobem na chvíli přerušit, tak nějak najít ten osobní klid a začít znova?
2: Tak já jsem toho názoru, že když to ve mně bobtná, a vybouchla bych, tak je lepší doopravdy zůstat v klidu, mlčet a radši odejít, jít na procházku a prostě chodit, dokud se z toho člověk nevychodí a neuklidní se, protože kolikrát udělá pak víc škody než užitku, když takhle bouchne někde.
0: No možná jak takové přerušení udělat, aby to nepůsobilo, že tu protistranu třeba jako ignorujeme.
2: Tak ono je kolikrát i naučit ty lidi kolem sebe říct, hele, já úplně nejsem z toho v pohodě, co se teď děje, nech mě vyklidnit a pak můžem pokračovat. Norma je to říct na rovinu, aby i ten druhý věděl, že se tam něco děje.
0: Existují třeba nějaké věty nebo formulace, které ten konflikt obvykle ještě jako zhoršují? Nebo nějaké, které ho naopak jako zmírňují? Když vidíme někoho, že je proti nám v afektu, co je dobré mu třeba říct a co mu naopak vůbec jako neříká, protože taková ta věta uklidni se často určitě může být velkým problémem.
2: Tak určitě neříkat nějaký hodnocení tomu člověku. Ty seš takovejhle, to je pořád u tebe stejný, ty máš pořád nějaký problém,
0: ano.
2: Protože to se říká, jak když se přilejvá olej do ohně. Takže jakmile to hodnotíme toho člověka, nějakým způsobem znehodnocujeme nebo něco tam dáváme svýho, tak to jenom zhoršuje ten problém. Mm. A je to i u dítěte. Ale naopak je to, když někdo na nás startuje nebo něco tam prostě má, nechat to vyslechnout. A to je takový kolikrát jako těžký. Já teď si to ukazuju, ten člověk, když se rozčiluje, tak má prostě nějaký problém, který potřebuje vyhodit. Jo? A on když to všechno vyháže a má to kam vyhodit, v té komunikaci a má vedle sebe někoho, kdo to jenom přijme, potvrdí, řekne, rozumím, slyším, chápu tě, neargumentuje, nedává tam nic doproti, tak tomu člověku se uleví a ta komunikace může probíhat. Protože nejhorší je, že mi někdo něco řekne, ty jsi to udělal jako blbě a já začnu argumentovat.
0: Jasně, ta obrana funguje.
2: Tak ta obrana je špatná, ale řeknu, hele, a proč si to myslíš? No, protože tohle, aha, rozumím, a je tam ještě něco, řekni mi k tomu ještě něco. No, protože tohle mě tady naštvalo včera, tohle mě naštvalo předevčírem a tohle tady pořád blbě, protože mi to každý posílá blbě. A to jsou třeba věci, které nemusí být se mnou ani jako nic společného, ale toho člověka už to tam má naskládaný a potřebuje to dát pryč. Jo, jak když se říká, jak papiňák a pak jednoho to nebouchne. A to máte i ve vztazích, že jo, v rodině. Protože to je takový ten člověk, že něco nekomunikuje, že ten druhý ho s něčím rozčiluje. On to tam ukládá a pak najednou je tam výbuch.
0: A hádka je na světě. Jo,
2: a to je takový dobrý, že opravdu, když tam ten výbuch teda přijde z té druhé strany, tak tam bejt a vyslechnout si to. Přijmout to od toho člověka, neargumentovat, ale poslechnout si opravdu, co ho rozčiluje, co tam má. To je takový to nejlepší, co můžeme udělat.
0: Říká dnešního z Dobrého dopoledne Zdeňka Masopustová.

0: Eli Dvořákové.
1: Mým hostem je dnes Zdeňka Masopustová ze vzdělávacího centra Basic. My si povídáme o komunikaci a možná se teď vrátíme úplně na začátek do těch domácností. A je pravdou, že všechno to už začíná doma, od toho útlého dětství?
2: Ano, určitě. Jo, tam vlastně bylo vidět, když se scházeli u těch stolů, společně se jedlo, povídalo se, řeklo se, co se za den stalo, jaké jsou plány a tak dále. A to by se nemělo vytrácet. A to já si pamatuju naše děti, když byly malí, tak jsme tam seděli u toho jídla, četli jsme knížky, Leporela, že jo, tvořila se tam slovní zásoba, která mnohdy těm dětem teď chybí a tak dále. Ale je to takový, že se i člověk řekne, co se za celý den odehrál. My říkám třeba i, že vysypáváme takový ty písky svoje, co tam nazbíráme, i to, co se nám třeba nelíbilo, tak se to vyndá ven a pak se člověk cítí daleko lépe. A jak se říká, sdílená bolest je poloviční bolest. A že to člověk sobě nedusí, protože když něco v sobě dusíme, nesvěřujeme se, neříkáme ty věci, tak se pak necítíme dobře a cítíme se čím dál tím hůř, což nás táhne dole emočně a pak už se nechcem třeba ani s někým povídat. A ta emoce, ta komunikace je pro nás hodně bolestivá.
1: V tom případě, jak se vlastně začít zajímat, protože pro někoho je to velký výstup z komfortní zóny, jenom se toho druhého třeba zeptat, jak se dneska měl?
2: No, ono to je, kdyby to bylo tak jako jednoduché, jo. Já popisuju, víte co, je to hodně spojený s emocem a s toho, jak se člověk cítí. A každý bychom měli začít u sebe, aby jsme se cítili dobře. A je to takový, že když si člověk nedělá žádnou radost a má jenom to trápení, starosti a vidím ty maminky, že oni teď vodí to dítě z kroužku na kroužku, musí zařídit tohle, tohle. A oni jsou vyčerpaní. Oni už ani nemají sílu se ještě, teď ještě někoho zeptat. A je to kolikrát fakt se zastavit. Podívat se na to a říkám, teď já nemusím všechno dělat. Nemusí být perfektně uklízená ta domácnost a nemusí být dneska teplá večeře a nemusí to dítě mít 10 kroužků. Stačí mu jeden, dva, který ho doopravdy baví. Ale najít si ten čas, kdy budeme spolu. Ale najít si třeba i čas pro sebe a podívat se dobře, co mě dělá radost. Napustit si třeba vanu, přečíst si tam knížku nebo jít s kamarádkou na kafe jednou v týdnu, protože tím já, jak se říkám, napouštím do sebe to helium, kde já se cítím dobře a když se cítím dobře, udělám tam dobrou atmosféru a můžu lépe komunikovat.
1: Jak si v tom diáři najít to volno na ten pocit dobře? V tom možná je teď otázka u řady žen, které nás poslouchají a jsou v tom jednom kole a říkají si, a kdy to mám stihnout, ten čas pro sebe?
2: Tak ono se jde opravdu na to podívat. Jo, tak jasně, chodíme jako do práce, tam asi musíme.
1: Ano, chtělo by to.
2: Pak máme ty děti, ale co se hodně stává, nebo i komunikujeme, vidíme, že ty děti kolikrát jsou přetěžované těma kroužkama, že se snažíme tím dětem tím kroužku dát jako co nejvíc. Tady výtvarný kroužek, jazyky, sportovní a další. A pak ta maminka nebo tatínek nebo celá rodina běhá z kroužku na kroužku. I ty děti jsou přetížený všichni. A pak už jsme jako podrážděný, vysílený. No to máte, vidíte to i na těch malých dětech, na těch ročních, dvouletých. To dítě, když není najedené, je přetažené, není vyspalé, tak je protivný, tam si nic nesvedete. Ale to je vlastně s dospělým člověkem. Říct si prostě udělat tu stopku a tohle nemusím. Jo? A ono kolikrát, jak se říká, míň je víc.
1: Najít si v té uspěchané době čas sám na sebe. No, vyzkoušejte to. Dáme si písničku, hned potom se k vám vrátíme.

0: Novákové.
1: Komunikace, to je téma, kterému se věnujeme v dnešním dobrém dopoledni. Mým hostem je Zdeňka Masopustová. My se dostáváme k dalšímu tématu. Hovořili jsme o tom, že ta komunikace a zájem o druhé je velice důležitý. Ano. Ale pak je tu opačný extrém. Člověk, který mluví pořád, nenechá druhého domluvit a musí mít poslední slovo. Jak komunikovat s tímhle typem?
2: No, ono, je to spíš o tom, že každý člověk by měl pochopit takový, jako ta komunikace, jak by měla probíhat. Uh-huh. Takže já, když na někoho komunikuju, tak bych měla dát doopravdy jenom tolik slov, kolik ten druhý je schopen pobrat nebo uchopit.
1: Já to podle třeba, čeho to poznáme možná? No, vzít si třeba vnímavý posluchač.
2: Vzít si doopravdy od toho druhého zpětnou vazbu.
1: Aha, dobře. Jo?
2: Protože zase na to, nakolik my jsme v přítomnosti, tak některý den můžu toho pobrat i vícero uh-huh. a někdy míň. A to se vám třeba stane taky, jo, že třeba musím udělat x úkolů, mám na tom pozornost a pak někdo za mnou přijde a řekne mi jednoduchou věc. Uh-huh. On odejde, já si vůbec nepamatuju, co mi řekl. Uh-huh. A snažím se ho poslouchat.
1: Jasně.
2: Protože já už jsem zahlcena. Tak my musíme vůbec i poznat, jak ten člověk na tom na druhé straně je. A já, když na někoho komunikuju, tak doopravdy mu říct, hele, jednoduchou větu, zjistit, že to pobírá, protože já si musím vzít vždycky od něj zpětnou vazbu.
1: Takže tam to ověření člověk bude znít jak? Jako, slyšel jsi mě, Pepo, nebo rozumíš
2: jo.
1: tomu?
2: Jo, víš, o čem jsem? Jo. A ten druhý řekne ano. Jo, a někdy říkám, někdy to i zopakuje, takže víš, na čem jsme se domluvili, a řekne ano, sejdeme se zítra tady na rohu u McDonalda, nevidíme v 5 hodin.
1: A tím pádem víme, že a má jasno.
2: Že to je jasný.
1: Ano.
2: Že to tam doopravdy proběhlo. Takže já na tu druhou stranu na druhou stranu musím vždycky dát jenom tolik komunikace, kolik ten druhý je schopen pobrat. A jak když i pracujeme s dětma, tak někdy to jsou jenom 2 až 3 slova, aby jsme si uvědomovali. Protože někdy přehlcujeme tou komunikací tolik, že ten druhý člověk to není schopen pobrat. Pak ani nám neodpovídá, pak ještě ho znehodnotíme, že nás neposlouchá a už je to takový velký guláš. Takže ono je hodně důležité, proto děláme i ty přednášky vůbec porozumět tomu, jak by to mělo vypadat. Že já musím vlastně tu komunikaci předat, ale jenom v té míře, kolik ten člověk může pobrat. Vzít si, musí ten člověk to druhý to pochopit, jo, porozumět a vzít si i zpětnou vazbu od něj, že to pochopil.
1: Je nějaký, protože my jsme hovořili o tom, že u řady z nás je třeba ten problém už od toho dětství. Jaký problém třeba mají ti, kteří extrémně mluví až nad rámec a mnohdy si i sami odpovídají? I oni mají nějaký pocit nevyslyšení nebo něčeho jiného?
2: Jo, tak jako říkají, že i ty lidi, kteří hodně mluví, že třeba někdo neposlouchal a že někdo nikdy pořádně nepotvrdil, hele, slyším tě, vím, co mi říkáš, děkuju, že jsi mi to řekl. A ono je hodně důležité umět naslouchat. Myslím, že je to hodně důležitější umět naslouchat a toho druhého člověka potvrzovat, než komunikovat a mluvit.
1: Setkáváte se třeba i s tím, že jsou lidé, kteří neumí správně komunikovat, ale přistupují k tomu tím způsobem, že řeknu, hele, já už to takhle komunikuju tolik let, já vlastně nepotřebuju mě dobře komunikovat, já už to nechci měnit, to se ani nedá přece už změnit.
2: Tak ono to je vlastně spojené, že vlastně to, tu komunikaci, že si myslíme, že když mluvíme, že vlastně komunikujeme. Že máme smluvený, spojený s komunikací. Ale správná komunikace má celý takový jako vzorec, by jsem řekla, že vlastně ten člověk musí mě vnímat, musí mít na mě pozornost, musí mít pozornost já, musí tam vlastně já, když mu tam přinesu tu komunikaci, tak tam můžu dát tolik, kolik je ten schopen přijmout, ten druhý je to schopen zpracovat a odpovědět mi. Ale pokud já vím, že ten druhý tam nemá pozornost, nebo já tam naložím toho tolik na tu komunikace, že ten druhý to není schopen zpracovat, tak ta komunikace tam ani neproběhne.
1: Tak zůstávejte s námi i nadále a věřte tomu, že vám řekneme, kde si to budete moci vyzkoušet na vlastní kůži.

0: Host Hely Dvořákové.
1: Jak když tady poslouchám Zdeňku Masopustovou z centra Basic, z vzdělávacího centra, abych byla přesnější, tak mám pocit, že už teď všechno umím, že už mi to jde. Ale opravdu možná se ty lidi často dostávají až do stavu zoufalosti, když opravdu neví vlastně, jak z toho ven, jak mnohdy i ty různé rodinné situace vyřešit. Ano.
2: No, tak ono to je hodně o tom naslouchání, ale i se naučit, že vlastně já nemusím na všechno reagovat. Mm-hmm. Že kolikrát ty lidi něco říkají a jen to prostě říkají, jako to říkají, jak jsem tady říkala ten příklad, že člověk si jde třeba koupit boty a teď se ty boty mu třeba líbí, teď je otečí a řekne, ježišmarja, to je cena. Jo, a teď začnu řešit a může to povídat, ježiš, ty jsou drahý a tak a on by byl třeba kožený a doví, jestli vydrží. A mám tam takovýhle nějaký věci. A někdo to odehrává potichu a někdo to vypustí nahlas. A to jsou věci, na které já nemusím vůbec jako reagovat. Mm-hmm. A to je třeba i stejný, když to mu dítěti řeknu, prosím tě, odnes koš a ono spustí, a proč zase mám všechno dělat já, a proč to nedělá brácha. A teď já, když na to reaguju, tak tam můžou být doopravdy nějaký hádky, které tam vlastně vzniknou a já jsem z toho vyčerpaná. Mm-hmm. A ono někdy kolikrát stačí doopravdy jenom říct, rozumím, že se ti to nelíbí. A to stačí. Já nemusím to zvládat a reagovat. Protože jsou taky ty komentáře, které tam vlastně ty komunikaci probíhají. A ono je hodně důležité se naučit opravdu, co já musím zvládat, co musím řešit a nějaké věci, které řešit nemusím. Protože pak zbytečně si nakládáme na sebe moc a pak už nemáme vlastně sílu a jsme vyčerpaný z toho, ze všeho. A klesáme i dolů emočně, jo? Protože i ta komunikace je propojená s emocema, protože vemte se, když jste veselý, odpočinutý, tak rádi komunikujete a ta komunikace běží. Jo, ale čím jde člověk klesá níž po emocích, když jste naštvaný, tak ta komunikace je spíš taková bodavá, snaží i kolikrát, ona se říká až destruktivní, jo? Že když je člověk naštvaný, tak řekne tomu druhému něco, co mi mu ani říct nechtěl. A to kolikrát si řeknete, mám něco vlítne z pusy, když se takhle řeknu. Pak se uklidníte, vylezete nahoru a řeknete si, ty prďo, to jsem to jako přehnala. A pak si řekne, já jsem nikdy nechtěla být jako moje matka a já mluvím úplně stejně. Jo, protože člověk vlastně, když je dole na emocích, tak zapředne.

0: Benny, tak on vlastně mi bude něco říkat, co mi může ublížit, ale on to nemá teď se mnou v té chvíli nic společného. To je společného s ním a s jeho stavem, jakým je.
1: Já věřím tomu, že teď řada z nás začne nahlížet na tu komunikaci úplně jinak a to je moc dobře. Ale pojďme v samotném závěru toho našeho povídání nabídnout taky nějakou možnost, jak si to mohou posluchači vyzkoušet na vlastní kůži.
0: Tak určitě, my děláme vlastně přednášky, teď nejbližší proběhne v úterý v Péřimově od 17 hodin, že jo?
1: Ano.
0: Tak můžete na ní přijít, tak já sama zvu, jinak my děláme přednášky i v knihovnách, v našich centrech, tak to můžete sledovat na www.basic.cz, kde vlastně tyto informace všechny jsou. A jinak dodáváme i komunikační kurzy, které jsou jako super. Jednak i pro dospělé, ale jednak i pro děti, aby vlastně tu komunikaci zvládali, dokázali být v klidu a tam se i vlastně naučí, na co reagovat, jak reagovat a jak ty situace zvládat co nejjednoduše v životní.
1: Takže opravdu platí, že ta mladší generace má opravdu problém v té komunikaci možná víc než my?
0: Já si myslím, že jo, a z pozorování to tak jako vypadá i z těch statistik, protože zase já třeba, když jsem vyrůstala, tak my jsme se jinak než z očí do očí nedomlouvali, na než jsme si psali dopisy, což bylo velice hezké a bylo to takový hrozně fajn a my jsme museli tím věcem čelit a byly tam jiný ty vztahy, byla ta jiná komunikace a teď, jak ty lidi se tomu vyhýbají, mají to těžký. My jsme se tuhle bavili s nejmladší dcerou a její babička říká, vy to máte tak lehký. A já naopak to vidím, že to mají daleko těžší, že vlastně jsou pod vlivem sociálních sítí, jde hodnocení různý, znehodnocování, porovnávání, ty komunikace se na ně valí i tolik, že vlastně ten člověk už se tomu snaží i bránit a neumí kolikrát i tomu jako čelit.
1: Tak se nebojme komunikovat a hlavně komunikujme správně. Hostem našeho vysílání dnes byla Zdeňka Masopustová ze vzdělávacího centra Basic. Ještě jednou moc děkujeme a přejeme hezký den. Naslyšenou.
0: Naslyšenou, děkuji.
2: Hosté Heli Dvořákové.

je chlap. Strašně rychle zapomíná, kdy ho život kous až kráp. Místo kouzla tichých večerů zastahá lidi z maléru a vůbec neuzná

Knížky na přání na Českém rozhlase Vysočina začínají po 12. hodině. Objednat písničku a někomu popřát můžete už teď. Pošlete SMS zprávu na číslo 90 011 04 ve tvaru píseň, mezera a text přání. Cena jedné SMS je 4 koruny. Písničku si můžete objednat i úplně zadarmo prostřednictvím webových stránek Českého rozhlasu Vysočina.

0: Česká uhelná sklady, dobrý den.
1: Dobrý. Hejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
0: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602 489 489.
1: Pozor, letní ceny uhlí platí do konce září i pro východní Čechy a Vysočinu.
2: Je 12 hodin.
3: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
2: Zastupitelské a obecní úřady ode dneška vydávají voličské průkazy pro senátní volby. Havlíčkův Brod chystá další online aukci na pronájem bytů. První horánské derby této sezóny vyhráli hokejisté Jihlavy. Odpoledne bude oblačno a objeví se přeháníky teploty do 15 stupňů. Připravené jsou zprávy, ve studiu je s nimi Karel Pěška. Počínaje dneškem můžou Češi získat voličský průkaz pro říjnové senátní volby. Vydávají je obecní úřady. Průkaz umožňuje hlasovat v jiné volební místnosti. Na rozdíl od prezidentských nebo sněmovních voleb ale musí volič zůstat ve svém senátním obvodu. I proto je o průkazy při volbách do horní komory parlamentu menší zájem. Vysvětluje ředitel odboru voleb ministerstva vnitra Tomáš Jírovec.
4: Přes portál občana, což je jediné místo, kde můžeme to sledovat a čísla zatím, tak tam se podalo desítek tisíc žádostí třeba při volbě prezidenta republiky nebo i v těch minulých volbách do poslanecké sněmovny, zatímco v případě senátu těch žádostí je spíš jednotky tisíc.
2: O voličský průkaz můžou požádat i Češi žijící v zahraničí. Vydá jim ho zastupitelský úřad, volit ale musí přijet do Česka. Pro komunální volby se průkazy nevydávají. Další byty k pronájmu nabídne Havlíčkobrodská radnice znovu v online aukci. Zájemci o účast se musí přihlásit předem, nejpozději do konce září. Současně je potřeba složit kauci, která činí 5000 korun na každý byt. Samotná aukce začne v pondělí 5. října v 10 hodin.
5: Vyvolávací cena činí u všech bytů 120 korun za metr čtvereční. Zájemci můžou přihodit vždy minimálně 5 korun. Byty nabízené radnicí jsou různé velikosti. Nejmenší má rozlohu necelých 39 metrů čtverečních, největší 82. Tři byty se nachází na náměstí nebo v jeho blízkosti, jeden v Bělohradské ulici a jeden na sídlišti Pražská. Tereza Pešoutová, Český rozhlas.
2: Mezi oběťmi sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina nebyly ženy z Česka, potvrdil to mluvčí policejního prezidia Jakub Vinčálek. Kriminalisté případ několik měsíců prověřovali ve spolupráci s americkými úřady. Podle Vinčálka žádné kriminální propojení s americkým případem nezjistili. Finančník Epstein se pohyboval mezi vlivnými politiky a lidmi z biznisu. Americké úřady v lednu zveřejnili velkou část dokumentů, které dokazují jeho vazby na Česko. Proto se do vyšetřování zapojili také čeští policisté.
3: Sport.
2: Výhru v prvním horáckém derby nové sezóny brala Jihlava. Na opraveném stadionu v Třebíči vyhrála 2-1 po prodloužení. Duklu poslal do vedení Albert Michnáč. Třebíčský Ladislav Bittner ale necelé 2 minuty před koncem třetí třetiny při hře bez brankáře srovnal. Výhru zařídil Dukle v prodloužení lotyšský obránce Ralfs Bergmanis. Jihlava bodovala po dvou prohrách v řadě, což potěšilo střelce první branky Alberta Michnáče.
6: Bylo to takový nahoru dolů rozlítaný a škoda, že jsme si nepohlídali to vedení, tam chybělo málo a mohli jsme mít za 3 body, ale strašně důležitá výhra, Berenas výborně podržel při tom oslabení na konci a my se o tohle musíme odrazit.
2: Jihlava se výhrou posunula v tabulce na 10. příčku právě za Třebíč, která má o bod více.
3: Počasí.
2: Bystřice nad Pernštejnem nebo Humpolci je teď 11 stupňů, v Telči 13. Odpoledne očekávejte velkou oblačnost a přeháníky ojediněle i bouřku. K večeru se začne protrhávat oblačnost a srážky většinou ustanou. Teploty dosáhnou 12 až 15 stupňů a mírný západní vítr bude přechodně zesilovat.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
2: Na Havlíčkobrodsku je teď nehoda. na silnici u obce Slavíkov. Probíhá tam vyproštění havarovaného kamionu odtahovou službou, tak tam dejte pozor, šťastnou cestu.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Krásné pravé poledne, to vám 4 minuty po 12. hodině od mikrofonu Českého rozhlasu Vysočina opět po delší době přeje Hela Dvořáková. Startují písničky pro Vysočinu, písničky na vaše přání. Už teď klidně volujte telefonní číslo sem k nám 22 155 49 99. Posílat můžete i SMSky na telefonní číslo 90 011 04 ve tvaru píseň a pak 154 znaků. No a poslední třetí variantou je náš web vysočina.rozhlas.cz. Svátek má dneska Jaromír, tak na ně nezapomeňte.
3: Písničky pro Vysočinu s Helou Dvořákovou.

0: Písničky pro Vysočinu.
1: Posloucháte Písničky pro Vysočinu, písničky na vaše přání. Na telefonu zdravíme Pavlu. Pavli, přeji vám hezké odpoledne.
2: Já vám taky.
1: Co budeme hrát a pro koho?
2: Ráda bych zahrála písničku pro svého bratra, který mě včera narozený, ale už je 2,5 roku v zvíčku. Zahrála tak jsme stále.
1: Písnička je připravena, tak ji posíláme. Mějte se krásně a opatrujte se, naslyšenou.
2: Vy taky, děkuji.

0: Písničky pro Vysočinu.
1: Na své písničkové přání na telefonu už netrpělivě čeká taky Pavel. Pavle, hezké odpoledne vám přeji.
2: Já vás zdravím, přeji vám krásný den. Prosil jsem vás o písničku Slunečnou, ale vzhledem k tomu, že jsme ji nenašli. Tak jsme zvolili jednu písničku Chytím tě ze srdce od Reflexu. A chtěl bych tuhle písničku věnovat svoji přítelkyni Jitce. Do práce jí to zahrát, ať ti to hezky utíká. Jiska ze skladem, že jí moc miluju, že mi moc na ní záleží a ať jí to dneska utíká a snad jí tohle písnička pomůže k lepší náladě. Děkuju moc za zahrání a přeju vám dneska jde.
1: Mějte se krásně, Pavle, posíláme písničku pro vaši přítelkyni, naslyšenou.
2: Děkuju, naschledanou.

0: písničky pro Vysočinu s Helou Dvořákovou.
1: Je to tak, posloucháte písničky pro Vysočinu, písničky na vaše přání. I vy si konec konců můžete nechat zahrát písničku, kterou máte rádi. Telefonní číslo sem k nám 22 155 49 99. Stejně tak to udělala Maruška, která by ráda nechala zahrát skladbu pro svého manžela Jaromíra, který dnes slaví svátek. Jaro, přejeme ti všechno nejlepší, hlavně zdraví, pohodu, spoustu důvodů a úsměvů, ať se ti splní všechno, co si přeješ, a užij si svůj dnešní den. Posíláme velkou pusu. Celá tvoje rodina vybrala krásnou písničku Karel Gott, Když muž se ženou snídá.

0: Písničky pro Vysočinu.
1: V písničkách pro Vysočinu zdravíme do Dačic Jardu. Jardo, hezké odpoledne přejeme.
2: Hezké odpoledne, Helenko. Dnes si dáme písničku s Helenkou Vondráčkou a Váškem Skárem, která se jmenuje Namaluj déšť, a já ji pošlu osamělým nemocným a těm, kterým ji nikdo nedá zhrát. Písnička bude pro vás všechny tam taky do studia a pro všechny ostatní posluchače, a jí to můžem dát.
1: No tak to je nádhera. Tak posíláme písničku a děkujeme za tohle písničkové přání. Naslyšenou.
2: Naslyšenou.

0: Písničky pro Vysočinu.
1: Posloucháte Písničky pro Vysočinu, písničky na vaše přání. Někdy jsou situace, které do našeho života zasáhnou, ani nevíme, jak rychle, nečekaně. Podobná událost se stala v neděli naší posluchačce Zitě z Jiřic, která našla svého manžela mrtvého. Tak Zituško, pro vás píseň, abyste měla dostatek sil to všechno zvládnout sama. A tam nahoru vašemu manželovi posíláme písničku Tam u nebeských bran od Michala Tučného. A posílá je celá zarmoucená rodina. A ještě jednou zdravíme Zitušku, která se nám dovolala, aby nám tohle sdělila, a je to neuvěřitelně silná ženská. Já věřím tomu, že to zvládne. Zituško, tahle písnička je i pro vás.

0: Písničky pro Vysočinu.
1: O písničky pro Vysočinu nebo o tu svou oblíbenou si můžete zavolat na telefonní číslo 22 155 49 99. Připomínám, že k dispozici máte i e-mail třeba na webu vysočina.rozhlas.cz. Odtud přímo z našeho webu můžete posílat svá písničková přání. Stejně jako to udělala Anička, posílám písničku svému milovanému Jaromírovi. Chci mu říct, že i když někdy slova nestačí, jedno je jisté. Jsem šťastná, že tě mám. Přeju nám, ať máme pořád důvod se smát, držet se za ruce a těšit se jeden na druhého. Ať je nám spolu krásně dnes i za mnoho let. Miluji tě. A k tomu všemu vybrala Terezu Maškovou. Budu při tobě stát. Tak posíláme písničku pro Aničku a Jaromíra.

0: Písničky pro Vysočinu.
1: V písničkách pro Vysočinu v tuhle chvíli na telefonu zdravíme posluchačku Elišku. Eliško, hezké odpoledne přejeme.
2: Dobrý den. Prosila bych zahrát pro mě a pro mou kamarádku jen tak pro potěšení písničku, kterou jsme spolu vybrali.
1: Výborně, písničku posíláme. Řekněte mi, ženy, jak si užíváte čtvrteční den?
2: A celkou v pohodě.
1: Máte kafíčko uvařené, připravené?
2: Už jsem ho vypili.
1: No tak to je nádhera, tak tomu všemu ještě Josef Sochor. Opatrujte se, Eliško, pozdravujte svoji kamarádku.
2: Děkuji
1: a zase nikdy
2: moc,
1: naslyšenou. Hezký den.

0: Písničky pro Vysočinu.
1: Dechovka se nám zatoulala do písniček pro Vysočinu, je to takový předvoj toho, co nás čeká po 18. hodině, tak pokud i vy chcete splnit nějaké písničkové přání v rámci Dechovek, budete být jedinečnou možnost po 18. Teď se ale pojďme vrátit k písničkám pro Vysočinu. Hanička Kunstová na rozky dnes slaví a my k tomu posíláme kolera a přejeme hodně zdraví. Díky, Soňa a Dáša. Rychlé, stručné SMS-kové přání a tady je písnička David Koller.

0: Písničky pro Vysočinu.
1: V písničkách pro Vysočinu zdravíme Marušku z Okříšek. Marie, krásné odpoledne vám přeji.
2: Krásné odpoledne, Helenko, vám a všem posluchačům. A chtěla bych tadyhle tu písničku poslat pro všechny, kdo poslouchají. Třeba panu Jardovi do Dačic, který nechává pořád všem zahrát. Tak jemu tu písničku posílám taky.
1: Výborně.
2: A vám moc krát děkuju za vyhledání.
1: Děkuji moc, povedlo se to. Naštěstí máme ji. Milan Chladil, Marina, krásná to písnička, kterou jste vybrala. Maruško, posíláme ji i vám a přejeme hezký čtvrteční den. Naslyšenou.
2: Naslyšenou.

0: Kozlovu utekl další zubař, město ale sehnalo jiné. Kolik jich bude a kdy nastoupí, řekneme v zítřejším Dobrém ráno.
1: Vstáváme s vámi od 5 hodin. Každých 15 minut pro vás máme nejpřesnější počasí, dopravní informace a zprávy od našich zpravodajů z celé Vysočiny. S námi vás nic nepřekvapí. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Písničky pro Vysočinu.
2: Pokračují písničky pro Vysočinu, písničky na vaše přání a na telefonu máme Františka. Františku, krásné odpoledne a musím na něj prozradit.
3: Krásné odpoledne všem posluchačům Českého rozhlasu Vysočina a chtěl bych to vaším prostřednictvím poslat písničku k narozeninám významnému jubileu mé švagrové Jiřině Palátové z Valče, která oslavila včera 22. si se nemělím, bylo to myslím včera nebo předevčírem, tak 70. kulatou, jo?
2: Dobře.
3: Takže budeme mít oslavu v sobotu, tak přeji všechno nejlepší. Zdravíčko, štěstíčko, aby ho nic netrápilo a radost vnoučat a pravnoučat. A dále Jarušce Řehovskové z náměště z Chatové oblasti pod železničním mostem. Ta slaví narození taky v tomto týdnu. Pravděpodobně bude mít taky oslavu v sobotu 75 roku. Všechno je lepší, hodně zdravíčka, ať má radost z příbuzných, kteří ho navštívili, protože má trošku problémy s viděním už další dobu, takže ať se s tím vyrovná, ale ona se s tím vyrovná, na ten svůj věk všechno zvládá. Takže všechno ze srdce přeje František Palác Valče. A domluvili jsme se na písničce Japonečka, jo?
2: Písnička je připravená, Františku.
3: A všechny vás zdravím i ve studiu a moc děkuji.
2: Já jsem ráda, že jsem se dostala ke slovu, ale to vůbec nevadí. Písničku, všechno máme vybrané. Františku, opatrujte se, já chtěla jsem říct, že je krásný, jak na ty holky myslíte. Opatrujte
3: ano,
2: se, naslyšenou.
3: Ahoj.

0: Písničky pro Vysočinu.
1: V písničkách pro Vysočinu napsala Zuzana, že by chtěla zahrát písničku Nespalme to krásné v nás pro všechny posluchače Českého rozhlasu Vysočina. Děkujeme za tohle krásné a vlastně poslední pro dnešek písničkové přání. A teď už k vám letí Marika Gombitová a Miroš Birka. A loučí se Hela Dvořáková.

0: Každé dopoledne zpovídáme zajímavé hosty.
1: Neděle budou písně na cestu. Rozloučíme se.
2: Písně na cestu.
1: Rozloučíme se, zamáváme kytarou a jak píšeme i posledním refrénem. A právě jsme otevřený tím, že poskytneme pódium návštěvníkům, kteří, že jsme poznali i loni, že prostě mezi nimi je spoustu skvělých muzikantů a zpěváků.
0: Pokud vám něco uteklo, nevadí. To nejlepší z hostů Dobrého dopoledne si poslechněte v sobotu po 11. hodině.
3: Spolíháme se na mobil. Kolikrát za den vezmete mobil do ruky, jen tak proskrolujete, zkouknete. Vlastně bezmyšlenkovitě sjíždíme novinky, zprávy. Potom taky se málo hýbeme, málo pijeme. Tohle všechno nám pak mozek pěkně jako nasčítá a řekne a dost. A já už nebudu spolupracovat. Co si myslíš?
0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Je 13 hodin.
3: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
2: Pohonné hmoty na Vysočině zase podražily, za týden o více než korunu. V Jihlavě budou dva nové kurty na plážový volejbal. Etická komise fotbalové asociace udělila v korupční kauze rekordní trest. Odpoledne bude oblačno a objeví se přeháníky teploty do 15 stupňů. Připravené jsou zprávy, ve studiu je s nimi Karel Pěška. Paliva na Vysočině za poslední týden opět zdražila. Litr benzínu teď řidiči nakoupí v průměru za téměř 46 korun a 20 haléřů. Před týdnem to bylo zhruba o korunu 70 méně. Téměř o korunu 40 zdražila také nafta. Litr teď vychází na průměrných 49 korun a 70 haléřů. Ukazují to nové údaje od společnosti CCS. Od 1. října vláda chystá opětovné regulace cen pohonných hmot. Dva nové kurty na plážový volejbal budou mít k dispozici lidé v Jihlavě. Vzniknou v areálu tenis centra a jejich stavba začne ještě letos. Poprvé by se na nich mělo hrát příští rok na jaře.
4: Beach volejbalové kurty v tenis centru mají nahradit dvě dřívější hrací plochy, které bývaly v areálu vodního ráje. Společně s nimi stavebníci vybudují i zázemí pro sportovce, které počítá se šatnami nebo sprchami. Zastupitelé odsouhlasili na stavbu 7 milionů korun z městského rozpočtu. František Jirků, Český rozhlas.
2: Policisté apelují na řidiče, aby byli o nadcházejícím víkendu opatrní. Upozorňují na to v souvislosti se včerejšími tragickými nehodami, při kterých zahynulo 6 lidí. To je letos zatím nejvíce. Podrobnosti dodává mluvčí policejního prezidia Violeta Canosky.
5: Před námi je prodloužený víkend, během kterého očekáváme zvýšený provoz. Prosíme proto všechny řidiče, aby nespěchali, dodržovali bezpečnou vzdálenost a plně se věnovali řízení.
1: Sport.
2: Etická komise fotbalové asociace udělila rekordní stopku. 20 let se do fotbalu nesmí zapojit brankář Marek Kalina, který ovlivňoval zápasy v nižších domácích soutěžích. Je to maximální možná sazba. Navíc musí Kalina zaplatit pokutu 500 000 korun. Dosud nejdelším byl původně 15-letý trest pro Michala Hladíka, kterému ho ale následně odvolací komise snížila na 4-letý.
1: Počasí.
2: V Přibyslavi nebo Černovicích je teď 10 stupňů, v Moravských Budějovicích 14. Odpoledne očekávejte velkou oblačnost a přeháníky ojediněle i bouřku. K večeru se začne protrhávat oblačnost a srážky většinou ustanou. Teploty dosáhnou 12 až 15 stupňů a mírný západní vítr bude přechodně zesilovat.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
2: Na hlavní silnici číslo 38 na trase Jihlava Havlíčkův Brod buďte opatrní ve štokách. Odklízejí tam střed tří osobních vozidel. Na dálnici D1 zpomalte mezi 94. a 80. kilometrem ve směru na Prahu. Projíždějí tudy cestáři a provádí údržbu. V úseku je omezení. Šťastnou cestu.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.

0: Alex a host.
1: Její hlas je spojen s českým folkem a country. Má za sebou 55 let na pódiích, koncertech. Stála u zrodu kapely Pacific a přestože se od ní na chvíli vzdálila, tak jen proto, aby nabrala další zkušenosti a s nimi se pak ke své srdeční záležitosti jménem Pacific zase vrátila. Helena Maršálková, vítám vás, dobrý den.
2: Dobrý den, děkuju.
0: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Můj věčný stín, píseň, která uvádí naše povídání s folkovou a countryovou zpěvačkou Helenou Maršálkovou. Nicméně tato píseň, kterou jsme teď slyšeli, vy sama jste ji komentovala, byla jste překvapená, že ta píseň je, protože ji běžně už nespíváte na koncertech.
1: My nikdy nespívali na koncertech.
0: Jak to?
1: Nevím, no mně připadala jako taková písnička na průvod 1. máje nebo já nevím, Sokolovský festival nebo něco takového. Já to nemám ráda a o nic tam nejde. Já mám ráda, když mám text, v který něco říká, ale tohle je takový plácání o povídání.
0: Takže to není ta vaše důležitá píseň. Nicméně, když zmiňujete právě text a folk je o tom, o textech, tak mění se texty, myslím, slova zůstávají stejné, ale jdou s vámi a tím, jak žijete ten život, prožíváte dobré, zlé, tak ta interpretace jejich mění se?
1: To si myslím, že tomu se ani nedá vyhnout. To nemůžete, zaprvé ani dvakrát to nezaspíváte stejně. A za druhý, v tom mladém věku, to jsme měli takový pocit, že je všechno možný a jak je to všechno v klidu a jak to dáme. Jak nám přibývají léta, tak už si říkáme, sakra, dáme to vůbec. Takže je to tak, ale já mám štěstí, nebo celý Pacifik má štěstí, že jsme měli Tondu Linhartu a Pepu Blažejovského a že zpíváme jenom naše písničky. A to je radost, protože ty jsou psaný nám na tělo.
0: Tak, ale přibývají vám i zkušenosti životní a prožitky. A
1: tak to díky bohu samozřejmě, protože jsme každou chvíli někde jinde. Objevujeme samozřejmě, jak máme nádhernou zemi, když jsme furt v autě. A někdy se i vracíme na místa, které jsou pro nás hrozně vzácný. Je to nádherný život. Já, kdybych nespívala, tak umřu.
0: Neměnila byste zkrátka.
1: V žádném případě.
0: Chodila jste vlastně někdy do práce? Bylo zpívání, koncerty někdy vaší
1: prací? Myslím, že 5 let za celý svůj život.
0: Jste chodila do práce?
1: Hmm.
0: A bylo to zpívání?
1: Mm-mm.
0: Zkrátka koncertování a zpěv jste nebrala jako svůj práce, jako koníček.
1: Před mým synem jsem chodila do práce, po mateřský už jsem se nevrátila. To už jsem začala se živit muzikou. Pak před důchodem, aby mi vyšel důchod, tak jsem šla na 2 roky pracovat do hudebních nástrojů a už mě v práci nikdy nikdo neuvidí.
0: Ale zpívat budete, ať budete v důchodu. No,
1: to už jsem dávno.
0: To už jste, pardon, ale zkrátka i v důchodu, tak.
1: Já to mám naplánovaný, tak. Já jsem 2. ledna narozena. A v roce 2050, 2. ledna, mi bude 100. A já odspívám poslední koncert a 3. můžu v klidu umřít.
0: Takhle to máte naplánované.
1: Ano, takhle já jsem si to naplánovala.
0: Tak ostatně Pacifik, pokud dobře počítám, tak už je 55 let na světě, takže vy 55 let koncertujete s Pacifikem. A když se podíváme na ten jeho život v Pacifiku, tak byla doba, kdy měl blízko zániku, kdy jste měla třeba obavu o to, že skončí, že se rozpadne?
1: Ne, já jsem v jednu dobu jsem se cítila vyhořela. Tak jsem, že jsem dělala už pak v Semaforu a to, ale nejezdila jsem s jinýma kapelama než s Pacifikem a byl Semafor. A pak najednou ten Semafor taky nějak tak odplynul, protože tam se vždycky hraje jedna hra určitou dobu. A já jsem se vrátila do toho Pacifiku, já tam teda byla pořád tu dobu, ale že jsem na něj měla víc času. A najednou jsem prostě vyhořela. Netěšila jsem se, byla jsem taková jako podrážděná pořád. Tak jsem mezi tím zašla dělat s rockovejma kapelama, s populárama a tak. A najednou takhle cvak a mě se začalo stýskat. Tak jsem se vrátila a jeli jsme dál.
0: A byl tam nějaký konkrétní impuls?
1: Ne.
0: Že jenom cvak to tak přišlo z vrchu?
1: Najednou mi to nějak jako začalo mi to chybět zase. Což předtím mi bylo spíš na obtíž už. A naštěstí jsem se trefila do doby, kdy mě potřebovali. Takže to vyšlo.
0: Helena Maršálková je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: To byla Věra Špinarová a jak jsem se během písničky dozvěděla, také nejoblíbenější zpěvačka mého dnešního hosta, paní Heleny Maršálkové. Měla jste nějaký pěvecký vzor?
1: Ne. Neměla. Já jsem začala zpívat poprvé za honorář, když mi byly 3 roky ve školce.
0: A to už jste dostávala honora?
1: No, protože se mě zavazovali za to kaničky.
0: Tak.
1: Jo, protože děti, když já jsem zpívala, tak oni nezlobili a já jsem dospívala, děti byly v oblečení, mě zavázali kaničky a šli jsme ven. A já nevím, já tak zpívám nějak tak, jak jsem se narodila. No.
0: Ono se to říká tak, jak píp narost. Já to tady nebudu říkat.
1: No,
0: se
1: ale
0: to,
1: je to pravda. Je to naprosto pravda.
0: A kdo ve vás našel nebo rozeznal to, že byste mohla být profesionální zpěvačkou?
1: Můj tatínek. Když jsem udělala první konkurs, to byla taková, dělala irskou muziku, Drnkači se to jmenovalo, nejdřív teda Strammers, pak nám to zakázali, tak Drnkači. A můj tatínek, já byla už ještě úplně pitomá, bylo mi 19. A tatínek říká, hele, tak tam nazbíráš zkušenosti, a pak pojď za lepším. A já, jak jsem byla tak pitomá, tak jsem jim to tam řekla. No a oni se lekli, tak Václava Maršálka na mě nasadili, abych nemohla zdrhnout. No a já jsem se ho vzala, že jo.
0: To jste ještě ano, nebyla Maršálková, ano, tak.
1: Ano, takže já nevím, no já jsem velice těžce tvárný člověk, jo. Takže si myslím, že tu muziku dělám. Nesmí mi nikdo říkat, jaký mám dělat. Jasně, když je studio, režisér řekne, hele, tady takhle, tohle, to, tak to je jasný. Ale jinak já, no.
0: A pan Maršálek tedy byl původně vyslán k tomu, aby jako tak vás jsme nějak formoval? Nebo
1: ne, abych nějak neutekla. Abych neutekla jinam. Tak jsme oba utekli k Pacifiku.
0: Aha, takhle. No, jak se to říká, když nemůžeme nepřítele porazit, tak se s ním spojíme, tak jste to udělala rovnou sňatkem. Tak, utekli jste k Pacifiku, ale to nebylo, že jste utekli k Pacifiku, vy jste si ho založili.
1: Ano. My jsme měli takovou partičku trampíků a kamarádů a najednou Tonda začal nosit překrásné písničky. Linard. Tak jsme si řekli, že to zkusíme a hned na první portě jsme byli druhý a pak na další první, tak jsme říkali, jo, tak jo.
0: Tak to by šlo.
1: To by šlo.
0: Tak a začínali jste ty koncerty v Malostranské besedě?
1: Ano.
0: A vy se tam teď zase vracíte s chodou okolností?
1: My
0: teď
1: jsme tam co 2 měsíce.
0: Dobře, myslím teďka v nejbližší době, ano. Teďka ve středu. Budete mít koncert, jak moc se proměnila Malostranská beseda?
1: My jsme se hrozně báli, když začala ta rekonstrukce. Strašně jsme se báli. Ale dělali to tak geniální lidi, že ten genius loci tam je pořád. Takže ten návrat byl velice šťastný.
0: Není tam něco v té Malostranské besedě, co připomíná Pacifik? Nemáte tam už, já nevím, svoji židli někde napsaný, vyrytý Pacifik, něco?
1: No, oni to znova vymalovali, takže ono to tam někde určitě bylo, ale teď to tam není, už jsme dospělí a už nepíšeme pozdech. Ale Tonda Linhard, on je výlovým takový trampský muzeum a ten tam má svoji vitrínu.
0: Vlastně jak těžká byla pro kapelu ztráta?
1: To se těžko dá vysvětlit. To je naštěstí Tonda přived úžasného kytaristu, kamaráda bezvadného a ten, když viděl, jak na tom už Toník je, tak začal přemýšlet, aby jsme dlouho nestáli, protože bylo jasný, že to nedopadne. A tak jsme Toníka teda vyprovodili a za týden jsme zkoušeli. A výborně to dopadlo a Tonda je spokojený. To my cítíme vždycky, jak je s náma, jak se libuje.
0: A jak jste vlastně vymýšleli jméno Pacifik?
1: Ježíš, to už si vůbec nepamatuju.
0: A kdo s ním přišel, si vzpomenete?
1: Taky ne.
0: Prostě to byl Pacifik.
1: No, okay. Já bych to řekla
0: proč
1: Tonda.
0: Proč je Pacifik Pacifikem?
1: Tonda byl, on chtěl vždycky něco jiného, než bylo v té době v módě. A říkal, jako musí to být český, ale přitom český tak, aby to nikdo už nepoužíval. Tak to takhle plácnul a my jsme říkali, no Pacifik, to je vtipný. Tak jsme to tam nechali.
0: A bylo to. Helena Maršálková je naším hostem.
2: Osobnosti Česka. představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát chirurg Tomáš Šebek.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Během léta jste s námi poznali více než 50 zámků a zjistili jste, jak se žije na šlechtických sídlech dnes. Příběhy zámků a jejich majitelů si můžete nadále poslechnout na webu zámeckéléto.cz a už teď pro vás připravujeme nový zámecký speciál. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Dnešním hostem je Helena Maršálková, která už 55 let je zpěvačkou kapely Pacific, nicméně s určitou přestávkou. Vy jste v 80. letech přijala nabídku přestoupit do kapely Tomáše Linky. Pacifiku tím pádem odešla přední solistka. Bylo to právě to období, na které už jsem se vás ptala, kdy hrozil Pacifiku zánik?
1: Nemyslím si, protože my jsme tam měli skvělou zpěvačku, která to s náma zakládala, to byla Hanička Sýkorová, a přizval výbornou zpěvačku taky Marcelu Voborskou. Takže víceméně jediné, co bylo, že tam nebyla ta barva, kterou jsem měla já. A myslím si, že hráli úplně normálně, v pohodě. Ale já jsem stejně neměla moc čas, protože jsem mezi tím dělala s tím Tomášem, dělala jsem s Frantou Očechem a se Schillingrem, dělala jsem s Karlem Černochem a tak, takže jsem furt byla v autě někde. Ale nesledovala jsem to. Já jsem v té době k tomu neměla už vztah nějak, prostě, jak jsem říkala, vyhořelo všechno. A najednou prostě jsem odmítla Karla, odmítla jsem. Jirka umřel teda, bohužel. A tak jsem říkala, tak uvidíme, no. A jak to má vždycky tak bejt, jak to má bejt, tak mi Tonda zavolal, jestli bych s ním nejela do Kladna zpívat.
0: Ano, tam nějak onemocněli obě zpěvačky.
1: Ano, tam onemocněli obě zpěvačky. Ne, oni neonemocněli, oni tam nechtěli jet, tak. Aha. To já jsem nikdy nikomu neřekla, že nechci nikam jet. A od té doby se to začalo zase nabalovat a takhle to pořád trvá.
0: Takhle to pořád trvá. Vzpomeňte na spolupráci, na duety s Jiřím Schillingrem nebo spolupráci s Karlem Černochem.
1: Karel Černoch je, to byl, bohužel je to blbý, že byl, to byl prostě neuvěřitelný zpěvák, který zaspíval od Bacha po Vlacha úplně všechno a na špicu. Jirka byl rocker, ale takový poetický strašně. Krásný chlap to byl, byla s ním neuvěřitelná sranda a s tou jeho kapelou o tom ani nemluvím. Jo. A oni vždycky, když někam přivezli, tak já jsem koukala na ty máničky a říkala jsem, ty mi daj to držky, a začnu s tím Karlínským nábřežím. A nedali, no tak jsem říkala, tak jsem v bezpečí, je to dobrý. Byla to hrozně hezká změna v tom životě. A nakonec bych řekla, že přišla ta úžasná tečka, že teda s tím Pacifikem doufám, teda už za mnoho let skonám.
0: No. Když jste zmínila za mnoho a mnoho, když jste zmínila Karlínské nábřeží, ještě stále se rozpláčete, když zpíváte
1: někdy
0: tuto
1: jo,
0: píseň?
1: Někdy jo. A hlavně, když vidím, že se rozpláčou ty lidi v tom hledišti. A to bylo poprvé, co se mi to stalo v Lucerně, 3300 lidí. A já jsem začala zpívat Karlínský nábřeží a celá ta Lucerna zpívala se mnou. A já ještě nevěděla, že musím mít vodě odolnou řasenku. Takže jsem dospívala a byla jsem jak medvídek mýval takovýhle oči. Tak od té doby už nosím teda řasenku, která je vodě odolná. Ale je to neskutečný zážitek.
0: Spívala s vámi Lucerna a viděla jste v publiku, jak lidé vytahují kapesníky a popotahují?
1: To se nestihlo v té písničce, ne. Možná potom, jo. Ale bylo vidět, jak se jim zamlžují ty oči a jak jim takhle kanou ty slzy, mě taky teda. A to jsou takové chvilky, které za ty jsem nesmírně vděčná, že jsem vůbec měla možnost je zažít.
0: A ještě zažijete. Helena Maršálková je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Až zatroubějí andělé Pacifika, Helena Maršálková, náš dnešní host. Váže se vám nějaká vzpomínka k této písni?
1: Velká, protože když s ní to Nik přišel, tak říkal, tuhle písničku, to je moje pohřební a budu ji mít vytesanou na hrobě. Tak už se na tom pracuje.
0: Už se na tom pracuje. Je to 5 let, co
1: ano.
0: Tony Lindhardt odešel do hudebního nebe.
1: A má tam skvělou partu okolo sebe.
0: Má tam skvělou partu. A bez pochyby ho připomínáte i na koncertech?
1: Samozřejmě. To nejde jinak, to je táta té muziky. Pepa Blažovský teda psal taky překrásné věci, ale měli jsme štěstí, že každý měl jiný hudební cítění, jinou harmonickou linku, jinou poezii, takže, ale ten Tonda byl kapelník, prostě tam to bylo jasné.
0: Dá se říci, že byl nenahraditelný?
1: Byl nenahraditelný. Ale my jsme to díky tomu, že právě díky tomu, že odešel, že jsme s tím nemohli nic dělat, tak jsme měli pár dní na to a udělali jsme to úplně jinak. Všechny ty písničky jsme jenom 4, 2 nástroje, 4 hlasy a je spokojený. To jsme zjistili už.
0: Co vlastně zůstává u té countryové a folkové hudby stejné, co se nezměnilo za těch 55 let a co naopak je nenávratně pryč?
1: Já bych řekla, že se mění publikum, protože na nás chodí 3 generace. Jo, maminka, její dcera nebo syn, nebo všichni. A takže se měnil, že my jsme hrávali pro mladý lidi. To už by dneska jako nevyšlo, si myslím. Ale naštěstí ta generace přivedla tu další generaci k nám. Takže je to takový hezky propojený, to mládí s tím stářím. Stáří už máme teda jenom my, tam v tom hledišti je to mládí a je to hrozně příjemný.
0: Máte s některými fanoušky třeba i blízký, řekněme, až přátelský vztah za ta léta?
1: Ze spoustou z nich.
0: Tak desítky let na jevišti.
1: No. Ze spoustu.
0: Kam se rádi vracíte? Vy jste říkala, že některá místa jsou pro vás vzácná. Tak do kterých míst se těšíte?
1: Já se třeba těším vždycky do Plzně. Moje maminka se tam zaprvé narodila a za druhý nevím, prostě mám nějaký vnitřní vztah k té Plzni a hrozně se vždycky těším do Prievidze. Například. Ale takových míst je strašná spousta.
0: A cestování vám nevadí?
1: Teď už mi nevadí, že už mě vozejí. Já jsem dřív vozila kapelu a 30 let a už jsem řekla, já vám na to kašlu. Vy jste tady všichni mladí, chrápete, já tady jako jediná stará baba tady kroutím tím volantem. Tak jsem jim s tím flákla a od té doby už mi to nevadí. Oni si mě přijedou si pro mě, odvezou si mě tam, pak mě vysadí před domem. V pořádku.
0: Tak to má být takový poklad, to se divím, že jste v minulosti skutečně byla pomalu profesionální řidička.
1: No ne, pomalu rychle jsem byla profesionální řidič, ale tam bylo to, že Tonda odmítal, to chápu, Tonda byl motejl, jo, ten se nesoustředil, to chápu úplně, že řekl, že on jezdit nebude. Jednou jsme to zkusili s Pepou Blažovským a když nám bez stopky přejel Teplickou, tak jsme s Tondou užvali brzdy a řekli jsme, ty už v životě za volant nepůjdeš. A pak, když jsem s tím flákla, tak to vzala Marcela, zase ženská.
0: No a pak, co se říká o ženách jako řidičkách, že jo? Není to pravda.
1: Já si myslím, že to není pravda, ale nás bylo v té době málo. Co jsme jezdili tyhle, já nevím, třeba do Prievidze na otočku, nebo do Tater odehrát a na otočku, tak těch bylo málo. Ale je hodně těch městských řidiček. A není úplně příjemný to, že většinou mají ty největší auta, které existují. Vůbec vás nevidějí, protože já už mám teďko druhý nejmenší auto. A normálně by vás smázli, kdybyste na to nebyla připravena. Ale v té době, co jsme jezdili my, tak těch ženských moc nejezdilo.
0: Helena Maršálková zůstává naším hostem.
2: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Helena Maršálková, zpěvačka kapely Pacifik, je naším dnešním hostem. Ještě by mě zajímalo období, kdy jste se stala maminkou. Bez pochyby jste jako žena zažívala jedno z nejkrásnějších období, ale co kapela na to, když jste přišla a oznámila jste jim tu radostnou novinu?
1: Kapela se nejdříve lekla, pak když viděla, že ač rostu do úplně mega rozměrů a furt ještě jezdím hrát, tak se tak nějak uklidnili. 3 týdny před porodem jsem teda říkala, kluci, skončili jsme v Olomouci, a si říkala, už ne. Pak se dítě narodilo, moje úžasné dítě, chlapec, a za 3 týdny jsem byla na jevišti. Moje maminka nosila do porodnice, protože on byl malinký a byl v porodnici, tak tam nosila mlíko a já jsem jezdila a hrála. Pak jezdil on se mnou a nesnáší tu naši muziku absolutně.
0: Teď jsem se chtěla zeptat, jestli mu zůstala v krvi.
1: Bohužel ano a není rád.
0: Aha.
1: Ale on je majitel kavárny, kam chodí poměrně mladí lidi. A říkají mu, hele, to je ta tvoje máma, jo, ta Maršálková. A on už je z toho nešťastný. Vždycky říká, no jo, no, je, no. Tak.
0: Nezapírá, ale.
1: No, nezapírá, ono by to asi nešlo, protože oni nás viděli xkrát, já nevím, v televizi a všechno, ale neříká to úplně, nějak bych řekla, nejradši, no. Ale zatím mi za to ještě nenadává, tak je to dobrý.
0: No dobře, a bylo nějaké období, nějaká etapa jeho života, kdy se chlubil, že je váš syn?
1: Jestli se chlubil, tak mi to neřek.
0: Když třeba chodil do školy nebo tak, jaký vlastně byl kluk, student? Měla jste s ním nějaké peripetie, potíže, nebo
1: vůbec
0: všechno probíhalo hladce? A nebo jste zapomněla už?
1: Ne, vůbec. To bylo tak hrozně hodný, teď mu dělám hrozně špatnou reklamu teda, jo. Že si ho moje kamarádky půjčovaly na odpoledne třeba. On byl takový usměvavý, příjemný, na rozdíl od maminky nehlučný, takže byl hrozně hodný dítě. A teď, jelikož se mu narodil před několika lety synek, teď mu budou v březnu 3 roky, tak vidím, jak se chlapec strašně změnil, jak by pro toho kluka dejchal, jak se k němu neuvěřitelně chová. A já jsem velice pyšná babička.
0: A jste i hlídací babička, najdete
1: si
0: čas?
1: Ne. Musí tam někdo z těch rodičů být, protože on by ještě nedal. Ale už ho tak jako učíme, že si třeba dojdou něco koupit a on už nejdřív řval a stál u dveří. A teď už tak jako koukne a říkám, za chvilku přijde. A tak si jde hrát. Ale je rychlej, to je strašný. Já jsem vždycky úplně vyčerpaná.
0: A nespívá už? Vy jste říkala, že ve 3 letech vy už jste
1: zpívá
0: zpívala?
1: A tančí.
0: Aha, takže ty geny
1: možná na kytaru objedno. Zpívá a tančí. Strašná sranda s ním je.
0: Bude, nebo mohl by být jednou, nechci říct, že přímo tím, kým by, ale prostě vydat se tou uměleckou cestou? Nebo syn to v něm nějakým způsobem
1: zadusí? To určitě ne, ale jenom je dobře mu vysvětlit, že to není jednoduchá cesta. Ale jestli to bude chtít dělat, tak bude mít podporu od nás, od všech, to je jasné.
0: Není to jednoduchá cesta, nicméně u vás, tak jak člověk vidí tu vaši kariéru nebo shrnuje, tak to se zdálo být jako lehká cesta.
1: Protože já jsem si s tím nedělala hlavu.
0: Čili je to o tom, jak tomu člověk přistoupí?
1: Já to beru jako nesmírný dar. Jsem za to strašně vděčná, že můžu zpívat. Musím říct, že každý večer, když jdu spát, tak se modlím, teda ne, já se nemodlím, ale děkuju za to, že mám zdravou rodinu, že jsem já zdravá a že můžu zpívat.
0: Tak já to zaťukám.
1: Já taky.
0: Aby to vydrželo. Helena Maršálková je naším hostem.
2: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Ivančice. Hosty byli moderátor Jan Rosák, zpěvačka Ilona Čáková a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Ivančicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host je s námi stále Helena Maršálková, folková a countryová zpěvačka, 55 let v Pacifiku. Jak vypadá váš běžný den? Když teda nemusíte třeba zrovna na rozhovor do rozhlasu.
1: Teď teda asi naštvu hodně lidí, ale já se budím mezi 9 a 10. Jdu hodinu cvičit, pak si udělám snídani, jdu si lehnout na kanapé, vemu si knížku, pak jdu vařit, pak jdu namalovat, jak tam já říkám, princeznu, že si na ksicht namaluju obličej a jdu před barák čekat na auto.
0: Které vás odveze na
1: které
0: koncert.
1: Mě odveze a tak okolo 1, když jsme teda v Čechách, tak okolo 1 hodiny, tak jdu spát.
0: No a proč byste měla někoho naštvat?
1: No protože já si pamatuju, jak jsem já byla naštvaná, když jsem musela vstávat do práce a od, já nevím, vždycky od těch, já nevím, 7 do 4 nebo od 8 do 5, to je oprus.
0: Ale vy jste v úvozovkách v té práci až do 1, do ranní 1.
1: No jo, ale mě to baví.
0: To je pravda. A kdy zpíváte nebo rozpíváváte se? Vůbec nic?
1: Ne, to jsem dělala, protože já jsem dělala i s Bezinkama, což byla Liduška Nopová a Helena Viktorinová. A oni se chlubí vždycky, my jsme Maršálkoví sebrali 1 oktávu, jo, protože to se zpívalo 13 hodin denně ve studiu. A do toho studia se lítalo letadlem, takže... Ale potom právě po týhle strašný takovýhle jako škole obrovský jsem šla za Lídou, aby mě naučila s tím hlasem víc pracovat. Tak ona to zkusila a říkala, tak mě naučila nějaké cvičení, když mě poslouchá a říká, hele, ale pro tebe to vůbec nemá cenu. To je úplně zbytečný, si můžeš zkazit hlas. Tak jsem říká, tak to je výborný důvod, takže nemůžu se rozespívávat. Aha. Takže přijedu na jeviště, tam udělám a je to.
0: No a měla jste vlastně někdy, docházela jste někdy na nějaké

0: lekce a hodiny zpěvu?
1: Já jsem chodila na takovou tu lidovou konzervatoř a měla jsem to štěstí, že jsem měla Vlaďku Kozderkovou jako profesorku. A to byla absolutně neuvěřitelná dáma. A tady, když mě poprvé slyšela, jak říká, jděte na foniatrii a přinese mi potvrzení, že smíte zpívat. Tak jsem šla na foniatrii, tam jsem dostala razítko, že jsem zpívat a pak teda jsme se začali učit spolu. Ale ona neučila zpěv, ona učila duši zpěvu. A díky tomu já zpívám trošku jinak, než jsem zpívala dřív. Už víc myslím na to, co zpívám.
0: Čili ta interpretace je jiná. Vy jste zmiňovala, že cvičíte každý den hodinu?
1: No.
0: Každý den?
1: No.
0: Někdy se vám nechce? No. Se na to už těšíte třeba?
1: Ne, já se při tom cvičení těším na tu snídani.
0: Jo, tak. Na tu zaslouženou odměnu.
1: Ano.
0: No, ale co když se vám zrovna nechce?
1: Já mám takový cvičení, který v podstatě, to se mě v podstatě vůbec netýká. Já mám takovou tu vibrační plošinu, takže na tý cvičím půl hodiny, a pak na zemi nějaké jako protahování a stretching a tak. No a ono to stačí. Zatím mám furt ty samý džíny, no tak.
0: Tak je to dobré. Tak a co vás v nejbližší době čeká? Už jsme zmínili Malostranskou besedu a koncert ve středu 30. září.
1: Ano, to je teď hned 30. září. A 15. prosince máme každý rok takový, dá se říct, vánoční koncert v divadle Gong. A tentokrát tam nebudeme mít hosta, protože budeme v té první části zpívat písničky Jitky Vrbové a určitý počet těch písniček a pak už si to uděláme sami, protože nám pak připadá, že zpíváme krátce hrozně, což nám připadá vždycky teda.
0: Čili vy jste ta kapela, která ráda přidává.
1: Když si o to lidi řeknou, tak jo, my jim to nenutíme.
0: No neumím si představit, že by si neřekli. I to se stane někdy.
1: Já zatím taky ne, ale stát se to může.
0: Takže Gong, Malostranská beseda a co ještě? Na co se třeba vy...
1: No nejvíce se těším na Gong, jako vždycky. Mm-hmm. A tu besedu, protože ta beseda, to je prostě taková naše alma mater. To je strašně příjemný. A já se těším na každý koncert. Jenom se vždycky, když už vidím, jak je to 300 kilometrů od Prahy, tak už si říkám, ale jo, to bude dobrý. Ale já se strašně těším i na zkoušky. My se strašně rádi vidíme, zkoušíme u mě doma, já upeču štrůdl a tak.
0: To je úžasné. Tak ať vám to takhle dlouho vydrží a moc děkuju, že jste byla naším hostem. Helena Maršálková.
1: Děkuju za pozvání.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Tomcat All-Year 7 je moderní pneumatika, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti. Kvalitní běhounová směs a propracovaný design běhounu jsou navrženy tak, aby poskytovaly rovnováhu mezi přilnavostí a odolností. Kostra pneumatiky byla optimalizována pro stabilitu při běžném i dynamickém provozu. Tomcat All-Year 7 je pneumatika vyráběná v Evropě.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat All-Year 7 v rozměru 205/55R16 již od skvělých 5 996 korun za sadu. A k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na celoroční pneumatiky Tomcat All-Year 7 pouze do konce října 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.
2: Je 14 hodin.
3: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
2: Pelřimov pojmenuje park po Václavu Havlovi. Novoměstská nemocnice otevřela kurz první pomoci pro děti. Platy politiků v dalších letech nejspíš neporostou. Vládní návrh prošel sněmovnou. Zítra čekáme oblačno, chvílemi polojasno, teploty do 16 stupňů. Hezké odpoledne vám u zpráv přeje Karol Pěška. Pelřimov bude mít park Václava Havla. Požadavek 300 respondentů petice schválili zastupitelé. Město tak pojmenuje prostor mezi okresním soudem a knihovnou, který dosud neměl žádný název.
4: Pojmenováním parku se na základě petice zabývala i letopisecká komise. Ta původně navrhla dát parku jméno Josefa Hrubanta, někdejšího pelřimovského starosty. Zastupitelé ale nakonec většinu 12 hlasů rozhodli dát přednost prvnímu prezidentovi Česka. Park přišel o jméno po pádu komunistického režimu. Dříve se jmenoval park Julia Fučíka. Milan Soldán, Český rozhlas.
2: Nový kroužek první pomoci pro děti otevřela nemocnice v Novém Městě na Moravě. Děti by si v něm měly mimo jiné osvojit znalosti potřebné pro základní pomoc při zdravotních komplikacích. V úvodním kurzu se pod vedením lektorů seznámili s tím, co se děje při zástavě srdce a následné resuscitaci. Uvedla to mluvčí novoměstské nemocnice Helena Zelená-Křížová s tím, že kroužek bude další lekcí pokračovat v říjnu.
5: Součástí první výukové hodiny byla také návštěva oddělení ARO. Děti na vlastní oči viděly, jak zdravotníci pečují o pacienty a jak funguje přístrojová technika. Některé si mohly nechat natočit EKG, sledovat křivky na monitoru nebo změřit saturaci kyslíku.
2: Platy vrcholných politiků se v následujících letech nejspíš nebudou zvyšovat. Návrh vládní koalice dnes podpořili poslanci. Předloha se týká platů prezidenta, členů vlády a zákonodárců. Zmrazení mest má kabinet ve svém programovém prohlášení a původně s ním počítal už od ledna. Opozice návrh kritizuje a tvrdí, že jde o populismus. Mezi oběťmi sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina nebyly ženy z Česka. Potvrdil to mluvčí policejního prezidia Jakub Vinčálek. Kriminalisté případ několik měsíců prověřovali ve spolupráci s americkými úřady. Podle Vinčálka žádné kriminální propojení s americkým případem nezjistili. Finančník Epstein se pohyboval mezi vlivnými politiky a lidmi z biznesu. Americké úřady v lednu zveřejnili velkou část dokumentů, které dokazují jeho vazby na Česko. Proto se do vyšetřování zapojili také čeští policisté.
3: Sport.
2: České tenistky se připravují na semifinále poháru Billie Jean Kingové. Zítra budou v čínském Shenzhenu bojovat o postup se Španělkami, které porazily reprezentaci Kazachstánu 2-1 na zápasy. Česká kapitánka Barbora Strýcová věří, že fanoušci, kteří byli v hale při postupu přes Velkou Británii, zůstanou v Číně také na duel proti Španělkám.
6: Hodně jich přiletělo, což jako je neuvěřitelný. Jsou prostě neuvěřitelný, jako jak jezdí po celém světě za náma, jako a holky si toho váží, já si toho strašně vážím, oni jsou fakt jako a je to fakt pomoc.
3: Počasí.
2: V počátkách je právě 10 stupňů, v Náměšti nad Oslavou nebo Velkém Meziříčí 12. V noci se ochladí až na 5 stupňů a k ránu se mohou objevit mlhy. Zítra nás čeká oblačno, občas polojasno, pouze výjimečně se dostaví přeháníka. Teploty se budou pohybovat mezi 13 a 16 stupni.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
2: Na hlavní silnici Jihlava Havlíčkův Brod buďte opatrní v úseku mezi Antonínovým dolem a Štokami. Havarovala tam dvě osobní auta, projíždí se kyvadlově. Na D1 jsou dvě odstavená vozidla. Na 100. kilometru ve směru na Brno stojí osobní auto a na 145. a 5. kilometru ve směru na Prahu je odstavené nákladní vozidlo. Šťastnou cestu.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Posloucháte dobré odpoledne Českého rozhlasu Vysočina, máme krátce po 14. hodině. Noc z pátku na sobotu bude vědecká. Tradiční akce určená především dětem proběhne i na Vysočině. A co mohou malí věci prozkoumat v Třebíčském domu dětí a mládeže, uslyšíte za chvíli.
3: Dobré odpoledne s Martinem Vašíčkem.
8: Znáš, milý?

0: Dobré odpoledne při poslechu Českého rozhlasu Vysočina. Tento pátek si děti a možná i dospělí mohou užít vědu v rámci akce, která se jmenuje Noc vědy a bude se konat například ve Hvězdárně a planetáriu Domů dětí a mládeže v Třebíči. Co vše tam bude připravené, co vše můžete zažít a vyzkoušet, nám prozradí paní Kristýna Jelečková. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Jaké vědecké téma budete letos prozkoumávat?
1: Noc vědy je celorepubliková akce a letošním tématem je téma komunikace a i my se vlastně vždycky snažíme všechny ty naše programy přizpůsobit tomu tématu, ale protože jsme na Hvězdárně, tak ta témata budou vlastně vesmírná, takže se můžete těšit na různé přednášky, na pozorování, soutěže, další doprovodní program a všechno vlastně zaměřené na tu komunikaci a hlavně na komunikaci ve vesmíru.
0: Od kolika hodin malé vědce v Třebíčské Hvězdárně a planetáriu přivítáte?
1: Program začíná od 20:00 a bude pokračovat až do 23:00 a vlastně v rámci toho večera bude spousta možností a příležitostí, ať už toho doprovodného programu planetária nebo přednášek něčeho se zúčastní.
0: Na páteční Noc vědy nás do Třebíče pozvala Kristýna Jelečková. Děkujeme, mějte se hezky a naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: Posloucháte Dobré odpoledne Českého rozhlasu Vysočina a máme čtvrt na tři. Volby do zastupitelstev obcí a do třetiny senátu se uskuteční už v pátek 9. a v sobotu 10. října. Případné druhé celostátní kolo voleb do senátu proběhne o týden později. Náš web vysočina.rozhlas.cz jako vždy nabízí i kompletní volební servis. No a co všechno na něm najdete, o tom si budu už za chvíli povídat s naším webeditorem Vítem Hrdličkou.
1: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání. Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Ivančice. Hosty byli moderátor Jan Rosák, zpěvačka Ilona Čáková a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Ivančicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz.
2: Pelhřimovu utekl další zubař, město ale sehnalo jiné. Kolik jich bude a kdy nastoupí, řekneme v zítřejším Dobrém ránu.
1: Vstáváme s vámi od 5 hodin. Každých 15 minut pro vás máme nejpřesnější počasí, dopravní informace a zprávy od našich zpravodajů z celé Vysočiny. S námi vás nic nepřekvapí. Český rozhlas Vysočina

0: Posloucháte Dobré odpoledne Českého rozhlasu Vysočina. V komunálních volbách budeme volit po celé České republice a 27 obvodech si lidé vyberou i své senátory. O všem podstatném budeme informovat i na našem webu a sociálních sítích. A více nám už do studia přišel říct náš webeditor Vít Hrdlička. Dobré odpoledne.
1: Hezké odpoledne.
0: Víte, kde přesně posluchači všechny informace k volbám najdou?
1: Je to velmi jednoduché. Na naší doméně vysočina.rozhlas.cz jsme spustili nový speciální pořad s názvem Volby 2026 kraj Vysočina. Právě tam budeme až do voleb postupně zveřejňovat všechny důležité podklady a materiály, které se před hlasováním vyplatí prostudovat.
0: O jaké materiály půjde, jak se v nich vůbec vyznat?
1: Společně s redakcí jsme oslovili všechny kandidující subjekty v okresních městech na Vysočině a položili jim tři otázky týkající se jejich okresů. Většina z nich nám poslala odpovědi a my od zítřka začínáme vydávat speciální okresní díly, kde budou dostupné jejich autentické odpovědi. První předvolební speciál vyjde už zítra, další pak budou pokračovat od úterý do pátku příštího týdne. Ke každému článku připojíme i audiozáznam z našeho vysílání, který běží vždy v 17.30. Pokud ho tedy nestihnete živě, nevadí, kdykoliv si ho můžete přehrát na našem webu.
0: Zmínil jsi, že odpovědi jednotlivých kandidátů publikuješ v autentické podobě. Co to v praxi znamená?
1: Znamená to, že jsme texty nějak jazykově, stylisticky ani typograficky neupravovali. Čtenáři je uvidí přesně v takové podobě, v jaké nám je politické subjekty doručili. Jediným omezením byl rozsah, a to 1000 znaků včetně mezer.
0: Nabídne pořád na webu ještě i něco dalšího?
1: Určitě, jak už bývá u nás zvykem, připravujeme také tři předvolební debaty lídrů kandidátek z krajského města. Ty budeme vysílat živě od 5. do 7. října, vždy po 17. hodině. Moderovat je bude Ivana Víznerová a kompletní zpracování včetně záznamu najdete opět u nás na webu.
0: A volby do Senátu najdeme na webu informace i k ním?
1: Ano, volby do Senátu budou na Vysočině probíhat ve dvou obvodech, a to ve Žďáře nad Sázavou a v Pelhřimově. Tady ale musím posluchače a čtenáře upozornit na jednu věc. Příspěvky k jednotlivým senátním obvodům před prvním kolem i předvolební duely před kolem druhým sice najdou na našich stránkách, ale v boxu i rozhlasu.
0: O tom, jak budeme na webu pokrývat komunální a senátní volby pro rok 2026, mluvil náš web editor Vít Hrdlička. Díky za to a hezký den.
1: Také děkuji, naslyšenou.
2: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

Posloucháte Český rozhlas Vysočina, to krátce před 14:30. Když někdo v rodině miluje fotbal, většinou nebývá sám. Ostatní začnou hrát taky, nebo aspoň chodí fandit. I ve velkém Mezříčí drží fotbal takové rodiny, jakou slyšíte v našem příběhu z Vysočiny. Na Českém rozhlase Vysočina už za několik málo minut, konkrétně hned po písničce.

0: Posloucháte dobré odpoledne na Českém rozhlase Vysočina.
1: Příběhy z Vysočiny. O místech, lidech a událostech z kraje, kde žijeme.
0: Na fotbalovém hřišti u Tržiště ve Velkém Meziříčí se hraje kopaná už 120 let. První zmínky se objevily právě v září roku 1906. Klub chystá velké oslavy na tuto neděli od 9 dopoledne. Zahrají si i fotbalisté A týmu přípravek a odpoledne i B týmu. Čestní členové obdrží plakety a doprovodným programem provede Petr Švancara. To je přítomnost klubu, ale za jeho minulostí se teď ohledneme v příběhu z Vysočiny se sekretářem Janem Šimáčkem.
2: Byli to zvláště studenti přijíždějící z pražských škol na prázdniny do rodného města, kteří se příležitostně scházeli, aby se věnovali míči kopanému a mezi sebe do počtu přibírali i místní chlapce. Ti byli učenliví a hra je zaujala. Tak to tedy začalo. My jsme teď s Janem Šimáčkem v klubovně fotbalového klubu Velké Meziříčí. Jak jste tady dlouho?
3: Já jsem tady zhruba nějakých 13-14 let, takže já jsem tady dost aktivní v těch letech a to, co tady bylo dřív, tak to znám z vyprávění.
2: A hrál jste?
3: Ano, hrál jsem tady dlouhá léta, dá se říct, že ještě hraju furt za místní C tým.
2: Jsou tady ještě dnes někteří z těch zakladatelů nebo jejich potomci?
3: Jsou tady de facto rodiny, které na sebe navazují. Klan Rosických, kdy pan Josef Rosický tady byl taky předseda klubu, pak to po něm převzal jeho syn Josef. Ten má dva syny, který se pohybovali tady v tom fotbalovém prostředí, teďka dělají rozhodčí. Jeden z nich už se dostal teďka na listinu ligových rozhodčí, takže zaplať pánbůh je někdo místní i v profesionální soutěži, mává v druhé lize. Jeho teďka je takový rozhodčí nadšenec, že píská i házenou a hokej místní městskou ligu a ten působí v krajské soutěži, ale je teda pravda, že občas píská i naše mládežnické družstva, má to blízko. No. Manželka dělá tady ještě pokladní, paní Jana Rosická, pak klan Minaříků, pan Luboš Minařík, který tady byl předseda, potom tady hrál jeho syn i vnuk, pan Voda, to je velký pamětník, je tady kronikář Oto Doležal, který tady de facto chodí každý den oblížet areál těch lidí a nechtěl bych na někoho zapomenout, je určitě víc.
2: Kolik má teď klub hráčů?
3: Co se týče dospělého fotbalu, má Ačko, Bčko, Cčko. To si myslím, že na velikost klubu je až nevídaný. Obzvlášť ten C tým, my jsme taková trochu rarita, že máme i C tým.
2: A co děti?
3: Děti zaplať pánbůh máme teďka momentálně dost. Ty přípravky můžou mít tak 100 asi hráčů. Potom to pokračuje žákovskými kategoriemi, kde máme mladší, starší žáky kolem 40, potom mladší dorost, starší dorost a tam teďka jsou silnější ročníky, těch hráčů je taky zhruba kolem 40. Jo. Můžeme mít kolem 180 dětí, 50-60 dospělých, plus nějaký organizátory, trenéry.
2: A jsme u těch stovek.
3: Může se to motat kolem 270-80 lidí, co jsou tady takový jako aktivní.
2: Jak se sem všichni vejdou? To musí být docela složité zorganizovat, kdy jsou jaké tréninky a potom ještě ty zápasy.
3: Vždycky před sezónou jsou trenérské rady, kde si jednotliví trenéři řeknou, jak jim to vyhovuje a musí se to napasovat na jejich práce. Máme tady trenéry mladší, kteří chodí ještě třeba na vysoké školy, takže nějak se to vymyslet musí. Všechno se nevejde sem tady dolů na Tržiště, to by hlavně ta tráva tady nevydržela, takže využíváme i umělou trávu u základních škol tady ve Velkém Meziříčí a musím poděkovat i oslavici.
2: Co vám tady přijde nejlepší?
3: Já to tady prostě mám strašně rád. Manželka říká, že ať se sem někdy odstěhuji, že jsem tady častěji jak doma. Prostě vždycky jsem měl rád to prostředí fotbalových stadionů, mě to tady přijde strašně příjemný. Vnímáme, že ten klub tady je jeden z nejstarších v rámci republiky a rádi bychom pokračovali, aby šel ten klub neustále dopředu.
2: Z Velkého Meziříčí Dáša Kubíková, Český rozhlas.
0: A příběh FC Velké Meziříčí i pozvánku na nedělní oslavy najdete i na webu vysočina.rozhlas.cz.
1: Jsme s vámi i na Velkomeziříčsku. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: tajemství. Objevujte s námi dramatické osudy a tajemné příběhy každý víkendový podvečer.
1: V sobotním díle se vydáme po stopách Henryho Morgana, krále karibských pirátů ze 17. století. Inspiroval i tvůrce Pirátů z Karibiku s Johnnym Deppem. Stále je plný záhad. Kde se skrývá jeho údajný poklad? A co se skutečně stalo s jeho tělem po smrti?
0: Stopy fakta tajemství.
1: Věděl, že dopadení znamená šibenici. Přesto opakovaně překračoval frontu z carského Ruska až do Prahy. Byl zatčen, čekal na popravu, přesto unikl. Geniální zpravodajec, který ohromil Masaryka, Beneše i Štefánika. Jeho srdce bylo pro Československo, přesto na něho vlast zapomněla. Nedělní příběh nás zavede za jeho osudem.
0: Poslouchejte v sobotu a neděli po 17. hodině. Víkend s Českým rozhlasem Vysočina.

0: Krátce před 3:15 posloucháte Dobré odpoledne Českého rozhlasu Vysočina, kde teď dospívala Hana Zagorová.
1: Počasí.
0: A vítáme taky meteoroložku Báru Kučerovou. Dobré odpoledne.
2: Pěkné odpoledne.
0: Začal nám už podzim a asi to je znát i na počasí. Teploty dnes nebudou asi příliš vysoko.
2: A teploty dnes zatím vyšplhaly většinou mezi 12 až 16 stupňů Celsia, takže úplně vysoko nejsou, ale také nejsou úplně nízko, tak jak by se mohlo zdát, že vzhledem k charakteru toho dne budou, protože teď se většinou pohybují mezi zhruba 10 a 13 stupni Celsia.
0: Jak to vypadá dál v dalších hodinách s počasím na Vysočině? Očekáváte příchod nějakých přeháněk nebo silnějšího větru?
2: A stále se přeháňky vyskytují, teď postupují zase přes západní část Vysočiny a dostávají se postupně směrem na východ. Na Pacovsku se teď objevila i bouřka, takže tak, jak bylo předpovídáno, jak jsme očekávali, že se objevit můžou, tak ty silnější přeháňky se objevují a na nich může nebo pod nimi může i trošku zesilovat vítr s nárazy k 55 km v hodině, takže se silnějším větrem v přeháňkách nutno počítat nebo lépe počítat, takže počasí stále až do večera by mělo být podobné tomu, co zažíváme doteď.
0: Jaká bude noc a taky kam mohou spadnout nejnižší ranní teploty?
2: A noc bude převážně oblačná až polojasná, chvílemi může být i skoro jasná, zpočátku noci se ještě může objevit ojedinělá zapomenutá přeháňka, k ránu se spíše výjimečně mohou tvořit mlhy a teploty klesnou mezi 8 až 5 stupňů Celsia a k tomu většinou vydrží vát mírný severozápadní vítr a ten by měl během noci postupně slábnout.
0: Dostáváme se k zítřku, oproti dnešnímu dni, bude tam nějaká změna?
2: A měla by být z hlediska srážek hlavně, protože ta oblačnost i zítra vydrží spíš větší, s malou pravděpodobností se mohou objevit nějaké ty přeháňky, ale zítra krom teda té větší oblačnosti, tak může být na přechodnou dobu i polojasno a večer bude oblačnost obecně ubývat. Teploty by zítra měly vyšplhat mezi 14 až 17 stupňů Celsia a měl bývat stále zítra severozápadní až západní mírný vítr.
0: Počasí nám předpověděla Bára Kučerová. Díky, mějte se hezky. Naslyšenou.
2: Naslyšenou.

0: Posloucháte Dobré odpoledne Českého rozhlasu Vysočina. Teď si s námi můžete osvěžit pravidla silničního provozu. Dnes si povíme něco o tom, jestli platí na parkovištích pravidlo prvé ruky. Slovo má Václav Drážek z redakce Zelené vlny.
1: Řidičská abeceda.
2: Parkoviště jsou místa, kde se řidiči potkávají v těsném prostoru a kde často panuje větší zmatek než na běžné silnici. A právě tam vzniká spousta situací, u kterých si lidé nejsou jistí, jaká pravidla vlastně platí. Jedna z nejčastějších otázek zní: platí na všech parkovištích pravidlo pravé ruky? Jak to tedy je, vysvětlí plukovník Jan Straka.
3: Pravidlo pravé ruky nebo dávání přednosti vozidlům přijíždějícím zprava platí všude, kde ta přednost není vyznačena dopravními značkami. To znamená i na parkovišti. V okamžiku, kdy já se pohybuju v prostoru toho parkoviště, tak všechno, kde není ta značka, pro mě znamená, že dávám přednost zprava.
2: A platí i na parkovištích, kde jsou takzvané hlavní cesty a boční uličky, i když to mají místní zažité po svém?
3: Platí a zároveň provozovatelé některých parkovišť tam, kde docházelo k problémům, tak v podstatě upravili to dopravní značení, které tam je, ne konkrétně na přednost, ale informativní, to znamená na celém parkovišti je dávána přednost zprava.
2: Je tradičním případem nehoda na parkovišti?
3: Tak když si vezmete veškeré parkoviště u obchodních center, tam je těch nehod nepočítaně. Sice většinou jsou třeba při parkování, ale i ty přednosti tam jsou.
2: A může s tím souviset i období roku, jako vánoční svátek, víkendy nebo další faktory?
3: Rozhodně to s tím souvisí. To znamená, jakmile je na těch parkovištích větší provoz, tak tam častěji dochází k nějakým kolizím.
1: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.
0: Zítra si v řidičské abecedě na Českém rozhlase Vysočina povíme něco o tom, kdo má právo

Je tu někde telefon. Haló. Haló, to jsem já, lásko. Je poledne a já už bych spal. Ten čaj už jsem vypil. A tu naši písničku

0: večer v České televizi. ČT1. Ve své ordinaci je nalezena zavražděná psycholožka. Zabila jí labilní pacientka? Případ vyšetřuje komisařka Florence v premiérové řadě seriálu. ČT2. Jedinečné orchidejové louky, jejich vzácné květy a důmyslné vztahy s opilovači představí premiérový díl cyklu Přírodní divy Bílých Karpat. A ČT Art uvede slavnostní předávání cen 63. Mezinárodního televizního festivalu Zlatá Praha. Čtvrteční večer s Českou televizí.
1: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
2: Dobrý. Helejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
1: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602 489 489.
2: Pozor, letní ceny uhlí platí do konce září i pro východní Čechy a Vysočinu.
3: Je 15 hodin.
4: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
3: Havlíčkův Brod chystá další online aukci na pronájem bytů. Žďárský park Farská Humna projde obnovou a získá 70 nových stromů. Poslanci v úvodním kole podpořili zmrazení svých platů. Zítra čekáme oblačno, chvílemi polojasno, teploty do 16 stupňů. Hezké odpoledne vám u zpráv přeje Karol Pěška. Další byty k pronájmu nabídne Havlíčkobrodská radnice znovu v online aukci. Zájemci o účast se musí přihlásit předem, nejpozději do konce září. Současně je potřeba složit kauci, která činí 5000 korun na každý byt. Samotná aukce začne v pondělí 5. října v 10 hodin.
5: Vyvolávací cena činí u všech bytů 120 korun za metr čtvereční. Zájemci můžou přihodit vždy minimálně 5 korun. Byty nabízené radnicí jsou různé velikosti. Nejmenší má rozlohu necelých 39 metrů čtverečních, největší 82. Tři byty se nachází na náměstí nebo v jeho blízkosti, jeden v Bělohradské ulici a jeden na sídlišti Pražská. Tereza Pešoutová, Český rozhlas.
3: Park Farská Humna ve Žďáře nad Sázavou chce město zmodernizovat. Na místě by měl přibýt nový mobiliář, toalety a upravená síť cest. Radnice také hodlá vysadit 72 nových stromů a zlepšit přívod elektřiny, který je potřebný pro akce pořádané v parku.
6: Práce na úpravě parku mají začít na podzim letošního roku. Město teď na zakázku za necelých 30 milionů korun hledá dodavatele. Současně začala i stavba nového parku v lokalitě Klafar. Na ploše skoro 2,5 hektarů nabídne zeleň, vodní prvky, cesty i herní zóny. Magdalena Machová, Český rozhlas.
3: Platy vrcholných politiků možná nebudou v dalších několika letech růst. Koaliční návrh na jejich zmrazení podpořila v úvodním kole sněmovna. ANO, SPD a motoristé navrhují, aby se mzdy politiků zmrazily na 5 let. Podle současných pravidel by platy prezidenta, členů vlády nebo zákonodárců mohly vzrůst příští rok o 5%. Opozice má k návrhu na zmrazení výhrady a vetovala jeho zrychlené projednání. Norma tak projde standardními 3 koly projednávání a je tedy pravděpodobné, že hned od příštího roku platit nezačne. To kritizoval jeden z předkladatelů, Tomio Okamura z SPD.
7: Jsme přesvědčeni, že odměňování politiků nemůže být odtrženo od ekonomické reality občanů a země, kterou spravují. Jak pokrytecké je, že opozice volá po úsporách ve státním rozpočtu pro příští rok a zároveň si opoziční poslanci sami sobě chtí zvyšovat platy a ten stejný rozpočet více zadlužovat.
3: Podle předsedkyně klubu opozičního hnutí STAN Michaely Šebelové není důvod zasahovat do automatického systému, který platy politiků určuje teď. Po rozmrazení by totiž stouply skokově. V Rumunsku se nedaleko hranic s Ukrajinou zřítil neznámý dron. Podle zpravodajského kanálu Digi24 ho vyšetřovatelé našli v lese u města Solca. V rumunském vzdušném prostoru prý bezpilotní letoun strávil 4 minuty, potom podle svědků narazil do stromu a explodoval. Rumunské úřady nehlásí žádné oběti ani materiální škody. Ve 4 školách v regionu přesto odložili začátek výuky na 10. hodinu.
4: Sport.
3: Boxerka Lenka Bernardová má bronz z mistrovství Evropy. V semifinále kategorie do 54 kg prohrála v semifinále s Finkou Kajvojovou. V bulharské Sofii tak Bernardová přidala svou druhou medaili v kariéře. Už v roce 2022 byla stříbrná.
4: Počasí.
3: V Bystřici nad Pernštejnem je právě 10 stupňů, v Havlíčkově Brodě anebo Telči 12. V noci se ochladí až na 5 stupňů, kránu se mohou objevit mlhy. Zítra nás čeká oblačno, občas polojasno, pouze výjimečně se dostaví přeháníka. Teploty se budou pohybovat mezi 13 a 16 stupni.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
3: Na dálnici D1 buďte opatrní u Humpolce na 91. kilometru ve směru na Brno. Osobní auto se tam střetlo s nákladním. Na místě teď probíhá vyšetřování a odklízení nehody. Neprůjezdný je pravý pruh Šťastnou cestu.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Máme krátce po 15. hodině a vy posloucháte Dobré čtvrteční odpoledne Českého rozhlasu Vysočina. Změna klimatu neznamená, že tu za několik let schoříme, jak to někdy paroduje americký prezident Trump. Přináší ovšem množící se problémy, jako například několika denní vlny 40-stupňových veder v Česku. My se zatím podíváme na to, jak jsme to letos prožívali a také se ohlédneme s jedním z předních českých klimatologů právě za takto vysokými teplotami, které nejsou pro naše zeměpisné šířky úplně obvyklé.
4: Dobré odpoledne s Martinem Vašíčkem.

0: zdraví.
1: Jak může člověk poznat, že má žaludeční vředy?
2: To člověk pozná. Bolí ho to často hodně. Popisuje se to jako palčivá bolest v oblasti žaludku v nadbříšku. Většinou je ta bolest po jídle, u dvanáctníkového vředu naopak na lačno. U někoho mohou být křeče v žaludku, pocit na zvracení, nechutenství. Samozřejmě jsou případy, kdy je to těžší. Například člověk nikdy potíže se žaludkem neměl a najednou to tlačí jakoby ve spod hrudníku. Jestli se skutečně jedná o vřed, jak je to vážné a jestli je tam přítomný helikobakter pylori, musí zjistit lékař. Vyšetření, kdy je možné podívat se optikou do žaludku, se nazývá gastroskopie.
0: Minutu pro zdraví pro vás připravila doktorka Irena Zimenová. Věnujte denně minutu svému zdraví. Může vám prodloužit život o celé roky. Český rozhlas Vysočina, rád.

0: Jindřimovu utekl další zubař. Město ale sehnalo jiné. Kolik jich bude a kdy nastoupí, řekneme v zítřejším dobrém ránu.
1: Vstáváme s vámi od 5 hodin. Každých 15 minut pro vás máme nejpřesnější počasí, dopravní informace a zprávy od našich zpravodajů z celé Vysočiny. S námi vás nic nepřekvapí. Český rozhlas Vysočina.

0: Jste na vlnách dobrého čtvrtečního odpoledne Českého rozhlasu Vysočina. 40 stupňů Celsia v Česku, to samo o sobě není letošní novinka, už se to v minulosti stalo. Bezprecedentní ovšem je právě skončené léto a to tím, kolik hodin v kuse se 40 na teploměrech držela a že se to opakovalo. Až do letoška bylo tohle v našich končinách nevídané a zaskočilo to i experty. Co si z léta rekordu odnáší přední český klimatolog Radim Tolaš? To v Ostravě zjišťoval náš zpravodaj Jan Kaliba.
1: Dobrý den.
2: Já vás zdravím.
1: S Radimem Tolašem stojíme na zahrádce Českého hydrometeorologického ústavu v Ostravě.
2: Teploměr je tady v tom, říká se tomu meteorologický šíld nebo stínítko.
1: 41,9 bylo úplně nejvíc v celé republice, letos i v historii, to bylo v Doksanech v červnu už. Kolik jste měli tady nejvíc?
2: A to já vám neřeknu. Přiznám se, že já jako klimatolog to začnu sledovat, až skončí sezóna a kolik bylo tady v Porubě, tak to opravdu nevím.
1: To je názorná ukázka toho, že klimatolog opravdu sleduje ty dlouhé cykly tady asi.
2: Je to přesně tak. Nebyla tady 40, takže to nevím. Já jsem sledoval ty 40 se zájmem klimatologa. Výskyty 40-stupňové teploty u nás mě nepřekvapily, ale překvapila mě ta intenzita a ta, řekněme, délka trvání těch 40. V té minulosti to byla taková 10-20-minutová špička. A pak ta teplota v rámci té jedné lokality šla dolů na těch 39 třeba. A dneska ta 40, konkrétně třeba v těch Doksanech, tak tam bylo 4 hodiny a 10 minut v kuse teplota nad 40 stupňů Celsia. A to jako v okamžiku, kdy si to dáme do statistik našich měření, tak si myslím, že nám to naše systémy počítačové začnou vyhazovat jako chybná data.
1: Ta situace tedy říká o předpovědích klimatologů.
2: Situace minimálně v Evropě je horší, než předpokládali ty nejpravděpodobnější modely. To, co se děje v posledních letech, už někdy od toho roku 2015, tak jsme očekávali, že bude až někde po roce 2040.
1: My tady stojíme s Radimem Tolašem na zahrádce jeho pracoviště v Ostravě Porubě v tričku, i když je ráno, ještě není úplně teplo.
2: Mám radši chlad než teplo. Před pár lety jsme měli nejvyšší hodnoty kolem 37-38 stupňů, dneska jsme na 42 stupních a za rok, za dva se můžeme dočkat 43 stupňů Celsia a s postupujícím růstem globální průměrné teploty ty extrémy porostou. To neznamená, že by planeta zhořela, jak někdy můžeme slýchávat, ale jde o to, že každá desetina v globálním průměru znamená vyšší a vyšší problémy, třeba i ve střední Evropě s těma horkýma vlnami. Máma s extrémama a s dalšíma věcma.
3: Říká přední český klimatolog Radim Tolaš. Víc si můžete poslechnout v aktuálním dílu pořadu Zaostřeno, který najdete v podcastových aplikacích. Z meteorologické zahrádky ČHMU v Ostravě Porubě, Jan Kaliba, Český rozhlas.

0: Krátce po půl čtvrté posloucháte Dobré odpoledne Českého rozhlasu Vysočina. Co vše dříve obnášelo pást zvířata a jak dlouho takové pasení trvalo a taky jak si pastevci krátili dlouhou chvíli. O tom všem bude dnešní Bejvávalo s Miroslavem a Markem.
1: Bejvávalo.
2: Jak bejvávalo na pastvě? Pás dobytek, kozy, ovce či krávy, to za času našich pradědů neznamenalo jenom ráno vyhnat z chlívů zvířata a hlídat, než se do večera na louce napasou. Mnohde to bylo tak, že na jaře se dobytek vyhnal nahoru nad vesnici a pasáčci tam s ním byli až do podzimu. A aby nebyla dlouhá chvíle, vznikalo tam lecos, nové písně a halekačky, píšťalky a flétny, ale i nové receptury na tradiční druhy obživy pastevců. Jednu z nich jsem vyčet v zažloutlé knize z konce 19. století. Pečení ryb na pastvě. V okolí Kolince pastevci, jimž se zde říká pohůnci, pekou si ryby na pastvě zvláštním způsobem. Nachytají si ryb v říčce pstružné, vykuchají, vyvrhnou vnitřnosti, řádně ve břiše rybu vysolí, jež se neškrabe, nedrhne se. Takto připravená obalí se jílem a vhodí do žhoucího popelu. Ohníček s chroští se ovšem dříve připraviti musí, aby bylo dosti popelu. Jíl se po upečení lehce sloupne i se šupinami a rybí kůží. Tento jednoduchý a zajisté prastarý způsob pečení ryb se mně velice líbil a ryby takto pečené chutnaly mi znamenitě. Též pekli jsme pak zde druhdy pstruhy podobným způsobem, píše kronikář. No, nestálo by to za vyzkoušení? Zítra o demonstracích proti drahotě. Bejvávalo.

0: Posloucháte Český rozhlas Vysočina v 15 hodin a 38 minut. My vás teď pozveme na Mlýn Fest, což je festival, který proběhne už tuto sobotu na letišti u Chotěboře. Je to festival, který vznikl na podporu lesní mateřské školy a základní školy v Horním Mlýně u Chotěboře, která nutně potřebuje vybudovat nové třídy pro starší žáky. Můžete tak pomoci i dobré věci a zároveň se příjemně i pobavit, protože na místě vystoupí například Zelenáči, Rangers, Taxmeni a nebo také Michal Tučný, Revival a další. Zve vás Český rozhlas Vysočina.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým hostem bude tentokrát chirurg Tomáš Šebek.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Jardo, řekni fór.
1: No hele, tak tohle není vůbec vtip, jo. Teď tady čtu z policejního protokolu, co se tady píše. Házel labutím chleba. Tím narušil představení Labutí jezero.
0: Český rozhlas Vysočina pro dobrou náladu.

0: okrutnou nudu.
1: Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Vysočina.
2: Dobroty Dáši Kubíkové.
1: Ten smažák bývá v některých rodinách za odměnu, jinde by se zase nenechali obsloužit a smažák si dávají zásadně doba pěkně po svém. Ať už patříte k jedné nebo druhé skupině, možná vám přijde vhod zajímavý nápad, jak si sýr osmažit trochu jinak.
3: Vzpomínáte si ještě, jak maminky dělávaly smažený sýr se šunkou? U nás se vždycky mezi dva plátky sýru, býval to ajdám z 30% tuku, tedy takzvaná cihla, vložil jeden plátek šunky. Všechno se to propíchlo na protilehlých stranách párátkem a teprve potom šel takto upravený sýr do trojobalu a následně na pánev. A jaká to byla dobrota! Dnes už víme, že smažit se dají různé druhy sýrů. Plísňové, tvarušky, dělávají se sýrové špízy v trojobalu a vždycky je to dobrota. Pokud si ke smažení doma vyberete sýr s vyšším obsahem tuku, třeba 48%, pak se takový sýr často při smažení z trojobalu vyvalí na pánev. Ne, že by se to nedalo sníst, i tak je to velmi chutné, ale dozvěděla jsem se pár tipů, jak tomu zabránit. Prozradil mi je Matěj Páček ze žďárského bystra Papis, kde nabízejí lepený smažák. A co to je?
4: Lepený smažák znamená, že je spojený plátky goudy a čedaru. My to děláme tak, že bereme větší část goudy a mezi to se prostě hodí plátek čedaru. Všechno se to obalí v trojobalu na dvakrát a potom, aby se to líp smažilo a ta velká porce se hezky prosmažila, tak se to musí teda mrazit, aby se ten sýr neroztekl a nevytekl dřív, než se to pořádně usmaží.
3: Je to tedy podobné. Mezi dva plátky goudy se vloží plátek čedaru a takto slepený sýr jde do trojobalu hned dvakrát. Potom na chvíli do mrazáku a teprve pak do rozpáleného oleje. Je to tedy nakonec pořádná kalorická bomba, ale rozhodně stojí za vyzkoušení. Tak si nechte chutnat.
2: Dobroty Dáši Kubíkové najdete i na našem webu vysočina.rozhlas.cz.

0: Václav Havel. Dramatik, který měnil divadlo. Disident, který měnil dějiny. A prezident, který vrátil naší zemi svobodu.
1: Jsem trošku rebel.
0: K 90. výročí jeho narození uvádí Český rozhlas projekt Slyšet Havla. Poslechněte si vzácné, nikdy nezveřejněné nahrávky.
1: Milý pane Hvíždělo, sedím, jak jsem si přece vzal, v jednom pražském bytě, který mi byl na 3 dny půjčen jako taková skrýž.
0: Havlovy světoznámé hry, rozhovory a legendární pořady.
1: Najednou se mi zdálo, že všechno dobře dopadne.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
2: Je 16 hodin.
0: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
2: Starší seniori by mohli brát vyšší důchody, návrh podpořili poslanci. Park v Pelhřimově ponese jméno Václava Havla. Hokejový obránce Martin Švec bude z Pardubic hostovat v Dukle Jihlava. Pátek bude oblačný, přechodně polojasný, teploty do 16 stupňů. Dobré odpoledne, zprávy vám přináší Karel Pěška. Starším seniorům by se mohly postupně navyšovat penze, počítá s tím novela, kterou v úvodním kole podpořili poslanci a teď ji projedná sněmovní sociální výbor. Podle vládního návrhu se mají v důchodcům kromě běžných valorizací po dosažení 80 let penze zvýšit ještě o dalších 500 korun, znovu pak v 85, 90 a 95 letech. Století seniori dostanou navíc tisícovku. Opozice upozorňuje na to, že se tyto změny promítnou do rozpočtu. Podle poslankyně hnutí STAN Pavly Pivoňky Vaňkové potřebují nejstarší seniori také dostupné zdravotní a sociální služby. Navýšení penzí by podle ní navíc nemělo být plošné.
3: 80-letý senior, který je zdravý, soběstačný, má vysoký důchod, úspory, třeba ještě další přidružený příjem, dostane stejné věkové zvýšení jako 80-letá seniorka s nízkým důchodem, která žije sama a potřebuje každodenní pomoc.
2: Paliva na Vysočině za poslední týden opět zdražila. Litr benzínu teď řidiči nakoupí v průměru za téměř 46 korun a 20 haléřů. Před týdnem to bylo zhruba o korunu 70 méně. Skoro o korunu 40 zdražila také nafta. Litr teď vychází na průměrných 49 korun a 70 haléřů. Ukazují to nové údaje od společnosti CCS. Od 1. října vláda chystá opětovné regulace cen pohonných hmot. Pelhřimov bude mít park Václava Havla. Požadavek 300 respondentů petice schválili zastupitelé. Město tak pojmenuje prostor mezi okresním soudem a knihovnou, který dosud neměl žádný název.
4: Pojmenováním parku se na základě petice zabývala i letopisecká komise. Ta původně navrhla dát parku jméno Josefa Hrubanta, někdejšího pelhřimovského starosty. Zastupitelé ale nakonec většinu 12 hlasů rozhodli dát přednost prvnímu prezidentovi Česka. Park přišel o jméno po pádu komunistického režimu. Dříve se jmenoval park Julia Fučíka. Milan Soldán, Český rozhlas.
0: Sport.
2: Hokejová Dukla Jihlava přivedla na hostování obránce Martina Švece z Pardubic. Klub tím chce dočasně vyřešit výpadek v zadních řadách poté, co kariéru nečekaně ukončil Michal Plutnar. 19-letý Švec zatím 15krát nastoupil v extralize. V Jihlavě bude hostovat měsíc.
0: Počasí.
2: Zítra nás čeká oblačno, občas polojasno, pouze výjimečně se dostaví přeháníka. Teploty se budou zítra pohybovat v rozmezí od 13 do 16 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
2: V Humpolci na hlavní silnici číslo 34 před nájezdem na D1 havarovala 2 osobní auta. Dejte tam pozor. Stejně jako na 91. kilometru D1 ve směrem na Brno, tam bouralo 1 osobní auto.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: sme to chteli vysílať, víte?
1: Humoriáda. Jste na správné stanici ve správném čase, dobře vyladěné čtvrteční odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Petra Černocká. Dobrý den, ahoj, vítej.
2: Dobrý den, všechny zdravím. Nám tady vylezlo sluníčko, my máme tady veliký takový auslák, neboli okno. A teď se udělalo hezky, tak ať tam máte taky hezky.
1: Zdravíme, legrace, přátelé, mějte se s námi šťastně a vesele. Humoriáda.

0: Dalibor Janda nám zaspíval, hrál Kličkovanou s nějakou svojí tehdejší láskou zřejmě. My nebudeme kličkovat, jdeme rovnou na hosta. Ano. Petra Černocká, slušivě oděna,
1: fakt?
0: Dorazila do Humoriády, no jasně. Dala si záležet, já no, to na tobě vidím.
1: Já mám úraz na tu černobílu a to vždycky vypadá nobl, ten bílý meček.
0: Dobře.
1: Kdyby si někam šel, jako třeba no, do rády a tam už nemusí se fintit, ale já jsem tu málo kdy, tak se na tebe vždycky hezky oblíknu. A hlavně já mám takový pocit, že mám dneska úplně splněno. Já jsem si hrozně ráda, když jako plním úkol a je splněno. A dneska vlastně už mám splněno, protože tu sedím a těžko ti uteču. Takže tady ještě
0: no,
1: vytrším.
0: Nebude důvod snad utíkat.
1: A ráno mi volala. Dokonce dcera, hele, to si všechny ty starší matky jako tak považujou a... Jo, a říkala mi,
0: že... Co potřebovala?
1: Ne, nepotřebovala. Ne. Já jsem se jaký ptala. Potřebuješ něco? Nepojedem někam?
0: No,
1: a ona říká, ne, mami, jenom ti chci říct, mají, jako jak jsou byli čtyři Yellow Sisters, tak si pořídili kluky. Ne jako svoje, jo, ale mají bubeníka, mají
0: a
1: tam nějakého rapera.
0: A teď Yellow Sisters and Brothers?
1: Teda? Ne, ty, hele, ty seš teda čtyři nádherný ženský, který čtyř vlastně zpívají bez ničeho, leta. A teď si pořídili muzikanty. To jim přeju.
0: Bez ničeho, ale jsou oblečené na vystoupení.
1: Lehce oblečené, lehce. Oni jsou všechny sexy.
0: Tak a tím to vydrží nejmíň do 80 let.
1: To bych byla ráda.
0: Tak, jak se máš, co děláš, se ptát nebudu, protože vypadáš spokojeně.
1: Spokojeně není to správné slovo. Ne. Oprav se, jak vypadám? No přece hezky, mladě, spokojeně.
0: Spokojeně je moc usedlý výraz, no, takhle
1: no,
0: si to myslela.
1: Jistě, ale to nikoho nenadzvedne, kdyby se řekl, úžasná, nádherná.
0: Úžasně vypadající, nádherná,
1: no,
0: přenádherná krasavice, vybírá
1: hodně,
0: první ukázku.
1: Hodně posluchačů si tím naštval. A já vybírám opera jako sport, jo, a mám na vybranou. No oboje to Silvestr, takže sportovní komentátoři, ty vždycky uměli hezky legračně mluvit, líčí operu.
0: Ano.
1: Silvestr 79.
0: Ano, viděl jsem to, kdo to zažil, tak si to možná teď opráší. Máme tady balet nebo operu a sportovní komentátory.
1: Ano.
2: Dobrý den, vážení posluchači. Vítáme vás při poslechu pravidelného pořadu s mikrofonem za operou. Dnes se prostřednictvím rozhlasových linek podíváme do dvou našich divadel. V Ostravě v sále Velkého divadla několik desítek diváků právě sleduje populární... populární operu Carmen. Rovněž diváci v Bratislavě již dlouho předem s napětím očekávali velký boj dvou tradičních rivalů Jeníka a Vaška v Prodané nevěstě. Takže i my netrpělivě očekáváme první zprávy a dílčí výsledky. Ostravské představení začalo o něco dříve, tedy jako první dostává slovo Emil Kecan.
3: Dobrý den, vážení posluchači, vám přeji z Ostravy. Jde v sále Velkého divadla, bude každou chvíli zahájeno čtvrté dějství od Jiřího Bizeta Carmen. Ano, a právě v těchto chvílích, jak možná sami slyšíte, vbíhá na podium pozdravován divák Jes Camilio, než přespívá několik úvodních nezáživných tónů. Ohledněme se ve stručnosti za průběhem dosavadních tří dějství. První dějství proběhlo zcela ve znamení mohutného náporu Carmen. Hned od prvních minut neustále útočila, zpočátku využívala plochy celého jeviště, později se zaměřila pouze na Joseho a ku podivu, což nebývá na našich podích zvykem, se jí dařila i koncovka. Takže po prvním dějství, kdy se Jose nechává zatknout místo ní, byl stav výrazně ve prospěch Carmen. Přestávka mezi jednáními však Carmen příliš neprospěla, ze jejich árie jako by se vytratila ona rozhodnost, elegance a švih, na níž jsme si v průběhu prvního jednání zvykli, a to se pochopitelně projevilo i na výsledku. Ve druhém dějství jsme byli také bohužel svědky nepěkné šarvátky mezi Josem a Zuningou, což rozhodně na naše pódia nepatří. Naštěstí včas zasáhli spoluhráči, takže vše se obešlo bez většího incidentu. Ovšem horkokrevný Jose si nedal pokoj ani ve třetím dějství a opět vyprovokoval bitku, tentokrát s Escamilliem. Dirigent Antonín Svrček, který zatím řídí představení velice dobře, má cít pro hru. A zbytečně představení nekouskuje, měl plné ruce práce, aby vše udržel v mezích pravidel. Jose si tímto svým extempore vysloužil vyloučení do konce jednání. O Ovšem neodpustil si ještě při opouštění jeviště nepěkné gesto vůči Carmen. No, věřme, že během přestávky režisér šatně Josemu domluvila, že v probíhajícím posledním jednání budeme svědky už jenom opravdového umění. Toť zatím dostraji vše a předávám slovo režii.
2: Děkujeme Emilu Kecanovi a teď honem do Bratislavy, kde operu Prodaná nevěsta sleduje Gabo Green.
3: Tuna!
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tolik sportovní komentátoři a opera. Kdyby si směla vybrat, Petro, sport nebo opera, co by si brala?
1: Tu operu. Ale už jsem se jí jednou zřekla, jsem to vystudovala, pak jsem si říkala, že ty ostatní holky mají daleko silnější hlasy.
0: Zkus nám něco, kousíček.
1: No, tak počkej, já se takhle odsunu od toho mikrofonu. Takhle jsme to cvičili.
0: Brděl.
1: Až jsem si říkala, že prostě jsou všechny ostatní skoro lepší jako co do síly a jako přesvědčivosti.
0: No, Dagmar Pecková už ruší koncerty, budeš vystupovat ty.
1: Dagmar ruší koncerty?
0: No, teď kvůli tobě, když tě slyšela.
1: Jo, takhle. Hele, ale já jsem byla na ní v divadle a je výborná jako herečka. Tak si pochválím ty naše operní zpívačky. Oni dělají lecos, třeba jako já nebo ona, ale jsme furt dobrý.
0: Zdravíme, Dagmar, zdravíme všechny. Ano. A hlavně vyzýváme naše dámy a pány a chlapce a děvčata u rádia, aby nám zahlasovali, jestli chtějí pokračovat s operou jako sport, a nebo nastoupí hospodské anekdoty. Tak si vyberte SMS-kou Humor mezera A nebo B na čísle 90 01 04, telefon 731 800 900. A zpívá David Dale. Už

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát chirurg Tomáš Šebek.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Během léta jste s námi poznali více než 50 zámků a zjistili jste, jak se žije na šlechtických sídlech dnes. Příběhy zámků a jejich majitelů si můžete nadále poslechnout na webu zámeckéléto.cz a už teď pro vás připravujeme nový zámecký speciál. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
2: V Humoriádě jsou dnes s vámi Petra Černocká a Pavel Kučera a v tuto chvíli si můžete vybrat operu jako sport anebo anekdoty hospodské. Dobré odpoledne.
3: Dobré odpoledne, já vás moc zdravím, přeju krásný den, tady Honza Scholiny a bych potřeboval, prosím vás, Ačko.
2: Pardon. Máme Ačko. Zapsáno, Honzo, mějte se naslyšenou.
3: Děkuju.
2: Dobré odpoledne.
4: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavy.
2: Další Honza.
4: Zdravím vás, Pavle, i paní Černockou.
2: My vás.
5: Dobrý den.
4: A já bych dal určitě hlas hospodským anekdotám.
2: Máme zapsáno a děkujeme.
4: Hezký den, díky, nasklen.
2: Dobré odpoledne.
6: Miroslav z Karviné, dobrý den, paní Černocká.
5: Dobrý den.
6: Dobrý den i vám, Pavle.
2: Dobrý
6: a já
2: den.
6: Hlasuju pro Bčko anekdoty.
2: Máme zapsáno a děkujeme. Zveme dalšího, dobrý den.
7: Dobré odpoledne, Pavle, standard Zeníka, zdraví. Mm-hmm. Zdravím paní Petru, velmi naladěnou a ať jí to hodně dlouho vydrží.
5: No právě.
7: Tak to vám chci. A proč opera není moje parketa, tak bych radši dal ty anekdoty.
2: Dobře, máme zapsáno.
5: Zapíšem.
2: Děkujeme.
7: Nasáno.
2: Hezký den. Zdravíme vás. Halo, halo.
8: Dobrý den, já Dobrý. Vás také zdravím do studia. Tady do třetice Honza, tentokrát z Brna.
2: Dneska máme Honzí rojení.
8: Tak je to takové Všemo. Tradiční hezké Ahoj. Jméno.
2: Určitě.
5: Krásný.
8: Takže jen houšť. A já teda, jestli můžu, tak bych Ačko a Bčko bychom mohli nechat do závěrečného hlasování.
2: Děkujeme, že jste nám to tady zorganizoval, ale my to zařídíme tak, jak to dopadne podle hlasování, ano? A děkujeme. Třeba to vyjde. Naslyšenou. Dobré odpoledne.
9: Dobrý den, zdraví vás oba František Netoli.
2: Zdravíme.
9: No. Samozřejmě, že bych chtěl hospodský anekdoty.
2: Aha. No, tak víte, Františku, že jste to rozhodnul, že Fakt? To bylo vyrovnáno až do této chvíle, takže vy za to můžete, jo. že si je poslechneme. Tak jo, mějte se hezky. Naschledanou.
5: Naschle,
9: děkuju.
2: Mějte se. Děkuju. Pořad Zlatá mříž se vysílal na televizi Nova a z něj je tato ukázka.
10: Host v hospodě objednává polévku. Číšník mu ji nese a přitom vnímá namočený palec. Prosím vás, jak si tohle můžete dovolit? Vždyť je to nehygienické. Víte, já v něm mám revma a doktor mi doporučil zahřívat. Tak si ho strčte třeba do... Však vy víte kam, říká host. No tam jsem ho měl předtím a vůbec to nepomáhá. Známý pijan Matěj Sklenička dorazí celý schvácený do hospody, ještě po cestě ke stolu si utírá krvavé šrámy a zároveň volá na kamarády z mokré čtvrti. Tak hoši, moje stará, to už má za sebou. Opravdu? A jaká byla její poslední slova? Do hospody půjdeš jen přes mou mrtvolu. Pane šenkýři, od kdy se vaše hospoda nazývá u velkého vola? No přece od té doby, co jsem se oženil. Pane vrchní, je to opravdu rybí polévka? Samozřejmě, pane, sám jsem viděl kuchaře, jak do ní lil vodu z akvária. Pane vrchní, je ten mozeček čerstvý? Jistě, pane, ještě ráno luštil křížovky.
11: Host si dá v hospodě večeři a volá na číšníka. To kůže jenom kosta kůže! A vy jste chtěl s peřím? vás reportér z Nuděného číšníka. Co se vám nejvíc líbí na vašem číšnickém povolání? Že jsem celý den v hospodě a ještě mi za to platí. A co se vám nelíbí? Že my pracháči musíme obsluhovat tu žebrotu.
12: Muž se vrátí z hospody domů a říká ženě. Tak dávej na stůl nějaké to cukroví. Hospodě říkali, že už to 3 měsíce pečeš s pošťákem.
11: Paní kojí v restauraci dítě. Nabízí mu prs, ale dítě nechce a nechce. Pohrozí mu tedy. Vem si ho a papej, nebo to dám tomu pánovi, co sedí naproti.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Tak tolik naše první anekdoty, můžou být další, tentokrát z ostravského Silvestra z roku 1979, anebo nastoupí dvojice Mladý Náhlovský. Mm. Tak hlasujte SMS Humor Mezera A nebo Humor Mezera B na čísle 90 011 04, anebo zavolejte na 731 800 900. I když si myslím, že teď budete raději poslouchat písničku Petry Černocké Že mi nebylo líto, se to jmenuje. Jak na to vzpomínáš?
5: Aha. To jsem si asi napsala.
2: Petra to netušila, napsala si text.
5: Že mi nebylo líto. Jo, ne, to byla cizí.
2: To byla
5: cizí.
2: Italská.
5: Ano, ano. No, to jsem si napsala takový text. Hele, asi jsem měla těžkou chvilku.
2: V roce 88.
5: Jsem se rozvala. Hele, já moc na ty číslovky nejsem. Ale něco blbýho tam bylo, protože ten text byl takový tesknej.
2: Tak my si to poslechneme teď.
5: Já taky ráda.
2: Petra Černocká zpívá, náš dnešní host.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Tak Petra si tady naživo ve studiu i zaspívala ten konec písničky.
2: No, já jsem si poměřila ten tón.
1: Ale bylo to hezké, milé.
2: Ale jak jsem to zpívala trošku výš, dneska bych to hodila níž.
1: Jsem zvědavý, co by na to řekl Antonello Venditti, který
2: no,
1: složil
2: ano,
1: tu
2: to
1: hudbu.
2: Byla nějaká italská, to byla taková ta éra těch nádherných italských písniček. Několik jsem jich udělala, ale že vyhrabeš tohleto, to mě nedopadlo.
1: Jsem tě chtěl potěšit a taky hlavně
2: ne,
1: naše
2: to,
1: posluchače.
2: Je to hezký a ten text se
1: mi zpěvačku. Ať si taky zaspívá z archivu. Tak a teď uvidíme, koho vylovíme z našeho komického archivu. Jsou tam anekdoty Silvestr z Ostravy 79, anebo o střetu zájmů v politice. By nám něco řekli dva Josefové, mladý
2: a
1: Náhlovský. No to nevím.
2: To nevíme,
1: to bychom
2: uvidíme.
1: Poznali
2: poznáme.
1: Ze souvislostí. Pokud si posluchači vyberou Bčko, uvidíme, jak to bude. Dobré odpoledne.
3: Dobré odpoledne. Zdravím vás moc, tady Jitka z Moraví.
1: Zdravíme.
3: A paní Petr...
2: Ano.
3: Paní zpěvačka Petra Černocká, velice jemná, krásná žena.
2: Ježiš.
3: Můžem, tak je moje.
2: To je zlatý, já nic jiného nechci poslouchat. Ale taky už mi byl jeden pánče, co to tady říkám
3: no,
2: za hlouposti.
3: Prosím, jste kočka, 100%. A děkuju. Prosím, pěkně prosila bych Bčko.
1: Ano, děkujeme za vážnost. Mějte se, naslyšenou. Není důležité, co říkáš, ale jak u toho vypadáš přece.
2: No,
1: hlavně
2: to...
1: v rádiu.
2: No to hele, ale já teda náhodou vím, že jste ty kamery sem šouply. Dlouho jsem to nevěděla, nikdo mi to neřekl, ale teď vím, že je mě vidět.
1: No tak jsme v takovém polotelevizním studiu.
2: No jo, a takovém polostím.
1: Střednicechy.rozhlas.cz, tam můžete juknout, jestli jste na nás zvědaví, tak se podívejte. Tak a teď se podívejme na další telefonát. Dobrý den.
2: Halo. Halo, halo.
4: Dobrý den.
1: Dobrý.
4: Pani Petro, já vás zdravím.
2: Děkuju.
4: Dejte nám něco teďka. Třeba z Bčka a viděl jsem vás naživo jednou na Flóře před 40-50 rokama.
2: Jo, a byl to od vás.
4: Když se tam zpíval s tím chraplavým zpívákem, jak se jmenoval?
2: Ježiš, no, Dalibor Janda, ne.
4: Už nevím.
2: Hele, to nevadí.
4: A to byla televizi u Kateřiny.
2: Jo.
4: A máte, jste čím dál mladší a hezčí a máte krásnou dceru a to byla vnučka, že?
2: No, to byla ještě pak vnučka. Já mám dobrý potomky, já jsem spokojená, nemám si na co stěžovat.
4: Myslím, a jste sama čím dál mladší a hezčí.
2: A, jste
1: a milí pane, jak se jmenujete křestním jménem, ať víme,
2: ať
1: kdo
2: víme.
1: Potěšil Petru. No?
2: Co?
4: Tak dejte třeba Josefa.
2: Josefa, jo? Dobrý, český
1: jméno. Dneska jste Josef, dobře.
2: Děkuju
4: moc. Ani jsem na Floru nedíval a furt jsem se díval na vás, jak jsem na
2: Já se vám nedívám.
1: A po letech na to nemůže
2: tehdy
1: Josef
2: zapomenout.
1: Tehdy
2: to bylo teda něco.
1: Dobře, mějte se.
4: Se taky vždycky ukažte.
2: Dobře.
4: No. A nebo ještě zaspívejte něco ze svého repertoáru.
2: Klidě prdě. Příště.
1: Mějte se. Josefe, děkujem. Musíme dál. Dobré odpoledne.
5: Dobré odpoledne, tady František Ralupy. Zdravím paní
2: Dobrý
5: Petru
2: den.
5: I vás, Pavle.
1: Zdravíme.
5: A že paní Petra tak hezky vypadá, no to je hlavně zásluhou jejího muže,
2: a
5: pana pracního,
2: jsem...
5: že se o ní tak hezky
1: Je to pracné,
5: vypadá.
1: Ale...
2: Hledajte se, to mě vůbec ještě nenapadlo. Já mu to vyřídím.
1: Já si myslím, že je to úplně jinak, že Petra má lexikon kouzel.
5: Přeji vám stále zdraví a dejte tam ty anekdoty.
2: Anekdoty si přeje.
1: Děkujeme pěkně, naslyšenou máme zapsáno a jdeme se číst všechny dorazivší hlasy. A jsou tu ony anekdoty z Ostravy.
6: Do obchodu se smíšeným zbožím běhne taková obstarožní dáma a zařve. Koště! Vedoucí říká, madam, přejete si to zabalit, nebo na něm odletíte hned.
7: Babička přišla od holiče, krásně ostříhaná, zálibně se prohlíží v zrcadle a přitom se ptá svého vnuka, že už teď nevypadám ani jako babička, viď? A vnouček říká, ne, babi, teď vypadáš jako děda. Dopotácí se pán k pultu do drogerie a říká, máte denaturák. Slečna říká, nemáme. Říká, to je škoda a nějaký jiný stejně dobrý vínko by tam nebylo.
8: Přijde Pepíček ze školy a nese pětku. Zastaví ho tatínek a povídá, za co to máš? On říká ze zeměpisu. A co je? Nevěděl jsem, kde je Japonsko. Tatínek šup mu jednu facku. Přijde mamina a říká, nebij to dítě. Co ti udělal? Pán. Nevěděl, kde je Japonsko. A maminka říká, Pepičku, jdi pryč, já si to s tatínkem vyřídím. Pojď sem, Alfred. Proč biješ to dítě? Proč? Víš ty, kde to Japonsko je? Ty sám? On říká, no, nevím to přesně, ale nemůže to být daleko. U nás ve fabrice dělá jeden Japonec a jezdí do práce na kole.
6: Malá zebřička uteče ze zoologické zahrady a poznává svět. Takhle přijde k louce, vidí tam krávu a říká,
9: prosím tě, na co ty seš?
6: A kráva říká,
10: já dávám mléko.
6: Zebřička se říká, no to je prýma, to je prýma. Jde dál, vidí ovečku a říká,
9: já ty kudrnatá, na co ty seš?
6: A ovečka říká, dávám vlnu, víš? Zebřička si říká, to je dobře, to je dobře. A jde a vidí krásného mladého hřebce. Prohlíží si ho a říká,
9: ty co? Ty jsi tady na co?
6: A hřebeček zařechtá. Iha! Říká, svlíkni to pyžamko a já ti to ukážu.
0: Humoriáda.

0: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Ivančice. Hosty byli moderátor Jan Rosák, zpěvačka Ilona Čáková a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Ivančicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Humoriáda pokračuje výběrem našeho hosta Petry Černocké. Co bychom si mohli dát?
2: Ano, a tak já jsem jednoznačně přesvědčena, že legrační bude Ivan Mládek. Zvláště, když to bude o Sněhurce.
1: No, tak Saxana vybírá kolegyni z pohádky Sněhurku.
2: Jo, vlastně, no, další taková podivná postavička.
1: Jdeme na ně.
3: Královi a královně se narodila holčička Sněhurka. Král si potom ještě dlouho královnu dobíral, protože věděl, že Sněhurka není jeho. Sněhurka nebyla zpočátku moc hezká, vypadala tak trochu jako takový malý krokodýl, ale časem zkrásněla, takže jednoho dne vešla její matka královna do pokoje a zeptala se svého kouzelného zrcadla. Zrcadlo, kde je v našem království nejkrásnější? A zrcadlo odpovědělo, tvoje dcera Sněhurka, ty drštičko. Královna se rozlítila, zavolala sluhu a řekla mu, sluho, odvedeš Sněhurku do hlubokého lesa, tam jí usekneš hlavu. Za odměnu dostaneš diplom. Skutečně odvedl Sněhurku do hlubokého lesa, ale tam mi tu hlavičku neusek, nějak se mu jí zželelo, byl to dobrák, kdo se netrefil, spíš zkrátka Sněhurka zůstala naživu, bloudila lesem, až zabloudila k takové malilinké chaloupce. Vešla dovnitř, vyvětrala tam. Vlastníci byli malí, ale 7 jich bylo. Zkrátka, Sněhurka tam vyvětrala, takže trpaslíci nemohli v noci trefit do chaloupky, když se vraceli z práce. Sněhurka se u trpaslíku usadila. Královně se brzy doneslo, že Sněhurka je naživu. Královna se proměnila na čarodějnici. To bylo jediné, co uměla, jinak byla úplně lempel, ale na čarodějnici. Na to se uměla proměnit, na to ji užilo. A v této proměně se vydala královna hledat do lesa Sněhurku. Sněhurka byla zrovna sama doma v chaloupce, dělala nějaké domácí práce. Myslím, že zrovna vyvářela šmudlovy trenýrky. Marně. Když někdo zaťukal na dveře, Sněhurka otevřela a za dveřmi stála čarodějnice. Ruce držela jablíčko a říkala, Sněhurko, kup si to jablíčko, není vůbec otrávené. Když na to nevypadá, třeba bylo takový bledě modrý to jablko. Barvo slepá Sněhurka se ho koupila, že sotva se jednou hryzla, flákno to s ní vozem. Když přišli trpaslíci z práce domů, nejbyla Sněhurka u známek života. Trpaslíci dali Sněhurku do takové skleněné rakve, kterou tam na ní měli už připravenou. Dali s tou rakví za takovou stodolu. Druhý den naštěstí šel okolo krásný princ na koni. Když přijel k té stodole, se skočil z koně, utíkal za tu stodolu. Princ přišel k té rakvi i přesto skleněné víko poznal, že tam leží neznámá dívka, která je krásná v obličeji i po těle a že má dobrou povahu. Princ se rozhodl, že si ji obživí. Tak princ takhle to víko odklopil, nad Sněhurku se přiklopil, nahnul a tu Sněhurku nějak políbil. Nebo bolíznou čerta něco takhle jako něco udělala. Výsledek byl, že Sněhurka najednou obživla. Oba mladí lidé z toho měli ohromnou radost. Hlavně Sněhurka už s tím nějak nepočítala, že by se ještě někdy žila. A odvedl Sněhurku do svého království. Trpaslíky samozřejmě vzali sebou také, že ve městě je prodali do zoo, potom každá kačka byla dobrá pro začátek.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak děti možná slýchávali jinou Sněhurku, my jsme slyšeli tu pro dospělé.
2: Ale byla velmi půvabná též.
1: Určitě, ano. Vybrala si dobře. Uvidíme, co dál naši posluchači, jestli chtějí Ivana Mládka na sportovním plácku ze zápisků šílencových, anebo nastoupí Lucie Bílá s Karlem Šípem. Vyberte si SMS Humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900.
4: Prý se mi na čele zračí, že dávno už smát se neumí. Prosím, stačí, já pousmát se pokusím.

od dětství a skrývá se v ní svědectví. Ty mladší i ty novější a smutek, chléb můj vezdejší.

0: samozřejmě vůbec. Já ho nemám ráda, já ho nechci ani vidět. Ale za mladá jsem to viděla jinak.
1: Ještě, že se přiznala nakonec. Ano. Tak a teď si ho vyhlaš. Ano. Posluchači ti ho odhlasovali, přátelé, tak si ho vyhlaš.
0: Já jsem si říkala, že to tak dopadne. Ivan Mládek by tu měl zaznít podruhý. Mm-hmm.
2: Přicházím na sportovní plácek. Cestou jsem se rozhodl, že vrhnu kouli na drátě. Tento sport se musí provozovat za speciální drátěnou ohradou, vysokou nejméně 3 metry. Vrch kouli na drátě je totiž velmi nebezpečný jak pro diváky, tak pro vrhače samotného. Jsou však mnohem nebezpečnější sporty, při kterých se můžeme snadno zranit. Nebezpečnější než vrch kouli je i taková sportovní gymnastika. Honza se jednou trochu napil, počkal, až jeho stará manželka usne, utekl z domova, vloupal se do nějaké tělocvičny a skočil tam roznožku přes kozu a nevšiml si, že je koza přistavená u zdi. Udeřil hlavou o zeď a ztratil paměť. Plácnutí rukama o kozu, to je poslední, na co se pamatuje. Některých sportů se však lidé bojí úplně zbytečně, třeba plavání. Dnes by se vody neměl nikdo bát. Každé dítě by se mělo ve škole učit plavat. A hned všechny styly. Je nesmysl, když se už malé děti specializují na jeden plavecký způsob. Jiné styly se pak už nenaučí a to se může v životě nevyplatit. Znám případ, kdy jeden člověk spadl do studny, uměl plavat jenom motýlka a umlátil se o stěny. Pamatujte proto na všechny styly. Vody se pak nemusíte bát. Jsou však sporty, které jsou na první pohled vyloženě bezpečné, není tomu však docela. Jako třeba šachy. Oldo je hrál jednou v herně u nováků. Jeho soupeř už asi 3 hodiny přemýšlel nad jedním triviálním tahem. To Oldu tak znavilo, že usnul, hlava mu spadla do šachovnice a vypíchl si o svého bílého pindíka oko. Vcházím do drátěné ohrady, roztáčím kolem sebe kouli, pouštím oko, koule se vymršťuje a letí, ani nevím kam. Teď slyším výkřik. Vidím, jak na mne běží správce sportovního plácku. Má džolík v obličeji. Takže to vypadá, že se směje. Ale spíše se zlobí. Raději rychle odcházím. V bráně potkávám Tomáše, který jde skočit do výšky. Já už mám pro dnešek sportu dost. Jsem vyhládlý, jedl jsem naposledy ráno. Je nejvyšší čas jít někam na večer.
1: Sportem to v Humoriádě začalo, sportem to skončilo. Mm-hmm. Zmiňoval večeři Ivan Mládek. Už ví Petra, co bude dneska na večeři?
0: Hele, nevím, ale obávám se, že bude kulajda.
1: A proč se obáváš? Vždyť
0: no,
1: to je
0: protože
1: výborné
0: to, rozumíš, to tam on na mě dohlíží, on si ty houby našel, manžel.
1: Myslíš pana Pracného.
0: A on mi to přesně nakrájí, pak mi řekne, kolik tam mám dát kopru, abych to nemoc sladila. A když to nebo sladíš, tak to není ono.
1: Takže přejeme ale dobrou chuť.
0: Bude to drama.
1: Ano,
0: to
1: dobrou drama. Chuť, krásný podzim. Loučí se Petra Černocká i Pavel Kučera, mějte se.
0: Naschle.

0: Václav Havel. Dramatik, který měnil divadlo. Disident, který měnil dějiny. A prezident, který vrátil naší zemi svobodu.
1: Jsem trošku rebel.
0: K 90. výročí jeho narození uvádí Český rozhlas projekt Slyšet Havla. Poslechněte si vzácné, nikdy nezveřejněné nahrávky.
1: Milý pane Hvíždělo, sedím, jak jsem si přece vzal, v jednom pražském bytě, který mi byl na 3 dny půjčen jako taková skrýž.
0: Havlovy světoznámé hry, rozhovory a legendární pořady.
1: Najednou se mi zdálo, že všechno dobře dopadne.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
2: Je 17 hodin.
0: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
2: Sněmovna podpořila zmrazení platů vrcholných politiků. Ve Žďáře obnoví park Farská humna. Muž v klášteře v polském Jaroslavu pobodal 5 lidí, jeden zraněný nepřežil. Pátek bude oblačný, přechodně polojasný, teploty do 16 stupňů. Dobré odpoledne, zprávy vám přináší Karel Pěška. Platy vrcholných politiků možná v dalších několika letech neporostou. Návrh koalice ANO, SPD a motoristů na jejich zmrazení podpořila v úvodním kole sněmovna. Počítá s tím, že by se měly mzdy politiků zmrazit na 5 let. Podle současných pravidel by platy prezidenta, členů vlády nebo zákonodárců mohly vzrůst příští rok o 5%. Opozice má k návrhu výhrady a vetovala jeho zrychlené projednání. Podle předsedkyně klubu opozičního hnutí STAN Michaely Šebelové je zmrazení mest populistickým gestem.
3: Je pokrytecké od vládní koalice říkat, že se tím něco ušetří, protože to zmrazení na pár let ten problém odsune. A my jsme to tady zažili v tom minulém období, kdy po tom zmrazení došlo ke skokovému nárůstu těch platů. To znamená, za ty 3-4 roky dojde odhadem o nárůst platů politiků o 20%.
2: Návrh na zmrazení platů teď projednají sněmovní výbory. Park Farská humna ve Žďáře nad Sázavou chce město zmodernizovat. Na místě by měl přibýt nový mobiliář, toalety a upravená síť cest. Radnice také hodlá vysadit 72 nových stromů a zlepšit přívod elektřiny, který je potřebný pro akce pořádané v parku.
4: Práce na úpravě parku mají začít na podzim letošního roku. Město teď na zakázku za necelých 30 milionů korun hledá dodavatele. Současně začala i stavba nového parku v lokalitě Klafar. Na ploše skoro 2,5 hektarů nabídne zeleň, vodní prvky, cesty i herní zóny. Magdalena Machová, Český rozhlas.
2: Policisté chystají plošné testy DNA u žen v Rovensku pod Troskami na Semilsku. Hledají matku, která před skoro 2 týdny odložila mrtvého novorozence do kontejneru na odpad. Podle policejní mluvčí Vladimíry Štýrové budou kriminalisté testovat ženy v určitém věkovém rozmezí. Vyhodnocují také kamerové záznamy z místa a širšího okolí. Při útoku v klášteře ve východopolském Jaroslavu zemřel 1 člověk a další 4 lidé jsou zranění. Policisté útočníka zadrželi. Jedná se o 31letého Ukrajince. Jeho motiv zatím není známý a vyšetřovatelé také zkoumají, jestli byl pod vlivem omamných látek.
5: 31letý muž útočil na pozemku opatství v Jaroslavu na Podkarpatsku nožem a napadl 1 ženu a 4 muže. 3 z nich byli kněží.
6: Ráno jsem šla na mši svatou a ke kostelu jsem dorazila, když už bylo po útoku. Mladý muž, mohl mu být tak 30, bodl kněze do krční tepny.
5: Popsala televizi TVN svědkyně na místě. Stav 3 zraněných záchranáři při převozu označili za život ohrožující. Později jeden z kněží v nemocnici zemřel. V době útoku bylo podle Polsat News v kostele několik desítek lidí. Část z nich se ukryla ve zpovědnici pro neslyšící. Z Varšavy Kateřina Havlíková, Český rozhlas. Sport.
2: Kajakáři Jakub Krejčí, Jiří Prskavec a Matyáš Novák získali první české medaile na mistrovství Evropy ve vodním slalomu. V závodu hlídek vybojovali v italské Ivreji. Stříbro z vítězství se radují Francouzi. Fotbalový brankář Marek Kalina dostal kvůli úplatkářství a ovlivňování zápasů od etické komise fotbalové asociace rekordní trest. Nejvyšší možný zákaz činnosti na 20 let a pokutu 500 000 korun. Komise to oznámila na svazovém webu.
0: Počasí.
2: Ve Velkém Meziříčí je teď 12 stupňů, v Novém Rychnově anebo Telči 10. V noci teploty sestoupí až k 5 stupňům a ráno se mohou vytvářet mlhy. Zítřek přinese oblačno, chvílemi polojasno, jen výjimečně nás zastihne přeháníka. Teploty se budou držet mezi 13 a 16 stupni.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
2: Na hlavní silnici číslo 19 na výjezdu ze Žďáru nad Sázavou na Nové Město na Moravě havarovala dvě osobní auta. Probíhá odklízení nehody, projíždějte opatrně. A stejně pozor na 90,5 kilometru D1 ve směru na Brno. Tam odklízejí havárii osobního vozidla. Šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
7: Krátce po 17. hodině začíná ve vysílání Českého rozhlasu Vysočina Den v kraji. No a protože je čtvrtek, tak v rámci tohoto vysílání nabídneme taky pořad, o čem se mluví. Dnes budeme mluvit s krajskou policejní mluvčí Michaelou Lébrovou. Stoupá počet dopravních nehod v Jihlavě i podle policejních statistik a která místa jsou podle policistů riziková. O tom budeme mluvit krátce po 17:30.
0: Český rozhlas Vysočina, Den v kraji.

0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den na Vysočině? Stručně, jasně, přehledně.
1: Hezké odpoledne. Na Vysočině za poslední týden opět zdražily pohonné hmoty. Litr benzínu teď řidiči podle společnosti CCS nakoupí v průměru za téměř 46 korun a 20 haléřů. Před týdnem to bylo o korunu 70 méně. Skoro o korunu 40 zdražila také nafta. Litr teď vychází na průměrných 49 korun 70 haléřů. Krajští silničáři dokončují opravy průtahu žirovnicí, vyfrézovali vozovku a plní výtluky teplou asfaltovou směsí. Na takový typ oprav je podle pelřimovského cestáře Pavla Smětáka na podzim ideální počasí. Nevadí ani občasný déšť.
2: To nám nevadí, když je trošku vlhčej, tak se aspoň tolik nepráší, protože tato fréza nemá skrápění, takže se aspoň tolik nepráší.
1: K tématu se vrátíme v reportáži hned po skončení tohoto zpravodajského přehledu. V Pelhřimově bude park Václava Havla. Požadavek 300 respondentů petice schválili zastupitelé. Město tak pojmenuje prostor mezi okresním soudem a knihovnou, který dosud žádný název neměl. Pojmenováním se na základě petice zabývala letopisecká komise. Původně navrhla dát parku jméno někdejšího pelhřimovského starosty Josefa Hrubanta. Zastupitelé ale nakonec většinou 12 hlasů rozhodli dát přednost prvnímu prezidentovi Česka. Nemocnice v Novém Městě na Moravě otevřela nový kroužek první pomoci pro děti. Mimo jiné si v něm osvojí znalosti potřebné pro základní pomoc při zdravotních komplikacích. V úvodním kurzu se děti pod vedením lektorů seznámily s tím, co se děje při zástavě srdce a následné resuscitaci. Uvedla to mluvčí novoměstské nemocnice Helena Zelená Křížová.
3: Děti na vlastní oči viděly, jak zdravotníci pečují o pacienty a jak funguje přístrojová technika.
1: Kroužek bude další lekcí pokračovat v říjnu. Mláďata největšího druhu čejky se vylíhla v zoologické zahradě v Jihlavě. Čejky australské, které zoo chová od letošního roku, mají celkem 3 mláďata. Návštěvníci je teď můžou pozorovat v průchozí voliéře Delta Paraná. Odrostlá mláďata pak často zůstávají s rodiči i během celého následujícího roku. To byl souhrn regionálních událostí. Hezký podvečer vám přeje Karel Pěška.
0: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav a v něm si ty.

0: Někdy se ví, co Bůh chystá.
1: Máme 17:45 a vy posloucháte Den v kraji Českého rozhlasu Vysočina. Cestáře v našem kraji teď často potkáte na hodně rozbitých úsecích silnic. Spravují místa, na které zatím neměli čas a na které je dobré se pustit předtím, než začne mráz a dál pukliny rozšiřovat. Například v Žirovnici na Pelhřimovsku.
2: Fréza to vyfrézuje, nechá to na zemi, pak to tady s bagrem naložíme, odvezeme tu frézovanou drť pryč a tam máme dole ještě koště a tím to potom smete.
3: Dohlíží nad šestičlenou partou z Pelhřimovské pobočky krajské správy a údržby silnic cestmistr Pavel Směták.
2: Jsou tady hodně výtluky a proto tady děláme velkoplošné výpravy, vyfrézujeme čtverce nebo obdélníky a pak to přebalíme, aby to vydrželo přes zimu, protože příští rok se tady snad má dělat rekonstrukce, takže jenom to udržujeme tak, aby tady nebyly hluboké díry přes zimu.
3: Ještě na podzim cestáři na Vysočině opravují výtluky, které vznikly hlavně loni v zimě, aby jich co nejvíc stihli před další zimou, popisuje výrobní náměstek Martin Jakubec.
4: Auta do toho výjíždějí, ulamují další kusy toho v uvozovkách asfaltu okolo a ten výtluk roste.
3: Jeden postup už museli opustit.
4: Taková ta trysková metoda, kdy tryskáme vlastně tu emulzi asfaltovou z drtí na vozovku, tak tam už od toho opouštíme, protože už nejsou vhodné klimatické podmínky. Takže stále, dokud pojedu obalovny, tak pořád pojedeme vysprávky výtluku zahorka asfaltovou směsí. A jakmile přestanou fungovat obalovny, to bývá na sklonku října začátkem listopadu, tak rozjedeme vlastní obalovnu, kde vyrábíme studenou asfaltovou směs.
3: Jen opravování výtluku různými metodami krajské cestáře letos vyjde na 90 milionů korun. Z Žirovnice Daniel Zach, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Vysočina, Den v kraji.

0: Posloucháte Den v kraji Českého rozhlasu Vysočina. Někdy stačí jen jedna špatná věta nebo špatně zvolený tón a z obyčejného rozhovoru je hádka. Proč se tak často míjíme, i když si chceme jen porozumět? Mluvit o tom budeme za chvíli v ukázce z dnešního rozhovoru. Dobrého dopoledne.
1: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Ivančice. Hosty byli moderátor Jan Rosák, zpěvačka Ilona Čáková a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Ivančicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.

0: Posloucháte Den v kraji Českého rozhlasu Vysočina. Proč se podle vás tak snadno stává, že obyčejný rozhovor sklouzne do konfliktu? I o tom v dobrém dopoledni mluvila Zdeňka Masopustová ze vzdělávacího centra Basic.
1: Ono vlastně ta komunikace jako taková je. Vemte si, že my jsme jako máme člověk, máme nějakou mysl a teď ta mysl dělá neustále nějaký záznamy. A já když dělám hodně přednášky ve školkách, nebo i u nás vlastně v tom centru ohledně komunikace, tak si vemte, že my s čímkoliv se v životě setkáme, cokoliv nám někdo řekne, tak my si o tom uděláme do té svojí mysli záznam. Mm-hmm. A máme tam to strašně moc záznamu. A teď to záleží ten člověk, v čem vyrůstá, co ho obklopuje, jaké má zkušenosti, tak to tam máme. A teď pak už jenom stačí, že třeba někdo se na mě podívá nějakým způsobem a já už to mám v minulosti spojený. Aha, když se na mě někdo takhle dívá, tak bude křičet. Já už mám třeba strach a zahájím protiútok nebo uteču. Že to nemá nic úplně společného třeba ani s tím člověkem, ale má to společného něco se mnou. Uh-huh. Že člověk nedokáže porovnávat třeba doopravdy teď je tady ta situace, takže přítomnost a má ji promíchanou z minulosti. Že se člověk nedokáže některý odpojit od té minulosti a bere si to jenom prostě akce, reakce. Tam je to hodně třeba vidět, že mezi rodičem a dítětem, protože ten rodič kolikrát řekne tomu dítěti, ty jsi to udělal špatně, tohle to máš blbý, jdi se převlíknout, jak to jdeš. A máme to tam spojený s takovou bolestí a že ten rodič nás tady peskuje a jde takhle po nás. Mm-hmm. A teď ten rodič se jenom podívá a ani nic neříká. A to dítě už tam má jenom reakci a už řekne to, co zase na mě máš. Uh-huh. A ten rodič ani nic nemusí říct.
2: Takže ono je to vlastně o nás. My musíme o nás začít u sebe.
0: No i zítra nás dobrém dopoledně čeká rozhovor. Šampionka mezi kravami z Vysočiny. Ano, slyšíte dobře, chovatelé Spišel totiž zazářili na národní výstavě českého strakatého skotu a jejich kráva Umbria získala titul mladší šampionky. Co rozhoduje o tom, která kráva se stane vítězkou, kolik práce se za takovým úspěchem skrývá a jak se vůbec daří českému zemědělství v roce 26. O tom si budeme povídat zítra s Filipem Dvořákem, místopředsedou a zootechnikem Spišel. Poslouchejte tak rozhovor dobrého dopoledne Českého rozhlasu Vysočina zítra po 11. hodině.
3: Český rozhlas Vysočina, Den v kraji.

0: O čem se mluví?
1: Hezký podvečer. Dnešní díl pořadu O čem se mluví budeme věnovat bezpečnosti na silnicích, hlavně v rámci krajského města Jihlavy a okolí. Hostem je tisková mluvčí krajského ředitelství policie České republiky pro kraj Vysočina, Michaela Lébrová. Vítejte.
2: Dobrý podvečer vám i posluchačům.
0: Český rozhlas Vysočina. O čem se mluví?
1: Podle údajů pojišťovny Generali výrazně stoupl počet dopravních nehod v Jihlavě za první pololetí roku 2026 oproti stejnému období loňského roku. Potvrzují zjištění pojišťovny taky policejní statistiky.
2: V katastrálním území města Jihlavy, včetně příměstských částí, jsme v první polovině letošního roku zaevidovali celkem 229 dopravních nehod, což je o 22 nehod více v porovnání se stejným obdobím loňského roku.
1: Takže ty statistiky nárůst potvrzují. O jaké nehody se v policejních statistikách jedná? Jsou to vlastně ty stejné nehody, jako mají evidované pojišťovny?
2: Policejní evidencí neprochází dopravní nehody, které nepodléhají oznamovací povinnosti, a řidiči jsou schopni si vyřešit tuto dopravní nehodu sami sepsáním záznamu o dopravní nehodě, takzvaného euroformuláře. Jde především o dopravní nehody, při kterých nedošlo ke zranění osob ani usmrcení, nedošlo ke škodě na majetku třetí osoby, škoda na zúčastněném nebo na některém ze zúčastněných vozidel nepřesáhla škodu 200 000 korun a řidiči jsou schopni znovu obnovit provoz sami.
1: Takže policejní statistiky, z těch budeme asi teď nadále vycházet, protože tu statistiku pojišťovny nemáte k dispozici. Podle vašich statistik staly se v Jihlavě v letošním roce nějaké tragické anebo vážné nehody?
2: V letošním roce jsme v katastrálním území Jihlavy neřešili žádnou tragickou dopravní nehodu, ale 8 osob se při nehodách vážně zranilo.
1: Je v porovnání prvních pololetí roku 2025 a 2026 v policejních statistikách vidět taky nějaký pozitivní trend? Třeba z té statistiky pojišťovací vyplývá, že klesl počet nehod s obzvlášť zranitelnými účastníky. Jak je to podle vašich statistik?
2: V první polovině letošního roku došlo ke snížení dopravních nehod s účastí chodců, a to o polovinu, a nedošlo k žádné tragické dopravní nehodě.
1: Takže i pozitivní trend je tam vidět. Dnešním hostem je tisková mluvčí krajského ředitelství policie České republiky pro kraj Vysočina, Michaela Lébrová.
0: O čem se mluví? Aktuální témata, která se dotýkají života v našem kraji.
1: Znají policisté riziková místa, kde v krajském městě dochází k nehodám nejčastěji? Která to jsou?
2: V rámci města Jihlavy nelze říci, že bychom měli riziková místa, kde dochází k většímu počtu dopravních nehod, ale z pohledu policie bychom mohli uvést v blízkosti města například okružní křižovatku na silnici první třídy číslo 38 směrem na Havlíčkův Brod, která se protíná se sjezdem z dálnice D1. Dalším takovým nebezpečným místem je křížení silnice druhé třídy číslo 602 směrem na Pelhřimov, kde je vjezd a sjezd z Jihlavského tunelu.
1: Takže to jsou taková místa, kde dochází častěji k dopravním nehodám. Nejsou úplně riziková, ale vlastně ten počet nehod je tam vyšší. Spolupracuje policie České republiky třeba s městem Jihlava na zpřehlednění nějakých úseků, kde dochází častěji k nehodám, a na zvýšení bezpečnosti?
2: Krajské ředitelství policie kraje Vysočina a vedení města Jihlavy vzájemně spolupracuje a naši dopravní inženýři se vyjadřují k plánovaným dopravním změnám, které by měly vést ke zvýšení bezpečnosti, především pro zranitelné účastníky silničního provozu.
1: Můžeme zmínit konkrétně, jaká opatření se třeba v posledních měsících nebo dejme tomu v posledních letech v Jihlavě uskutečnila?
2: V poslední době došlo například ke zvýšení bezpečnosti na přechodech pro chodce, které byly doplněny o bezpečnostní ostrůvky, či došlo k jejich nasvícení.
1: A jsou nějaké plánované nové úpravy, které by mohly vést ke zvýšení bezpečnosti dopravy v Jihlavě?
2: Aktuálně se řeší zastávky městské hromadné dopravy v městské části Jihlava Helenín, kde by mělo dojít k vybudování podchodu pod pozemní komunikací a úpravě zastávek.
1: Mluvíte tady o podchodu, to je celkem velká záležitost. V jaké části úseku silnice kolem Helenína to bude?
2: Mělo by to být v té horní části Helenína, tedy blíže k městu Jihlavě.
0: Český rozhlas Vysočina, o čem se mluví s Ivanou Víznerovou a jejím hostem.
1: Co mohou pro bezpečnost dopravy udělat samotní policisté?
2: Policisté každý den dohlíží na bezpečnost a plynulost silničního provozu, kontrolujeme dodržování předpisů, provádíme měření rychlosti a zaměřujeme se na rizikové chování, které může vést k dopravním nehodám. Patří sem například řízení pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky, nepoužívání bezpečnostních pásů, používání mobilního telefonu za jízdy nebo nepřiměřená rychlost. Policie ale přispívá k bezpečnosti silničního provozu také prostřednictvím preventivních a vzdělávacích programů a projektů zaměřených na různé skupiny účastníků silničního provozu. Mezi známé projekty patří například Zebra se za tebe nerozhlédne, zaměřená především na bezpečnost chodců a dětí, nebo Kolama dolů, Učme se přežít, který je věnován přímo pro motocyklisty, Řídím, piju, nealko. Další projekt, který upozorňuje na rizika spojená s alkoholem, který je za volantem.
1: Pojďme se věnovat třeba těm zvláště zranitelným účastníkům, což jsou vlastně chodci a cyklisté. Jaká opatření pomáhají chránit je?
2: Obecně pomáhají především taková opatření, která vytvářejí bezpečné a přehledné prostředí pro všechny účastníky silničního provozu, jako jsou chodníky, bezpečné přechody pro chodce, vhodně vyřešené cyklostezky a cyklotrasy, dobře osvětlené přechody pro chodce nebo i ve městech osvětlení, ale také správné dopravní značení. K větší bezpečnosti mohou přispět ale i samotní účastníci, a to jak chodci, tak cyklisté, například používáním reflexních a vhodně viditelných a zvolených prvků nebo popřípadě vhodným oblečením, a cyklisté by neměli zapomínat používat bezpečnostní přilbu.
1: A možná také osvětlení, když už teď o tom přemýšlím, aby byly dobře vidět. Ale pojďme zpátky k řidičům. Jak mohou tu bezpečnost silničního provozu pozitivním způsobem, tedy k menšímu počtu nehod, ovlivnit sami řidiči?
2: Samotní řidiči mohou bezpečnost na silnicích pozitivně ovlivnit především zodpovědným a ohleduplným chováním. Důležité je také dodržování dopravních předpisů, zejména povolené rychlosti, věnovat se plně řízení, udržovat bezpečný odstup od vozidel a přizpůsobit jízdu aktuálním podmínkám. Významnou roli hraje také to, že by řidiči neměli usedat za volant, na kolo, na koloběžku, pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky, anebo také značně unavení. Celkově tedy lze říci, že opatrnost, ohleduplnost a předvídatelnost řidičů může přispět ke snížení celkovému počtu dopravních nehod.
1: Dnes byla hostem pořadu O čem se mluví na Českém rozhlase Vysočina mluvčí Krajského ředitelství policie České republiky pro kraj Vysočina Michaela Lébrová. Děkujeme za informace a naslyšenou.
2: Děkuji i vám.
0: Český rozhlas Vysočina, O čem se mluví.

0: námi je teď taky meteoroložka Bára Kučerová. Dobrý podvečer.
1: Pěkný podvečer.
0: Pojďme se podívat na počasí, které nás čeká v noci na zítřek a také zítra ráno. Asi moc teplo nebude.
1: A nemělo by úplně být, protože ty zítřejší ranní teploty by se měly pohybovat mezi 8 a 5 stupni Celsia. Při vyjasnění mohou klesnout až ke 3 stupňům Celsia. Proč říkám při vyjasnění? Protože i když převáží oblačno až polojasno, tak může být chvílemi během noci skoro jasno, ale teď večera v první části noci je ještě nutno počítat s přeháňkami. Výjimečně se může objevit ještě nějaká bouřka nebo intenzivnější přeháňka a k ránu se k těm nízkým teplotám mohou také tvořit mlhy a k tomu bude vát mírný severozápadní vítr a ten bude během noci slábnout.
0: Jaké počasí pak čekáte zítra přes den? Bude ještě pršet?
1: A může, ale s malou pravděpodobností a už jenom spíše jako přeháňka než nějaký trvalejší déšť. A zítřek bude spíše s větší oblačností, občas může být i polojasno, a to hlavně ráno a dopoledne. A potom večer bude oblačnost částečně ubývat. Zítra by teploty měly vyšplhat mezi 14 až 17 stupňů Celsia a měl by být slabý severozápadní až západní vítr.
0: Počasí nám předpověděla meteoroložka Bára Kučerová. Díky za to, mějte se hezké, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: No a tím je dnešní den v kraji Českého rozhlasu Vysočina u konce. Po 18. hodině vás čekají dechovky pro Vysočinu.
2: Český rozhlas Vysočina, den v kraji.

0: je 18 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Sněmovna podpořila navyšování důchodů seniorům nad 80 let. Jihlavský festival dokumentů slaví 30-leté výročí. V hokejové Dukle bude hostovat pardubický obránce Švec. Zítra bude oblačno, přechodně polojasno, teploty nejvýš 16 stupňů. Připravené jsou zprávy, u poslechu vás vítá Karol Pěška. Seniorům nad 80 let by mohly od příštího roku růst penze každých 5 let o 500 korun. Počítá s tím novela, kterou v prvním čtení podpořili poslanci. Století by si přilepšili o 1000 korun. Valorizace podle věku je podle koalice dodatečným oceněním penzistů, kteří odcházeli do důchodu v jiné ekonomické situaci než ti současní. Minister práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z Hnutí ANO uvedl, že příspěvek může seniorům přispět i na zdravotní péči.
2: Každý senior, který je starší, tak má více neduhů ve 100 letech, 90 letech, v 80 letech, zdravotních neduhů a potřebuje s tím pomoci, s terénní službou. Tím pádem my dáváme těm starším seniorům tady tuto věkově podmíněnou valorizaci, protože bude mít více prostředků právě na ty terénní sociální služby.
0: Do novely chce koalice zahrnout také jednorázový příspěvek důchodcům ve výši 2000 korun. 30-leté výročí letos slaví Mezinárodní festival dokumentárních filmů v Jihlavě. Kromě nových českých i zahraničních snímků uvede také vlastní filmovou esej. Je sestavená z archivních festivalových záběrů a rozhovorů pořízených za 3 desetiletí existence přehlídky.
3: Jubileum připomene také sekce Filmy, které změnily svět. Nabídne 13 českých i zahraničních snímků, které dokázaly ovlivnit veřejnou debatu, přispět ke změně legislativy nebo zásadně proměnit pohled společnosti na některá témata. Magdalena Machová, Český rozhlas.
0: Festival dokumentů začne 23. října a potrvá do začátku listopadu. Americký prezident Donald Trump je pyšný na vzájemné vztahy Spojených států s Čínou, řekl to poté, co v Bílém domě přivítal čínského prezidenta Xi Jinpinga. Dodal, že obě země budou pokračovat ve společné spolupráci pro lepší budoucnost. Podle čínského prezidenta by měly oba státy posílit komunikaci. Hlavními tématy jejich rozhovoru má být prodloužení dohody o vzájemných clech a obchodu. Mluvit by Trump a Xi měli také o bezpečnosti, rozvoji umělé inteligence a jejich hrozbách. Naposledy se prezidenti Číny a Spojených států setkali v květnu v Pekingu.
1: Sport.
0: Hokejová Dukla Jihlava přivedla na hostování obránce Martina Švece z Pardubic. Klub tím chce dočasně vyřešit výpadek v zadních řadách poté, co kariéru nečekaně ukončil Michal Plutnar. 19-letý Švec zatím 15krát nastoupil v extralize. V Jihlavě bude hostovat měsíc.
1: Počasí.
0: V Černovicích je právě 13 stupňů, v Přibyslavi nebo Svratouchu 11. V noci teploty se stoupí až k 5 stupňům a ráno se mohou vytvářet mlhy. Zítřek přinese oblačno, chvílemi polojasno, jen výjimečně nás zastihne přeháníka. Teploty se budou držet mezi 13 a 16 stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Nehoda je teď hlášená z Jihlavy, stala se v ulici Brněnská. Jedná se o nabourání osobního auta a na místo vyjeli policisté. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Krátce po 18. hodině na Českém rozhlase Vysočina začínají dechovky pro Vysočinu. O vaši oblíbenou píseň se můžete hlásit po telefonu 22 155 49 99 a k tomu připojit i nějaké přání, nebo nám můžete napsat vzkaz přes webové stránky vysočina.rozhlas.cz, případně psát i SMSky, stačí, když napíšete píseň, uděláte mezeru a pošlete na číslo 90 011 04. Jedna SMSka stojí 4 koruny.

0: Dechovky pro Vysočinu. Zavolejte si o svou oblíbenou písničku právě teď. 22 155 49 99. Český rozhlas Vysočina.
1: První, kdo si dnes ve vysílání Českého rozhlasu Vysočina vybere svoji dechovkovou píseň, je pan Jarda, kterého zdravíme do Vyskytné. Jardo, dobrý podvečer.
2: Hezký podvečer, pan Martine, a vás. Já vám moc děkuji, že jste mě vzal do vysílání. A dneska slaví krásné narozeniny pan Stanislav Mareš Vyskytné. Staníku, přejeme ti do dalších let všechno nejlepší. Hlavně pevné zdraví, hodně štěstí, lásky, rodinné pohody a ještě dlouhá léta v kruhu svých nejbližších. Ti přeje celá tvoje rodina, Jarda s Janou. Písničku pošlu i Jaromírom k dnešnímu svátku z Vyskytné, z Nového Rychnova, Jaromírovi Jelínkovi do Těšinova a spolužákovi Jaromíru Kvasničkovi do Vysokých Studnic. Písnička bude i pro vás, Martine.
1: Děkuju.
2: A pro všechny posluchače, kamarády a přátelé dechovkáře, a vybral jsem směs písniček Pod našima okny od Skalanky. Vám moc, Martine, děkuju a budu se těšit zase někdy naslyšenou a děkuju vám ještě jednou moc. Děkuju.
1: Jardo, taky děkujeme, mějte se hezky, zdravíme do Vyskytné a naslyšenou.
2: Naslyšenou.

0: Jefřimovu utekl další zubař. Město ale sehnalo jiné. Kolik jich bude a kdy nastoupí, řekneme v zítřejším dobrém ránu.
1: Vstáváme s vámi od 5 hodin. Každých 15 minut pro vás máme nejpřesnější počasí, dopravní informace a zprávy od našich zpravodajů z celé Vysočiny. S námi vás nic nepřekvapí. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Dechovky pro Vysočinu. Zavolejte si o svou oblíbenou písničku právě teď. 22 155 49 99. Český rozhlas Vysočina.
2: Na Českém rozhlase Vysočina dál posloucháte Dechovky pro Vysočinu. My teď budeme plnit další přání a volají nám tentokrát hasiči z Kališť. Zdravíme, dobrý podvečer.
3: Dobrý podvečer. V sobotu oslavují své krásné narozeniny starosta našeho sboru, pan Jan Lojda z Kališť pod Javořicí. Za všechnu práci, kterou pro sbor vykonal, mu chceme velice poděkovat a popřát hodně zdraví, lásky a štěstí. Vybíráme veselku Ladislava Kubeše a její polku Českého spůdky, ve které září Milan Černohous. Vám velice děkujeme a nashledanou.
2: Taky děkujeme, naslyšenou.

0: Posloucháte Český rozhlas Vysočina, taky Dechovky pro Vysočinu. My teď zdravíme do Dačic našeho pravidelného posluchače Jardu. Dobrý podvečer.
1: Dobrý podvečer, Martine. Samozřejmě zdravím všechny posluchače. Já dnesní písničku pošlu Ryduše do Kajiš, Ejšce do Dačic, Růžence do Růžené, do Patelova, Věře a Mirkovi, Pepovi a Janě, do Horebníka, Mílovi a Janě, Verče a Marii do Pelřimu. A Martine, písnička bude taky pochopitelně pro vás.
0: Ano, děkuji.
1: A všem vám jmenovaným posílám písničku z Dobrovánku, která se jmenuje Mlynářovi do Rotička. Takže přeji příjemný poslech. Martine, moc děkuji a zase brzy naslyšenou, doufám.
0: Ano, mějte se hezky, naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: Na Českém rozhlase Vysočina dál posloucháte Dechovky pro Vysočinu. My teď zdravíme v našem vysílání posluchačku z Pelhřimova, paní Marii. Dobrý podvečer.
1: Dobrý podvečer vám, pane Martine, a všem posluchačům. A prosila bych nechat zahrát písničku pro tu naši partu. Pro Verču, jejího přítele, pro Marušku Dederovou a Marušku Klokočkovou do domova důchodců pro Sečí Obořišti, Věru Linhartovou do Vokova, Lidušku do Kališť, Honzu do Brna, Jardu do Dačic, Pepu Zeleného a Mirka a Věrku do Batelova, a všechny ještě ty naše známí dechovkoví přátelé a kamarády. Taky pro vás, pane Martine. A děkuji, že jste mě vzal do vysílání.
0: Děkuji vám. Máte za co, mějte se hezky, ať se vám daří. Naslyšenou.
1: Ano, děkuji. Naslyšenou. Naslyšenou.

Posloucháte Český rozhlas Vysočina i krátce po půl sedmé a dál taky vysíláme dechovky pro Vysočinu. Do Poděšína teď zdravíme posluchače Bohuše, já vás vítám, dobrý

0: Podvečer.
1: Dobrý podvečer, Martine. A dneska mají ty Jaromírové svátek, tak bychom zahráli Spodější na Jaromíru. Byl by to otec a syn. A ještě ze Sedákova Jaromíru, taky otec a syn. A přeju jim všecko nejlepší, zdraví, štěstí a spokojenost a lásku. A zahráli bychom jim od venkovské kapely Bohdalovskou polku.
0: Ano,
1: a vám děkuji za zahrání.
0: Děkujeme vám, mějte se hezky a taky vás zdravíme. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: Každé dopoledne zpovídáme zajímavé hosty.
1: Ten knižní trh je zaplavený těma velkýma knižníma domama a tam vlastně knížky z těch malých nakladatelství málo kdy vidíte, protože nemají ten prodejní potenciál. Jo. Takže oni jsou potom ty nakladatelství třeba vyřazený, nebo tam jsou jen tak někde jako zašantročený. Pak máte knihkupectví, který vede, nevím, nějaký starý pán, 40 let z radosti a tam naleznete možná i tyhle ty knihy. V hlavě máme s tímhle tím trošku problém, s nějakým jako zajímavým knihkupectvím, protože prostě...
2: Jako se to možná přesouvá už na e-shopy, ne? Možná.
1: No jasně, jako všechno.
0: Pokud vám něco uteklo, nevadí. To nejlepší z hostů Dobrého dopoledne si poslechněte v sobotu po 11. hodině. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zámecké léto. Během léta jste s námi poznali více než 50 zámků a zjistili jste, jak se žije na šlechtických sídlech dnes. Příběhy zámků a jejich majitelů si můžete nadále poslechnout na webu zámeckéléto.cz a už teď pro vás připravujeme nový zámecký speciál. Dechovky pro Vysočinu. Zavolejte si o svou oblíbenou písničku právě teď. 22 155 49 99. Český rozhlas Vysočina.
3: Posloucháte Dechovky pro Vysočinu. Zdravíme taky paní Marii z Jihlavy, která nám volá proto, aby si vybrala nějakou písničku a někomu ji poslala. Dobrý podvečer.
4: Dobrý podvečer, tady je Marie z Jihlavy. Chtěla bych nechat zahrát svému manželovi, panu Jaromíru Šklubnovi, k dnešnímu svátku. Přejeme mu hodně štěstí, zdraví, spokojenosti, pevné nervy. Tomu přeje manželka Marie a vnuk Adam a dcera Eva s přítelem Pavlem. A chtěla bych nechat od Máji Velšicové holuběnku.
3: Písničku máme připravenou, mějte se hezky a naschledanou.
4: Taky, děkuju a naschledanou.

0: Na Českém rozhlase Vysočina dál posloucháte Dechovky pro Vysočinu a teď nám zavolala paní Hanka z Jihlavy. Já vás zdravím. Jaké budete mít přání vy?
1: Hezký podvečer, Martine. Já jsem si přála písničku Křemešníček,
0: ano.
1: A bylo by to pro mého spolužáka Jaromíra Vejmka, který pochází ze Sázavy, a chtěla bych mu popřát za celou naší třídu, s kterou jsme se včera sešli v Novém Rychnově, hodně zdraví, hodně štěstí a lásky. A písničku bych poslala taky Ledušce řádové Marišové z Vyskytné, které jsem taky říkala, že jí dám zahrát, protože byla strašně smutná. Tak děkuju vám moc, je to vše pro všechny mé kamarády regionáky, s kterými se sejdeme snad už teďka v pátek v Třešti a těším se. Písnička je také pro vás, Martine.
0: Děkuji.
1: A byli s námi i manželé Kopečního, kteří byli našimi učiteli, tak je taky moc zdravím.
0: Dobrá.
1: Všechno se mi to tak nějak popletlo. Děkuju moc.
0: Písničku hrajeme i vám, mějte se hezky. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.

Posloucháte Český rozhlas Vysočina, taky dechovky pro Vysočinu. Prosím o zahrání písničky Život je krásný pro pana Jaromíra Ješka z Hraltic, který dnes slaví svátek. Vše jen to nejlepší, především moc pevné zdraví, hodně štěstí, spoustu lásky, pohody, radosti, spokojenosti, božího požehnání a ochranu Panny Marie přejí i synovi Jaromírovi, maminka, manželka s celou rodinou. Přišli nám tady ještě další vzkazy, určitě už je nestihneme všechny, ale aspoň přečteme například k této písni, tak prosím zahrajte k dnešnímu svátku panu Jaromírovi do Počátek u Chotěboře s přáním stálého elánu, napsal pan Václav. Další vzkaz zahrajte nám všem, prosím, to nám napsala paní Růža, děkuji za zahrání a ještě přidáme jeden vzkaz. Ten je sice tady na píseň Orchidej, ale napsala nám paní Jarka, tak já doufám, že se bude líbit i písnička od Moravinky Život.

Posloucháte stále ještě Dechovky pro Vysočinu, které se nám už blíží ke konci a my tady teď ještě vezmeme ta přání, která k nám přišla, i když k jiným písničkám, ale už bychom je nestihli, tak aspoň přečteme. Prosím, zahrajte nám pro potěšení píseň Ztracená láska od

mistříňanky, děkuje pan Jirka, tak bohužel zahrajeme, ale doufám taky pěknou písničku od Babouku, Když se pšenka zelenala, protože tu si zase vybral pan Václav, který by si přál zahrát. Stejně tak tady ještě máme jedno přání pro Jarouška a všem, co poslouchají. Tady byla písnička požadovaná Psaníčko ve schránce a posílala tento vzkaz posluchačka Verča z Pelhřimova. Tak to je tady pro dnešek poslední dechovková píseň, no a další dechovky pro Vysočinu zase uslyšíte zítra v pravidelném čase po 18. hodině a tady jsou tady už napřání Babouci, Když se pšenka zelenala.

0: Audioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Tomcat All-Year 7 je moderní pneumatika, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti. Kvalitní běhounová směs a propracovaný design běhounu jsou navrženy tak, aby poskytovaly rovnováhu mezi přilnavostí a odolností. Kostra pneumatiky byla optimalizována pro stabilitu při běžném i dynamickém provozu. Tomcat All-Year 7 je pneumatika vyráběná v Evropě.
3: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
2: Pneu Tomcat All-Year 7 v rozměru 205/55R16 již od skvělých 5 996 korun za sadu. A k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na celoroční pneumatiky Tomcat All-Year 7 pouze do konce října 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.
4: Je 19 hodin.
5: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
4: V Jihlavském Helenině má vzniknout podchod u zastávek. Doplňkové penzijní spoření by mohlo být výhodnější. V polském klášteře útočník pobodal 5 lidí, jeden zraněný zemřel. Zítra bude oblačno, přechodně polojasno, teploty nejvýš 16 stupňů. Připravené jsou zprávy, u poslechu vás vítá Karol Pěška. V Jihlavě pokračují dopravní úpravy, které mají přispět k vyšší bezpečnosti chodců. Patří k nim vylepšování zastávek, osvětlování přechodů pro chodce a budování bezpečnostních ostrůvků. Podle policejní mluvčí Michaely Lébrové se chystá také stavba podchodu v místní části Helenín. Řekla to v pořadu Českého rozhlasu Vysočina, o čem se mluví.
6: Aktuálně se řeší zastávky městské hromadné dopravy v městské části Jihlava Helenín, kde by mělo dojít k vybudování podchodu pod pozemní komunikací a úpravě zastávek.
4: Podchod se podle Michaely Lébrové zvažuje v horní části Helenína, blíže k Jihlavě. Celý rozhovor, o čem se mluví, si poslechněte na internetové stránce vysočina.rozhlas.cz. Mladí lidé by mohli mít při spoření na důchod lepší podmínky. Vládní návrh podpořila sněmovna v úvodním kole a poslala ho do druhého čtení. Součástí novely je vyšší státní příspěvek na penzijní spoření pro osoby do 29 let. Podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO se kromě toho sníží dolní hranice pro vyplácení státní podpory ze současných 500 korun.
7: Nově bude stát nezletilým vyplácet státní podporu už od vložené 100 koruny měsíčně, protože rodiny s dětmi mají řadu jiných nezbytných výdajů.
4: Novela počítá také se snížením poplatků, které si mohou penzijní společnosti účtovat. To firmy dlouhodobě kritizují. Tvrdí, že pak nepokryjí náklady třeba na schánění nových klientů. Při útoku v klášteře ve východopolském Jaroslavu zemřel jeden člověk a další 4 lidé jsou zranění. Policisté útočníka zadrželi, jedná se o 31letého Ukrajince. Jeho motiv zatím není známý a vyšetřovatelé také zkoumají, jestli byl pod vlivem omamných látek. V kostele bylo několik desítek věřících, část z nich se ukryla ve zpovědnici pro neslyšící.
5: Sport.
4: Česká výprava získala v úvodním dnu mistrovství Evropy ve vodním slalomu 2 stříbra. V závodech hlídek je vybojovali kajakáři Krejčí, Prskavec a Novák a kanoisté Chaloupka, Kratochvíl a Rohan. V italské Ivreji triumfovali v obou kategoriích Francouzi.
5: Počasí.
4: V Dukovanech je právě 12 stupňů, v Telči nebo Vatíně 10. V noci teploty se stoupí až k 5 stupňům a ráno se mohou vytvářet mlhy. Zítřek přinese oblačno, chvílemi polojasno, jen výjimečně nás zastihne přeháníka. Teploty se budou držet mezi 13 a 16 stupni.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
4: V tuto chvíli ze silnic Vysočiny nemáme hlášené nehody. Také po D1 projedete bez vážných komplikací šťastnou cestu.
5: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Máme tu e-mail od pana posluchače Jiřího, který už delší dobu sleduje v rozhlase, dříve jen u některých politiků, rozšíření pozdravu o další přídavné jméno, například krásný dobrý den a mnoho dalších jiných variant. S pobavením sleduje, jakou variantou vylepšení pozdravu ho ještě třeba moderátoři ohromí. Vždy si vzpomene na titulování ve hře Afrika divadla Jary Cimrmana. Bratře otče blbče, s druhém pozdravu krásné dobré jítro se setká vám i v literatuře, píše pán Jiří. Tak a možná názor na tohle a pak se ptá, jak je to tam s psaním čárky.
2: Tak to vezmeme po pořadě.
1: Už je to v pořádku, prostě musíme se s tím smířit.
2: Jestli je to už i v literatuře, tak se nedá nic dělat. On ten pozdrav, dobrý den, v podstatě je doporučený ve formálních situacích. Z čehož vyplývá, že častým užíváním se významově vyprazdňuje, formalizuje se. No a
1: my nechceme, abychom zněli formálně, že? Když chceme pozdravit třeba posluchače, tak jim chceme dopřát krásné dobré ráno.
2: Ano, aby věděli, že v tom pozdravu je ten optimismus. Takže se to řeší třeba právě tím dalším přídavným jménem a když se použije konkrétně to krásný, tak to znamená velmi hezký, velmi pěkný. Takže patrně proto, aby se obnovil ten význam a bylo to hodně optimistické, tak se to zkrátka začalo takhle zdvojovat.
1: A jak je to tam s tou čárkou, když tedy chci napsat krásné dobré ráno, je to bez čárky?
2: Na to žádné pravidlo nemáme, takže když to napíšeme bez čárky, bude se to brát jako přívlastek postupně rozvíjející, dobré ráno, krásné dobré ráno. No a když tam tu čárku dáme, taky se nic nestane, bude to zkrátka přívlastek několikanásobný. To znamená, že ta dvě přídavná jména budou souřadná, rovnocená. Takže jako bychom řekli, dobré ráno a krásné ráno.
1: Můžete si vybrat.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že podle Napoleona se střed Evropy nachází na hoře Dyleň? Hora Dyleň, vysoká téměř 1000 metrů, je jedním z výrazných bodů západního pohraničí. Legenda z českého lesa na česko-bavorské hranici praví, že Napoleon Bonaparte při svém vojenském pohybu krajinou v roce 1805 stanul na kameni v okolí dnešní Napoleonovy stezky. Odtud měl pozorovat krajinu i pohyb vojsk a údajně právě v této souvislosti jeho kartografové označili toto místo jako střed Evropy. Napoleonův kámen, který je s příběhem spojován, leží jen několik metrů za dnešní státní hranicí na německé straně. Místo tak stojí přímo na linii česko-bavorské hranice a je přístupné z obou stran. Samotná hora Dyleň je po Čerchově druhým nejvyšším vrcholem českého lesa. Dnes je na jejím vrcholu umístěn televizní a rozhlasový vysílač s technickým zázemím, který je viditelnou dominantou širokého okolí. V jeho blízkosti lze stále najít zbytky bývalého hraničního pásma, včetně pozůstatků oplocení, které kdysi tvořilo dvojitou železnou oponu, oddělující tehdejší Československo od západního Německa.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

Liberecké léto. Během léta jste s námi poznali více než 50 zámků a zjistili jste, jak se žije na šlechtických sídlech dnes. Příběhy zámků a jejich majitelů si můžete nadále poslechnout na webu zámeckéléto.cz a už teď pro vás připravujeme nový zámecký speciál.

0: strachy. Si.
1: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Ivančice. Hosty byli moderátor Jan Rosák, zpěvačka Ilona Čáková a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Ivančicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz.

0: Dobrý večer, Lačerat Šukar Šuniben. Dnes představíme reperku Miku, která nám poví o své hudební kariéře. A k mikrofonu pozveme také asistenty prevence kriminality, kteří od září působí na Černém mostě v Praze 14.
1: Lavut!

0: To byla kapela Terne Čave. Na Černém mostě a dalších místech Prahy 14 nově působí asistenti prevence kriminality. Do ulic vyrazili na začátku září. Komunikují s lidmi, pomáhají předcházet konfliktům a upozorňují na problémy ve veřejném prostoru. Praha 14 na jejich působení získala finanční dotaci od ministerstva vnitra. Jak jejich práce vypadá, nám přiblížil Dušan Vagaj.
1: Na Černém mostě nově působí asistenti prevence kriminality. Jsou rozdělení do dvou směn a v každé pracují dva asistenti. Rozhovor povedu s Monikou Ferkovou, s Martinou Daňkovou a s Růženou Kudrášovou. Moniko, čemu se během služby věnujete?
2: Věnujeme se lidem bez domova a dětem a i lidem, které užívají návykové látky.
1: Martino,

0: Izba je rozdělená do dvou směn. Růženo, vy jste jedna z těch dvojic, které dělají tu druhou směnu. S jakými situacemi se při práci nejčastěji setkáváte?
1: S bezdomovcema pijou alkohol, tak je jim říkáme slušně, aby se sebrali a odešli. My se seberou a odejdou.
0: Dá se říct, že ranní směna a odpolední směna se liší?
2: Při té ranní směně určitě není tolik problémů, jako při té odpolední směně. Zatím je ta ranní klidnější, ale nemůžeme vědět, co bude dál. Že jo? Například nedávno se taky stalo, byla to ranní směna. A stala se taková věc, že mladík tady v jednom nitrobloku na Černém mostě po užití návykových látek zkolaboval, měl nějaký záchvat. Vypadalo to vlastně, že už to ani nepřežije. Dosil se z vratky, takže jsme mu podali první pomoc, zavali jsme záchranku, chlapec se z toho dostal, protože my jsme tu pro bezpečnost a pro pořádek.
0: Moniko, jak můžete jako asistenti předcházet konfliktům?
3: Začneme se jich ptát vlastně, co se děje, domluvou prostě řešíme.
0: Martino, jak spolupracujete s městskou policií a policií České republiky?
2: Zavoláme a přijedou. Vědí o nás, takže není problém.
3: A voláme policii, když už vlastně se cítíme být ohrožený my jako asistenti i okolí.
0: Martino, důležitou součástí vaší práce je komunikace s lidmi, s obyvateli. S jakými problémy se na vás lidé nejčastěji obracejí?
2: Opilství, skupinky, lidi bez přístřeší, náctiletí děti, někdy je to i nepořádek. No.
0: Moniko, vy jste začali de facto nedávno. Máte už odezvu lidí?
3: Ano, máme. Asistentům lidé děkujou, že jsou moc rádi, že můžeme tady jako být a předcházet něčemu. Potkávají nás na ulici, tak nám poděkujou. Jsme za to rádi.
0: Růženo, budete se při své práci zaměřovat také na děti a mladé lidi?
1: Zaměřujeme se i na mladý, i na ty starší lidi. Upozorňujeme je, že kolem ty 9. hodiny, aby se sebrali a odešli domů.
0: Martino, Praha 14 má několik různých lokalit. Liší se podle vás problémy, se kterými se v jednotlivých místech setkáváte?
2: Náměstí Hlubětině, to je takový docela oříšek. I když vykážeme lidi bez domova, kteří popíjejí alkohol a chovají se vlastně tak, jak by se na veřejném prostředí chovat neměli, tak se někdy vrací. Takže to tam je trošku jako nic nejde hned, jo, trošku na další dobu. U metra na Černém mostě se mi zdá, že se to trošičku zlepšilo. A na Rajské zahradě myslím, že je klid.
0: Jak jsem zmínil, jste v ulicích zatím krátce. Co vás při práci zatím nejvíc překvapilo? A co byste chtěli, aby vaše působení v Praze 14 přineslo?
1: Aby tady byl klid, pořádek, bezpečno, aby se nám tady žilo hezky. No a baví mě ta práce, takže...
0: Moniko, cítíte, že lidé z Černého mostu, z Prahy 14, vás respektují?
3: Ano. My teda tady působíme už 5. rokem s kolegyní, s Martinou Daňkovou.
0: S nějakou ale přestávkou, že jo?
3: Ano, my jsme pracovali u ROM Praha, terénní pracovník jsme byli s kolegyní. Neměli jsme teda takovouhle pravomoc a uniformu, takže ty lidi nás už tady jakoby znají, i ty lidé bez domova a tak, takže jako mají z nás opravdu jako takovej ten respekt. Když nás vidějí, tak už prostě se balej, žádný jako nejsou agresivní na nás, už dopředu říkají, my už odcházíme.
2: Jak říká tady kolegyně Monika, tak opravdu je známe už delší dobu. Kolikrát se stane, že za náma sami přijdou s nějakým problémem, že by chtěli pomoct, tak je odkážeme, že ona třeba na to neposedu, nebo na nějakou naději, nebo Červený kříž. Jo. Byli takoví, kteří se nás ptali, jestli bychom nemohli pomoct prací.
0: Růženo, já se zeptám, když by se stal nějaký větší problém, jste nějak propojený všichni čtyři, abyste si navzájem vypomohli třeba?
1: Ano, jsme propojený, když se něco děje, tak si hned zavoláme, nebo pošleme SMS-ku a oni dojdou.

Je s námi Roma Vakeren, dobrý večer. Mika Umajku je pseudonym romské zpěvačky a reperky z Brna. Také tvoří projekt a podcast zaměřený na romskou kulturu, rozhovory a hudbu. Letos vystoupila například na brněnském půličním festivalu Ghettofest nebo Romipenu v Biskupském dvoře, kde ji oslovila Iveta Durdoňová.

0: Jak se věnujete dlouho rapu a vůbec pivu?
1: Hudba mě doprovázela od malička, už od 8 let, kdy jsem vlastně začala tancovat v taneční skupině M-Dance. Vždycky jsem měla takový ten sen tu hudbu dělat i sama. Postupem času, když jsem jezdila na koncerty nebo působila jsem ve videoklipech třeba Monice Bagárové nebo na živých koncertech Anitě Soul. S Anitou se známe, ta Soul si mě zavolala, natáčím videoklip, jo, nebo mám tady koncert živý na festivalu v Ostravě, takže jsme jeli se skupinou spolu s hodně známým tanečníkem Kalem, který si mě bral vždycky s sebou.
0: Vaše kariéra reperky začala tancem v taneční skupině M-Dance, kterou vedl Michal Šeraj.
1: Ano, přesně tak. Začalo to teda tím, že jsem se přihlásila do rapové soutěže The Mag v Rap 2025 a tam si mě vybral do svého týmu slovenský rapper Rytmus. Konkurence tam byla opravdu jako velká. Já beru i za úspěch třeba to, že jsem se dostala do z Československa jako jediná holka do top 20.
0: Co pro vás tato soutěž znamenala? Kam jste se vlastně posunula od té doby?
1: Dalo mi to hodně, dalo mi to zkušenost, dalo mi to větší obzor, určitě to, že se chci zlepšovat. Dalo mi to sebevědomí v tom, že je možná místo na české scéně i pro Miku.
0: V současné době skládáte, vystupujete, nebo kde si vás mohou posluchači poslechnout?
1: Používám sociální sítě, kde vystupuju vlastně pod jménem Mika u Majku. Kdyby nikdo nevěděl, tak Mike je jako mikrofon, takže Mika, já u Majku jako u mikrofonu v překladu. Takže tam publikuju svoji tvorbu, věnuju se třeba i moderování jako dnes na festivalu Romipen 2026, takže doprovázím vlastně celodenní program.
0: Zvou si vás nadále do videoklipů nebo na koncerty, kde byste účinkovala jako tanečnice, nebo se věnujete jenom hudbě?
1: Ten tanec jsem tak trošku upustila, ale ne úplně, protože tanec ve mně byl a bude, ale teďka spíš mířím na tu hudební scénu, která mě začala více bavit a naplňovat. Věnuju se tvorbě hip-hop, R&B, pop.
2: A to je pro dnešek vše. Palíkera v Hojšune na Zamenca. A čen devlil. Hezký večer a příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Jan Josef Rosenberg.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Měření ovzduší v Jablonci nad Nisou ukázalo, že doprava na třech místech výrazně ovlivňuje kvalitu ovzduší. Opravené zvony se dnes vrátily do kostela svatého Jilí poblíž švancemberské hrobky v Třeboni. Počasí na zítra oblačno až zataženo a během večera se od západu vyjasní. Teploty naměříme do 18 stupňů. Jsou to zprávy a Petra Vališová. Hezký večer. Nejhorší ovzduší v Jablonci nad Nisou je v okolí přehrady v Palackého ulici, kde denně projede 20 000 aut. Ukázalo to 24-hodinové měření Státního zdravotního ústavu z loňského října. Odborníci měřili na 6 místech. Zhoršené ovzduší je taky u autobusového nádraží v Tržní ulici a na Paseckém náměstí. U přehrady v Palackého ulici ale bylo škodlivin nejvíc, říká Bohumil Kotlík, vedoucí Národního referenčního centra Státního zdravotního ústavu.
2: Máme tam světelnou křižovatku, křížení komunikací významných, máme dole kruhový objezd. To všechno v podstatě vede k tomu, že tam mohou vznikat kongresce a že ta v podstatě to může kumulovat. A zvláště znatelný je to v ranní a odpolední špičce.
0: Kostel svatého Jilí u švancemberské hrobky v Třeboni má od dneška opravenou věž. Vrátila se do ní taky dvojice zvonů, vyrobená v roce 1869 v německé Bochumi. Podle zvonaře Michala Votruby je museli odborníci kompletně restaurovat.
3: My jsme zvony zbavili korozních produktů, vyčistili jsme je, nakonzervovali, natřeli a zvony z druhé poloviny 19. století se budou vracet na věž tím způsobem, že budeme spouštět zvony jakoby do komína, což je pro nás velký luxus.
0: Čestnou občankou Valašského Meziříčí bude wimbledonská vítězka tenistka Linda Nosková. Rozhodli o tom na svém posledním zasedání zastupitelé města. S tenisem začínala právě na tamních kurtech. Komu radnice letos udělí cenu města, říká mluvčí radnice Veronika Macková.
4: Cenu města letos obdrží dva lidé. Prvním je hudební publicista Jaroslav Riedl, a to za celoživotní práci. Věnuje se alternativní scéně a undergroundu, rocku, jazzu i valašskému folkloru. In memoriam ji dostane výtvarník a grafický designér Josef Válek. Zemřel letos v únoru. Oceňujeme jej hlavně pro jeho grafický design a loga.
1: Počasí.
0: V noci bude oblačno až polojasno, zejména na severu a severovýchodě území očekáváme na některých místech až zataženo, na horách ojedinělé přehánky. Místy se budou tvořit i mlhy, nejnižší teploty klesnou na 6 stupňů. A počasí na zítra oblačno až zataženo, hlavně v jihozápadní polovině Čech, zpočátku i polojasno nebo skoro jasno. Ráno a odpoledne se výjimečně vyskytnou mlhy a na severu a severovýchodě, hlavně na horách, čekáme i slabý déšť. Večer bude v Čechách od západu ubývat oblačnost. Nejvyšší teploty naměříme mezi 13 až 18 stupni, na horách kolem 9 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Dálnice D4 je ve směru s Příbrami do Prahy stále uzavřená za sjezdem na voznici. Na 21. kilometru u exitu na Kytín vyšetřují velmi vážnou dopravní nehodu. Dopravu odklánějí z voznice směr Nová Ves pod Pleší, zpět najedete u Mníšku pod Brdy. Kolony se tvoří také na D1 na průtahu Brnem ve směru na Ostravu. Je to mezi 184. a 196. kilometrem. Počítejte se zdržením asi 15 minut. A na dálnici D3 z Benešovské do Českých Budějovic u sjezdu na Soběslav je uzavřený pravý pruh na 95. kilometru. Na místě zasahují hasiči u nehody osobního auta. To byly zprávy, jeďte opatrně.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: A teď už je tu repríza pořadu Alex a host.
1: Alex a host.
5: Její hlas je spojen s českým folkem a country. Má za sebou 55 let na pódiích, koncertech. Stála u zrodu kapely Pacific a přestože se od ní na chvíli vzdálila, tak jen proto, aby nabrala další zkušenosti a s nimi se pak ke své srdeční záležitosti jménem Pacific zase vrátila. Helena Maršálková, vítám vás, dobrý den.
6: Dobrý den, děkuju.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Můj věčný stín, píseň, která uvádí naše povídání s folkovou a countryovou zpěvačkou Helenou Maršálkovou. Nicméně tato píseň, kterou jsme teď slyšeli, vy sama jste ji komentovala, byla jste překvapená, že ta píseň je, protože ji běžně už nespíváte na koncertech.
1: My nikdy nespívali na koncertech.
0: Jak to?
1: Nevím, no mně připadala jako taková písnička na průvod 1. máje nebo já nevím, Sokolovský festival nebo něco takového. Já to nemám ráda a o nic tam nejde. Já mám ráda, když mám text, v který něco říká, ale tohle je takový plácání v opovídání.
0: Takže to není ta vaše důležitá píseň. Nicméně, když zmiňujete právě text a folk je o tom, o textech, tak mění se texty, myslím, slova zůstávají stejné, ale jdou s vámi a tím, jak žijete ten život, prožíváte dobré, zlé, tak ta interpretace jejich mění se?
1: To si myslím, že tomu se ani nedá vyhnout. To nemůžete, zaprvé ani dvakrát to nezaspíváte stejně. A za druhý, v tom mladém věku, to jsme měli takový pocit, že je všechno možný a jak je to všechno v klidu a jak to dáme. Jak nám přibývají léta, tak už si říkáme, sakra, dáme to vůbec. Takže je to tak, ale já mám štěstí, nebo celý Pacifik má štěstí, že jsme měli Tondu Linharta a Pepu Blažejovského a že zpíváme jenom naše písničky. A to je radost, protože ty jsou psaný nám na tělo.
0: Tak, ale přibývají vám i zkušenosti životní a prožitky. A
1: tak to díky bohu samozřejmě, protože jsme každou chvíli někde jinde. Objevujeme samozřejmě, jak máme nádhernou zemi, když jsme furt v autě. A někdy se i vracíme na místa, které jsou pro nás hrozně vzácný. Je to nádherný život. Já, kdybych nespívala, tak umřu.
0: Neměnila byste zkrátka.
1: V žádném případě.
0: Chodila jste vlastně někdy do práce? Bylo zpívání, koncerty někdy vaší
1: prací? Myslím, že 5 let za celý svůj život.
0: Jste chodila do práce?
1: Hmm.
0: A bylo to zpívání?
1: Mm-mm.
0: Zkrátka koncertování a zpěv jste nebrala jako svůj práci, jako koníček.
1: Před mým synem jsem chodila do práce, po mateřský už jsem se nevrátila. To už jsem začala se živit muzikou. Pak před důchodem, aby mi vyšel důchod, tak jsem šla na 2 roky pracovat do hudebních nástrojů a už mě v práci nikdy nikdo neuvidí.
0: Ale zpívat budete, ať budete v důchodu.
1: To už jsem dávno.
0: To už jste, pardon, ale zkrátka i v důchodu, tak.
1: Já to mám naplánovaný, tak. Já jsem 2. ledna narozena. A v roce 2050, 2. ledna, mi bude 100. A já odspívám poslední koncert a 3. můžu v klidu umřít.
0: Takhle to máte naplánované.
1: Ano, takhle já jsem si to naplánovala.
0: Tak ostatně Pacifik, pokud dobře počítám, tak už je 55 let na světě, takže vy 55 let koncertujete s Pacifikem. A když se podíváme na ten jeho život v Pacifiku, tak byla doba, kdy měl blízko zániku, kdy jste měla třeba obavu o to, že skončí, že se rozpadne?
1: Ne, já jsem v jednu dobu jsem se cítila vyhořela. Tak jsem, že jsem dělala už pak v Semaforu, a to, ale nejezdila jsem s jinýma kapelama než s Pacifikem a byl Semafor. A pak najednou ten Semafor taky nějak tak odplynul, protože tam se vždycky hraje jedna hra určitou dobu. A já jsem se vrátila do toho Pacifiku, já tam teda byla pořád tu dobu, ale že jsem na něj měla víc času. A najednou jsem prostě vyhořela. Netěšila jsem se, byla jsem taková jako podrážděná pořád. Tak jsem mezi tím začala dělat s rockovejma kapelama, s populárama a tak. A najednou takhle cvak a mě se začalo stejskat. Tak jsem se vrátila a jeli jsme dál.
0: A byl tam nějaký konkrétní impuls? Že jenom cvak to tak přišlo z vrchu?
1: Najednou mi to nějak jako začalo mi to chybět zase. Což předtím mi bylo spíš na obtíž už. A naštěstí jsem se trefila do doby, kdy mě potřebovali. Takže to vyšlo.
0: Helena Maršálková je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: To byla Věra Špinarová a jak jsem se během písničky dozvěděla, také nejoblíbenější zpěvačka mého dnešního hosta, paní Heleny Maršálkové. Měla jste nějaký pěvecký vzor?
1: Ne. Neměla. Já jsem začala zpívat poprvé za honorář, když mi byly 3 roky ve školce.
0: A to už jste dostávala honora?
1: No, protože se mě zavazovali za to kaničky.
0: Tak.
1: Jo, protože děti, když já jsem zpívala, tak oni nezlobili a já jsem dospívala, děti byly v oblečení, mě zavázali kaničky a šli jsme ven. A já nevím, já tak zpívám nějak tak, jak jsem se narodila. No.
0: Ono se to říká tak, jak píp narost. Já to tady nebudu říkat.
1: No,
0: se
1: ale
0: to,
1: je to pravda. Je to naprosto pravda.
0: A kdo by vás našel nebo rozeznal to, že byste mohla být profesionální zpěvačkou?
1: Můj tatínek. Když jsem udělala první konkurs, to byla taková, dělala irskou muziku, Drnkači se to jmenovalo, nejdřív teda Strammers, pak nám to zakázali, tak Drnkači. A můj tatínek, já byla taková už ještě úplně pitomá, bylo mi 19. A tatínek říká, hele, tak tam nazbíráš zkušenosti, a pak pojď za lepším. A já, jak jsem byla tak pitomá, tak jsem jim to tam řekla. No a oni se lekli, tak Václava Maršálka na mě nasadili, abych nemohla zdrhnout. No a já jsem se ho vzala, že jo.
0: To jste ještě ano, nebyla Maršálková, ano, tak.
1: Ano, takže já nevím, no já jsem velice těžce tvárný člověk, jo. Takže si myslím, že tu muziku dělám. Nesmí mi nikdo říkat, jaký mám dělat. Jasně, když je studio, režisér řekne, hele, tady takhle, tohle, to, tak to je jasný. Ale jinak já, no.
0: A pan Maršálek tedy byl původně vyslán k tomu, aby jako tak vás jsme nějak formoval? Nebo
1: ne, abych nějak neutekla. Abych neutekla jinam. Tak jsme oba utekli k Pacifiku.
0: Aha, takhle. No, jak se to říká, když nemůžeme nepřítele porazit, tak se s ním spojíme, tak jste to udělala rovnou sňatkem. Tak, utekli jste k Pacifiku, ale to nebylo, že jste utekli k Pacifiku, vy jste si ho založili.
1: Ano. My jsme měli takovou partičku trampíků a kamarádů a najednou Tonda začal nosit překrásné písničky. Linard. Tak jsme si řekli, že to zkusíme a hned na první portě jsme byli druhý a pak na další první, tak jsme říkali, jo, tak jo.
0: Tak to by šlo.
1: To by šlo.
0: Tak a začínali jste ty koncerty v Malostranské besedě?
1: Ano.
0: A vy se tam teď zase vracíte s chodou okolností?
1: My
0: teď
1: jsme tam co 2 měsíce.
0: Dobře, myslím teďka v nejbližší době, ano. Teďka ve středu. Budete mít koncert, jak moc se proměnila Malostranská beseda?
1: My jsme se hrozně báli, když začala ta rekonstrukce. Strašně jsme se báli. Ale dělali to tak geniální lidi, že ten genius loci tam je pořád. Takže ten návrat byl velice šťastný.
0: Není tam něco v té Malostranské besedě, co připomíná Pacifik? Nemáte tam už, já nevím, svoji židli někde napsaný, vyrytý Pacifik, něco?
1: No, oni to znova vymalovali, takže ono to tam někde určitě bylo, ale teď to tam není, už jsme dospělí a už nepíšeme pozdech. Ale Tonda Linhard, on je výlovým takový trampský muzeum a ten tam má svoji vitrínu.
0: Vlastně jak těžká byla pro kapelu ztráta?
1: To se těžko dá vysvětlit. To je naštěstí Tonda přived úžasného kytaristu, kamaráda bezvadného a ten, když viděl, jak na tom uštoník je, tak začal přemýšlet, aby jsme dlouho nestáli, protože bylo jasný, že to nedopadne. A tak jsme Toníka teda vyprovodili a za týden jsme zkoušeli. A výborně to dopadlo a Tonda je spokojený. To my cítíme vždycky, jak je s náma, jak se libuje.
0: A jak jste vlastně vymýšleli jméno Pacifik?
1: Ježíš, to už si vůbec nepamatuju.
0: A kdo s ním přišel, si vzpomenete?
1: Taky ne.
0: Prostě to byl Pacifik.
1: No, já bych to řekla Tonda. Tonda byl, on chtěl vždycky něco jiného, než bylo v té době v módě. A říkal, jako musí to být český, ale přitom český tak, aby to nikdo už nepoužíval. Tak to takhle plácnul a my jsme říkali, no Pacifik, to je vtipný. Tak jsme to tam nechali.
0: A bylo to. Helena Maršálková je naším hostem.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát chirurg Tomáš Šebek.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Během léta jste s námi poznali více než 50 zámků a zjistili jste, jak se žije na šlechtických sídlech dnes. Příběhy zámků a jejich majitelů si můžete nadále poslechnout na webu zámeckéléto.cz a už teď pro vás připravujeme nový zámecký speciál. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Dnešním hostem je Helena Maršálková, která už 55 let je zpěvačkou kapely Pacific, nicméně s určitou přestávkou. Vy jste v 80. letech přijala nabídku přestoupit do kapely Tomáše Linky. Pacifiku tím pádem odešla přední solistka. Bylo to právě to období, na které už jsem se vás ptala, kdy hrozil Pacifiku zánik?
1: Nemyslím si, protože my jsme tam měli skvělou zpěvačku, která to s náma zakládala, to byla Hanička Sýkorová, a přizval výbornou zpěvačku taky Marcelu Voborskou. Takže víceméně jediné, co bylo, že tam nebyla ta barva, kterou jsem měla já. A myslím si, že hráli úplně normálně, v pohodě. Ale já jsem stejně neměla moc čas, protože jsem mezi tím dělala s tím Tomášem, dělala jsem s Frantou Očechem a se Schillingrem, dělala jsem s Karlem Černochem a tak. Takže jsem furt byla v autě někde. Ale nesledovala jsem to. Já jsem v té době k tomu neměla už vztah nějak. Prostě, jak jsem říkala, vyhořelo všechno. A najednou prostě jsem odmítla Karla, odmítla jsem. Jirka umřel teda, bohužel. A tak jsem říkala, tak uvidíme, no. A jak to má vždycky tak bejt, jak to má bejt, tak mi Tonda zavolal, jestli bych s ním nejela do Kladna zpívat.
0: Ano, tam nějak onemocněli obě zpěvačky.
1: Ano, tam onemocněli obě zpěvačky. Ne, oni neonemocněli, oni tam nechtěli jet, tak. Aha. To já jsem nikdy nikomu neřekla, že nechci nikam jet. A od té doby se to začalo zase nabalovat a takhle to pořád trvá.
0: Takhle to pořád trvá. Vzpomeňte na spolupráci, na duety s Jiřím Schillingrem nebo spolupráci s Karlem Černochem.
1: Karel Černoch je, to byl, bohužel je to blbý, že byl, to byl prostě neuvěřitelný zpěvák, který zaspíval od Bacha po Vlacha úplně všechno a na špicu. Jirka byl rocker, ale takový poetický strašně. Krásný chlap to byl, byla s ním neuvěřitelná sranda a s tou jeho kapelou o tom ani nemluvím. Jo. A oni vždycky, když někam přivezli, tak já jsem koukala na ty máničky a říkala jsem, ty mi daj to držky a začnu s tím Karlínským nábřežím. A nedali, no tak jsem říkala, tak jsem v bezpečí, je to dobrý. Bylo to hrozně hezká změna v tom životě. A nakonec bych řekla, že přišla ta úžasná tečka, že teda s tím Pacifikem doufám, teda už za mnoho let skonám.
0: No. Když jste zmínila Karlínské nábřeží, ještě stále se rozpláčete, když zpíváte
1: někdy
0: tuto
1: jo,
0: píseň?
1: Někdy jo. A hlavně, když vidím, že se rozpláčou ty lidi v tom hledišti. A to bylo poprvé, co se mi to stalo v Lucerně, 3300 lidí. A já jsem začala zpívat Karlínský nábřeží a celá ta Lucerna zpívala se mnou. A já ještě nevěděla, že musím mít vodě odolnou řasenku. Takže jsem dospívala a byla jsem jak medvídek mýval takovýhle oči. Tak od té doby už nosím teda řasenku, která je vodě odolná. Ale je to neskutečný zážitek.
0: Spívala s vámi Lucerna a viděla jste v publiku, jak lidé vytahují kapesníky a popotahují?
1: To se nestihlo v té písničce, ne. Možná potom, jo. Ale bylo vidět, jak se jim zamlžují ty oči a jak jim takhle kanou ty slzy, mě taky teda. A to jsou takové chvilky, které za ty jsem nesmírně vděčná, že jsem vůbec měla možnost je zažít.
0: Ještě zažijete. Helena Maršálková je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Až zatroubí anděle Pacifika, Helena Maršálková, náš dnešní host. Váže se vám nějaká vzpomínka k této písni?
1: Velká, protože když s ní to Toník přišel, tak říkal, tuhle písničku, to je moje pohřební a budu jí mít vytesanou na hrobě. Tak už se na tom pracuje.
0: Je to 5 let, co
1: ano.
0: Tony Lindhardt odešel do hudebního nebe.
1: A má tam skvělou partu okolo sebe.
0: A bez pochyby ho připomínáte i na koncertech?
1: Samozřejmě. To nejde jinak, to je táta té muziky. Pepa Blažovský teda psal taky překrásné věci, ale měli jsme štěstí, že každý měl jiný hudební cítění, jinou harmonickou linku, jinou poezii, ale ten Tonda byl kapelník, prostě tam to bylo jasné.
0: Dá se říci, že byl nenahraditelný?
1: Byl nenahraditelný. Ale my jsme to díky tomu, že odešel, že jsme s tím nemohli nic dělat, tak jsme měli pár dní na to a udělali jsme to úplně jinak. Všechny ty písničky jsme jenom 4, 2 nástroje, 4 hlasy a je spokojený. To jsme zjistili už.
0: Co vlastně zůstává u té countryové a folkové hudby stejné, co se nezměnilo za těch 55 let a co naopak je nenávratně pryč?
1: Já bych řekla, že se mění publikum, protože na nás chodí 3 generace. Jo, maminka, její dcera nebo syn, nebo všichni. A takže se měnilo, že my jsme hrávali pro mladý lidi. To už by dneska jako nevyšlo, si myslím. Ale naštěstí ta generace přivedla tu další generaci k nám. Takže je to takový hezky propojený, to mládí s tím stářím. Stáří už máme teda jenom my, tam v tom hledišti je to mládí a je to hrozně příjemný.
0: Máte s některými fanoušky třeba i blízký, řekněme, až přátelský vztah za ta léta?
1: Ze spoustou z nich.
0: Tak desítky let na jevišti.
1: No, ze spoustou.
0: Kam se rádi vracíte? Vy jste říkala, že některá místa jsou pro vás vzácná. Tak do kterých míst se těšíte?
1: Já se třeba těším vždycky do Plzně. Moje maminka se tam zaprvé narodila a za druhý nevím, prostě mám nějaký vnitřní vztah k té Plzni a hrozně se vždycky těším do Prievidze. Například. Ale takových míst je strašná spousta.
0: A cestování vám nevadí?
1: Teď už mi nevadí, že už mě vozejí. Já jsem dřív vozila kapelu a 30 let. A už jsem řekla, já vám na to kašlu. Vy jste tady všichni mladí, chrápete, já tady jako jediná stará baba tady kroutím tím volantem. Tak jsem jim s tím flákla a od té doby už mi to nevadí. Oni si mě přijedou si pro mě, odvezou si mě tam, pak mě vysadí před domem. V pořádku.
0: Tak to má být takový poklad, to se divím, že jste v minulosti skutečně byla pomalu profesionální řidička.
1: No ne, pomalu rychle jsem byla profesionální řidič, ale tam bylo to, že Tonda odmítal, to chápu, Tonda byl motejl, jo, ten se nesoustředil, to chápu úplně, že řekl, že on jezdit nebude. Jednou jsme to zkusili s Pepou Blažovským a když nám bez stopky přejel Teplickou, tak jsme s Tondou užvali brzdi a řekli jsme, ty už v životě za volant nepůjdeš. A pak, když jsem s tím flákla, tak to vzala Marcela, zase ženská.
0: No a pak, co se říká o ženách jako řidičkách, že jo? Není to pravda.
1: Já si myslím, že to není pravda, ale nás bylo v té době málo. Co jsme jezdili tyhle, já nevím, třeba do Prievidze na otočku, nebo do Tater odehrát a na otočku, tak těch bylo málo. Ale je hodně těch městských řidiček. A není úplně příjemný to, že většinou mají ty největší auta, které existují. Vůbec vás nevidějí, protože já už mám teďko druhý nejmenší auto. A normálně by vás smázli, kdybyste na to nebyla připravena. Ale v té době, co jsme jezdili my, tak těch ženských moc nejezdilo.
0: Helena Maršálková zůstává naším hostem.
2: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Helena Maršálková, zpěvačka kapely Pacifik, je naším dnešním hostem. Ještě by mě zajímalo období, když jste se stala maminkou. Bez pochyby jste jako žena zažívala jedno z nejkrásnějších období, ale co kapela na to, když jste přišla a oznámila jste jim tu radostnou novinu?
1: Kapela se nejdříve lekla, pak když viděla, že ač rostu do úplně mega rozměrů a furt ještě jezdím hrát, tak se tak nějak uklidnili. 3 týdny před porodem jsem teda říkala, kluci, skončili jsme v Olomouci, a říká, už ne. Pak se dítě narodilo, moje úžasné dítě, chlapec, a za 3 týdny jsem byla na jevišti. Moje maminka nosila do porodnice, protože on byl malinký a byl v porodnici, tak tam nosila mlíko a já jsem jezdila a hrála. Pak jezdil on se mnou a nesnáší tu naši muziku, absolutně.
0: Teď jsem se chtěla zeptat, jestli mu zůstala v krvi.
1: Bohužel ano a není rád.
0: Aha.
1: Ale on je majitel kavárny, kam chodí poměrně mladí lidi a říkají mu, hele, to je ta tvoje máma, jo, ta Maršálková. A on už je z toho nešťastný. Říká, no jo, no, je, no. Tak.
0: Nezapírá, ale.
1: No, nezapírá, ono by to asi nešlo, protože oni nás viděli xkrát, já nevím, v televizi a všechno, ale neříká to úplně, nějak bych řekla, nejradši, no. Ale zatím mi za to ještě nenadává, tak je to dobrý.
0: No dobře, a bylo nějaké období, nějaká etapa jeho života, kdy se chlubil, že je váš syn?
1: Jestli se chlubil, tak mi to neřekl.
0: Když třeba chodil do školy nebo tak, jaký vlastně byl kluk, student? Měla jste s ním nějaké peripetie, potíže, nebo
1: vůbec
0: všechno probíhalo hladce? A nebo jste zapomněla už?
1: Ne, vůbec. To bylo tak hrozně hodný, že teď mu dělám hrozně špatnou reklamu teda, jo. Že se moje kamarádky půjčovaly na odpoledne třeba. On byl takový usměvavý, příjemný, na rozdíl od maminky nehlučný. Takže byl hrozně hodný dítě a teď, jelikož se mu narodil před několika lety synek, teď mu budou v březnu 3 roky, tak vidím, jak se chlapec strašně změnil, jak by pro toho kluka dejchal, jak se k němu neuvěřitelně chová. A já jsem velice pyšná babička.
0: A jste i hlídací babička, najdete
1: to
0: si
1: ještě
0: čas?
1: Ne. Musí tam někdo z těch rodičů bejt, protože to on by ještě nedal. Ale už ho tak jako učíme, že si třeba dojdou něco koupit a on už nejdřív řval a stál u dveří. A teď už tak jako koukne a říkám, za chvilku přijde. A tak si jde hrát. Ale je rychlej, to je strašný, já jsem vždycky úplně vyčerpaná.
0: A nespívá už? Vy jste říkala, že ve 3 letech vy už jste
1: zpívala? Zpívá a tančí.
0: Aha, takže ty geny
1: možná na kytaru, objedno. Zpívá a tančí. Strašná sranda s ním je.
0: Bude, nebo mohl by být jednou, nechci říct, že přímo tím, kým vy, ale prostě vydat se tou uměleckou cestou? Nebo je... syn to v něm nějakým způsobem
1: zadusí? To určitě ne, ale jenom je dobře mu vysvětlit, že to není jednoduchá cesta. Ale jestli to bude chtít dělat, tak bude mít podporu od nás, od všech, to je jasné.
0: Není to jednoduchá cesta, nicméně u vás, tak jak člověk vidí tu vaši kariéru nebo shrnuje, tak to se zdálo být jako lehká cesta.
1: Protože já jsem si s tím nedělala hlavu.
0: Čili je to o tom, jak tomu člověk přistoupí?
1: Já to beru jako nesmírný dar. Jsem za to strašně vděčná, že můžu zpívat. Musím říct, že každý večer, když jdu spát, tak se modlím, teda ne, já se nemodlím, ale děkuju za to, že mám zdravou rodinu, že jsem já zdravá a že můžu zpívat.
0: Tak já to zaťukám.
1: Já taky.
0: Aby to vydržela. Helena Maršálková je naším hostem.
2: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Ivančice. Hosty byli moderátor Jan Rosák, zpěvačka Ilona Čáková a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Ivančicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Alex a host je s námi stále Helena Maršálková, folková a countryová zpěvačka, 55 let v Pacifiku. Jak vypadá váš běžný den? Když teda nemusíte třeba zrovna na rozhovor do rozhlasu.
1: Teď teda asi naštvu hodně lidí, ale já se budím mezi 9 a 10. Jdu hodinu cvičit, pak si udělám snídani, jdu si lehnout na kanapé, vemu si knížku, pak jdu vařit, pak jdu namalovat, jak tam já říkám, princeznu, že si na ksicht namaluju obličej,

0: Vůbec, vůbec nic?
1: Ne, to jsem dělala, protože já jsem dělala i s Bezinkama, což byla Liduška Nopová a Helena Viktorinová. A oni se chlubí vždycky, my jsme Maršálkoví sebrali jednu oktávu. Jo, protože to se zpívalo 13 hodin denně ve studiu. A do toho studia se lítalo letadlem, takže... Ale potom právě po téhle strašný takovýhle jako škole obrovský jsem šla za Lídou, aby mě naučila s tím hlasem víc pracovat. Tak ona to zkusila a říkala, tak mě naučila nějaké cvičení. Když mě poslouchá, říká, hele, ale pro tebe to vůbec nemá cenu. To je úplně zbytečný, si můžeš zkazit hlas. Tak se říká, tak to je výborný důvod, takže nemůžu se rozespívávat.
0: Aha.
1: Takže přijedu na jeviště, tam udělám a je to.
0: No a měla jste vlastně někdy, docházela jste někdy na nějaké lekce a hodiny zpěvu?
1: Já jsem chodila na takovou tu lidovou konzervatoř a měla jsem to štěstí, že jsem měla Vlaďku Kozderkovou jako profesorku. A to byla absolutně neuvěřitelná dáma. A tady, když mě poprvé slyšela, jak říká, jděte na foniatrii a přinese mi potvrzení, že smíte zpívat. Tak jsem šla na foniatrii, tam jsem dostala razítko, že jsem zpívat a pak teda jsme se začali učit spolu. Ale ona neučila zpěv, ona učila duši zpěvu. A díky tomu já zpívám trošku jinak, než jsem zpívala dřív. Už víc myslím na to, co zpívám.
0: Čili ta interpretace je jiná. Vy jste zmiňovala, že cvičíte každý den hodinu?
1: No.
0: Každý den?
1: No.
0: Někdy se vám nechce? No. Nebo se na to už těšíte třeba?
1: Ne, já se při tom cvičení těším na tu snídani.
0: Jo, tak. Na tu zaslouženou odměnu.
1: Ano.
0: A, no ale co, když se vám zrovna nechce?
1: Já mám takový cvičení, který v podstatě, to se mě v podstatě vůbec netýká. Já mám takovou tu vibrační plošinu, takže na tý cvičím půl hodiny a pak na zemi nějaké jako protahování a stretching a tak. No a ono to stačí. Zatím mám furt ty samý džíny, no tak.
0: Tak je to dobré. Tak a co vás v nejbližší době čeká? Už jsme zmínili Malostranskou besedu a koncert ve středu 30.
1: Ano,
0: září.
1: Ano, to je teď 30. září a 15. prosince máme každý rok takový, dá se říct, vánoční koncert v divadle Gong. A tentokrát tam nebudeme mít hosta, protože budeme v té první části zpívat písničky Jitky Vrbové a určitý počet těch písniček. A pak už si to uděláme sami, protože nám pak připadá, že zpíváme krátce hrozně. Což nám připadá vždycky. Teda.
0: Čili vy jste ta kapela, která ráda přidává.
1: Když si o to lidi řeknou, tak jo, my jim to nenutíme.
0: No nemusí představit, že by si neřekli. I to se stane někdy.
1: Já zatím taky ne, ale stát se to může.
0: Takže Gong, Malostranská beseda a co ještě? Na co se třeba vy...
1: No nejvíc se těším na Gong, jako vždycky. Mm-hmm. A tu besedu, protože ta beseda, to je prostě taková naše alma mater. To je strašně příjemný. A já se těším na každý koncert. Jenom se vždycky, když už vidím, jak je to 300 kilometrů od Prahy, tak už si říkám, ale jo, to bude dobrý. Ale já se strašně těším i na zkoušky. My se strašně rádi vidíme, zkoušíme u mě doma, já upeču štrůdl a tak.
0: To je úžasné. Tak ať vám to takhle dlouho vydrží a moc děkuju, že jste byla naším hostem. Helena Maršálková.
1: Děkuju za pozvání.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
3: Poradíme, jak se pěstují klívie. Vypravíme se mezi krásné ženy, myslivkyně a zaměříme se na pálení ovocných destilátů a na jejich kvalitu.
2: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas zprávy.
4: Případem nakažených salmonelózou ve škole v újezdu nad Lesy se zabývá policie. Některá města v Ústeckém kraji nakoupila po zkušenostech s lednovou ledovkou víc posypu na silnice a chodníky. Počasí na zítra oblačno až zataženo a během večera se od západu vyjasní. Teploty naměříme do 18 stupňů. Jsou to zprávy a Petra Vališová. Hezký večer. Salmonelózu v základní škole v újezdě nad Lesy v Praze způsobila prošlá vejce. Dnes to uvedla hygienická stanice hlavního města. Situací se zabývá i policie.
5: Zaměstnanci školní jídelny použili při vaření uhlířských špaget vejce, která byla 6 dní po datu minimální trvanlivosti, popisuje mluvčí hygieniků Petra Batok.
6: S provozovatelem stravovacího zařízení bude po ukončení celého procesu kontroly zahájeno správní řízení.
5: Infekcí se nakazilo zhruba 250 lidí. Případ řeší také pražští policisté, potvrdil jejich mluvčí Richard Hrdina.
7: Pražští policisté v současné chvíli zjišťují, zdali nebyl spáchán jakýkoliv trestný čin či přestupek.
5: Změny ve vedení jídelny jsou podle ředitele školy Libora Skaly velmi pravděpodobné.
8: Uděláme opatření, aby se tohle už neopakovalo a děti zase chodili do té jídelny s chutí a bez obav.
5: Lékaři museli kvůli nemoci hospitalizovat 41 pacientů. Nákazu salmonelózy hygienici prokázali u 18 osob. Z Prahy Josef Beneda, Český rozhlas.
4: Louny pořídili po zkušenostech s lednovou ledovkou na blížící se zimní sezónu víc posypového materiálu než minule. Technická správa města Loun minulou zimu vyčerpala všechny zásoby soli, proto ji podle jednatele Václava Jungla nakoupila na tuto sezónu až 300 tun. Víc posypového materiálu objednali také technické služby města Most. Podle vedoucího dispečera zimní údržby Václava Dohnala totiž při sněhu sypou celé město. Naopak krajská správa a údržba silnic polehá na to, že nadcházející zima bude mírnější.
9: Stejně jako loni nakoupila posypového materiálu i firma AV pro Ústí nad Labem. V Litoměřicích museli kromě soli nakoupit i písek a štěrk. Oproti minulým sezónám už technické služby města nemají podle provozního ředitele Petra Kurce recyklovaný štěrk. Firma Marius Pedersen předpokládá, že pro Teplice a Děčín bude další posyp dokupovat v průběhu zimy. Vít Provazník, Český rozhlas.
4: Na Univerzitě obrany v Brně dnes začal dvoudenní heketon pro středoškoláky. Jde o týmovou soutěž, při které účastníci během omezeného času hledají řešení zadaných problémů pomocí technologií a programování. Letošní ročník se zaměřuje na využití moderních technologií v obraně a bezpečnosti. Studenti se budou věnovat například dronům, robotickým systémům, umělé inteligenci nebo kyberprostoru. Jak soutěž probíhá, popisuje mluvčí Univerzity obrany Michal Šmiraus.
10: Účastníci heketonu dostanou praktickou technologickou výzvu zasazenou do prostředí obrany a bezpečnosti. V týmech budou během omezeného času hledat a vytvářet funkční řešení, při kterém využijí znalosti z fyziky, matematiky, elektrotechniky, programování nebo mechaniky.
2: Počasí.
4: Počasí na zítra, oblačno až zataženo, hlavně v jihozápadní polovině Čech zpočátku i polojasno nebo skoro jasno. Ráno a dopoledne se výjimečně vyskytnou mlhy, zejména pak na horách čekáme i slabý déšť. Nejvyšší teploty naměříme mezi 13 až 18 stupni, na horách kolem 9 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
4: Na D11 z Prahy do Hradce Králové za sjezdem na Český Brod je asi 2-kilometrová kolona. Na 20,5 kilometru je kvůli opravám uzavřený levý pruh. Zdržíte se asi 5 až 10 minut. A na Šumpersku na výjezdu z Úsova do Mohelnice se srazila 2 osobní auta. To byly zprávy. Jeďte opatrně.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Už za chvíli tu budou příběhy slavných značek.

0: Co vám říká značka Karosa?
1: No, autobusy přece.
2: V 80. letech jsem Karosou autobusem jezdil jako učeň do učení.
3: Ano, autobus Karosa, to bylo moje dětství a mládí.
4: Je to autobus, kterým jsem už jako dítě jezdívala do Staré Boleslavy ke své babičce.
5: Autobusy, myslím si, do dneška jako nejlepší značka, která v Čechách jezdí.
0: Byly podle vás autobusy Karosa pohodlné?
3: Pohodlné byly určitě.
2: Tak na tu dobu určitě.
4: No, asi ano, protože jiný jsme neznali.
5: No, určitě. Odpružení výborný, to nemělo chybu. V zimě topil motor.
0: Napadá vás, jak je značka stará a kdo ji založil?
3: Sodomka. No, netroufnu si říct, jak je stará, to bude nějak kolem to 100 let.
2: Tak to nemám šajnu.
4: Kdo ji založil, nevím, a stará může být 90, 100 let.
5: Mám pocit, že to mělo společného něco s Tatrou a stáří, nevím, neodhadnu.
6: Autobus je motorové vozidlo určené pro přepravu většího počtu osob po silnici. Je poháněn většinou vznětovým motorem a od 50. let 20. století je základním kamenem moderní hromadné dopravy osob. Tak zní definice. Dřív než autobus ovšem přišel na svět omnibus, tedy jak praví další definice, nekolejové potahové vozidlo tažené koňmi a určené pro veřejnou hromadnou dopravu. Tato vozidla začal poprvé provozovat Stanislas Baudry v roce 1823 ve francouzském městě Nantes. Konečná zastávka byla v centru města před obchodem s názvem Omnes Omnibus, v překladu z latiny všechno všem. Tahle slovní hříčka vyjadřovala nejen široký sortiment prodejny, ale zároveň obsahovala i jméno majitele, jímž byl jistý pan Omnes. Baudrymu se to zalíbilo a slovem omnibus nazval svou službu. V Praze byly omnibusy poprvé zavedeny v roce 1829. Do té doby k veřejné dopravě sloužila nosítka, fiakry, drožky, do okolí Prahy jste se mohli svést formanskými nebo poštovními vozy. Jako první jezdil každou půlhodinu ze Staroměstského náměstí přes Karlův most k zemskému domu do Sněmovní ulice na Malé Straně omnibus Jakuba Chocenského. Když byla do Prahy přivedena železnice, začaly jezdit hotelové omnibusy. Rozváželi cestující od vlaků do hotelů a naopak. Postupně byly omnibusy vytlačeny koněspřežnou a elektrickou tramvají. První autobus se spalovacím motorem představil Carl Benz v roce 1895. V Praze autobusy jezdí od roku 1925. Zpočátku nebyly autobusy zvlášť spolehlivé a vešlo se do nich 10 až 20 cestujících. Vývoj šel ale rychle dopředu. Po pár desetiletích už uvezli kolem 50 lidí a poháněli je motory na různá paliva. Na svítiplyn, na naftu či dřevoplyn. Masovou záležitostí se staly až po druhé světové válce. Pokud chceme pátrat po počátcích firmy Karosa, musíme se vrátit v čase o více než 120 let zpátky a pomyslně odcestovat do Vysokého Mýta. Budeme si vyprávět příběh o proměně malé kolářské dílny v karosárnu světového významu, plný tvrdé práce a poctivého řemesla. Všechno to začalo v roce 1895, kdy se do Vysokého Mýta přistěhoval Josef Sodomka. Správně bychom měli říkat Josef Sodomka starší, ale nepředbíhejme. Tehdy to byl teprve mladý muž, bylo mu 30 let. Byl vyučeným kolářem a měl za sebou, jak bylo tenkrát zvykem, i cestu na zkušenou. V zahraničí získal praxi ve výrobě kočárů a saní, kterou se chtěl živit. Začínal jako dělník, po roce dostal povolení k tomu, aby si založil vlastní živnost. Najal pár pomocníků a pustil se nejprve do oprav kočárů a zanedlouho i do výroby vlastních vozů. Ručně a zpravidla na zakázku. Pak zakoupil parní stroj, naučil se ho obsluhovat a firma se pomalu začala měnit v továrnu. S hrdostí ji pojmenoval první východočeská parostrojní výroba kočárů Josef Sodomka Vysoké Mýto. Obchodům se dařilo. Doba před první světovou válkou znamenala pro výrobce kočárů zlaté časy. Silnice ovládaly bričky, landauery, káry, v zimě saně. Automobil? Kde pak? To byla tenkrát ještě taková prapodivná výstřednost. Sodomka rozšiřoval výrobu, měl už 14 zaměstnanců a prodával kočáry v českých zemích i po celé monarchii. První světová válka odvedla Sodomkovi zaměstnance na frontu. Velkou část produkce tehdy tvořily potahy pro vojenské účely. Poválečná krize, klesající zájem o kočáry a saně, vzrůstající obliba automobilismu, to vše způsobilo, že se Sodomkova továrna začala potýkat s finančními problémy a ocitla se na pokraji bankrotu. Ještě větší rány tou dobou provázely soukromý život pana Sodomky. Jeho manželka a dvě dcery zemřely na tuberkulózu. Naštěstí se nemoc vyhnula jeho synu Josefovi a tak rodinná firma našla pokračovatele.
7: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: Karosa vysoké míta současnost je jednoduchá, už je to svým způsobem historie. A pokud se ve vysokém mítě objeví autobus Karosa, tak je to už většinou na nějaké akci veteránů a přijedou sem s tím fandové, kteří mají autobus jako skutečný veterán, starají se o něj, mají ho naleštěný, vypucovaný a je to už otázka opravdu toho sběratelství a veteránismu.
2: Světlaně Lavičkové prozrazuje Jiří Junek, ředitel regionálního muzea ve vysokém mítě.
3: Jaký najdeme typ autobusu první, který vyráběla karosárna pana Sodomky?
1: Bylo to v roce 1928 a prvním autobusem byl autobus Škoda 125. Těžko si ho můžeme představovat jako dnešní autobus, on byl poměrně malý, vešlo se do něho těží 20 lidí, dokonce to sezení tam bylo, že tam byly lavice dány podélně, vlastně jako i pod okny, čili ne tak, jak jsme zvyklí dnes. Ten tvar té karoserie byl ještě, bych řekl, skoro možná více podobný historicky kočárům než těm dnešním, téměř bychom mohli říct, aerodynamickým autobusům.
3: No to má vlastně logiku, jestliže to vzniklo právě z výroby kočárů. Ví se něco o tom, že právě autobusy, ze kterých se potom vyvinuly ty autobusy Karosa, byly tak trochu srdeční záležitostí rodiny Sodomků, anebo přece jenom spíš tíhly k těm osobním autům?
1: Já si myslím, že spíš srdeční záležitostí firmy Sodomka byly karoserie osobních automobilů a ty autobusy, to pro ně byl naopak velice vítaný zdroj příjmu. Protože oni dostávali poměrně velké zakázky třeba od Československých drah na autobusy, ono to zní možná trošku zvláštně, ale tam šlo o to, že tehdy Československé dráhy zajišťovaly přepravu osob vlastně i do míst, kde ta dráha nebyla. Takže někde dojel vlak, tam už byl přistavený autobus a ty lidi dovezli tedy do míst, kam ten vlak nejel. Takže ty dráhy byly velkým zadavatelem na výrobu autobusových karosérií. Samozřejmě bylo to dobře placeno, byly to státní peníze, takže byl to jistý zdroj příjmů a karosáři se velice rádi o tyto zakázky ucházeli a proto to pro ně bylo důležité a zajímavé. Ale že by to byla srdeční záležitost, si nemyslím, tam bych to viděl spíš opravdu na ty úžasné ladné tvary karosérií na osobní automobily. Možná ještě další jedna zajímavá věc, a když se bavíme o těch srdečních záležitostech, tak pan Josef Sodomka mladší byl mimo jiné velký příznivec létání a letectví, takže v jeho továrně se dokonce dělali i větroně pro Masarykovou leteckou ligu. Dokonce první hangár, který dodnes ve Vysokém mítě na letišti stojí, tak nechal postavit pan Sodomka. On pak po válce i měl svůj vlastní motorový letoun, s kterým lítal na služební cesty, bychom takhle mohli říct. Takže bych řekl, že možná i tou srdeční záležitostí právě byla ta letadla.
3: Ovšem, když se tady podíváme na vyobrazení těch různých autobusů, u mnohých z nich jsem hodně překvapená, protože bych si řekla, no takovýhle luxus, to je přeci až teď v současnosti, až teď máme polstrovaná vysoká sedadla, polohovatelná, ale to není pravda.
1: Opravdu je tomu tak, když se podíváme na ty jednotlivé výrobky, tak zlom přichází ve 30. letech. Autobus Škoda 606 DN Praha Karlovy Vary, to znamená do lázní, pro lázeňské hosty, tak to byl nesmírně luxusní autobus, který měl vysoké polohovatelné sedačky, pohodlně polostrované, dokonce v některých autobusech nalezneme i toaletu, takže bych si odvážil říct, že některé věci, které si myslíme, že jsou vymožeností současné doby, byly známy a používány už tehdy před těmi 80 lety.
4: Josef Sodomka junior vystudoval odbornou karosářskou školu v Kašperských horách. Pak pracoval v automobilce Laurin a Clement a v roce 1925 se vrátil domů do Vysokého Mýta. Našel tam otcovu firmu, která nevzkvétala. Zbyli v ní už jen poslední 4 zaměstnanci. Po nových zakázkách ani vidu, ani slechu. Mladému muži byl důvod hned jasný. Nová doba žádá nové věci. Je třeba podívat se pravdě do očí a připustit si nezvratný fakt. Kočárům jednou provždy odzvonilo. Tatínkovi se to možná neposlouchalo lehce. Nakonec ale musel uznat, že syn mluví rozumně. Nechal se přemluvit a přistoupil na myšlenku, že první východočeská výroba kočárů Josefa Sodomky bude odteď karosovat automobily. A dobře udělal. Sodomka junior od svého otce firmu odkoupil. Stal se výhradním dodavatelem karoserií pro ministerstvo železnic a získal taky spoustu zakázek pro československé státní dráhy. V roce 1925 vyrobil první automobilovou karosérii podle vlastního návrhu na podvozku Praga Mignon. Za pár let se karosérie Sodomka stává úspěšnou firmou a vítězí na autosalonech v soutěžích elegance. Vyrábí luxusní karosérie na zakázku pro obyčejné lidi, ale i pro významné osobnosti tehdejší doby. Staví na podvozcích domácích i zahraničních výrobců a v jejich autech se vozí manželka prezidenta Edvarda Beneše Hana, Jan Werich, doktor Adolf Schwarzenberg. Pro Jana Antonína Baťu vyrábí na podvozku Forda pojízdnou kancelář s prosklenou karoserií a vnitřní cirkulací vzduchu, psacími stroji, bufetem a rozhlasovým přijímačem. Zkouší to s výrobou různých přívěsů, dokonce i kluzáků, a pouští se i do výroby prvních karoserií autobusů.
2: Úspěch Sodomkovy karoserie v mezinárodní konkurenci. V soutěží elegance a pohodlí automobilu, která byla částí závodu cestovních automobilů, Rally Monte Carlo v Monaku, získává první cenu vůz Aero 30 s posádkou Formánek, Mikula a Zahrádka. Kabrioletovou karoserii tohoto vozu stavěla firma Josef Sodomka Vysoké Mýto. Lidové noviny, 6. února 1938.
4: První autobus Josefa Sodomky vyjel z karosárny už v roce 1928. Uvezl 14 cestujících. Karoserie byla postavena podle Sodomkových výkresů na podvozku Škoda 125. Následovaly další karoserie autobusů na podvozcích Praga, Tatra, Walter. Do konce roku bylo v továrně vyrobeno celkem 6 autobusů, z nichž jeden, takzvaný lázeňský, měl otevřenou karoserii. V dalších letech se vyráběly linkové autobusy pro městskou dopravu i autobusy určené pro zájezdy. Josef Sodomka syn přeměnil upadající kolářskou firmu svého otce v jednu z nejúspěšnějších nejen českých, ale i světových karosáren první poloviny 20. století. Natrvalo se tak svým dílem zapsal do automobilové historie.
3: Mnozí z nás si určitě pamatují, že ještě někdy za těmi kulatými autobusy jezdili přívěsy, takový jako ocásek měli ty autobusy.
1: Paposet. Ano, tím se zvyšovala kapacita přepravní těch autobusů, takže se opravdu dělali přívěsy za autobusy. Ono to mělo trošku nevýhodu v tom, že se vám pak snížila rychlost, samozřejmě ta ovladatelnost, to všechno bylo velice náročné. Případné nějaké následky dopravních nehod byly, bych řekl, tam daleko víc fatálnější, takže to mělo celou řadu nevýhod, ale od těch 30. let až dejme tomu do těch 60. let to byla běžná záležitost. Přesně tyhle ty přívěsy se opět tedy v těch karosárnách vyráběly, to byla jejich doména a vznikla jich celá řada. My všichni asi ještě známe, pamatujeme právě ty přívěsy za ty kulaté autobusy Škoda 706 RTO. Ono pak těm přívěsům se lidově začalo říkat babosedy, protože pak později byly často využívány v zemědělských družstvech, když se zapojili za traktor a ženy byly odváženy na pole, aby okopali řepu. Takže to byly ty babosedy. Ale ve své době se jich dělalo poměrně hodně a byly velice známé a využívané. A tím posledním přívěsem byl právě přívěs za ten autobus Škoda 706 RTO. Ty přívěsy pak už za těmi pozdějšími autobusy té řady S11, to už jsou takové ty hranatější, už nenalezneme. Byť máme tam takovou jednu raritu, a to je to, že bylo vyrobeno 8 takzvaných rotelů. To byly jakési pojízdné přívěsné hotely za autobusy SD11. Byl to skutečně přívěs, kde byla lůžka, byla tam toaleta, takže byla představa, že autobus tímto přívěsem někam dojede, k rybníku, kamkoliv, k moři, tam se odpojí, ukotví, dokonce se vysunula jedna stěna, takže šířka toho přívěsu se zvětšila. Ti cestující z toho autobusu přejdou a vlastně budou bydlet v jakémsi hotelu. Myšlenka celkem zajímavá, ale zase pochopitelně jízdní vlastnosti, komfort a tak dále byly moc dobré, takže proto jenom těch 8 kusů. Dodnes víme, že se dochovaly 3, možná ještě někde se nějaký skrývá a naše muzeum má velkou radost z toho, že před několika lety my jsme právě jeden z těch rotelů získali a v letošním roce se začalo na jeho renovaci.
3: Z těch autobusů Karosy asi nejznámější, nejslavnější právě to RTOčko?
1: Já myslím, že určitě, že autobus Škoda 706 RTO je určitě nejznámější. Je to dáno, si myslím, celou řadou faktorů. Jednak ta starší generace si ještě velice dobře pamatuje, jezdila v něm na běžných linkách. O něco mladší generace, jako jsem třeba já, se už spíš pamatuje z klubů, z oddílů fotbalových, vodáckých a tak dále, kdy ještě ty autobusy tam jezdily v 90. letech. Takže to člověk má hodně spojeno s výlety, někomu v tom autobuse bylo dobře, někomu jako třeba mě špatně. Tohle všechno si pamatujeme. Určitě i k té popularitě přispěl ten známý film s panem Beckem, Florence 1330, kdy to vlastně částečně také o tom autobusu. Tyhle ty všechny faktory dohromady z toho autobusu dělají dnes legendu. Navíc je to skutečně autobus nádherný, hlavně když vezmeme tu variantu Škoda RTO Lux, která v roce 1958 byla vystavena na světové výstavě v Bruselu a tam zase sklidila zasloužený obdiv. Tohle všechno zkrátka z toho autobusu dnes už dělá legendu a o ty autobusy je obrovský zájem, ale bohužel dnes už těch autobusů je málo.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: Druhá světová válka výrobu usodomků utlumila. Firma přežila jen díky velkým zakázkám na výrobu autobusů, sanitních a dílenských vozů. Po válce měl Sodomka velké plány, ale nezbylo z nich zhola nic. Po únoru 1948 firma Josefa Sodomky dopadla stejně jako všechny ostatní. Byla znárodněna. Jméno původního majitele v názvu podniku nemohlo zůstat. Státní správa využila toho, že se součástí znárodněného podniku stala i pražská firma Oldřicha Uhlíka, která vlastnila průmyslová práva na zavedenou obchodní značku Karosa. Díky tomu bylo možné název Karosa použít i na ostatní provozovny znárodněného podniku. Centrální působiště zůstalo ve Vysokém Mýtě a Josef Sodomka se načas stal ředitelem Karosy. V roce 1950 si ale pro něj přišli. Byl zatčen a odsouzen za fingovaný finanční přestupek ke 3 letům vězení. Po propuštění pracoval ve firmě Lias v Mnichově Hradišti. Zemřel na onemocnění ledvin 13. února 1965.

0: Po znárodnění bylo rozhodnuto, že karosování automobilů půjde stranou a Karosa se stala jediným výrobcem autobusů v Československu. Ostatní výrobci, například Škoda nebo Praga, ji nesměli konkurovat. Karosa se tehdy chlubila řadou unikátních technologických řešení a úspěšných modelů autobusů a řadila se mezi nejuznávanější české podniky. Do vozidel se montovaly motory firmy Lias. Koncem 50. let se v podniku začaly vyrábět první ze známých a populárních modelů městských autobusů, které si odnesly ceny z mnoha mezinárodních výstav. Úspěch měli už na zmíněném Expo v Bruselu v roce 1958. Svou premiéru zažil luxusní autokar s mimořádnou výbavou interiéru. Kromě bufetu, šatny a rozhlasového zařízení v něm byl i televizní přijímač.
1: Ten areál, ve kterém se nacházíme, byl původně cvičištěm sovětské armády. Z roku 68, kdy sem armáda vstoupila.
2: Poznamenává Bohuslav Fencl, vedoucí autoklubu Karosa.
1: Ta armáda tady měla ve městě celkem 86 hektarů ploch. Byli prvním městem v České republice, které armáda opustila do jednoho vojáka. To bylo v roce 91. Tady v těchto místech, co teď stojíme, tak tady bylo autocvičiště pro armády Varšavské smlouvy. Když potom armáda opustila město, tak jsme zvažovali, co s tím celým areálem dělat a jako nejúčelnější se nám jevilo vybudovat tady první v republice centrum pro výcvik řidičů. Těch center v současné době už je v republice 8 a my jsme tedy byli těmi prvními, kdo dal nějaký signál, že tato zařízení naše republika potřebuje, že to potřebují řidiči, že to potřebují učitelé autoškol, že to potřebuje armáda, že to potřebuje policie, vojsko a všichni, kdo tedy jakýmkoliv způsobem využívají motorová vozidla a kdo potřebuje občas aspoň dostat nějakou lekci a seznámení s tím, co je nového, jak se s tím zachází a co a jak se s tím dělá.
3: Jste autoklub Karosa, znamená to, že tady na té vaší dráze kroužily i ty autobusy Karosa?
1: Samozřejmě my po vlastně privatizaci Karosy, kterou privatizovala firma Renault, jsme hned požádali bývalé vedení, zdali můžeme i nadále používat jméno Autoklub Karosa, protože ten původní byl pro zaměstnance fabriky, kterých tady je v městě nejvíc, nebo bylo tehdy a je i teď.
3: Tady na té vaší dráze, když kroužily ty autobusy, tak to asi nesloužilo jenom k běžné výuce řidičů autobusů, ale píš se tady testovala jejich schopnost třeba zabránit smyku nebo akvaplaningu?
1: Je to v podstatě obojí, co jste říkala. Například na rampě se zkouší brzdy, ruční brzdy, rozjíždění do kopce, funkce automatů. Zkouší se tady například lámavost kloubů, kloubových autobusů. Zkouší se tady brždění na suché vozovce, na mokré vozovce, funkce všech brzdných systémů od ABSu až dneska po ty všechny možné systémy, které jsou. A samozřejmě, že se tady zkouší také automatické převodovky při různých typech rozjezdů do kopce, rozjezdů s plným autobusem, s prázdným autobusem, což je na ty motory a na ty převodovky největší zatížení právě v těch kopcích, kde ty zastávky také mohou být a kde ten autobus také musí rozjet.

Legendární autobusy Škoda 706 RTO byly velice oblíbené. Využívaly se i pro speciální účely, například jako servisní vozidla, pojízdné prodejny, pošty, knihovny, rentgeny či jako chirurgické autobusy. Později přišla i verze pro meziměstskou dopravu a přibyl i kloubový autobus. V Karose se jich vyrobilo skoro 15 000 a brázdili silnice nejen u nás. Svést se s ním mohli cestující v Asii, Africe i Jižní Americe. V 60. letech se v Karose začala vyrábět i hasičská technika, protože k ní byla přičleněna také firma THZ Polička, tedy Továrny hasicích zařízení. I tahle továrna měla dlouhou tradici. Původně to byla firma Stratílek na výrobu požárních stříkaček a požárního příslušenství, založená už v roce 1899. Ale to už by byl jiný příběh. Po pádu totality se i koncepčně zaostalá Karosa musela přizpůsobit společensko-ekonomickým změnám. Její produkce, dříve čítající skoro 3 500 vozů ročně, se snížila na pouhou tisícovku. Karosu získal zahraniční investor, původně firma Renault. Proběhla modernizace výrobního podniku i vozů samotných. Od roku 1999 je podnik součástí celoevropského holdingu Iris Bus, který založil Renault s italskou firmou Iveco. 1. ledna 2007 byla Karosa přejmenována na Iveco Czech Republic. Autobusy se tu vyrábějí dál. Jen toho libozvučného názvu je trochu škoda.

Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: 22 hodin.
1: Český rozhlas, zprávy.
0: Ministryně Schillerová hájí stav veřejných financí, s kritikou rozpočtové rady nesouhlasí. Vodu z vodu je mu odolena voda, není možné používat k pití. Odběry ukázaly nadlimitní koncentraci olova. Počasí na zítra, oblačno až zataženo a během večera se od západu vyjasní. Teploty naměříme do 18 stupňů. Jsou tu zprávy a Petra Vališová. Hezký večer. Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO nesouhlasí s tvrzením Národní rozpočtové rady o neudržitelnosti veřejných financí. Předseda rady Mojmír Hampl řekl, že se kvůli rozvolňování rozpočtových pravidel přiblížil okamžik, kdy Česko narazí na takzvanou dluhovou brzdu. Původní odhady mluvily o roce 2037, teď se termín posunul na rok 2034. Zprávu o stavu veřejných financí Schillerová označila za politické prohlášení.
2: Zavázali jsme se ke snižování deficitu. My jsme přesvědčili Evropskou komisi o tom, že potřebujeme větší míru zadlužení v roce 2027, protože jsme zdědili neuvěřitelným stavu veřejné finance, kde byly nadhodnocované příjmy, podhodnocované výdaje. Víte, že rok 2026 tam chybělo něco mezi 70-90 miliardami.
0: Vodu z vodojemu odolena voda není možné pít ani používat k vaření. Město o tom informovalo na Facebooku. Testy ukázaly nadlimitní koncentraci olova. Město ale upozorňuje, že náhodná konzumace není zdraví ohrožující. Vzhledem k velikosti zasažené lokality není technicky možné kompletně zajistit náhradní zásobování. Město se zaměří hlavně na okolí škol, školek a zdravotnických zařízení. Lékaři ortopedicko-traumatologického oddělení nemocnice Přerov využívají nově při operacích kyčelních kloubů takzvanou metodu předního operačního přístupu. Operatérovi umožňuje proniknout do kloubu mezi svaly, aniž by je musel přerušovat. Pro pacienty to znamená podle mluvčí nemocnice Radky Miloševské rychlejší rehabilitaci a dřívější návrat k běžnému pohybu.
3: Přední přístup je moderní metoda, která se snaží být k měkkým tkáním pacienta co nejšetrnější. Pokud zdravotní stav pacienta dovolí časnou mobilizaci, je možné je již v den operace postavit na nohy a udělat první kroky.
0: Tímto způsobem chtějí přerovští ortopedi provádět 50 až 100 operací ročně.
1: Sport.
0: Brankář Marek Kalina dostal od etické komise fotbalové asociace stopku na 20 let. Důvodem je ovlivňování zápasů nižších soutěží. Proč se komise rozhodla udělit nejvyšší možný trest, vysvětluje její šéf Martin Holub.
4: Etická komise přihlédla jak k velkému množství skutků a dlouhému časovému období, to jest 11 skutků v průběhu 5 let, tak k tomu, že disciplinární přečiny byly páchány zcela systematicky a soustavně za účelem zisku a že páchání disciplinárních přečinů bylo podstatnou, ne-li hlavní motivací činnosti hráče.
1: Počasí.
0: V noci bude oblačno až polojasno, zejména na severu a severovýchodě území očekáváme na některých místech až zataženo a na horách ojediněle přehánky. Místy se budou tvořit i mlhy, nejnižší teploty klesnou na 6 stupňů. A počasí na zítra oblačno až zataženo, hlavně v jihozápadní polovině Čech zpočátku i polojasno nebo skoro jasno. Ráno a dopoledne se výjimečně vyskytnou mlhy, pak zejména na horách čekáme ojediněle i slabý déšť. Nejvyšší teploty naměříme mezi 13 až 18 stupňů. Na horách kolem 9 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D1 na 231. kilometru ve směru na Brno před exitem na Vyškov východ je porouchané osobní auto. V Přesi na Rokycansku máme hlášenou srážku osobního auta s vlakem, na místě je záchranná služba. A na dálnici D11 na 20. kilometru ve směru na Jaroměř je uzavřený levý jízdní pruh kvůli pracem na silnici. Počítejte tam se zdržením. To byly zprávy, jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: A teď už je tu divadlo pro vaše uši.
1: Divadlo pro vaše uši.
5: Buďte vítáni, dámy a pánové. Host dnešního divadla jednou o rozhlase řekl, že je to veličina, která oslavuje zázrak řeči. Zní to pěkně, vidíte. Slova básníka, v našem případě tedy dramatika Františka Pavlíčka. A jsou i potvrzením toho, že když nám nechybí to základní, totiž umění si naslouchat, znamená to taky, že si stále máme navzájem co říct.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Dramatik a spisovatel František Pavlíček se rozhlasu jako tvůrce upsal už v mládí, a to doslova na celý život. Že by smlouva s ďáblem, ne, to ne. Spíš velký talent, který prostě nemohl patřit jenom jedné umělecké disciplíně. I proto najdeme jméno doktora Františka Pavlíčka mezi filmovými scénáři, třeba Markety Lazarové nebo filmové Popelky, stejně jako na divadle. V rozhlase patřil k jeho prvním adaptacím přepis Drdovy pohádky, Dalskabáty hříšná ves aneb Zapomenutý čert. Hlavní role si v ní tenkrát líbezně zahráli Jiřina Šejbalová a Stanislav Neumann.
2: Koho to jsem hromaby? Tohle není zájezdní hospodání nocleárna pro vandráky. Neotevřu. Klič se, člověče, je-li ti život milý. Tady je čertovská štace, tady se straší.
3: A je pryč. Zaplať, pámbu. Dej pámbu.
2: Nechci to, takový řeči nemám rád.
3: Jo, podívejme, tak on tu někdo přebývá. A že si nerozsvítíte hromnici, človíčku.
2: Já nejsem človíček.
3: No, pro dobré slovo snad nebude zlé, pan táto.
2: Já nejsem pan táta.
3: A kdo pak tedy jste? Nevlastní syn vévody z Nemanic?
2: Já jsem čert.
3: No jo, já jsem sestřenice královny ze Sáby. A vůbec, já když s někým mluvím, tak se mu nejradši koukám do očí a vás tam v tom koutě není ani vidět.
2: Na mě není nic ke koukání, jelikož jsem opravdický čert.
3: Já vám to nevymlouvám.
2: A straším tu.
3: No, když vás to těší, přede mnou se nežinírujte. No a teď byste mohl strašit, ne?
2: Teď jsem právě strašil.
3: Že vám hamba nedá pohlavek, tohle je nějaké strašení.
2: Umím taky, že mi jde kous z očí. A to je hruza veliká. To koukáš, co? Už tě to roztřásá?
3: Fuj, darmo jste tu nasmradil k mocháčku.
2: Ty se nebojíš?
3: Takový hejble svede u nás úsopas. Stojí vám to za to?
2: Nemluv a klice. Hajdi, babo!
3: Vyhánět do nepohody starou ženskou? Vymýšlet si řeči o čertovi?
2: Tak se na mě podívej.
3: No jo. Do čertovské podoby byste byl?
2: Tak se boj!
3: Proč? Horší je zlý člověk.
2: Straším tu 150 let.
3: No jo. Mám já to hlavu. Když jsem chodila do školy, říkalo se, že v hájence mezi kácíní a dalskabáty straší.
2: To jsem byl já?
3: Jenže od těch časů se na to zapomnělo. A že tu nikdo nebydlí.
2: Já každého vystrnadil, teď je to moje chalupa.
3: Že jsem si ji nikdy pořádně nevšimla a znám tu každou pěšinku. Tady je můj revír, sbírám bylinky, víte? No jo, no, stavení je to pěkné, o samotě, kdyby se drobátko spravilo.
2: Tady se nic spravovat nebude.
3: Kvůli vašemu strašení, když vás taková práce ani nemůže těšit, když tu nikdo nebydlí.
2: No jo.
3: Z takové živnosti ani čert nemůže mít radost.
2: Já už to stejně dělám jen tak, abych nevyšel ze cviku.
3: No jo, no jo.
2: Naposled jsem tu měl inspekci z pekla, kolik to může být, no. Nejmín takových, jestli ne víc, ale 50 roků to bude. Už jsem ty pekelné kousky pozapomněl. A oni tam na mě taky nejspíš zapomněli.
3: A že jste se nenakvartíroval někam k lidem?
2: Ale zvyk jsem si tu a mám tu celou sednici pro sebe.
3: No, což o to? Střecha roztrhaná, pec na spadnutí, okny profukuje. Ale jinak je to hotová klícka.
2: Jejo.
3: Já vám řeknu pro jednoho zapomenutého čerta, je to až moc veliké. Měl byste si vzít pod nájemníka.
2: Ani řeč.
3: Já bych věděla o jednom moc potřebné.
2: Už jsem řekl.
3: Kdybyste sem dostal pořádnou ženskou.
2: Já nikoho nechci.
3: Můj ty světe a já nemám kam složit hlavu. Byla jsem na podruží u sedláka v Dalska Bátech, víte? No, ale nejčkon, co se tam přiženil mladý, nemám zastání, abych se prý vystěhovala, nelida. No, tak co říkáte, že bych...
2: Jestli se hned nesebereš, já umím takové kousky, já tě taky můžu na kousky roztrhat.
3: Že byste se trmácel, taky už máte léta.
2: Přišla se schovat před bouřkou a tento. Už se vyčasilo, tak běž. Až napočítám do tří, otevřu oči a jestli tě tu ještě uvidím. Jedna, dvě a jedna jsou tři.
3: Schválně, pane Čerchmant, jestli byste uměl napočítat do deseti.
2: Mě je z tebe hlava kolem.
3: Vy jste jako můj neboštík. Tak co, plácneme si.
2: Vylítnu s tebou komínem.
3: No jo, vidíte, potřeboval by vymazat. Je, bylinky bych sušila na půdě.
2: Ven, babo, ven!
3: Tak já zítra přivandruju.
2: Jestli se upovážíš, poženu tě až za kopec. Jestli mi šolápneš na práci, jestli se mi opřeš o chalupu, tak budeš vrchem spodem zlumpricírovaná. Ta upaluje. Takže to jsem jí dal. Ten o mě na do smrti nezapomene. Je. Hrome, já bych jet. To je z pekla živobytí. V chalupě už není ani myš. Je líp je to zaspat.

0: Majka!
1: Tak, a jsem doma. Zaplať pánbu, sousede, že jste mi sem zavez ty mé krámy. Nezajdete dovnitř?
0: Dejte pokoj.
2: Prý tu straší.
1: A lidi to napovídají. A kdože by?
2: Čert! Neslyšela jste o tom?
1: Počkejte! Počkejte, pomůžu vám s tou truhlou.
0: Dovnitř si to natahejte sama. No podívejte, Majka se mi plaší. Vidíte? I kuň má z toho pojem. Panenko, skákavá. Je! Majko, je!
1: Děkuju za svezení. Tak jak pak se nám daří, pane Čerchman?
3: Jedeš, babo!
1: Právě jsem dojela.
3: Honem se klič, než mě popadne vstěk.
1: Já bych radši popadla koště a trochu to tu uklidila.
3: Než napočítám.
1: Chlubit se nemusíte. Já vím, že počítáte do tří, jako když biče mrzká. Ale radši se obrskněte. Tady, k truhle, no. Pomozte mi pěkně po sousedsku.
3: Já tě varoval. A když nechceš poslechnout...
1: Pomalu s tou holí.
4: Pomalu.
1: Jen jí tam nech ležet, paličáku rohatý. Tak on by na mě zholí. Podívejme. Nekul na mě oči. Brachu, já mám pro strachu děláno. Můj neboštík byl vysloužilý voják, desátník. A takhle byl malej. A ty by ses chtěl měřit s kaprálem. Nekoukej po té holi. A jak ti vlastně říkají?
3: Tohle. No, trep. Já to zapomněl.
1: Vidíš, kam to vede, když jeden žije jak jezevec?
3: Trepy fajcu.
1: A neklej mi tu.
3: Ale to já se tak jmenuju.
1: Cože?
3: Trepy fajcu.
1: Šmariánko, to je takové jméno. Hnedle jako fuj tajksl, s tím se musí něco udělat. Mě říkají Plajznerka, tedy paní Plajznerová. Mariana, po nebožce k motře. Mariánka. To je pěkné jméno, ne? A tobě budu říkat Mates. Tak se jmenoval můj neboštík. Aspoň se mi to nebude plést, Mates.
3: Já nejsem žádný Mates.
1: Já nevím, že ti mužský jsou takové palice.
3: A nechci jméno po neboštíkovi.
1: Lepší slušné jméno po neboštíkovi, než to tvé nanicovaté vlastní. A žádné povídání. A už jsem řekla, seš Mates a to ti nikdo neodpáře. To za prvé. A za druhé, pomoz mi s tou truhlou, no, je na mě moc těžká.
3: Ale já za prvé nejsem Mates a za druhé nic dělat nebudu.
1: Panenko skákavá, abych naklela.
3: To ti povídám, co živ budu na práci, nepoložím ruku. To by si každý slušný čert mohl přede mnou plivnout.
1: No, jak myslíš, Mates? Udělám to sama. Truhlu dáme pod okno, tak... Místník tamhle do kouta a postel vedle. Ach, a semhle bydlo na peřiny. Drobet je vyvětráme. No a můžem zatopit. Ani jsem dnes pořádně nepojedla. Kdepak mám to koření do polívky?
3: Co to tu zavonělo?
1: Kam jsem jenom ty hrnce? Aha, vnuši. Zavonilo. Majoránka. Tak špetku kmínu, kousek česneku.
3: Tohle taky voní, co je to?
1: Májovky, houby.
3: A nač pak to je?
1: Je, ty jsi mi pěkný hospodář. Strašíš v lese a houby víš. Jak na tebe tak koukám, si jako nekrmený šindel. Co si podstrojuješ?
3: Tak, všelicos. Někdy chytnu myš, z jara jsou tu kolem žáby, slimáci.
1: Fuj.
3: A když není nic jiného, tak lapám brouky nebo mouchy.
1: Panečku, to je dieta. No jo, někdo má rád knedlíky a druhý střevlíky. Ale to ti povídám, do chalupy mi s takovou havětí nechoď.
3: Tady to voní. Čím dál víc, co to bude?
1: Májová houbovka. Potřebuje přisolit. No jdi si po svých mates. Do práce se ti nechtělo, tak si pěkně zales na pec. Darmo šlapa živit nebudu.
3: Je dobrá.
1: Nechutná. A houbovku umím na 7 způsobů.
3: Ty, Mariánko.
1: Co pak?
3: Nedala bys mi.
1: Ne.
3: Ale já mám na ní chuť.
1: Koukej, mates. Ale napřed si umyješ ruce.
3: Kdo to kdy slyšel, aby se čert mil?
1: Už mám dost, ale tenhle talíř ještě zmůžu.
3: Ne! Mariánko, teď je to proti čertovské přirozenosti. Čert a voda.
1: Vystydnout tu houbovku nenechám.
3: To by byl hřích. Tak já to udělám.
1: Co uděláš?
3: Naštípám to dříví.
1: A potom?
3: Umeju se.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: V 70. a 80. letech, přiznám se vám, zažíval člověk při poslechu rozhlasových her, a najmě tedy pohádek, často zvláštní paradox. Hlasatel oznámil jméno autora, ale skutečný autor, ten přitom zůstával ve stínu právě jmenovaného. Pokrývačina nebo pokrývačství se tomu říkalo. Kamarádi v té době půjčovali svá jména zakázaným spisovatelům, ale češtinu, rukopis a vůbec charakteristický styl práce doktora Františka Pavlíčka bylo lidově řečeno cejtit na stohonu. A to i v případě, kdy si vyhrál s příběhem pošťácké pohádky Karla Čapka o panu Kolbabovi, který se na poště jednou v noci potká s veselými poštovními skřítky.
2: Tak co dřív? Kam se podělo koště a lopatka na smetí? A nebo že bych napřed vybral kamna? Ještě jsou docela horký, to ne. Počkám, až popel vychladne. Aspoň si zatím nahřeju revma v zádech. Stáhneme kapku knot v petrolejce, tak? Nohy na židli, to je blaho. Čepici,

0: Do práce. Do práce. Kolego listovní.
1: Ano.
0: Podívejte se, jak jsou roztříděny dopisy. A jestli je na balících uvedena správná váha.
1: Už se na tom pracuje, pane přednosto.
0: Jak pak to vypadá s bilancí peněžních zásilek?
2: Je, koukám, tuhle asi bude chyba v součtu.
0: Pan Kolbaba se jak těživ nespletaní obětník. Ukažte, kolego krejcárku.
2: No, tady prosím, pane přednosto.
0: 8, 19, 30, to máme 7, 65, 20 a 39, 20, to máme 104 koruny, 40 haléřů, ale vždyť to štimuje na halíř. Krejcárku.
2: No jo, ona ta čtyřka na konci vypadá jako sedmička.
1: Pane přednosto, tady není na obálce úplná adresa, jen jméno příjemce a město Bambolimbonanda. Kde by to tak asi mohlo být?
0: Bambolimbonanda? Moment. Provinční městečko v království kanibálském. To je směr Benešov. Připište tam, kolego. Konečná stanice dráhy Dolní Trebizon, pošta Hrádek. Jak pak to vypadá s peněžní přepážkou?
2: Všecko pasuje, pane přednosto.
0: Telegramy? A balíky?
1: V pořádku, prosím.
0: Tak můžeme podat hlášení nahoru. Vytočte ministerstvo poš.
1: Už se na tom pracuje. Haló, ministerstvo. Předám. Prosím, pane přednosto.
0: Haló, haló. Tady kontrolní skupina poštovního úřadu v Dolní Farandě. Stop. Agenda bez závad. Stop. Zdejší personál pracuje spolehlivě. Stop. Pouze poštovní doručovatel Kolbaba propadl trudnomyslnosti a chce pošťáckou kabelu pověsit na hřebík. Stop. Končím hlášení. Těpéro. Stop.
2: Kdože to chce dezertovat od pošty?
0: Kolbaba Josef.
3: Kolbaba Josef!
4: Zde! Kde to jsem? A Rome, já tady usnul jako špalek.
0: Proč jste mi nehlásili jeho přítomnost?
2: Já si ho vůbec nevšim.
1: Byl schoulený v koutku.
2: Ani tam není vidět.
0: Pane Kolbabo, je vám známo, že po úředních hodinách nemáte v této místnosti co pohledávat?
4: Já si chtěl jen trochu odpočinout, než zametu a vyberu kamna, jenže na mě přišla dřímota. Ale co vy tady pohledáváte? Vy, mrňouskové?
0: Konáme svou služební povinnost.
4: Mně se nejdřív zdálo, že tu ťapkají myši, nebo že se tamhle z košíku vybatolila kuřata. A oni jsou to zatím pumprdící, nebo trpaslíci, či který čerchman.
0: Tady to si vyprašuji. Žádní trpaslíci a tím méně čerchmantové. My tu působíme jako poštovní skřítkové. Šotci neboli též elfové.
4: No jo, pedelinky a čepičky máte dočista jako pošťáci. Ale že jsem si vás nikdy nevšiml.
0: My vycházíme z úkrytu vždycky až v noci, kdy na poště není živá duše.
4: Co pak tu děláte?
0: Dohlížíme, jestli dobře děláte svou práci. Provádíme drobné opravy telefonu a telegrafu. Podáváme hlášení na ministerstvo. A když jsme se vším hotovi.
1: Rozdáme si karty.
2: A mastíme do půlnoci, Maria.
0: Nechcete si s námi dát partičku?
4: Už jsem sice neměl karty v ruce, ani nepamatuju, ale když mě tak hezky zvete.
0: Krejcárku, zamíchejte. Kolega listovní sejme.
1: Už se na tom pracuje.
0: Já rozdávám krejcárek nese.
5: Osma.
1: Desítka.
0: Spadek. Pane Kolbabo, jste na řadě.
4: Tohle přece nejsou karty, ale obyčejné dopisy.
0: To se zdávám. Pro nás jsou to kartičky přímo ideální.
4: Co já vím, tak nejnižší je v kartách sedmička, pak to pokračuje nahoru k desíce, potom je spodek, svršek, král. A nejvyšší je...
3: ESO!
4: Jenže vy jste si rozdali zalepené obálky, jedna jako druhá.
0: To jste vedle jako jedle, pane Kolbabo. Žádný dopis není jako jiný a platí víc nebo míň. Podle toho, co je v něm napsáno. Už je vám to jasné?
4: Ani zamák.
0: Tak podívejte, když jeden pošle dopis druhému jen z musu a dokonce ještě i zalže... Takové psaní je nižší karta než to, co dobrý člověk upřímně napíše svému příteli.
1: Ještě víc platí psaníčko z lásky.
2: A když dá někdo své znejmilejší celé své srdce, takové psaní je nejvyšší trumf, zrovna jako ESO.
0: Aha, tak vidíte, že to nic není.
4: Jenže mi není jasné to hlavní.
0: Co pak?
4: Jak poznáte, co stojí v těch zalepených obálkách.
0: To je maličkost.
4: Počkat. Abych se příkladně dověděl, co je v tomhle psaní, musel bych ho otevřít a přečíst.
0: To je taky možné, jenomže my...
4: Poslyšte, jestli ty obálky rozlepujete a čtete, otevřít bez dovolení cizí dopis, to je porušení listovního tajemství. Velikánský hřích.
0: Ale ne, my vůbec nic nemusíme rozlepovat, protože i přes obálku vycítíme, co v dopise je.
1: Lhostejné dopisy jsou chladné jako psí čumák.
2: Za to ty upřímné přímo sálají.
0: Čím je zkrátka v dopise víc opravdového citu, tím je hřejivější. No, můžete si to vyzkoušet. Zavřete oči. A dejte si na čelo tenhle dopis. Cítíte něco?
4: Jako by mi někdo přiložil teplou dlaň na čelo?
0: To zdejší pan učitel napsal dobrému příteli srdečné blahopřání k 60.
4: Počkejte. Studené a teplé, to je jenom taková všeobecná věc. Ale jak to, že vy víte, co je v tom dopise slovo od slova?
0: Uhádneme to, protože jsme
3: zpohádky.
4: To se mi ulevilo, že s listovním tajemstvím je všechno v pořádku. No, tak se můžeme dát do Mariáše.
0: Už je pozdě. Za chvíli odbije půlnoc a my musíme zpátky do svých úkrytů.
4: Kde pak vlastně přebýváte?
0: To nesmíme prozradit. Znáte to, lidi jsou všelijací, mohli by nás vystrnadit.
1: Pane přednosto, hlásím, že je punktum 12.
0: Dobrou noc, pane Kolbabo. A třeba...
3: Naschledanou.
6: Dobré odpoledne, pane Kolbabo.
4: Zdravíčko, mistře. Pardon, ještě jedno razítečko. Tak, a je to hotovo. Čím vám mohu posloužit?
6: Tuhle balíček chci poslat. Stihne ještě dnešní poštu?
4: Ale všechno zařídíme k vaší úplné spokojenosti.
6: To jsem rád, že se vám vrátila dobrá nálada. Starosti musí člověk hodit za hlavu.
4: No, ono to pokaždé nejde. Jedné se sotva zbavíte a už je tady jiná. Jako příkladně tenhle dopis. To je, co?
6: Někdo zapomněl nalepit známku.
4: Kdyby jen to. Podívejte se zblízka.
6: Na obálce není adresa. To musel být nějaký tulpas dromedár, že druhého podobného svět neviděl.
4: Takových dopisů se nám tu za rok sejde pěkná hromádka.
6: A co s nimi děláte?
4: Necháme je tamhle v šuplíku. Jenže tenhle není jen tak kdejaké nedoručitelné psaní.
6: Proč si ho tisknete na čelo?
4: Já chtěl zkusit, jestli hřeje nebo studí.
6: Co říkáte?
4: Vypadá to, že v té obálce je moc důležitá zpráva. Rozhodně by se měla dostat k adresátovi. Jenže jak, když chybí adresa?
6: Tak byste snad mohl ten dopis otevřít a podívat se, kdo jej posílá.
0: No, to nejde, pane. To by bylo porušení listovního tajemství a to se nesmí.
6: Lituju, pane Kolbabo, ale jinou radu si pro vás nevymyslím. Naschledanou.
4: Jenomže já naštěstí vím o jedné instanci, která by mi mohla pomoct. Páni Skřítkové, dovolíte?
0: Posaďte se, pane Kolbabo, a mějte chvilku strpení. My jen dohrajeme partičku. Krejcárek nese?
2: Zelený spodek.
1: Kam pak s tím na mne? Mám červeného filka.
0: A já vynáším trumfového krále, pánové. A mám tuhle rundu v kapse.
4: Momentíček. Já bych si přisadil tuhle obálku.
1: Panečku.
2: A Hrome.
0: Srdcové eso. Pane Kolbabo, vyhrál jste na celé čáře.
4: Doopravdy.
0: To psaníčko, co jste vsadil do hry, napsal jeden mládenec dívce, kterou má rád víc než sebe.
4: Já to tušil, jenže jsem nevěděl, co je v něm napsáno.
0: Já vám to přečtu. Přidržte mi obálku na čele. Má z nejmilejší Mařenko, tak tě píšu. Ojeji, ten tu má pravopisný chyb. Tak tě píšu, že jsem dostal místo za šoféra. Tak jestli bys chtěla, mohli bysme mít veselku. Napiš mě, jestli mě ještě máš ráda. Piš mě brzo, tvůj věrný Frantík.
1: Pravopis má teda hrozný.
2: Ale má dobré srdce.
0: Tak co? Pane Kolbabo, jste spokojen?
4: Mockrát vám děkuji, páni Skřítkové. Jen kdybyste mi ještě mohli říct, která je to Mařenka, nebo který Frantík.
0: Nemůžeme sloužit, pane Kolbabo. To tam už
3: není psáno.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Pamatujete si, jak jsem tu onehdá představoval rozhlasové adaptace příběhů Dona Kichota nebo Dona Kichána? Bylo jich za ta léta ve vysílání hned několik. A vyda přece jsem na jedno zpracování příběhů Důmyslného rytíře vysoké postavy zapomněl. A je to právě zatím to poslední, které jako dramatizaci pro mládež napsal náš dnešní host na rozhlasovém jevišti, doktor František Pavlíček. Donem Kichotem byl Jiří Adamíra, Sancho Panzou pan Rudolf Hrušinský. Zrovna jako by je oba z ilustrací Cervantesova románu někdo vystřihl, vidíte. Tak na sebe dávejte pozor a zase někdy s divadlem pro vaše uši a co nejdřív naslyšenou.
2: Pochválen pan Ježíš urozenosti.
3: To jsou mi spolky. Pan Zeman a podruh. Pfuj.
2: Hračíte mít pro mne nějakou práci?
4: Historický úkol. Vznešené poslání.
5: Potřebují tvou pomoc.
2: No, takže bych se do toho hned pustil, aby mě moje Tereza nepeskovala, že lenoším. Mám si vzít vidle nebo hrabě?
4: Přestaň s přízemní malicherností, to je hrůza. Každý jen z ruky do úst. Jsem ochoten tě přijmout za svého zbrojnoše.
2: Aha. A mohl byste mi laskavě prozradit, co taková práce obnáší? A kolik vynáší?
4: Slávu a obdiv před tváří celého světa.
2: A na dlaň kolik?
4: Všechny poklady, které vybojuju na svých nepřátelích.
2: Ne. Samý holubě na střeše. Co kdyby byl alespoň malej vrabeček v hrsti?
4: Když jde o čest, o krev, o život, ty se chceš handrkovat o pár šestáků?
2: Nemusíme se hádat o šestáky, když to zarovnáme na rovnou tisícovku.
4: Co to je tisícovka? Já pro tebe vybojuju knížectví. Dobudu bohatý ostrov Vadaremos a ustanovím tě jeho vladařem.
2: To už se poslouchá líp. Vládnout si po svým, panečku. Teď už jen... Kdybych mohl počítat s korunovací.
4: Čím dřív se vydáme na cestu, tím dřív dosáhneme svých cílů.
2: Tak já bych si to teda sesumíroval, jestli jemnost pán dovolí. Vy se chcete vypravit na dalekou cestu do světa.
4: Obnovit zašlou slávu potulného rytířstva.
2: A mne jste si vyhlídl za zbrojnoše.
4: Tak. Nejdřív je ovšem potřeba připravit pro mne zbroj. Pojď, mám ji schovanou v komoře, za maštalí. Opatrně po špičkách, ať nezakopneš, hospodyně nesmí nic spozorovat.
2: To nebude lehký, ženská má oči jako ostříž. Budeš ticha, Herko.
4: Takhle si nesmíš otvírat pusu na moji Rosinantu. Je to vznešená a zasloužilá krysna.
2: Vypadá, že už má pořádně přesloužíno.
4: Omládne, když jí připneš válečnické sedlo a já na ní vsednu v plné zbroji. Tady, podívej na tu nádheru. Slavné rytířské brnění.
2: Tahle hromada plechu.
4: Moji předkové v něm bojovali dobrých 100 let.
2: Jak je to taky vidět. Pláty děravý jako řešeto a rezavý jako liška.
4: Ale já už vidím, jak se blíští, až jeden kus po druhém opravíš a vyleštíš. Tohle je krunýř na prsa. Pancíře na kolena. Rukavice. Přilba.
2: To je ale opelíchaný chochol. A to hledí. Nadránc.
4: Poradíš si s tím.
2: Milost pane, zbrojiš nejsem, to bych lhal. Tyhle řemeny, co rozhryzali myši, nahradíme provázkem. Na děravej krunýř přitluču prkínko. A dejte mi kus drátu, jinak se přilba rozpadne. A jo, nějak to zkrastím. Jenom aby nám nepršel. To byste v tom plechu zrezavěl. Zkuste si náprsník.
4: No, tak co?
2: No, dobře. No. Docela vám sluší.
4: Po setmění vyvedu Rosinantu za stodolu. Ty tam odstěhuješ zbroj.
2: A musím taky připravit na cestu svýho osla, než se moje vrátí z pole.
4: O, Sancho, cítím, jak mi narůstá.

0: a vylítne si z domu jako z holubníku. Tohle je výsluška za mou věrnou službu. No řekněte, páni, co pak se sluší upláchnout ze stavení jako zloděj?
1: Uklidněte se, paní Rosamundo. Ta věc se nesmí rozkřiknout.
0: Pět křížků na zádech a udělá by takovou ostudu.
1: Nejde jen o vaši pověst, ale o dobré jméno celé osady. Nesmíme dopustit, aby se stala terčem posměchu.
2: Mně stačí, co musím kvůli němu vyslechnout v holírně.
0: Nevím, co si počnu.
1: No dělejte, jako by se nic nestalo. Tady panu Mikulášovi projde každý den rukama dost lidí.
2: To ano, ano, někdy víc než tucet.
1: Musíme se dovědět, kam náš pan Zeman má namířeno a co dělá cestou.
2: Tak, tak, tak, tak.
1: Potom se poradíme, jak obec zachránit před ostudou a rytíře Dona Kichota před pohromou.
2: Co to povídáte, pane bakaláři? Jaký pak rytíř Don Kichote? Je to Alonso Quijano.
1: Vidíte, jak je to jeho podivinství nakažlivé a tím pádem smrtelné.

0: děti.
1: Ti budou zírat, až se vrátím v Atsamitu jako pán ostrova Vadaremus.
0: Po celém Španělsku budou naše jména vyslovovat s obnaženou hlavou.
1: A vy, milost pane, víte, kdy to bude?
0: Milý Sancho, abys dosáhl cíle, musíš v něj především pevně věřit. Víra i hory přenáší.
1: Dost možno. Jenže člověk je tvor slabý a potřebuje se o něco opřít, když ho bolí nohy a kručí v břichu. Poledne dávno odzvonili a já od rána neviděl ani kůrku. I ten můj osel je na tom líp. Může si utrhnout aspoň bodlák na mezi.
0: Odříkání a půst patří k řeholi potulného rytíře, Sancho.
1: A rytíř jste vy, pane, já jsem jenom zbrojnož, co umírá hlady.
0: Široko, daleko, nevidět stavení, kdyby se dalo zaklepat.
1: Tamhle, v poli, jakási ženská okopává zeleninu. Třeba by se ustrhnula.
0: Nedovolím ti žebrat u cizích.
1: Mně je to, děvče, povědomé.
0: Teď si uvědomuju, že jsem nedbal na důležitou věc. Každý rytíř musí mít vyvolenou dámu svého srdce. A já na to zapomněl. Nejvyšší čas napravit ono velké opomenutí. Sama prozřetelnost mi posílá do cesty tuto vznešenou dámu.
1: S motykou a vidlema. Ale to je přece Aldonca. Dcera starýho Lorenca, tamhle Stobosa.
0: Já jsem jí ve svých snech dal mnohem libozvučnější jméno. Dulcinea.
1: A jaká pak Dulcinea? Je to Aldonca. Přece ji poznám. Aldonco, pozdrav pánbu.
0: A provázej vás na všech cestách, paní.
2: Dejš to pánbu.
1: Aldonco, růžičko voňavá. Nebyla by cibulička s kouskem chleba. Ne, a k tomu doušek vína.
2: Mám tu jen, co mi zbylo od oběda. Sotva pro jedno.
1: Nevadí, koroptivičko kropenata. Můj pán se rád postí, ale já umírám hlady.
0: Odpusťte mu, urozená slečno, je to prostořeký mluvka.
2: Jaká pak slečna? Nedělejte si blázny, nemám čas na hloupé řeči. Musím k potoku napojit krávy.
0: Dovolte mi složit k vašim spanilým nohám rytířský hold.
2: Já vám dám hold, že vás budou bolet záda.
1: Vy jste tomu dal, milost pane, skládat hold obyčejný holce.
0: Něžná jako růže.
1: Já bych teda nechtěl od ní dostat ránu.
0: Ten obláček i mne vůně okolo ní.
1: Cítil jsem jenom cibuli.
0: Jsi slepý a hluchý. Potkáš vznešenou senioritu a mluvíš o holce.
1: Tak teď nevím, čemu mám věřit. Vám nebo svým vlastním očím.
0: Oči nespatří to nejdůležitější. To ti může vjevit jen srdce.
1: Ne, nezakoukal jste se do ní nakonec.
0: Nebuď přízemní, Sancho. Pro mne Dulcinea není žena z masa a kostí. Nýbrž vznešený ideál.
3: Já si myslím, že nemluví do větru. Don Quixote de la Mancha patří všem. A nepřemůže ho ani smrt, ani zapomnění.

0: Noční linka. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Dobrý večer, vážení rozhlasoví přátelé. Odbyla 23. hodina. Začíná noční linka Českého rozhlasu. A máme 24. den měsíce září roku 26. Je tady tedy závěr toho druhého podzimního dne. A já myslím, že tím pádem je na místě věta: sezona letních zájezdů je ukončena. Astronomický začátek podzimu je za námi a teď, když už začínají být noci delší než dny, možná o to víc myslíte na uplynulou letní dovolenou a všechny zážitky, které jste na ní nazbírali. Mnozí sice ještě plánují třeba i zimní pobyty u moří jižní polokoule, pro většinu z nás však platí, že sezona letních zájezdů skončila. To ale znamená, že se ještě jednou, v tomto případě tedy slovně, budete moci v naší dnešní noční lince vrátit na místa, kde jste letos strávili slunné dny s rodinou či přáteli a třeba se i pochlubit tím, kde všude jste v létě byli a jaké vzpomínky vám zůstanou uloženy v paměti. Dnes tedy dostanou na telefonu 731 800 900 a také na webu rozhlas.cz/linka prostor všechny cestovatelky a všichni cestovatelé. Ohlédnutí za letní sezonou během následujících 2 hodin noční linky Českého rozhlasu. Ve studiu na vaše vzpomínání, na vaše zážitky vtělené do jednoho příběhu, ať už na telefonu, anebo na zmíněném webu, bude čekat Borek Kapitánček. Přeju vám nerušený poslech, nabízím první písničku a už teď se těším na všechno, co řeknete o letním zájezdu, o letní dovolené, kterou jste letos absolvovali v létě.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: asi nezjistíme, jaké by to bylo, kdyby tuhle písničku zpíval jak Karel Gott, v tomto případě to byl právě on, a Alice, italská zpěvačka, která ji zpívala už v 80. letech. Teď je ale čas noční linky a vašich příběhů dnes na téma sezona letních zájezdů ukončena. A já to říkám, protože léto, které jsme před dvěma dny opustili, kterému jsme před dvěma dny zamávali, je přece obdobím, kdy se z bezpečí, klidu a obvyklých, řekněme, zdí a rozměrů naší domácnosti vydáváme objevovat třeba krásy naší krásné vlasti, anebo se vydáváme k mořím, užíváme si sluníčka, tepla, písku, anebo se vydáváme na poznávací zájezdy. Tak co z toho nám řekne paní Zdena, která volá z Pardubic? Dobrý večer.
1: Dobrý večer, pane Borku, a všem, kteří poslouchají. Já bych se chtěla zúčastnit tohoto tématu a říct něco o mých dovolených, který už opravdu jsou dlouholetý. Jezdím od roku 1991, kdy se začalo vyjíždět nejdříve do Itálie. No a potom to pokračovalo další a další, takže až do loňského roku jsem neustále někde cestovala.
0: Letos, paní Zdeno, takhle, ještě než vám položím otázku, která se týká toho, co říkáte, máte puštěný rozhlasový přijímač, že? Někde na blízku.
1: No, ale skoro vůbec není.
0: No, já tam tu zpětnou vazbu, respektive spožděnou reakci slyším, ale budiš. Letos jste tedy po tak dlouhé době nikam necestovala?
1: Ještě tam je ta vazba.
0: Už je to lepší, to je ono. Tak paní Zdeno, říkala jste, že od 91., co se dalo vyjíždět, jste cestovala do Itálie, až do loňska. Letos tedy nebyla žádná dovolená, žádný zájezd?
1: No, letos bohužel, protože moje sestra na Slovensku zemřela v červnu, koncem června, takže letošní rok je pro mě dost takový smutný a budu muset už asi končit i s těma dovolenýma. No, tak já bych chtěla něco říct teda. Já bych chtěla říct, že sice už léto skončilo a začíná nám poslední odlety do letovisek z našeho letiště v Pardubicích. Mm-hmm. A chtěla bych říct, že všechny ty zážitky, které jsme prožívali na dovolených a bylo jich opravdu hodně, tak ty nám zase zpříjemní zimní období, kdy budeme na ně vzpomínat. A chtěla bych se zmínit o jednom. Když jsem byla na Rodosu a budu na to vzpomínat, protože tam jsem se sešla v jedným, no, jak se to tam jmenuje? Ježíš, já mám takovou trému.
0: Trému mít nemusíte, jako bychom si povídali po telefonu o vaší dovolené. Nic víc, nic míň, ovšem taky.
1: No,
0: kde jste byla na Rodosu, tedy na kterou dovolenou na Rodosu vzpomínáte? Ve kterém jste byla letovisku, ve kterém městě, vesnici?
1: No, byla jsem ubytovaná ve Faliraki. Mhm. Byl to apartmánový dům a výhled jsem měla krásný na moře, protože to bylo kousek od moře. A na jídlo jsem chodila do taveren. Tam je všude kolem plno taveren. No a jednou jsem takhle večer přišla na večeři, objednala jsem si jídlo. A přišla ke mně ke stolu paní od vedlejšího stolu a říká, když jste tady tak sama, nechtěla byste si k nám přisednout? Tak jsem říkala, jo, ráda, tak jsem si k ním přisedla a řeknu vám, že jsme si opravdu moc hezky popovídali a když i prostředí při... No, víte, tam měli petrolejky rozsvíceny na stolech. Večer už potom byla tma, měsíc jako země koule byl, šumění od moře, tak čas tak rychle utíkal a stavební jsme odešli jako poslední. Moc ráda na ně vzpomínám, byli to milí a slušní lidi. Také si vzpomínám, jak jsem se málem utopila v Turecku. Ale ty vlníky...
0: To není zrovna pozitivní vzpomínka, ale utkvěla vám zajisté.
1: Jo, ale ty vlny byly opravdu tak velký, že jsem je nezvládla. No ale zase se najdou dobrý lidi, kteří pomůžou. No,
0: a to je... To je na těchto vašich vzpomínkách vlastně nejkrásnější, že jste se seznámila s někým, kdo vám tu dovolenou, řekněme, posunul ještě na vyšší úroveň právě tím, že jste si tak hezky popovídali a že máte tyhle zážitky. A navíc takhle romantické, jak říkáte, měsíc velký jako země koule, petrolejky no. Na stole, faliraky. Já tam totiž letos taky byl, před 14 dny ještě.
1: Jo.
0: Ano, ano.
1: No, víte, já vám takhle řeknu. Já jsem měla naplánovaný, že letos se vrátím na Rodos, protože jsem si chtěla ještě jednou projít prostě to staré město. Já vám nevím, čím to je, ale na mě to tam tak zapůsobilo, že jsem měla pocit, jako když ta doba je právě teď a já jsem v ní, jo.
0: Já vám asi rozumím, ale ten, kdo to nezažil, tomu se to těžko popisuje, protože konkrétně Staré město Narodu je něčím, no řekl bych, unikátním.
1: No víte, je to zajímavý, no moc to tam na mě působilo. A tak jsem si říkala, že bych se tam ještě jednou chtěla vrátit, protože když jsem šla jako nás vedla průvodce, že jo, a vykládala nám tu historii, tak já jsem fotila, natáčela na kameru a prostě já jsem z toho moc neměla. A tak jsem říkala, já tam musím ještě jednou a prostě si to tam užít jako, jak se to říká, pocitově nebo citově.
0: A přesně o to mi tak trošku šlo. Abych ve vás ty vzpomínky ještě jednou vyvolal a abyste třeba taky tak trošku inspirovala ty, kteří poslouchají svými zážitky z letního zájezdu, který už je sice, řekněme, staršího data, ale ve vás ty vzpomínky stále jsou. Paní Zdeno, děkuji vám za váš telefonát a přeju vám, ať se na Rodos podíváte co nejdřív.
1: Děkuji vám moc.
0: Naslyšenou.
1: Naschledanou. Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Je čas noční linky Českého rozhlasu a dnes je to téma sezóna letních zájezdů ukončena, okolo kterého by se měly, řekněme, točit vaše příběhy, které zavoláte na číslo 731 800 900 anebo napíšete na rozhlas.cz/linka. A já se vám přiznám, už jsem to chtěl říct, dá se říci na začátku, ale teprve teď se vám přiznám, že můj záměr vyšel. Já jsem před chvílí říkal, že jsem měl na mysli to, aby právě vaše cestovatelské zážitky a vzpomínky na letošní letní zájezdy, a nemusí to být jen k moři, aby třeba někoho inspirovali k tomu dalšímu výběru jeho zájezdu letnímu, jeho letní dovolené a podobně. Pokud teď zavoláte na 731 800 900, tak se tam vlastně vystřídáte s panem Martinem, který během písničky, kterou zaspívali Petr Spálený a Zdeněk Rytíř, zavolal a říkal, že ho ten příběh paní Zdeny upoutal, protože on sám ještě přemýšlí, kam vlastně na Rodos. Tak jsem mu poradil sám za sebe, protože jsem tam taky byl a tím toho zdravím. Ale měl bych se také věnovat tomu, co jste napsali na web rozhlas.cz/linka, který je určen pro ty, kteří třeba nebudou mít štěstí a nedovolají se. Znovu zopakuju, rozhlas.cz/linka a Roman tam napsal, tady musím bohužel konstatovat, že něco málo má ten jeho krátký příběh společného s tím, co říkala paní Zdena. Roman tam napsal, bohužel měli jsme s kamarády připravenou expedici Karibik 2026, cesta na 14 dnů do Mexika, pozorovat netopíry. Ale kvůli náhlému úmrtí mé sestry jsem to musel zrušit, a to jsem netušil, že budu mít tento rok ještě 3 pohřby blízkých přátel. Holt, jak říkám, tento rok je černý, neúspěšný. Ale Bohumír píše, léto ano, je za námi, ale ne každý spěchá k moři. Někdo nemůže na slunce, když pracuje třeba jako stavař, tak jej má plné zuby. A tak třeba využívá výjezdy farní na sklonku léta. My 16. října jedeme na 3 dny do nejnavštěvovanějších poutních míst do Polska. Čenstochova, Krakov, Licheň a jiné. Vezmu sebou vnuky a máme skvělého průvodce, pana faráře. To bude takové veselé zakončení s hřibovou nadílkou. No ale hříbky už máme zpracované. Zdravím, Bohumír. Čas na vaše telefonáty na čísle 731 800 900, ale především na vaše příběhy z letních dovolených. Nemusí to být, jak už jsem říkal, jen zájezdy k moři. Můžou to být i vaše výšlapy, které jste absolvovali někde v horách. Možná jste poznávali krásy naší země, někde u vody, někde u přehrady, u rybníka. Možná jste třeba jenom sbírali hříbky. Kdo ví, co nám poví další posluchač či posluchačka. Kdo tam je, prosím? Tady Borek,
1: dobrý
0: noční
1: večer,
0: linka.
1: Dobrý je večer. Zdeno od Brna.
0: Zdravím, Zdeno. Tak letní zájezdy jsou za námi. Kde jste byla vy?
1: Já jsem měla letos měsíc v lázních Poděbrady.
0: A jak jsem tam bylo?
1: Léčení. Bylo nádherně. Já jsem byla celý květen. Ten byl tak krásný, že jsem byla v lázeňském domě, předtím jsme měli terasu, seděli a před květinovýma hodinama, jestli to tam znáte všechno. Tam je tak nádherně. Ty vlastně Poděbrady jsou na rovině. Nejen ty procedury, co jsem prodělala, co mě pomohly, ale všechny vycházky na všechny strany, jak Labi, tak na zámek, tak na náměstí Jiřího z Poděbrad, všude, no tam bylo tak nádherně, a nebo okolo toho parku, byly tam i mezinárodní soutěž v fúzi, bylo tam z 15 zemí světa. Mm-hmm. Celý den to tam měli oplocený a za den potom ráno už byl klid, všude už to.
0: Jo, přidala jste se do, té,
1: přidala
0: do,
1: jsem se
0: do těch závodů v kůzi?
1: Ano, po první bylo soutěž seniorů. Uh-huh. Začínalo to, než začínali ta mezinárodní, tak jsem soutěž seniorů. Tak jsem šla, no dostala jsem medaili, kterou mám dodneš schovanou a je to teda pro zdraví. Lázní z Poděbrad, vlastně znak Poděbrad. Takže to jsem si tak užila a vzpomínám do teďka, celý, mám teďka takové vzpomínky, jak jsem se tam měla dobře.
0: No to je takový, jak říkala jedna z postav ve filmu Vesničko má středisko, a takový ohříváček na zimu, že jo? Tyhle vzpomínky.
1: Ano, ano. A ten květ byl nádherný. Červen už bylo hodně teplo, to bych tam asi nevydržela tak sedět na té terasy a to, no, potkáváte tam doly, tam je tolik lidí jezdí na soboty, neděle, rodinky, na výlety do těch lázní. A tady z našich měst různých, tam plno a fakt opravdu ty lázně Poděbrady, je to taková příroda. Já říkám, všechny lázně jsou nádherný. Jezdím do Luhačovic, jezdím do Hodonína, jezdím Karlovy Vary, všude jsou krásný. Ale ty Poděbrady mě teďka tak nějak zaujaly, že je to na rovině, že jsem mohla chodit všude, žádný kopce a na všechny místa jsem se podívala.
0: No, možná jste lázeňským domům v Poděbradech zajistila tím, co jste řekla do vysílání Noční linky, zvýšenou návštěvnost v příští sezóně. Kdo ví?
1: Tam je plno pořád.
0: A našla jste si tam nějaké nové přátele?
1: Našla, já mám přátelé, já jezdím hlavně do Hodonína, do lázní. Já teď poslední roky, teď už nejezdím k moři, ale jezdím teda do lázní a lezím do Hodonína, kde vlastně Jižní Morava. Zase to trošku jiné, kde tam různé cymbálovek a takových všechny, kde ty známí mám pořád. Doteď si telefonujeme a teď no, i teda v těch Poděbradech jsme zaměle. A můžu říct, že v těch Poděbradech vlastně se léčí teda srdce a tam je tolik mužů, protože všichni jsou asi nějak ti muži víc nemocní na srdce.
0: No jo.
1: Opravdu tam.
0: Nás to víc bere.
1: Ano. Vy holky
0: máte víc toho estrogenu, tak jste chráněný. No.
1: Ano, a teď, to ten Hodonín je zase trošku nějak něco jiného, nebo ty Luhačovice, ale já jezdím do Hodonína, kde zase je vínečko.
0: Jo, to jsou potom lázně.
1: I když Poděbrady taky bylo víno a ptám se, odkud je? Moraví.
0: No, z Hodonína.
1: Moraví.
0: Zdeno, já vám moc krát děkuju a přeju vám krásnou dobrou noc. Děkuju za vaši vzpomínku.
1: Že k tomu moře ráda taky jsem jezdila, byla jsem i s jogou cvičit. U moře jsme cvičili, bylo to nádherný všechno, ale teď už jezdím opravdu po těch lázních, takže každý rok už se teď budu zase v květnu se chystat do Hodonína.
0: Rozumím.
1: Zase to vystřídám.
0: Děkuji za váš telefonát a mějte se hezky. Přeju vám krásný podzim.
1: Mějte se všichni hezky, hlavně zdraví. Jsme všichni zdraví a můžeme cestovat.
0: Naslyšenou.
1: Naschledanou, dobrou noc.
0: Odbočím teď na pár vteřin od tématu, protože na webu rozhlas.cz/linka se objevil dotaz. Paní Marie píše, když jste byl na rodu, myslíte, že když já byla letos v Texasu, tak mám říct, že jsem byla v Texu? Nikoliv. Řekl bych, že to je podobné. Nejsem ten, který by měl poučovat. Sám si nejsem zcela jistý, ale já si myslím, že to je podobné, jako kdybyste řekla, že jsou různé datumy, různá data. Tam je ta koncovka trošku jinak. Například, když řeknete, viděla jsem císaře Klaudia, tak je to v prvním pádě Klaudius, tak proto jsem řekl narodu. Děkuju, že kladete i tyhle otázky, ale teď už se vracíme zase nazpět k tématu. Sezóna letních zájezdů ukončena a konec konců paní Marie by mohla zavolat a říct, jaké to bylo v Texasu.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dobrý večer, vážení přátelé. Je tu noční linka Českého rozhlasu a já se ptám, možná je to jenom snaha o, řekněme, vzletné vyjádření, ale já se ptám, napnuli jste letos v létě plachty vaší loďky a nechali jste se unášet do dálav? Jaká byla ta letošní sezóna? Kde jste byli? Na zájezdu? Na dovolené? Máte zážitky, které stojí za zmínku? V tom případě jste tady správně. Můžete inspirovat tím, že zavoláte na 731 800 900 a povykládáte o svém letním pobytu i ty ostatní. Kdo je teď na telefonu, to vám hned povím. Je to pan Míla, který čeká. Dobrý večer.
1: Dobrý den, dobrý večer, přeju do Brna. Já myslím, že to, co jste to říkal, to cestování není ani tak o tom, že to musí být léto. Ale je to důležitý taky o tom, co člověk vidí a jaký je ten cíl. Já si myslím, že každý v životě musí udělat jeden takový ten life trip, čili takovou tu velkou cestu, která čeká každýho, kdo ještě nezažil, tak ho to čeká. Já jsem měl strajdu v Austrálii, utek v 69. roce, jelikož to byl velký akvalista, tak Austrálie byla jeho zemí zaslíbenou. No a celých těch 40 let jsme si to plánovali, že se tam nějak zajedem podívat. Babička odešla, dědeček odešel, čili už to pak na mě. A já jsem se rozhodl, že když prostě na mě vypadly nějaký peníze a nějaký čas, že jsem se rozhodl, že prostě se do té Austrálie podívám. Hodí se po svém to povídání?
0: Samozřejmě, já poslouchám napjatě. Kde jste všude byl v Austrálii, jaké to tam bylo? Potkal jste se?
1: To je jedna z věcí. No samozřejmě, že se potkali už nemýšekali na letiště, ne na dráhy. Ale tam třeba je zajímavý, že každý řekne, a byl jsem kousek od Melbourne a úplně dotaz byl, a co v Sydney? Já říkám, pitomče, Sydney, to je, jako by se zeptal někoho, kde ve Františkových lázních, jestli taky byl v Košicích se podívat. Jo, tam ty vzdálenosti jsou trošku jinak. Tam už třeba zajímavý je to cestování tam. Protože člověk letí přes ty časový pásma, takže přistanu třeba za 5 minut 6 někde o kousek dál třeba v Dubaji a najednou se to oholí za celé hodin a najednou není 6, ale je 7. Prostě ty časový pásma skáčou. Čekali na mě, jak teda strejda, tak teda tam. Ta teta, který vlastně mě u sebe ubytovali v malém městečku, kousek od Melbourne, kousek zase, to se 70 kilometrů kousek. A měli jsme krásný 3 neděle, které jsme tam prožili. A to je právě to, že já jsem tam byl na Velikonoce, čili v době, kdy tady začíná, se probouzí jaro, ale tam je to obráceně, tam je to všechno pod rovníkem dolů, je úplně jinak. Takže když třeba jsme tam seděli s trejdou, takovým zomičko zahradíme a svítilo na sluníčko, říkám, ale ještě chviličku a svíčko k nám přijde, říká, ne, nepřijde, ono odchází. To je totiž to, že jižní polokoule, vychází to tam na východě, zapadá to na západě, ale to sluníčko nejde od nás na jih, ale na sever, protože jsme pod rovníkem, jo? Takže jsme tam proběhli, vzali mě na zajímavý místa, které bychom jinak neviděli. Říkali, hele, aby si viděl ptakopiska, aby si viděl koalu, tak to musíme zoologicky. Já jsem tady za 40 let koalu viděl dvakrát. Protože jsou hrozně plachý, takže jsme tam prošli jsme Melbourne, prošli jsme zahradu, ale hlavně jsme si fantasticky povídali, protože my jsme se, on u když mě bylo asi 7, a my jsme si tam popovídali o takových spoustě věcí, které by mi v životě nenapadla, že taky proberu. A těch zážitků byla strašná spousta. Včetně toho, že takový ty věci, že člověk vytáhne špunt a ono se to točí obráceně, než je zvyklý. Protože ta země koule je kulatá, ale jedna věc byla zajímavá. To mě to šokovalo. Můj děda, jeho otec, byl řemeslník, byl kutil domácí a měl takový koleště, který byly asi to možná budete znát z vyprávění, takový zubarský kleště, které byly šikovné na všechno možné, nejenom na zuby, ale na vytahování, prostě náhradně zajímavý. A když já jsem ten domeček po dědovi prodával, tak jsem na ty kleště zapomněl. A sedíme v tom Melbourne, v té Austrálii a bavíme se a Ládě jako stejně říká, hele, já jsem přivez, když jsem tam byl, on to byl v 90. to byl podívat, tak mi táta něco dal a odešel a na té druhé polokouli mi ty kleště přines. Protože on si je tenkrát odvez a když potom umřel, tak mi ta teta poslala, takže já mám kleště, který putovali z Lysy nad Labem do Melbourne, do Meltonu a pak zase zpátky do Prahy. No není to nádherný takovýhle maličkosti, sice jenom kleště, ale...
0: No, pro někoho to může takto znít jako banalita, ale pro vás je to vlastně jedna z nejcennějších rodinných relikví.
1: Tak tak. A jsou i věci, které mě strašně pomohly, jako i dál vypřemýšlím, že Helena měla nějaký takový ten vývod, protože už byla hodně špatná, nějaký posvědová choroba se jim pokoušela. A moje máma, jako její švagrová, říkala, hele, kdyby Helena už byla hodně, tak bych si pojel s Láďou a nech ji na pokoj, jo. Tak jsem říkal, mami, to bylo úplně jinak. Helena, když jsme byli v Melbourne, tak já už jsem nemohl chodit a ona furt ještě lítala i s tím vývodem. Prostě nátura, která se nedá porazit, a viděl jsem tam spoustu hezkých věcí, které v podstatě tady nejsou. Tam třeba mají v Melbourne v jednom obchodním centru mají vysokou věž, na který se tabilo olovo a ze zhora z té věže, která má se 50 metrů, padalo dolů do písku, byly z toho kůlky na střílení. Dělali tam gravitací, takový prostě jedna z věcí za druhou, prostě byl to krásný životní, byla to krásná životní cesta a v podstatě jsem to udělal na poslední chvíli, protože asi rok po té mý cestě odešel Láďa, ten Strýda, pak odešla ta Helena, s tou jsem si potom ještě moc krát volal, ale říkali, hele, mohli přijet všichni, přijel si ty, tak prostě udělal mi krásný jaro, podzim na druhém konci světa. Asi tak, no.
0: Mílo, já vám moc krát děkuju za tenhle, sice krátký, ale přece jenom hezký, moc hezký cestovatelský zážitek po Austrálii. No a snad až někdy jindy se budu ptát, jestli jste se podíval třeba i na operu v Sydney, i když, jak už tady zaznělo, ono je to hodně daleko od Melbourne, že?
1: To ne, ale byl jsem v Melbourne v místě, kde vlastně Strýda pobejval a co mě tam dostalo, protože Helena na tom moc nebyla, tak třeba památních válečných vlastně veteránů a tam je v tom je dvousoší dvou jako starého pána mladého, to je otec se synem a ta celá hala je plná medailí, který těm Australanům nemohli předat, protože padli v boji a nikdy se nevrátili. Jenom takový věci, a pak hned vedle botanická zahrada. Musíte člověk to. A jenom drb, jeden bodloudím, říkalo se, že Melbourneský nádraží Finchettovo je zmatený, že byl původně určený ta stavba pro Indii a prohodili to. Není to pravda. I když to nádraží v Melbourne vypadá indicky. Takže až tam někdo budete, tak se podívejte. Mějte se krásně.
0: Mílo, já věřím, že jste inspiroval pár lidí, kteří poslouchají Noční linku a že už teď plánují cestu. Mějte se hezky a naslyšenou.
1: Ano, taky, naschle.
0: Sezona letních zájezdů je ukončena. Máme už závěr toho druhého podzimního dne. Za chviličku začne ten třetí v pořadí. Nebojte, já to nebudu počítat po každé v Noční lince, ale jen tak, abych ještě dokreslil to, že sezona letních zájezdů je za námi. No a vy možná plní vzpomínek, plní zážitků, rádi zavoláte na číslo, které uslyšíte a řeknete, jaké to bylo, ať už u moře, u rybníka, v lese, na horách. Se svými zážitky se můžete pochlubit až do zítřejší jedné hodiny. Na tomhle čísle.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu. A netušil jsem, ani jsem to neplánoval, že ten můj týden na Rodosu, kdybych se měl držet taktéž přípustné varianty, bude mít i mluvnický dozvuk. Už to tady několikrát zaznělo, tedy já jsem to několikrát říkal a dokonce jsem si to našel i v příručce Ústavu jazyka českého, že totiž antické názvy, tedy ve jménech řeckého a latinského původu, se zakončení os či us při skloňování vypouštějí a pádové koncovky se přidávají přímo k základu slova. A podobné je to třeba i s ostrovem Mauritius. Taky řekneme, že jsme byli na Mauriciu, ne na Mauriciusu. Ale teď je čas na to, abyste volali na číslo 731 800 900. Já totiž čekám na vaše zážitky z letošních dovolených zájezdů, letních pobytů, třeba i letních bytů, na zmíněné telefonní lince, která vás spojuje s brněnským rozhlasovým studiem, odkud dnes vysíláme Noční linku. Sezona letních zájezdů je ukončena a řekl bych, že je čas se pochlubit tím, co jste v létě zažili. Ať už, jak říkám, to bylo v lese, u moře, u rybníka, na přehradě, nebo na horách. Ještě jsme tady, tuším, neměli žádného, no horala, žádného trekaře. To je taky takové pěkné slovo. Já si budu muset najít, jak to skloňovat. U mikrofonu je Borek Kapitanček. Čekám na vaše zážitky z letních dovolených na čísle 731 800 900. Ovšem i na ta psaná, na ty psané poznámky a zážitky na webu rozhlas.cz/linka.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
2: Poněvadž nemám Kanady a neznám

0: Možná by bylo zajímavou otázkou a i zajímavou odpovědí. Tedy bylo by zajímavou otázkou, jak jste vlastně na svůj letní, letošní zájezd cestoval. Jestli to třeba náhodou, jako v případě Jarka Nohavici, taky nebyl šíf. Byla jste lodí na dovolené, paní Jarko? Dobrý večer v noční lince.
1: No vlastně, když se to tak vezme, tak loni jsem byla lodí, ale ta loď měla jenom charakter přívozu z jednoho ostrova na druhý.
0: Ale tak taky dobrý. Taky dobrý.
1: Trajekt, no.
0: Jo? A který to byl ostrov,
1: no,
0: tedy loni?
1: Brač.
0: Tak tam jsem taky nebyl.
1: Tak to jste udělal velkou chybu. Brač je kouzelný ostrov. A je tam opravdu hrozně krásně. A když si půjčíte auto, tak projedete ten, to je coby dub, projedete ten ostrov, ale jen co se vyjede trochu do těch hor, tak je nádhera, prostě takový ten božský klid, vinice, olivy, žádný lidi, akorát trošku moc horko.
0: No, tak mám možná cíl své další letní dovolené.
1: Ale to myslím teda úplně skutečně velmi vážně, že Brač je jeden z nejkrásnějších ostrovů, protože je hodně zelený, nejsou to ty holý skály a všechna ta městečka, která tam jsou, původní rybářská městečka, tak všechny jsou, mají to historický jádro, třeba malinký, ale mají ho a to dělá to letovisko zajímavý, no.
0: No ale vy jste říkala, že to bylo loni, co jste navštívila Brač. Mimochodem, teď se dívám na mapu a dívám se, že velikost ostrova Brač je zhruba podobná jako velikost ostrova Levkáda, kterou já mám nejraději z řeckých ostrovů.
1: No.
0: A kde jste byla letos?
1: No a teď vám právě, to, vy jste mě tím svým vyhlášením přivedl k tomu, že ačkoliv nejsem zvyklá moc telefonovat, že vám zavolám. I když jsem čestný posluchač noční linky, asi od té doby, co tam noční linka existuje, a abych vám udělala radost, tak Výborku a Honza Macon jste moji oblíbení moderátoři.
0: Udělala jste mi velkou radost, ale myslím si, že no každý máme takzvaně to své. To znamená, nezapomínejme ani na naše kolegyně.
1: No kolegyně taky samozřejmě, ale tak asi, jak je to křížem ty pohlaví, tak prostě vás dva je s váma vždycky legrace.
0: Děkujeme.
1: A to je prostě
0: i za Honzu děkuju.
1: A já jsem chtěla jenom velice krátce, protože mě k tomu zavolání vyprovokoval to vaše vlastně téma, kdy jste říkal, zájezdy končí, musíme se těšit na příští rok, tak já prosím, zájezdy nekončí, neboť v sobotu odlétám se svojí rodinou na ostrov Sardinie a moc se tam těším, protože nebudu muset vůbec nic dělat, o nic se starat, mám tam dvě dcery, jednoho skotského zetě a dva adolescentní vnuky a ty jsou prostě všichni k dispozici babičce. A tak já nic nedělám a jenom si užívám krásného italského prostředí.
0: Tak Sardinie, to bude krás. V sobotu říkáte, jo?
1: No, tuhle sobotu.
0: A do kterého to místa to bude?
1: Letíme do

0: ještě nebyla, takže to je taková třešnička na dortu.
1: Děkuji vám za váš telefonát, přeju vám šťastný let. Kálo dromo, kali taxídy, jak se říká řecky, a naslyšenou zase někdy.
0: Naslyšenou, mějte se moc hezky a další krásný, úžasný vysílání si přeju já a vám, aby to odsejpalo.
1: Děkuju, naslyšenou.
0: Tak, mějte se moc hezky, nashledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: pralečí.
1: A kdo ví, možná jste letos byli na dovolené na Slovensku, když jsme tady měli No Name z Košic. Soňo, kde pak jste byla letos na dovolené? Ptám se proto, protože tématem noční linky Českého rozhlasu, kterou posloucháte, je sezona letních zájezdů ukončena. Dobrý večer.
2: Dobrý večer, zdravím všechny. Takhle, byla jsem, to se jednou za život taková dovolená uskuteční. Byla to Brazílie, je to už teda nějaký rok, ale nedá se na to zapomenout. A nejlepší zážitek z té Brazílie, samozřejmě krásná příroda, byl to takový poznávací na 12 dnů, ale když jsme přijeli na ubytování do pralesa brazilského, takže byly to takové dřevěné chatky, tam se nechodilo po zemi, ty chatky byly spojeny takovým dřevěným molem. A přijeli jsme a náš pan

0: vedoucí, co viděl, tak tam byli takoví ti velcí papoušci, ty ary takové. No a on z toho mola seběhl, je tam je takový krásný červený papoušek, seběhl po těch schůdkách dolů a teď ten papoušek, ten se za ním pustil. No ten měl co dělat, aby mu zdrhl, protože oni tam měli takové budky a v těch budkách už mláďata. No a náš vedoucí to nevěděl, že jo, chtěl se hned fotit a tak říkal, no to by mě nenapadlo, že mě někde v pralese prožene takový papoušek.
1: No já si původně myslel, že pouze bránil svoje teritorium, což asi dělal, ano. Ale ještě navíc chránil své mladé. No tak přirozené chování. Co vás táhlo do Brazílie?
0: Co nás táhlo? Zaprvé můj manžel choval doma tady ty velké ary. Měl dva páry tady těch velkých ptáků. No a chtěl se podívat, jak přirozeně žijou. A taky za teplem, bylo teda opravdu teplo. No a podívat se do Ria, my jsme tam byli v únoru.
1: Takže karneval?
0: Zrovna týden před tím karnevalem, jo. Takže my jsme viděli aspoň takové ty nácviky tady těch různých skupin, to jsou nějací vysokoškoláci nebo školáci, který každý si ten svůj průvod nějak připravuje. Tak jsme byli i na vystoupení tady těchto s těma pérama, jo, tady těch krásných masek. To pro nás udělali takové vystoupení. Ale co bylo úplně krásné, tak ti Indiáni, ti tam měli tež nějaké vystoupení, ale ty pohyby, jak oni prostě uměli, tak to jsem fakt ještě neviděla a úplně až člověk žasne, jak je možné, že se tak můžou prostě úplně, já nevím, jak gumoví.
1: To si člověk říká, že jenom my Evropani jsme takový stuhlí, jestli my to nemáme od té neustále práce, že?
0: Tak nějak, jo. Takže tady to vystoupení bylo moc krásné. No potom na Copacabáně jsme jako, myslím, dva dny strávili a prostě ta příroda tam, to je všechno úplně nádhera. Akorát mě, co třeba v tom pralese vadilo, pojďte se podívat, samozřejmě, že jsme šli po těch pěšinách, jo. Pojďte se podívat, co tady je. No tak všetci se nahrnuli. Takový obrovský pavouk jakýsi. A já prostě vidím pavouka a i ty naši malí pavouci mi připadají jako obří. Takže to jsem měla trochu zkaženou náladu, že to nemusím, ale ku podivu nikde, třeba v těch chatkách, jak jsme spali, že jsem na žádného nenarazila.
1: No tak teď jste potěšila všechny arachnofobiky.
0: Tak nějak, protože to je fakt, jako ne, já už jsem se pak nedívala ani doprava, ani doleva a šla jsem jenom, aby nám něco si nespadlo. Ne, had nějaký, to mi nevadilo, taky jsme to tam viděli. Pak třeba večer jsme měli výjezd na loďkách, samozřejmě taky po těch. Já jsem si říkala, jak oni ty cestičky tam znají, jo, to jsou rákosy a stromy a zarostlé, jak oni tam
1: jak se tam vyznají, jo. Že?
0: No, a my jsme byli chytat piraně. Jo, každý dostal, bylo nás po pěti, po šesti na těch loďkách, ten Indián jako baterkou svítil potom, no a ty piraně, takže na takový proutek dostali jsme jakýsi, já nevím, kus kabanosu nebo co a opravdu třeba můj manžel chytil první a chytil takovou malou piraňu, tak nám tak vyzvedli, ukazovali a potom, jak se na těch loďkách, jak on svítil, tak oči od těch od nějakých těch ještěrů, od nějakých krokodýlů. Ale malého krokodýlka taky ten průvodce chytl, no malého, to mělo možná metr, takového.
1: No to je štěňátko.
0: Ano, štěňátko, tak ho tak chytl jako za tou hlavou, tak ho vyzvedl. Takže taky to není nic moc příjemného, když tam vidíte ty oči, jak tou baterkou posvítila tam a tam. Takže, ale byli to malí asi, jo, že by nás nevzali někde, kde tam na nás skočí nějaký krokodýl, převrhne loďku a je poval. Takže takový krásný zážitek z té Brazílie. No. Procestovali jsme toho více, ale ta Brazílie je prostě na prvním místě a nedá se na ní zapomenout.
1: Možná, že to je další inspirace pro posluchače a posluchačky Noční linky. Pro jejich další sezónu, tedy pro další letní sezónu, no i když zase zimní, teď jsem to jako chtěl říct, ano. Protože ano, jo, Brazílie, ta je z části vlastně taky pod rovníkem, tedy, jo, takže tam je to podobné jako v té Austrálii, ale to už tak. Je zase záležitost, kterou sem nechci tahat. Soňo, já vám moc krát děkuju za váš telefonát a přeju hezký
0: a zdravím podzim. Všechny, ať se mají dobře, ať jsou zdraví. A pokud cestujou, ať se v pořádku vrátí domů. A jim cesta proběhne v pořádku a v pohodě.
1: Děkuju a dobrou noc.
0: Dobrou.
2: Noční linka.
1: Vážení přátelé, už 4 minuty píšeme 25. den měsíce září. Ano. Před chvílí byla půlnoc a my jsme v té druhé části Noční linky Českého rozhlasu. Jejím tématem jsou vaše letní zájezdy, zájezdy, pobyty, dovolená, říkejme tomu jakkoliv. A to proto, že už máme vlastně třetí podzimní den. No a řekl bych, že sezóna těch letních zájezdů ve většině případů je ukončena. I když ne zcela, protože zrovna teď čtu na webu rozhlas.cz/linka, který je vám pro vaše psaní také k dispozici následující. Jana napsala, já letím 28. září na Rodos, snad nezmrznu, zdravím. Na to já odpovídám, Jano, nezmrznete. Zaprvé se dívám denně na to, jaké je tam počasí. Ano, jsem takový nostalgik. A za druhé, je tam krásně až řekl bych do října při nejmenším. Já vlastně jednou byl ještě v říjnu na den armády, to si pamatuju z dob před rokem 89, že je to 6. října. Já byl vlastně ještě jednou na den armády na jižní Krétě a bylo tam krásně. Tudíž doporučuju i ten podzimní Rodos. A doporučuju, abyste máte-li hezké zážitky z letošního letního zájezdu, ať už to bylo k moři, na hory, ať už to bylo v domácích luzích a hájích, doporučuji, abyste zavolali a pochlubili se a třeba tak inspirovali ty, kteří poslouchají Noční linku Českého rozhlasu. Číslo do studia je 731 800 900.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu. Dnes si v ní povídáme o tom, jaké zážitky jste načerpali během letních dovolených, letních zájezdů. Souhrně řečeno, sezona letních zájezdů je ukončena a vy se teď můžete chlubit. Když se před chvilkou svými zážitky pochlubila Soňa, která mluvila o tom, jaké to bylo v Brazílii, tak vás možná napadlo něco podobného, co mě. Ono letí se tam 14, 15, možná 16 hodin, takže pokud vám třeba vadí dlouhé cesty letadlem, tak jste, řekněme, naprogramováni na takové ty spíš domácí výlety, domácí zájezdy. Ale kdo ví, kde byla Iveta? Ona už nám to prozradí, čeká na telefonu. Dobrý večer.
1: Krásnou noc, dobrý večer. Tady Iveta od Olomouce. Tak já chci říct, já jsem letos nikde nebyla, už jsem nebyla plnoled nikde tedy.
0: A tak o čem budete mluvit? To mě zajímá.
1: Budu mluvit o tom, co jsem zažila dříve.
0: Aha, a kde?
1: Takže kde řeknu. V rodiči jsme jezdili jako holka jenom po České republice teda a nejvíce měli jsme rádi Užtemberka, Dolní Žleb. Tam byly takové chatky, tak tam jsme se vždycky s našima ubytovali, tam bylo takové pěkné jezero, tam jsme chodili v tom Dolním Žlebu, je to Užtemberka u Olomouce, plavat. A chodili jsme na jídlo, myslím se to jmenovalo u Muflona, do takové restaurace, tak to se mi jako holce strašně líbilo. A
0: jak je to dávno? Jak je to dávno?
1: Dávno? Ježiš, to jsem byla malý děvče.
0: No to já ale nevím, kolik vám je dneska, tak to nemůžu odečíst.
1: Dneska, klidně to řeknu, je mě 65 tedy.
0: Takže
1: a tenkrát mě bylo, já nevím, 7, 8, 9, 10 let a zažili jsme tam tu hruzu rok 68, jak tam přijížděly ty tanky.
0: Yeah.
1: Jsme normálně byli v Dolním Žlebu v té chatce a jeli ty tanky rusky.
0: No.
1: My jsme brečeli s bráchou, no a to, o tom nechci mluvit. Teď chci říct, potom, tak to bylo, to jsme jezdili s našima do toho Žlebu. A potom, jak jsem byla s manželem, tak kvůli dětskám jsme jezdili v moři, tak já to musím rychle zkrátit, toho je hodně. Takže jsme byli všude možně, jo, kvůli dětem, že měli exém, tak jsme byli třeba v Itálii, já nevím, v Řecku, Chalkidike, to jsou ty tři prsty, tam jsem byla teda s holčičkama.
0: Ano, Kassandra, Sitonia, Athos, ano.
1: No, a tam bylo nádherně, ale tenkrát, my jsme tam jeli v květnu, tam byla zima, nesvítilo sluníčko, moře studený, tak já jsem tam s těma holčičkama jenom chodila. Potom jsme byli několikrát teda s manželem s těma dětskama, tenkrát Jugoslávie, že dnes je to Chorvatsko, takže Hvar, Brač, Baška voda, co zkrátím, Makarská riviera, tam je nádherně. Takže lodi jsme jezdili na ty ostrovy z té Makarské, na výlety, to bylo taky krásný, ta Jugoslávie. Jídlo výborný. Potom jsme byli třikrát na Maltě, jo, s rodinou, s dětskama. Tam měl manžel nějakého přítele, seznámil. A když manžel byl někde surfovat, tak se seznámil s jedním pánem a on nás vždycky pozval na tu Maltu. A Malta, to je Malta, to jsou čtyři ostrovy vedle sebe. Malta, Gozo, Comino, Cominito.
0: Mm-hmm.
1: A na té Maltě hlavní město se jmenuje La Valeta.
0: Ano.
1: Tam to bylo teda taky krásně. Já jsme navštívili ten chrám svatého Pavla. To bylo něco jak chrám svatého Víta nebo chrám svatého Václava v Olomouci, nádhera. Potom jsme pochodili, byli jsme ve válečném muzeu a oni tam mají takové ty pevnosti na té Valetě. Tam jsou ty děla ještě, jak byly války s Turky, jak vedli, tak tam jsou ta děla. A co chci říct, tam je proslaven řád maltských rytířů. Tak jsme tam taky byli v nějakém muzeu toho řádu těch maltských rytířů. Já jsem si dokonce koupila tenkrát takový řetízek na krk a tam jsem měla tu hvězdičku, jo, ten
0: takový ten tlapatý kříž, nebo skoro tlapatý,
1: no
0: maltéský,
1: křížek.
0: Tak, ano.
1: No, maltéský kříž, no, to bylo krásný. Potom jsme byli s dětskama na Kanárských ostrovech, ostrov Tenerife, tak je tam z těch ostrovů, Tenerife, a byli jsme se podívat na pobřeží Costa Teguise, se to jmenovalo, a manžel tam nechtěl jet, a pak byl nadšený, protože tam surfoval, já jsem holčičkama tam chodila se opalovat, koupat, a on si tam surfoval. A ještě chci říct k téma, jo, a tam byly ty sopky, jsme viděli. Už ty vyhasly sopky a to zůstaly takový černý, kameny po těch sopkách, teď mluvím o těch Kanárech teda, a ještě se pak vrátím k té Maltě. My jsme pak jeli lodí na sousední ostrov, my jsme byli na té La Valettě a potom jsme jeli na Gozo. Jo, je Malta, Gozo, Comino, Comini, to ještě jeden malinký, teď nevím, jak se jmenuje. A jeli jsme lodí na to Gozo, to bylo taky hezky, a krásná voda všude, čistionka, a já jsem tam šnorchlovala, jo, jsme tam šnorchlovali, já, manžel, děcka, ne teda. A teďka za mnou plavala taková obrovská žlutá ryba a za ní malí dětičky, rybičky, já jsem se jí bála, tak jsem rychle upalovala na břeh.
0: Jsem se vás zrovna chtěl zeptat, co jste ulovila, nebo co jste našla při šnorchlování. Ryba vám to znemožnila.
1: Ne, viděla jsem dolů, že to bylo krásně se dívat na to dno, tak tam byly různý, já nevím, takový ty mušle, korály, já nevím, co tam bylo. Krásná voda, ale já jsem upalovala, jsem se bála té velké žluté ryby. No, a já to musím zkrátit, je to hodně. A potom s maminkou jsme jezdili často, jenom já a maminka, ona už byla starší, do Termálu, jo, do Maďarska. Jsme měli rádi Maďarsko, Mezekevej. No, Mezekevej, nádherný Termály. Tak tam jsem jezdila s maminkou. A potom chci říct, jednou se mě poštěstilo dostat se do Austrálie, Sydney. Já jsem byla 3 týdny v Sydney, jak ten pán mluvil o tom Melbourne, tak tam jsem nebyla. Ale poštěstilo se mě teda letět do Austrálie, to je vlastně druhá polokoule, že? Ano. Letěli jsme teda 28 hodin, to bylo šílený, ale vydržela jsem to, 28 hodin jít mezi přistáním, jo, my jsme tam museli pak někde čekat, v Soulu nebo kde, protože v noci se nesmí lítat nebo ráno, aby lidi mohli, měli klid jako. Tak my jsme čekali, tak pak jsme přiletěli do Sydney a teď chci říct, jak jste mluvil, já jsem viděla tu operu na vlastní oči.
0: Ano, ano.
1: To je nádherný.
0: Yeah.
1: Ten most takovej, on se jmenuje podobně jak v tom Londýně. Já teď nevím, to už je 10 let, co jsem tam byla. A ten most takovej, ten známý velký.
0: Sydney Harbour Bridge.
1: No, jo. Jo, jo, jo. A chci říct, my jsme si potom vzali, já jsem byla ještě s někým, my jsme si vzali dodávku a jeli jsme východní pobřeží, jo, aby jsme nebyli jenom v Sydney. Tak jsem viděla Canberra, Newcastle, Brisbane, jo, a tak dále. A teď to Austrálii obklopuje vlastně Indický a Tichý oceán, u Austrálie je Tasmanovo a Korálové moře, že kousek dál je teda... Jak se to jmenuje, ten sakryš.
0: Myslíte Papuu Novou Gvineu?
1: Jo.
0: Nový Zéland, myslíte?
1: Papuu Novou, ano, jsme letěli. A my jsme se v letadle mohli dívat na takovou malinkou obrazovečku, že jsme přesně viděli, kudy letíme, jo, to bylo taky zajímavé. A letěli jsme i přes tu, ano, to jsme dolítali, letěli jsme přes tu Papuu Novou Gvineu. Já se jdu podívat, mám tady doma takovou mapu před tými.
0: Aby se dostalo taky na ostatní, Iveto.
1: Já to zkrátím. Tady mám před tými obrovskou mapu celého světa a vždycky, když jdu třeba s pejskama ven, tak na to koukám, kde jsem všude, no, byla v té Austrálii a bylo to tam teda nádherný. A to chci říct ještě lidem. Já jsem si myslela, že Austrálie je suchá, nějaká vyprahlá zem, to není vůbec pravda. Já jsem byla v deštných pralesích tam, nádhera, papoušci obrovští, takový bílí tam ale byli, jo, taky obrovský papoušek, bílí. A co chci říct, neviděla jsem ani jednu koalu teda, protože oni jsou na uhynu, jo, oni jako vyhynujou.
0: A taky jsou plaché koaly.
1: No, tak tu jsem neviděla, ale... Ani klokany, jo, a teďka běžel, oni hodně běhají, ti Australani, a teďka my jsme snídali venku u stolu a běžel jeden Australan a zdraví ho každýho, jo, oni jsou takový vřelí, zdravil nás a my jsme se snídali do řeči a já říkám a anglicky, já jsem neviděla ještě ani jednoho klokana, to snad není možné, a on říká, přijďte zítra za mnou, on byl šéf golfového hřiště a říká, přijďte za mnou na to golfové hřiště a tam uvidíte klokany. A my jsme tam fakt šli ráno, jeli teda. A tam měli takový lesík, jo, bylo golfové hřiště, krásně upravený lesík, to byl takový klub a teď normálně vylezlo 60 klokanů. Já jsem je počítala. A já jsem si je aj tenkrát fotila. A já říkám, to snad není možný.
2: No čekali na vás, čekali na vás, aby se ukázali až.
1: No, a jedna ta klokanice měla mláďátko v té kapse, jo, a jak jedla, tak to malinký čučelo do té trávy, no to bylo nádherný. A takový obrovský, to jsou obrovští klokani, to není jako tady na kopečku v zoo. Tady mají takový malý klokánky, jo, tady na kopečku, je zoologická zahrada. No, to byl tak dvoumetrový klokán, ten se na mě tak koukal, tak no úplně
2: se díval, jako... Se jestli náhodou nejste k jídlu, možná.
1: Vy, no.
2: Iveto, tak aby se opravdu dostalo i na ostatní a... s její zážitky z dovolených a ze zájezdu, tak vás poprosím, no, abyste to ukončila. Děkuju moc krát, protože vy jste do několika málo minut vtěsnala všechny své dovolené.
1: Dál jsem se neodvážila, protože se říká, že on vykopne ty zadní nohy a prorazí vám břicho, to je nebezpečný.
2: Je to pravda. Já už to viděl v jednom dokumentu. Iveto, no, děkuji za váš telefonát, jsem rád, že jste aspoň takto inspirovala, no, třeba i ty další k jejich
1: tak
2: dalšímu letnímu zájezdu,
1: ano,
2: a mějte se hezky.
1: Že mohla mluvit. Tak všechny zdravím, bylo to nádherný, teď už moc necestuju, tak zdravím všechny lidičky, hlavně Aničku, Miroslavy, a děkuji a dobrou noc.
2: Dobrou noc.
1: Děkuju.
2: Je čas noční linky a dnes také vašich příběhů o tom, jaká byla letní dovolená, jaké byly letní zájezdy, na které jste se vydávali v tom minulém období, ročním období, které už je bohužel za námi. Proto vám ještě jednou řeknu, respektive nechám vám říct, na jaké číslo můžete volat i vy se svými zážitky a se svojí inspirací z letních zájezdů.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Dobrý večer a nerušený poslech noční linky Českého rozhlasu. Možná bych mohl říct také dobrou noc, ale to by znamenalo, že vás posílám do postýlek a to ještě nechci. Je totiž ještě pořád půl hodiny času na to, abyste zavolali a sdělili těm, kteří poslouchají noční linku Českého rozhlasu, jaká byla ta vaše letošní letní dovolená, ten letní zájezd, který jste třeba plánovali hodně dlouho. Já jsem se cítil trošku zahamben, když Iveta mluvila o všech svých dovolených před chvílí a já jsem si uvědomil, že když jsem naposledy byl na Krétě v Chani, tak jsem se samozřejmě podíval na ta známá místa, to znamená přístav, Benátský a tak dále, tak dále. Ale byl jsem smutný z toho, že ještě není otevřeno to centrální tržiště, protože ho rekonstruovali a podle toho, jak to vypadalo zvenčí, bude krásné, ale bohužel jsem tam byl v době, kdy ještě nebylo otevřené. No, ale teď k jednomu zážitku, který není tak pozitivní, respektive ještě méně pozitivní než ta část, kterou jsem před chvilkou zmínil, a napsala jej Věra ze Severní Moravy. Cituju. Ještě si dovolím zmínit, že jsem pozměnil, nebo respektive, že nebudu uvádět plné jméno cestovní kanceláře z důvodů, myslím si, pochopitelných, až uslyšíte, co je zde psáno. Moc ráda vás už několik let poslouchám. Letos jsme se těšili, že strávíme možná jednu z posledních dovolených u moře, kam jsme tak rádi jezdívali. Jsme už starší lidé a to, co se nám přihodilo, je neuvěřitelné. Cestovní kancelář nás nezařadila do letu. Na letišti v Praze nám bylo oznámeno, že nikam neletíme, vše si máme vyřídit sami. Letiště s cestovkou nekomunikuje. Téměř hodinu trvalo, než jsme to všechno vyřídili. Už to vypadalo, že si snad budeme muset zakoupit letenky ještě jednou. Byli jsme vystaveni těžkému stresu a podle toho také dovolená vypadala. Následné zdravotní problémy a nenahradila je ani krása destinace. Makarská i hotel Biokovka, který jsme si vybrali pro bezbariérový přístup do moře, celý pobyt byl tímto začátkem pokažen. Sotva se tam znova podíváme. Máme zdravotní problémy a jsme starší lidé. Takže letošní dovolená pro nás nedopadla dobře. Podali jsme posléze stížnost, ale prý došlo při administrativním přenosu dat k chybě. Omluva byla slabá náplast na zničenou dovolenou. Nikomu takový zážitek nepřejeme. Chorvatsko je i přesto naše srdcová záležitost. Kdo zažil moře, nechce jinam k vodě. A kdo byl u Jadranu, prý nechce k moři žádnému jinému. A to je náš případ. Vzpomínáme na minulé, bezproblémové dovolené. Věra ze Severní Moravy. No a teď by mohl dostat slovo někdo další z vás, poslouchajících Noční linku. Dobrý večer, tady je Burek Kapitánček, Noční linka Českého rozhlasu.
1: Ano, krásný, dobrý večer.
0: Pani Dano, já vás zdravím. Tak kde jste byla na zájezdě vy letos?
1: No já jsem letos necestovala teda, no. Protože bylo vedro tady až na mě nadměrné, ale mám úžasnou vzpomínku. Ale jedno ucho poslouchám všechny ty příběhy. Ať už to je Brazílie, Deštný pralet, prostě všechno.
0: Piraně tam byly taky, ano, už jsme je tady měli.
1: Piraně, ano.
0: Hádali jsme se o Rodos.
1: Klokani.
0: Ano. Takže ta vzpomínka je odkud?
1: V Řecku jsem nebyla, ale v Řecku prostě tam cestoval několikrát můj syn, já jsem vždycky měla úraz v té době, jo, když jsem se musela nejstarat o zahrádku. Ale moje srdcovka, a to vám chci říct, moje srdcovka je prostě Itálie. A já jsem kdysi četla, já vám řeknu, co mě inspirovalo, abych nebyla nějak moc dlouhá. Mě inspirovalo, já jsem četla kdysi příběh Jano. A tam vlastně, a to už je strašně dávno, to ještě byla snad školní četba. A já jsem vždycky po té Itálii toužila. Nejen, že to je kolebka křesťanství, ale v Římě jsem vyloženě nebyla. Ale můj syn, ten se procestoval vlastně celý svět, dá se říct, a v rámci svých možností. A on mi vždycky posílá pohledy, a takže ten Řím, prostě i ten Vatikán navštívil. Takže já mám jako představivost velice tvárnou. A já si prostě nezapomenu nikdy na tu Itálii, kde jsem byla teda po 90. roce hned, protože mě inspirovalo právě to cestování. Tak jsem tam byla s jedním synem, pak s tím mladším synem, to u moře už vyloženě. Benátky jsem prožila, ty jsem tam měla dežaví, vyloženě tam jsem prostě měla, v některých těch chrámech jsem byla jako doma, což teda mě úplně fascinovalo a proto o tom vyprávím. No a pak jsem tam byla ještě teda naposledy s dcerou, ta byla tenkrát mladička, hodně malá ještě. Hmm. No, takže já jsem si vlastně užila hlavně to italské moře a hlavně ten sever a Itálie prostě mě fascinuje a cesta tam, Alpami a tak dále, prostě to mě stačí ke štěstí a vůbec to nevadí, když se můžu vyráchat třeba i v rybníce, když na to přijde, nebo na koupališti, jo. A pokud je takovýhle horký leto, jako bylo letošní, tak mě to fakt stačí ke štěstí.
0: Jste na tom podobně jako naše posluchačka Eva z Jižních Čech, k jejímuž vzkazu se teď zrovna hotovím. Ale Dano, děkuji, že jste zatelefonovala, jsem rád, že posloucháte.
1: Ano, já moc zdravím a zdravím všechny posluchače, který vyprávěli tak barvitě ty příběhy, že já jsem se přenášela. Jako při jejich vyprávění jsem se přenášela tam, o čem oni vyprávěli.
0: Taky jsem byl na chvilku v dešném pralese.
1: A tak dále. Ano.
0: Děkuji.
1: Mějte se krásně a všechny moc zdravím.
0: Dobrou noc. Když jsem tedy říkal, že se hotovím k tomu, co napsala Eva z Jižních Čech, tady je výsledek. Před rokem touto dobou vyrážím autobusem do Vídně a odtud letadlem směr Řím. Před chvilkou jsem se podívala, jaké je teď v Římě počasí, což jsem dělala loni před odjezdem často. Web hlásí 28 stupňů Celsia ve dne. A v noci kolem 16. Paráda. V Římě bylo skvěle po všech stránkách. Počasí, bezvadný průvodce, památky, kostely, architektura, jídlo, zmrzlina, ubytování v centru poblíž Vatikánu. Musím se podívat na fotky. Letos jsem se totiž nikam za hranice nevydala. Trávila jsem letní dny na zahradě a u vody na pískovně s přáteli. Také skvělé. Ovšem do Říma se ráda vrátím a věřím, že se mi to podaří. Přeju hezký podzimní čas. Eva z Jižních Čech. Tématem noční linky, kterou posloucháte, je sezóna letních zájezdů ukončena. A já dodávám otázku, jaké to bylo. Povyprávějte.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Před chvílí to byla naše posluchačka Dana, která v noční lince mluvila o její zájezdové, dovolenkové, no prostě letní srdcovce, tedy o Itálii, ale zároveň pozdravovala Aničku. No a my o Aničce a Anička na telefonu. Číslo je 731 800 900, můžete se potom vydat v jejich stopách. Aničko, dobrý večer.
1: Krásný večer, pane Borku, přeju nejen vám, ale i všem posluchačům.
0: Za všechny děkuju. Sezona letních zájezdů je ukončena.
1: Děkuji za pozdraví.
0: No,
1: děkuji za pozdraví.
0: To se rozumí samo sebou. A ptám se, jestli jste byla vy někde na zájezdu, na dovolené letos?
1: Nebyla, ale já bych ještě chtěla poděkovat posluchačům, protože se ve své fantazii přenáším po všech těch destinacích, která navštívili, a moc se mi to líbí. A ještě bych poděkovala za písničku Každá trampota má svou mes, protože to je heslo mého života. Ten název té písně je heslo mého života. A moc mi to pomáhalo v určitém období mého života.
0: Asi vím, o které mluvíte, ano.
1: A teďka k tématu. Já nemám takový nějaký optický zážitek, ale mám ve své fantazii. Já mám docela bujnou fantazii, takže mám takový fantastický zážitek. Kdysi, asi koncem 70. let, začátkem 80. let, jsme byli na jednom výletě pracovně s děvčaty, kde jsem pracovala ve Vinohradě. A byli jsme v Břeclavě a tam jsme se procházeli, ono to má trošku takovou předmluvu, procházeli po takové pěší zóně, byly tam obchudky a v jednom květinářství jsem si koupila malou palmu, asi tak půlmetrovou, možná 60, to už je jedno. A palma byla stále v našem obýváku, svého času potom dorostla, tak byla na zahradě, pak byla před domem a palma vyrostla do výšky 360 metrů. A loni řekl manžel, že už ji do garáže dát nemůžeme, byla ve velkém květináči, tak šel na městský úřad, zdali by nechtěli do zámku do Miroslavského palmu. A oni byli ochotni, tak přijeli museli s traktorem, vysokozdvižný vozík, naložili ju. No a teďka před sezónou, přišel k nám pán a říká, já jsem byl na koupališti a já jsem tam říkal si, Krupica, já tu palmu od někud znám. No a samozřejmě Hláskovic palma se objevila na koupališti. Takže já mám fotografii někde na telefonu, kde jsem s dcerou pod palmou, takže jsem byla v Miroslavi na koupališti a mám fotku s palmou. A byl to krásný zážitek, protože naše palma tam měla velký obdiv, lidé se tam fotili, selfiečka dělali, posílali to svým známým a lidé si mysleli, že jsou někde u moře.
0: No to je krásný, ale to opravdu muselo být jako u moře a de facto jste mi vlastně znovu připomněla ten můj týden narodu, protože tam u bazénu v apartmánech Elpida s výhledem přímo na moře byla palma banánovník a tam měli takový malý banánky, už dozrávali.
1: No vidíte, ale víte co, my jsme přišli na to koupaliště s dcerou a já jí říkám, hele, obhlídni to koupaliště, tady někde stojí naše palma. A ona ji uviděla a říká, já ji vidím a začala plakat, protože prostě je to kus našeho života. Já jsem, když ty pánové odváželi, aby přezimovala, nevím ani kde, tak jsem říkala, pánové, važte si toho a dělejte s ní jako v bavlnce, protože ta je starší než vy dva dohromady.
0: Oni vám vlastně brali dítě de facto.
1: No. Jo, takže takový, a mě to bylo taky, já taky jsem měla slzy ve očích, protože, ale jo, měla velký ohlas a doufám, že dobře přezimuje a bude ozdobou příští rok zas na tom koupališti. A já už se tam těším, když mě tam někdo vyvede na to koupaliště, protože jsem taková ryba ráda ve vodě.
0: Aničko, já vám moc krát děkuju za tenhle úsměvný příběh a přeju vám, ať se tam dostanete co nejdřív.
1: Jo. Děkuju a mějte se krásně všichni a zdravíčko a podzim, ať zvládneme bez nějakých těch rýmiček, kašlů, nějakých zánětů, ať se máme dobře a hlavně, ať jsme zdraví. Mějte se krásně a dobrou noc všem, mějte se, nashledanou.
0: Nashledanou. Abychom ten podzim a následně zimu zvládli, tak jak říkala Anička, naše posluchačka, tak i proto bych tenhle ohříváček zařadil nejradši co nejčastěji, co by téma noční linky. Tedy sezona letních zájezdů je ukončena, ale vaše vzpomínky, které stále zůstávají ve vaší hlavě a ve vašem srdci, tak ty i na dálku zahřejí. No a to je právě ono, abychom přežili ten podzim a zimu. I když pár příležitostí k oslavám se taky najde, ale to je otázka dnů příštích, zatím mluvíme o tom, jaká byla ta letošní sezona zájezdů. Kde jste byli? Na horách, u vody, u moře, v lese, na houbách? Starali jste se o zahrádku pouze? I tam se mohlo stát něco hezkého, zajímavého či úsměvného. Ještě pořád můžete volat, tady je číslo.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
3: Řekni, kde ty kytky jsou? Co se tady mohlo stát? Řekni.

0: Vaše příběhy tvoří noční linku Českého rozhlasu. Bez nich by prostě neměla smysl. No a s dalším příběhem, tentokrát na téma sezona letních zájezdů ukončena, čeká na telefonu paní Jiřina. Telefonuje z Prahy, já ji zdravím a ptám se, jaká je její výrazná vzpomínka na dovolenou, která sice nebyla letos, podle toho, co říkáte, ale jaká je ta vzpomínka? Dobrý večer.
1: No, dobrý večer, já všechny zdravím, já volám dneska poprvé, tak doufám, že nějak něco ze sebe vysoukám. A já teda letos jsem nebyla nikde a bohužel posledních 10 let jsem sice hodně cestovala na různá místa po světě, všechno jsem viděla, všechno mě dojímalo, nebo se mi líbilo, ale bohužel to bylo jenom, jak se říkalo, dříve prstem po mapě, nebo teďko po televizi, protože prostě nechodím a je prostě už to nemůžu. Předtím jsme teda byli na řadě různých zájezdů, včetně toho Rodosu i Brače a takhle různě teda po Evropě jenom. Ale já bych se ráda podělila krátce jenom o takovou nostalgickou vzpomínku, na kterou mám vlastně nejhezčí takovou nějak jako paměť, která se uskutečnila před 65 lety, v roce 61, kdy nám bylo 17 a jeli jsme na takový školní, byli jsme v ekonomické škole v Dušní a jeli jsme na poznávací zájezd do Polska. Ten zájezd se uskutečnil ve vlakem. My jsme byli ubytováni v posledním vagonu, který nás vždycky popovezl někam na noc, tam jsme přeznocovali. Ve dne jsme cestovali, takhle různě putovali po okolí, nebo já už to tak úplně do detailu nepamatuju, ale hlavním hřebem toho zájezdu bylo moře. My jsme se tak strašně těšili, nám bylo 17, nikdo z nás nebyl ještě u moře v životě. Říkám, dneska to zní jako skoro směšně. Nebo
0: to se těžko vysvětluje současné mladé generaci. Dnes no, 17 leté, že? No jo.
1: Právě. A teďko by hlavně plavky, aby jsme nezapomněli, že jo, že teda budeme se koupat a plavat a takhle. No a teď jsme tam teda po delší době nějak dorazili, to bylo to někde kolem Gdaňsku, protože vím, že jsme jeli i lodí tam na ten poloostrov Hel, takhle, že to tam bylo někde v té oblasti jako. No a když jsme vyjížděli z Prahy, tak bylo nádherný sluníčko, když jsme dojeli tam, byla psí zima, vítr foukal prostě akorát na koupání to bylo.
0: No a tak kromě plavek ještě kožich.
1: No to právě. My jsme úplně to jsme měli zásoby, jako prádlo, jako nějaký rezervní a takhle. To jsme měli na sobě všechno, včetně těch plavek, pláštěnky, šátky na hlavu, tehdy se ty šátky dost tak ještě používaly. No a prostě jsme šli přesto k tomu moři, teď jsme se vykasali nohavice prostě až ke koledu a museli jsme se tam jako voráchat v té vodě a viděli jsme moře prostě. Pro nás to byl tak ohromný zážitek, že já na to skutečně vzpomínám do teďka a nejen já teda, jo, je takhle ty ostatní. No a prostě bylo to krásný. No,
0: ale já vám to věřím, když už jsme umořeno, no. Tak si aspoň namočíme nohy, i když je tam zima jak v ledárně.
1: No právě, no, ale to bylo prostě pro nás vidět moře, to bylo, já ještě předtím jenom se svidím krátce, jestli můžu, tehdy jsme měli, přijela nám jedna kamarádka, my jsme takhle dopisovali, tehdy to bylo takový zvyk, že jsme si dopisovali se zahraničními těmi studenty, tak přijela jedna taky z Polska dívka a my jsme měli s ní takovou besedu a teďko všichni na ní a jak to moře a co tam je, jaký to je a co to je a ona říkala, no duže vody.
0: Jakože hodně vody.
1: Já, tak, to byla veškerá její charakteristika toho moře.
0: No tak no. Se současným globálním oteplováním se balt stává příjemným nakoupání. Tady jsem slyšel od některých, ale neskoušel jsem to zatím, nevím.
1: Přesně ta 60 let to opravdu na to nevypadalo.
0: To je pravda.
1: No, takže to je tak asi všechno, pak jsme jeli už zpátky, byli jsme šťastní a vzpomínáme na to do teďka.
0: Děkuji za váš telefonát. Mějte se hezky a přeju vám krásný podzim. Naslyšenou.
1: A dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dobrou zprávou v noční lince je, že ještě takhle pozdě jste schopní a ochotní, to důležité, zaznělo důležité slovo, telefonovat se svými příběhy, které noční linku vytvářejí. Špatnou zprávou je, paní Marie, že na váš příběh o letní dovolené, o letním zájezdu už máme jenom 3 minuty. Dobrý večer, nerušený příjem, poslouchám
1: Dobrý
0: vás.
1: Dobrý večer, já jsem rok po svatbě otěhotněla. A vůbec jsem nemohla jíst, lékaři mi říkali, že je jiné moře. Tak manžel koupil moře, Bulharsko, a já jsem už pak za týden po tom pobytu chodila kolem té restaurace a čmuchala, co bude na jídlo. A tam jsem přibrala 10 kg za 14 dní. A narodil se nám pak krásný chlapeček.
0: No to je krásný příběh. Takže vy jste v Bulharsku, řekněme, založili rodinu definitivně, jo, s manželem?
1: Ano, založili úplně definitivně, no.
0: Paní Maruško, to je krásné, děkuju. Já si myslím, neříkám, že všechny ostatní příběhy ten váš trumfne, ale že to bylo to nejlepší možné zakončení dnešní noční linky. Já vám za to děkuju a přeju vám krásný podzim.
1: Já taky děkuji.
0: Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: Sezona letních zájezdů ukončena a aktuální noční linka taky spěje ke svému konci. Ještě jeden vzkaz, který napsal Petr, podle toho, co píše, je to rodák z Hrdlovky na tohle téma, no a pak už se budeme muset rozloučit. Cituju, ještě se neozval nikdo, kdo nemá rád dovolenou. Pro mě je dovolená vyloženě utrpení, protože rád chodím do práce. Ne, to není sci-fi, to opravdu napsal. Když už si musím vzít dovolenou, pokračuje Petr, beru ji v lednu nebo v únoru a nejraději mám, když venku sněží a prší. To vstanu dopoledne, jdu k oknu a světou. Ještě, že nemusím do práce, zalezu zpět do postele. Dobrou noc, podepsán Petr. No tak Petře, tohle bylo taky hezké zakončení noční linky. Já vám za ně děkuju, no a děkuji i vám ostatním, kterým se podařilo dovolat se. Omlouvám se těm, kteří neměli to štěstí a číslo 731-800-900 nesprostředkovalo jejich příběh, ale nebojte, na příběhy se vás bude ptát i za 22 hodin kolegyně Jitka Lukešová v další noční lince, ale tentokrát by to měly být příběhy na téma Máme rádi oslavy. U mikrofonu byl Borek Kapitánček, přeju vám krásný podzim a teď taky dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, dámy a pánové. Dobrý den, pane Tamchino. No, nejsem na tom ještě tak špatně, že bych si takhle veřejně odpovídal. To jenom cituju oslovení z e-mailu paní Soni Svobodové, která se ptá, jestli by bylo možné do divadla pro vaše uši zařadit nějaká tajemství a záhady Artura Conana Doyla. Paní Svobodová, nejste sama, kdo má podobné přání, nejste jediná. Tak tedy příjemný doylovský večer.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchinou.
1: V kapitole z knihy Lékařových vzpomínek se nám Arthur Conan Doyle dnes na úvod představí trochu jinak, než jak ho známe z krásné literatury, totiž svým občanským povoláním právě jako lékař. A kromě povídky samotné je to vyprávění, myslím, i zajímavým svědectvím o medicíně a doktorské práci před více jak 100 lety. A kdo ví, možná první zárodek těch pozdějších populárních knížek o doktorovi nejen v domě.
2: Lidé umírají na ty nemoci, jejichž studiem se zabývali nejvíc, podotkl chirurg a s veškerou profesionální obratností uštípl konec doutníku. Jakoby dotyčný patologický jev byl zlým tvorem, který se v okamžiku, kdy zjistí, že má v patách lovce, vrhne svému pronásledovateli po krku. Jestliže člověk příliš dotírá na mikróby, oni nejspíš začnou časem zle dotírat na něj. Takových případů jsem viděl habaděj a ne všechny se týkaly virových nemocí. Nejvýmluvnějším dokladem mé teorie však je případ chudáka Volkra z nemocnice svatého Krištofa. Copak vy jste o něm neslyšel? Inu, je to už sice nějaký pátek, ale že by se zrovna na tohle zapomnělo, to bych se dost divil. Víte, doktor Volkr patřil svého času k nejlepším evropským odborníkům na nervové choroby. Určitě jste četl jeho pojednání o skleróze zadních míšních provazců. Čte se vám to jako román a svým způsobem šlo o převratný počin. Volkr dřel jako mezek. Rozsáhlá konzultační praxe, denně několik hodin na klinice, průběžný původní výzkum. A přitom si život vychutnával i z příjemnějších stránek. Samozřejmě o mrtvých jen dobře, leč mezi těmi, kdo ho znali, se tohle všechno obecně vědělo. Zemřeli v 45 letech, podařilo se mu do nich napěchovat těch roků alespoň 80. Ověnčen aurou vědy a pokroku, zesnul tedy James Volkr ve věku 45 let.

Chudák Walker choval silnou náklonnost k experimentální chirurgii a na panenskou půdu vkročil hned v několika oblastech. Čistě mezi námi, po něm nastoupili další průkopníci, avšak on pro své pacienty udělal, co bylo v jeho silách. Kolegu McNamaru jistě znáte, to je ten chlapík s dlouhými vlasy. Trousí o sobě fámy, že má umělecké sklony, ve skutečnosti však těmi kučerami maskuje, že mu chybí jedno ucho. Druhému Walker uřízl, ale nesmíte Mekovi prozradit, že jsem vám to pověděl. Zběhlo se to následovně. Walker se jednu dobu zbláznil do výzkumu lícních nervů a dospěl k závěru, že příčinou jejich paralýzy je porucha krevního oběhu. Napadlo ho, že by se to dalo spravit něčím jiným, co by danou poruchu jaksi vyvážilo. Na oddělení jsme tehdy měli jeden obzvlášť úporný případ Bellovy parézy a vyzkoušeli jsme už všechno, od posilujících léků přes napínání nervu a galvanizaci až po jehly, leč bez výsledku. Walker si vzal do hlavy, že krevní oběh v obličeji posílí odnětím ucha. A netrvalo dlouho a vymámil z pacienta souhlas s operací. Zákrok jsme prováděli večer. Walker si pochopitelně uvědomoval, že jde víceméně o pokus a nechtěl se o něm moc šířit, dokud se jeho teorie neprokáže jako úspěšná. Přítomno nás bylo asi půl tuctu, taktéž McNamara a já. Místnost nebyla velká a uprostřed stál úzký stůl s nepromokavou látkou přehozenou přes polštář a s pokrývkou, která na obou stranách visela téměř k zemi. Veškeré osvětlení obstarávaly dvě svíčky u polštáře. Vstoupil pacient, lehl si a zatímco Walker ve světle svic navlékal jehly, na obličej muži přiložili roušku napuštěnou chloroformem. V hlavách operačního stolu stál anesteziolog a ze strany se k pacientovi postavil McNamara. My ostatní jsme stáli opodál, hotovi přiskočit na pomoc. No, pacient už byl napůl v limbu, když v tom se ho zmocnili konvulzivní křeče, které stav polovědomí provázejí. Začal sebou zmítat, kopal a tloukl kolem sebe oběma rukama. Převrátil stoleček, kde stály svíce, a my jsme se v okamžení ocitli v naprosté tmě. Umíte si představit, jaký nastal poplach a schon? Jeden z nás zvedal stolek, druhý se pídil po zápalkách a někdo se snažil skrotit pacienta, jenž sebou nepřestával mlátit. Dva pomocníci ho nakonec zvládli, opět mu ke tváři přitiskli chloroform a než jsme znovu rozsvítili svíčky, jeho nesouvislé přidušené výkřiky přešly v chroptivé chrápání. Hlavu na polštáři měl odvrácenu a přes obličej roušku. Jakmile byla operace u konce, tuto roušku někdo odstranil a jistě si umíte představit náš úžas, když se pod ní objevil obličej kolegy McNamary. Walker byl pak jako med a s náramným šarmem se mu omlouval. Nabídl se, že mu udělá plastiku, nebo lépe řečeno, vymodeluje co nejúhlednější boltec, jenomže McNamara už toho měl dost. Pokud jde o pacienta, našli jsme ho jak klimba pod stolem s obou stran zakrytý cípy přikrývky. Na zítří Walker poslal McNamarovi jeho ucho ve sklenici s metylalkoholem, avšak Mekova manželka se kvůli tomu strašně zlobila a na klinice případ, to dá rozum, nadělal svého času opravdu zlou krev.

0: Spisovatel Arthur Conan Doyle je samozřejmě ponejvíc spojován se Sherlockem Holmesem, jak by ne. Ale vedle toho byl také autorem mnoha spiritistických a duchařských povídek, respektive dobrodružných příběhů s neobvyklou zápletkou. A mezi ně patří i ten následující Američanův příběh, který, kdo ví, zase tady u nás mohl inspirovat třeba filmovou komedii na motivy slavných sešitků s detektivem Nickem Carterem. Adéla ještě nevečeřela.
1: Z knih nedokážete vyčíst všecko, pánové. To teda ne. Víte, nastala chvíle ticha, neboť pan Jefferson Adams vytáhl dlouhý doutník a zapálil si ho. Se samolíbým úsměvem, jelikož si všiml našich dychtivých pohledů. Přejel očima po místnosti a skrz oblak dýmu pokračoval. No, kdo z vás, pánové, byl někdy v Arizoně? Nikdo, vsadím se. A ze všech Angličanů a Američanů, který dovedou přiložit péro na papír, kolik jich bylo v Arizoně? Počítám, že strašně málo. Já tam, pánové, byl a žil jsem tam léta. Byl jsem jedním z Volkrových flibustýrů, jak nám říkali. Tráva vysoká tak, že se v ní chlapovi i hlava ztratí, když tam na kobyle projíždí. A stromy? Hustý tak, že skrz ně ani kouštíček nebe nezahlídnete, kvůliva lupenům a orchidejím jak deštníky. Možná některý z vás viděli někde ve státech rostlinu, co se jí říká mucholapka? Dionea muscipula, zamumlal Dawson, náš odborník na přírodní vědy par excellence. Jo, mušky plná, to je ona. V jednu chvíli vidíte, jak se na té kytce usadí moucha, a pak najednou v obě strany listu vystřelí nahoru, sklapnou, chytí ji mezi sebe, rozdrtějí, rozmačkají na kousíčky, přesně jako nějaká ohromná mořská krakatice tím svým zobcem. Ale sakra, beru to nějak moc rychle. No, po smrti Joea Hawkinse vám chci vykládat. O tak divný věci, o který jste, počítám, ještě nikdy neslyšeli. V Montaně nebyl člověk, který by Joea Hawkinse neznal. Alabama Joe mu říkali. Potvora skrz naskrz. A asi ten nejspropadenější skunk, jaký ho kdy lidský oko spatřilo. Ale dokázal bejt taky dost milej, víme? Když jste ho po srsti hladili, ale stačilo ho drobet našlápnout. A byl najednou horší než divoká kočka. Viděl jsem ho vyprázdnit ten jeho šestiranej revolver do davu lidí, co do něj náhodou strčili, když šel do Simpsonova báru, kde byla zrovna tancovačka. A taky vrazil kudlu do Toma Hoopera, když mu omylem vylil kořálku na vestu. Zabít se Joe neštítil, to teda ne. A nebyl to chlap, kterýmu by člověk mohl věřit víc, než co na něm viděl. V té době, po který vykládám, kdy si Joe Hawkins pyšně vykračoval po městě a určoval zákony svýma pistolema, tady byl Angličan jménem Scott. Tom Scott, jestli se dobře pamatuju. Ten chlap byl Anglán každým coulem. Přítomní pánové prominou. A přesto nějak moc nelnul k Angličanům, co tam byli usazený. A ani oni k němu. Byl to docela jednoduchý chlap, tenhlec ten Scott. Byl moc tichej na tu drsnou sebranku. Říkali, že je podezřelej, ale on takovej nebyl. Jen se držel stranou a nikomu se neplet do věcí, když ho nechávali na pokoji. Některý říkali, že se k němu doma ošklivě chovali. Že byl chartista nebo tak něco a tak musel opustit svoji domovinu a utíct. Ale on o sobě nikdy nemluvil. Nikdy si nestěžoval a nikdy na sebe nic neprozradil. Tenhlec ten Scott byl pro chlapy z Montany terčem posměchu, protože byl takovej jednoduchej a tichej. Neměl si ani komu postěžovat, protože Angličani ho sotva považovali za svýho a mockrát si z něj drsně vystřelili. Nikdy se nevstekal, ale vždycky byl ke všem zdvořilej. Myslím, že hoši si mysleli, že nemá moc kuráže, až jim jednou ukázal, že se mýlej. Hádka, co vedla k té podivné věci, o který vám chci vykládat, začala v Simpsonově báru. Alabama Joe a jeden nebo dva další rváči měli tehdy na Brity pořádně spadíno a bez servítků říkali svůj názor na ně, i když jsem je varoval, že z toho bude strašná mela. Toho zmíněného večera byl Joe spola opilej. Pyšně si vykračoval po městě se svým šestiraným revolverem a hledal záminku k hádce. Pak zahnul do toho báru, kde, jak věděl, najde několik Anglánů, který budou na hádku stejně naladěný jako on sám. Opravdu se jich tam potloukalo půl tuctu a Tom Scott stál sám před kamnama. Joe se posadil ke stolu a položil si svůj revolver a kudlu před sebe. Tohle to jsou moje argumenty, Jeffe, povídá mi. Kdyby se mi některý z těch zbabilých Anglánů odvážil lhát, snažil jsem se ho brzdit, pánové, ale on není chlap, kterýho by člověk mohl jen tak lehce zastavit. Začal zkrátka mluvit tak, jak by to žádný chlap nedokázal vystát. V báru najednou začal být rozruch a každý rychle položil ruku na svoji zbraň. Než ale stačili vytasit, pozval se klidnej hlas od kamen. Modli se, Joe Hawkinsi, protože seš přísám Bůh mrtvej muž. Joe se otočil a vypadal, jako kdyby mu někdo šláp na kuří oko. Nebylo mu to ale nic platný. Tom Scott stál, mířil na něj svým derringerem, na svým bílým obličeji měl úsměv a ve očích mu zářil samotný ďábel. Ne, že by se ke mně v mý starý vlasti chovali nějak zvlášť dobře, povídá. Ale nikdo už přede mnou nebude takhle mluvit, jestli chce zůstat naživu. Asi vteřinu nebo dvě jsem pozoroval, jak se jeho prst napíná na spoušti, ale pak se Tom zasmál a odhodil pistoli na podlahu. Ne, nezastřelím spola nalitýho člověka. Seber si svůj špinavý život, Joe, a užívej ho líp než doteď. Dneska si byl blíž k hrobu, než budeš, až nadejde tvůj soudnej den. Měl by ses radši zdekovat. A už mi nechoď na oči, chlape. Já se tý tvý pistole nebojím. Rváči bejvají skoro vždycky zbabělí. Pak se s pohrdáním otočil a znova si od kamen zapálil svou napůl vykouřenou fajfku, zatímco se Alabama Joe plížil pryč a v uších mu zněl smích všech Anglánů. Když šel okolo mě, zahlíd jsem jeho obličej a viděl jsem v něm vraždu, pánové. Vraždu. A to tak jasně, jak jsem kdy ve svém životě viděl.

0: Zůstal jsem po týhádce v báru a pozoroval jsem Toma Scotta, jak se loučí s chlapama kolem. Přišlo mi tak nějak zvláštní vidět, jak se usmívá a má veselou náladu. Věděl jsem totiž, jak krvelačnou má Joe povahu a že ten Angličan má jen malou šanci, že se dožije rána. Bydlel na odlehlém místě stranou cesty. Aby se tam člověk dostal, musel projít mucholapkovou roklí, jak se jí říkalo. Tadleta rokle byla bažinatý, ponurý a i ve dne osamělý místo, poněvadž člověku pokaždý běhal mráz po zádech, když viděl ty 2 nebo 3metrový listy, jak rychle vystřelej vzhůru, když se jich něco dotkne. V noci nebyla poblíž živá duše. Některé části té bažiny totiž byly hodně měkký a hluboký a kdyby tam někdo hodil nějaký tělo, to rána by bylo po něm. Asi o půlnoci zavírá Simpson bar, tak jsme museli jít. Tom Scott se vydal z ostra na tu 3mílovou cestu. Když procházel okolo mě, trošku jsem ho varoval, protože se mi tak nějak zamlouval. Nestrkal bych Derringer do pouzdra, pane, povídám, protože byste ho mohl potřebovat. Podíval se na mě s klidným úsměvem a pak se mi ztratil ve tmě. Sotva odešel, přišel ke mně Simpson a povídá: dneska večír bude v mucholapkový rokli veselo, Jeffe. Hoši říkají, že Hawkins vyrazil už před půl hodinou, aby si tam počíhal na Scotta. Jak ho zahlídne, odpráskne ho. Počítám, že zítra budeme potřebovat koronera. A co se tu noc v té rokli seběhlo? To byla otázka, kterou si lidi další den ráno dost kladli. Po svítání se ve Fergusonově v obchodě objevil jeden míšenec, který se náhodou asi v jednu v noci ocit kousek od rokle. Nebylo snadný pochopit jeho vyprávění, tak neobyčejně vyděšený byl. Ale nakonec nám vypověděl, že v tom nočním tichu slyšel ty nejstrašnější výkřiky. Žádný výstřely, jen výkřiky, jeden za druhým. Tou dobou byl v krámě Abner Brandon, já a pár dalších. Nasedli jsme na koně a jeli ke Scottovýmu domu a cestou projížděli tou roklí. Nic zvláštního tam vidět nebylo, žádná krev ani stopy po zápase. A když jsme dorazili ke Scottovýmu domu, jde nám najednou Scott naproti, svěží jak skřivan. Zdravím vás, Jeffe, povídá. Pistole nebyly vůbec třeba. Pojďte dál na koktejl, hoši. Neslyšel jste včera večer nic, když jste jel domů? Zeptal jsem se. Ne, povídá. Všude byl klid. Jen v mucholapkový rokli, jako by naříkala nějaká sova. To bylo všecko. Pojďte, sedněte a dejte si skleničku. Díky, povídá Abner. A tak jsme sesedli a Tom Scott jel potom s náma do osady, když jsme se vraceli. Na hlavní ulici byl strašný rozruch, když jsme tam přijeli. Američani jakoby se dočista zbláznili. Alabama Joe byl pryč a nezůstal po něm jediný kouštíček. Od té doby, co odjel do rokle, žádný voko už ho nespatřilo. Když jsme se skočili z koní, uviděli jsme velký dav před Simpsonovým bárem a některý lidi se na Toma Scotta dost ošklivě koukali, to vám povídám. Ozvalo se cvakání pistolí a já si všiml, že Scott má ruku na prsou. Nikde nebyl žádný z Britů. Ustup stranou, Jeffe Adamsi, povídá Zeb Humphrey. Největší darebák, jaký kdy na světě žil. Ty s tímhle nemáš nic společného. Poslyšte, hoši, máme se snad my, svobodní Američani, nechat vraždit nějakým zatraceným Anglánem? Nikdy jsem neviděl, že by se něco tak rychle seběhlo. Nastal schon, cvaknutí, Zeb ležel na zemi, měl ve stehně Scottovu kulku a sám Scott byl taky na zemi, kde ho držel celý tucet chlapů. Nemělo cenu se prát a tak ležel klidně. Zdálo se, jako by nejdřív tak trochu nevěděli, co s ním, ale pak je jeden z Joeovej hochů navet. Joe je pryč, povídá. Nic není jistějšího, než že tady leží chlap, který ho zabil. Některý z vás vědí, že Joe jel včera do rokle vyřídit nějakou věc a už se nevrátil. Po něm tam projížděl jedině tenhle ten Anglán. Pohádali se a mezi těma velkýma mucholapkama bylo slyšet křik. Znova říkám, že proved Joeovi po tajmu nějakou špinavost a hodil ho do bažiny. Není divu, že jeho tělo je pryč. Máme tady ale jen stát a dívat se, jak Angláni vraždějí naše vlastní lidi? Řekl bych, že ne. Ať ho soudí soudce Lynch. To navrhuju. Zlinčujte ho! Zakřičela stovka zlostných hlasů, protože tou dobou už byla kolem veškerá chátra z osady. Hej hoši, dojděte pro provaz a pěkně ho na něm zhoupněte. Nad Simpsonovy dveře s ním.
1: Podívejte,
0: povídá další, který vystoupil vpřed.
1: Co kdybychom ho pověsili u té velký chlapky v rokli? A Joe vidí, že jsme ho pomstili tam, kde je pohřbenej.
0: No, chlapi souhlasně zakřičeli a vyrazili. Scott jel svázaný na Mustangovi uprostřed a kolem něj na koních stráž s nataženýma revolverama. Protože bylo známý, že okolo je nějakých 20 Britů, který soudce Lynche neuznávali a toužili po spravedlivým boji. Jel jsem s nima. Srdce mi pro Scotta krvácelo, ale jeho to, jak se zdálo, ani zbla nezajímalo. Měl kuráž až do morku kostí. Možná vám to, pánové, přijde divný, že by se dal člověk pověsit na nějakou kytku. Jenomže ta naše mucholapka, to byl opravdový strom s listama jako pár veslic. Pantem mezi nima a trnama na spodku. Projížděli jsme roklít na místo, kde ta ohromná mucholapka rostla. A už jsme ji viděli i s listama. Některý otevřený a některý zavřený. Viděli jsme ale taky něco horšího než jen tohle. Okolo toho stromu stálo dobrých 30 chlapů. Všecko Britové, ozbrojený až po zuby. Bylo jasný, že na nás čekají a ve obličejích měli takovej nějaký věcný výraz, jako kdyby si pro něco šli a opravdu to chtěli mít. A munice měli na tu nejostřejší šarvátku, jakou jsem kdy viděl. Když jsme k ním dojeli, vyšel před ostatní jeden Scott s rudejma fousama. Cameron se jmenoval. A v ruce držel natažený revolver.
1: Tak podívejte, hoši,
0: povídá.
1: Nemáte právo skřivit tomuhle muži jedinej vlas na hlavě, protože jste ještě nedokázali, že je Joe mrtvej. A i kdybyste to dokázali, nedokázali jste, že ho zabil Scott. A i kdyby ho zabil, muselo by to být v sebeobraně, protože všichni víte, že Joe na něj čekal a chtěl ho odkrouhnout, jak se jen objeví. Takže znova říkám, že nemáte právo mu skřivit ani vlas na hlavě. A co víc, když to budete chtít udělat, máte tady proti tomu 636 raných argumentů. To je zajímavý názor, co opravdu stojí za debatu.
0: Povídá ten obzvlášť dobrý kamarád Alabama Joe. Ozvalo se cvakání pistolí a odepínání nožů. V obě strany se k sobě začaly blížit, takže to vypadalo na pořádný zvýšení úmrtnosti v Montáně. Scott stál vzadu, u ucha měl pistoli, aby se nemohl pohnout. Ale vypadal klidně a vyrovnaně. Jako kdyby mu o nic nešlo, když v tom sebou trhne a v uších nám zazní výkřik, jako když zatroubí trumpeta.
1: Joe!
0: Výkřik.
1: Joe! Podívejte se na něj, v mucholapce!
0: Všichni jsme se otočili a dívali se tam, kam ukazoval.
1: Pro Krista pána!
0: Myslím, že ten pohled už z hlavy nikdy nedostanem. Jeden z velkých listů té mucholapky, který byl předtím zavřený a dotýkal se země, se ve svých pantech začal pomalu rozvírat. A vevnitř toho listu ležel jak dítě v kolíbce Alabama Joe. Ty velký trny mu v noci pomalu probodávaly srdce, když se list nad ním zavíral. Bylo vidět, že se snažil vyřezat ven, protože měl v ruce svůj lovecký nůž a ten tlustej, masitej list byl prořízlej. Ale nestačil to, protože ho list dřív zadusil. Asi si na ten list lehl, když čekal na Scotta, aby nemusel ležet v mokru a on se okolo něj zavřel, tak jako to ty malý, skleníkový mucholapky dělaj mouchám. A v tom listě jsme ho našli. Roztrhanýho a rozdrcenýho až na dřeň těma špičatejma zubama tý lidožravý rostliny. Tak pánové, myslím, že tohle budete považovat za zvláštní příběh.
2: A co se stalo se Scottem?
0: Zeptal se Jack Sinclair.
2: No, odnesli jsme ho zpátky na ramenou do Simpsonova báru. A on nám tam poručil rundu. A pak od pultu pronesl řeč, zatraceně dobrou řeč. Něco o britským lvu a americkým orlu, jak na pořád budou kráčet ruku v ruce. No, pánové, vykládal jsem už dlouho a můj doutník je už vykouřený, takže si myslím, že bych se měl vytratit, než bude pozdě. A se slovy dobrou noc,
1: odešel z místnosti.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Co by to bylo za Doylovské divadlo pro vaše uši, kdyby v něm chyběl, ano, dnes už zmíněný Sherlock Holmes a jeho nepostradatelný pomocník doktor Watson. V našem rozhlasovém zpracování je tedy Doylova podnájemnice v závoji víc psychologickou povídkou než přímo detektivkou, ale ta typická atmosféra dialogu mezi oběma hlavními hrdiny, ta zůstává. To je ten Doylovský esprit, kvůli kterému se k jeho příběhům Sherlocka Holmese tak rádi vracíme. Co říkáte? Tak tedy ještě kapku dobrého teplého čaje a brzy naslyšenou.
2: Jednoho dne předpolednem jsem dostal spěšný vzkaz od Holmese, abych se k němu dostavil. Když jsem k němu dorazil, spěšně mi vylíčil, že jej právě navštívila jakási paní Merilowová, která má u sebe na bytě jistou paní Rondrovou.
3: O této paní Rondrové víme, že má ošklivě poraněný obličej a proto jej zakrývá závojem. Na tom by nebylo ještě nic neobvyklého. Neobvyklý je způsob, jakým ke svému zranění přišla. Nechce se však svěřit ani policii, ani faráři, ale vybrala si pro své tajemství právě mne, Watsone. Vás bych poprosil, jestli byste nebyl tak laskav a navštívil paní Rondrovou spolu se mnou jako svědek.
4: Ale samozřejmě, jen mi prozraďte něco bližšího.
3: Zdá se, že její příběh souvisí nějak s případem, kterým jsem se zabýval. Kdyby nechtěl přijít, tak mu povězte, že můj manžel byl cirkus Rondr divoké šelmy. Povězte mu to a řekněte mu ještě jméno Abbas Parva. Toho přivede, jestli je to takový člověk, jak si představuji, skázala ta žena po paní Merilové.
4: Abbas Parva?
3: Ten případ mi hned tenkrát vrtal hlavou. Nevzpomínáte si na tragédii u vesnice Abbas Parva?
4: Vůbec ne, Holmesi.
3: Jistě se na ten případ upamatujete, jak o tom budu mluvit. Rondrovo jméno bylo ovšem všeobecně známé. Patřil k nejlepším komediantům své doby. Potom ale začal pít a v době, kdy se odehrávala ta hrozná tragédie, byl celý jeho cirkus i on sám na ústupu ze slávy. Oné osudové noci před 7 lety šli krmit lva oba dva. A pak došlo k hrůzostrašné události, kterou se nikdy nepodařilo do všech podrobností objasnit. Někdy kolem 00:30 prý celý tábor vyburcovalo řvaní lva a výkřiky té ženy. Cirkusoví dělníci a artisté vyběhli z maringotek s lucernami v ruce a v jejich světle se jim naskytl hrůzný pohled. Rondr ležel asi 10 metrů od otevřené klece, lebku měl rozraženou v týle a pokožku dohloubky rozdrásanou. U dvířek do klece ležela na zádech paní Rondrová a šelma seděla u ní a vrčela. Potrhala ji v obličeji takovým způsobem, že se zdálo nemožné, aby to přežila. Několik cirkusáků v čele se silákem Leonardem a klaunem Grixem odehnalo šelmu bydly, načež lev hledal útočiště v kleci, kde ho okamžitě zamkli. Svědecké výpovědi neobsahovaly nic zajímavého, až na to, že ta žena ve svých mukách neustále křičela zbabělče, zbabělče, když ji odnášeli do maringotky, kde bydleli. Trvalo 30 minut, než byla s to vypovídat. Ale mezi tím proběhlo soudní ohledání a podle soudního rozhodnutí byla Rondrova smrt zaviněna nešťastnou náhodou.
4: Jaká jiná možnost jim zbývala?
3: Oprávněná otázka. Vmyslete se do situace ze stanoviska toho lva. Otevře se mu cesta ke svobodě, několika skoky dostihne Rondra, Rondr chce vzít do zaječích a otočí se, drápy se mu zaťalí zezadu do týla a lev ho srazí k zemi. A pak namísto, aby prchal dál a unikl, vrátí se k ženě, u klece ji porazí a sežere jí půl obličeje. Navíc by se z jejich výkřiků dalo soudit, že jí manžel nějakým způsobem nechal na holičkách. Ale Jak by jí nebožák mohl přispěchat na pomoc?
4: Řekl bych, že tou dobou musel už být na nohou celý tábor. A co se týká onoho předchozího sporného bodu, myslím, že bych mohl předložit k úvaze řešení.
3: Rád si je vyposlechnu.
4: Lev unikl ve chvíli, kdy oba ušli na 10 metrů od klece. Muž se obrátil a šelma ho srazila. Ženě bleskolo hlavou, že by se mohla uchýlit do klece a zavřít za sebou dvířka. Bylo to jediné útočiště, které se jí nabízelo. Pokusila se ho dostihnout, ale v poslední vteřině po ní lev skočil a povalil ji. Rozlítila se na manžela, že rozdráždil lva, když se k němu otočil zády. Kdyby se mu společně postavili, mohli ho zkrotit. Proto volala zbabělče.
3: Výborně, vocné. Váš drahokam hyzdí pouze jediný kas.
4: Jaký kas to je, Holmesi?
3: Jestliže nedošli ke kleci blíž než na 10 metrů, jak to, že lev unikl?
4: Je to možné, že by mu otevřel nějaký nepřítel?

0: Jak se dalo předpokládat, byla místnost, kde dlela paní Rondrová, dusná, zatuchlá a nevětraná, jelikož její obyvatelka vycházela jen zřídka kdy. Jakoby ironií osudu tato žena, která kdysi chovala šelmy v kleci, se nakonec sama stala takovým uvězněným zvířetem. Tvář ji zakrýval hustý černý závoj. Ten však dosahoval pouze k hornímu rtu a odhaloval dokonale tvarovaná ústa a jemnou oblou bradičku. Dokázal jsem si hravě představit, že to kdysi musela být v skutku velice pozoruhodná žena.
1: Moje jméno vám patrně něco říká, pane Holmesi.
2: Máte pravdu, milostivá. Ač mi není známo, jak víte, že jsem se zajímal o váš případ.
1: Dozvěděla jsem se to, když jsem se pozdravila a přišel mě navštívit detektiv Edmunds. Obávám se, že jsem mu zalhala. Snad by bývalo moudřejší říci mu pravdu.
2: A proč jste mu lhala?
1: Protože na tom závisel něčí osud. Vím, že to byl zcela bezcenný člověk, ale přesto jsem ho nechtěla mít na svědomí. Byli jsme si kdysi tak blízcí.
2: A tato zábrana nyní padla?
1: Ano. Ten, o němž mluvím, není již mezi živými.
2: Proč tedy nezdělíte policii vše, co víte?
1: Protože je třeba mít ohled ještě na jednu osobu. Tou osobou jsem já. Kdyby se případ dostal na veřejnost, vznikl by skandál. Moje dny jsou sečteny, ale chci dožít v klidu. A přitom toužím svěřit se se svým příběhem nějakému soudnému člověku, aby mohl všechno objasnit, až tu nebudu.
2: Lichotíte mi, madam. Soudný člověk ovšem jsem. Nemohu vám však slíbit, že možná nebudu pokládat za svou povinnost, až vás vyslechnu, předat ten případ policii.
1: Jsem přesvědčena, že to neuděláte, pane Holmesi. Znám dobře vaši povahu, neboť už řadu let sleduji vaši práci. Četba je jediné potěšení, které mi osud zanechal. A málo co z toho, co se na světě děje, ujde mé pozornosti. Jsem ochotna riskovat, jakým způsobem využijete mé tragédie. Uleví se mi na duši, když vám to budu moci povědět.
2: Můj přítel a já vás rádi vyslechneme.
0: Žena vstala a vyňala ze zásuvky fotografii jakéhosi muže. Byl to očividně artista z povolání. Muž skvostně urostlý. Stál tu se statnými pažemi složenými na vypjaté hrudi a spod hustého kníru mu probleskoval sebejistý úsměv zkušeného dobyvatele.
1: Tohle je Leonardo.
2: Silák Leonardo, který svědčil před soudem?
1: Právě ten. A tohle... Tohle je můj manžel.
0: Byla to strašná tvář. Vepř v lidské podobě, anebo spíše divoký kanec v lidské podobě, neboť byl ve své zvířecí krutosti i velkolepý. Grobián, tyran a zvíře. To všechno stálo psáno v té tváři s masivními čelistmi.
1: Tyto dvě fotografie vám pomohou pochopit můj příběh, pánové. Byla jsem chudá cirkusácká holka. Vyrůstala jsem v manéži. Když jsem dospěla, zamiloval se do mě tenhle muž, pokud se jeho chtíč dá nazvat láskou. A v jedné neblahé hodině jsem se stala jeho ženou. Od onoho dne jsem žila v pekle a on byl ďábel, který mě mučil. Celý cirkus věděl, jak se mnou zachází. Byl mi nevěrný s jinými. Když jsem se ozvala, uvázal mě a spráskal jezdeckým bičíkem. Všichni mě litovali a jeho nenáviděli. Ale co proti němu zmohli? Jeden každý se ho bál. Byl vždycky strašlivý. Ale když se napil, řádil jako nepříčetný. Nejlepší lidé od nás odcházeli a s cirkusem to začalo jít z kopce. Jen Leonardo a já jsme ho drželi nad vodou, A také Jimmy Cricks, náš klaun. Chudáček ten taky neměl žádný důvod k veselí, ale dělal, co mohl. A tak jsme se nějak protloukli. Pak začal Leonardo hrát v mém životě čím dál tím důležitější úlohu. Vidíte, jak vypadal. Dnes už vím, že v tom skvostném těle dlel nízký duch. Ale v porovnání s mým manželem se mi jevil jako archanděl Gabriel. Projevoval mi soucit, pomáhal mi, až se naše přátelství změnilo v lásku. V hlubokou, vášnivou lásku, o jaké jsem vždy snila, ale nedoufala, že ji poznám. Leonardo měl chytrou, důmyslnou hlavu. On si to vymyslel. Neříkám to proto, abych svalila vinu na něho, protože já jsem s ním ve všem souhlasila. Ale chyběl mi potřebný důvtip, abych přišla na takový plán. Vyrobili jsme si jakýsi ký. Leonardo jej zhotovil. K olověné hlavici připevnil 5 dlouhých ocelových hřebíků tak, že špice mi směřovaly ven. Byly rozmístěny stejně jako drápy na lví pracce. Tím hodlal zasadit manželovi smrtelnou ránu a přitom zanechat takové stopy, jako by to způsobil lev, jehož bychom vypustili z klece. Byla černočerná noc, když jsme se s manželem jako obvykle ubírali nakrmit šelmu. V plechovém vědru jsme nesli syrové maso. Leonardo číhal za velkou maringotkou, kudy jsme museli projít cestou ke kleci. Zaváhal, takže jsme prošli kolem něj, než udeřil. Ale plížil se za námi po špičkách. A já zaslechla, jak ký rozrazil manželovi lebku. Srdce mi poskočilo v těle radostí při tom zvuku. Skočila jsem ke kleci a odstrčila závoru, která zajišťovala dvířka. A pak se stala ta strašlivá věc. Možná, že jste už slyšeli, jak rychle reagují těto živočichové na pach lidské krve a jak je vzrušuje. Lev jakýmsi podivným instinktem v mžiku vycítil, že byl zabit člověk. Jakmile jsem uvolnila mříže, vyskočil ven a okamžitě se na mě vrhl. Leonardo mě mohl zachránit. Kdyby byl přiskočil a udeřil lva svým kyjem, mohl ho vyděsit a zahnat. Ale on ztratil odvahu. Zaslechla jsem, jak hrůzou vykřikl, a pak jsem viděla, jak se otáčí a prchá. V témž okamžiku mi lev zatěl tesáky do obličeje. Holýma rukama jsem se snažila odstrčit od sebe ty kouřící, skrvavené čelisti a křičela jsem o pomoc. Uvědomovala jsem si, že se tábor zbíhá, a pak jsem matně vnímala nějaké muže. Leonardo, Griggs a ještě další mě vyvlekli šelmě spod drápů. To bylo na dlouhou řadu měsíců to poslední, co jsem ještě vnímala.
0: Když nešťastnice dovyprávila svůj příběh, seděli jsme hezkou chvíli mlčky. Pak Holmes vztáhl dlouhou paži a pohladil ji po ruce s tak zjevným soucitem, jaký málo kdy v mé přítomnosti projevil.
2: Cesty osudu jsou v skutku nevyzpytatelné. Nedojde-li člověk odplaty mimo tento svět, je celý život jen krutý žert. Ale co ten Leonardo?
1: Už nikdy jsem ho nespatřila. Ani se mi neozval.
2: A nyní je mrtev?
1: Utopil se minulý měsíc při koupání nedaleko Margate. Četla jsem to v novinách.
2: A co udělal s tím pětizubým kyjem, který je nejzvláštnějším a nejdůmyslnějším rysem vašeho příběhu?
1: To nemohu říci, pane Holmesi. Nedaleko místa, kde jsme se tenkrát utábořili, byl křídový lom s hlubokým zeleným jezírkem. Možná, že pod jeho vodami.
2: No, na to vlastně nezáleží. Případ je uzavřen.
0: Povstali jsme, abychom se rozloučili, ale co si v ženině hlasu upoutalo Holmesovu pozornost? Hbitě se k ní otočil.
2: Váš život nepatří vám. Ruce pryč.
1: Co může pro koho znamenat?
2: To není ve vaší moci posoudit. Příklad trpělivě snášeného utrpení je jednou z nejcennějších lekcí, jaké je možno netrpělivému světu sdělit.

otevřel jsem tvůj dopis a začínal tak hezky dvěma slovy. Drahý můj. V tom, odkud si přilétla kulka, jak už to v bitvách bývá, byla to náhoda nebo osud, kdo ví. Odcházelo se mi hezky z tohohle světa, protože jsem měl v rukou tvůj dopis, který začínal tak hezky.